0: Legendární italský pianista Maurizio Pollini hrál sonátu pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Valdštejnskou Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, pro další a poněkud delší nepřerušovaný čas vysílání je připravena taneční hudba se zpěvy o prologu, malé operní improvizaci a třech dějstvích k Moliérově komedii Zdraví nemocný. Napsal ji dramatikův současník Marc-Antoine Charpentier. V hudbě ke komedii Zdraví nemocný vystupuje 12 postav. Hlavní postavou je těžký hypochondr Argan, který všechny obtěžuje myšlenkami o svých nemocech. Je také velmi šetrný. Chce provdat svou starší dceru Angeliku za synovce svého lékaře Pirgona, Tomáše Diafuara. Ta má však vyhlédnutého jiného ženicha, Kleanta, učitele hudby. Služebná Tuaneta má ale jistý nápad, který uskuteční. Převlékne se za doktora a Argonovi doporučí uříznout ruku a vypíchnout oko. Argan pak zjistí, že vůbec není a ani nebyl nemocen a Tuaneta s ním a jeho bratrem Beraldem sehraje divadelko před jeho podlou ženou Belinou, která chce jenom jeho peníze. Argan dělá, že je mrtev a Tuaneta ho oplakává na celý dům. Do ložnice vejde Belina, vynadá Tuanetě, že pro toho starého dětka pláče. Snaží se Argánovi ukrást klíče od truhly s penězi a cennými papíry. V tom ji ale Argan chytne za ruku. Ona zaječí a uteče. Argan si uvědomí, jaký byl blázen. Sehrají stejnou scénku ještě jednou pro jeho dceru Angeliku. Hned, jak se dozví, co se otci stalo, začne Angelika plakat a litovat všech hádek mezi nimi. Argan pookřeje a souhlasí se zasnoubením Angeliky s Kleantem, ale s podmínkou, že se Kleant musí stát lékařem. Nakonec se v jeho domě koná slavnostní promoce, při které je Argan jmenován lékařem. Vystupující postavy jsou Argan, těžký hypochondr, Béline, jeho druhá manželka, Angelika, dcera Argana, dále Louison, Arganova mladší dcera, sestra Angeliky, Beralde, bratr Argana, dále Kleante, milenec Angeliky, Pirgon, lékař Argana, Thomas Diafuarus, synovec pana Pirgona, pan Florant, lékárník, pan de Bonnefoy, notář, Tuaneta, vtipná služka Arganova. Účinkují Alain Tretu, Jean Dotremé a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noemi Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correa, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabel de Roche, soprán, Denis Leger, mio, tenor, a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants řídí William Christie.

Tibara, tibara, tibara. Mua, mua, mua. Tibara, tibara.

E chi fa? Non posso, io parlo.

Seigneur, hol die Schwimmer.

0: To byla taneční hudba se zpěvy k Molièrově komedii Zdraví nemocný. Autorem je Marc-Antoine Charpentier. Učinkovali Alain Tretu, Jean Dotreme a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noémie Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correia, bas, Dominic Wyss, kontratenor, Isabelle de Roche, soprán, Denis Legermillot, tenor a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídil William Christie.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Finální skladbou Galerie světové hudby, kterou pro vysílání stanice Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet A-dur opus 55. Josefa Haydna. Podle Hobokenova katalogu skladba římské číslo 3/60. Hraje Panochovo kvarteto.

Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet A-dur opus 55 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu číslo 3 římská / 60.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Svět hudby jsme v oněch několika stech dekápech už prošli opravdu křížem krážem a prohlédli si kdejaké zákoutí. Řekl jsem si, že by bylo dobré vrátit se po čase k samým základům, k oněm elementárním kostkám hudební stavebnice. Budeme si klást primitivní otázky, na něž se zoufale těžko hledá odpověď. Někdy ji nenajdeme vůbec. V takovém případě navrhuji, abychom kvůli tomu nepropadali depresi. Tento cyklus je nazván hudební stavebnice a stavebnice je přece hračka. Tak si budeme hrát. A hudba je především zábava. A nebo ne? No prosím, už je to tady. Co je to vlastně hudba? To, co jsme právě slyšeli, dokonale odpovídá definici hudby, kterou jsem našel ve stručném hudebním slovníku. Hudba je umění projevené tóny. Ten pták se bez pochyby projevuje prostřednictvím tónů. Ovládá jich hodně a jeho projev je bravurní. O tom, zda jeho vystoupení lze považovat za hudbu, však lze diskutovat hodiny. Svou vojenskou službu jsem si odbýval v armádním uměleckém souboru, kde bylo na takové debaty v skutku dost času. Jednou se do debaty, zda pták dělá umění nebo ne, zapojila skoro celá rota. Byla to velká legrace. Zvláště absolventi AMU byli vesměs velmi striktní a tvrdili, že pták není žádný hudebník, hlavně proto, že vystupuje zadarmo. Hudební věda se v odborné diskusi začala brzy mísit s jinými obory, především s ornitologií a etologií, a v okamžiku, kdy kdosi z mladších vojínů upozornil na homonymičnost slova pták, dostala se ke slovu i sexuologie. Nerad bych se opeřence nějak dotknul, ale musím říci, že i já bych jeho projev situoval mimo hranice světa hudby. Přestože se nám jeho produkce může líbit mnohem víc než kdejaká hudební kompozice, postrádá jeho projev něco, čemu bych doporučoval říkat hudební logika. Hudební logice se vymyká jak kukačka, která celý život střídá jen dva tóny, tak skřivan, který bez ladu a skladu řadí za sebe zhluky motivy.

Zdravotního hlediska je ptačí zpěv nesrozumitelný, nelogický. Řekl bych, že to je na hudbě hodně podstatné. Posluchač očekává, že ji bude rozumět. Chce chápat, jak funguje, jak se vyvíjí od začátku skladby k jejímu konci. Chce hrát hru, která má srozumitelná pravidla.

Ano, Beethovenova šestá symfonie se nemusí každému líbit, mnohý posluchač se při ní nudí a v případě některých interpretačních pojetí i oprávněně. Nikdo ale nemůže říci, že by nechápal, oč v ní jde. I neskušený posluchač cítí, že se s ním autor snaží navázat kontakt. To, co je pro posluchače zásadně nepřijatelné, je pocit, že se s ním nepočítá, že stojí mimo hru. Třeba proto, že autor je tak nafoukaný, že takzvaně píše jen pro sebe, nebo třeba, že hudební produkt, který posluchač vnímá, vznikl jen proto, aby vydělal peníze. Ale pozor, příliš úzké prosazování požadavku srozumitelnosti může vést až k takovýmto koncům.

50. letech u nás působil velmi mocný hudební vědec, jenž byl pověřován psaním lektorských posudků, které rozhodovaly o tom, zda skladba smí nebo nesmí být provedena. Negativní posudky většinou končívaly verdiktem lidu nesrozumitelno. To je samozřejmě zvrácenost. Hudební lid je mnohem tolerantnější, než si mnozí myslí. Snese hudbu složitou, disonantní, bizarní i monotónní, pokud se v ní alespoň trochu vyzná. Lidu hudebnímu se není třeba podbízet. Stačí, když ho neurážíme. Poslechněme si kousek Lutoslavského 3. symfonie. Je to hudba nezvyklá, komplikovaná a zvukově velmi ostrá. Při vší originalitě jasně chápeme, o čem je tu řeč.

0: problém hudby 20. století nespočívá v tom, že je disonantní a složitá, ale v tom, že často mění pravidla hry. Skladatelé jsou si toho částečně vědomi a problém řeší trojím způsobem. Ti, co si to mohou dovolit, protože je podporují nadace nebo sponzoři nebo třeba církev, říkají, že jim na posluchačích nezáleží. Ti, kteří o publikum stojí, se snaží své záměry vysvětlit v průvodních textech ke koncertním programům. Ty jsou mnohdy zajímavější než samotná skladba a člověk si říká, proč se umělec neživí raději psaním esejů než hudby. Třetí skupina píše hudbu s vědomím, že ji bude jednou také někdo hrát a poslouchat. Údělem těchto skladatelů je krotit svou fantazii a touhu po originalitě a sázet na posluchačské zkušenosti, což znamená využívat i hudebních prvků, které předtím objevil někdo jiný. K tomuto principu se hlásí styly jako neoklasicismus, neoromantismus a v poslední době zejména postmodernismus.
1: Keep going.

To byl kousek ze symfonie Luciana Beria. Snad vás při jejím poslechu napadlo, že jsme se až příliš vzdálili od otázky, co je to hudba. Ale to byl záměr. Rád bych totiž dospěl k jakémusi pragmatickému řešení našeho problému. Hudební estetik by dokázal podat vyčerpávající a velmi složitou analýzu pojmu hudba, která by nám ale sotva pomohla ve snaze hlouběji proniknout do smyslu hudby. V jejím vnímání nám obecná definice nepomůže. Pro každého z nás totiž leží hranice hudby někde jinde. Hudební projevy jsme schopni vnímat jako hudbu jedině tehdy, pokud rozumíme jejich logice. Asi trochu odvážně se přiznám k tomu, že třeba indický folklor pro mne leží za hranicemi hudebního světa, protože prostě nechápu jeho logiku. Přitom pro miliony Indů je to hudba plná síly a hodnot. Dnes tolik populární produkce na tibetské mísy pro mne nemohou být hudbou, byť mne jejich zvuk třeba někdy uklidňuje. Nevím však, proč hráč rozeznívá mísy právě v takovém pořadí, jak je rozeznívá. Je to krásný zvuk, ovšem je-li tu nějaký hudební obsah, mně uniká. Existují lidé, jejichž hudební svět je zúžen jen na produkci několika málo hudebních skupin. Nejsou schopni sledovat hudební logiku Mozartovu, Bachovu, Dvořákovu. Pro ně zase jejich skladby nejsou hudba, ač by to málo kdo takto tvrdě vyjádřil. Fakticky je to ale tak. Přistoupí-li člověk na tento fakt, dostane o to větší chuť rozšířit si své vlastní obzory. To, co zprvu vnímal jako skrumáž zvuků, se mu najednou stane hudbou. A to stojí za trochu námahy.

Pokud vám některé teze, které jste dnes vyslechli, připadaly poněkud sporné, nabízím ještě jeden argument. Na větu, kterou budu citovat, jsem náhodně narazil poté, co jsem dopsal tento pořad. V knize Moje mladá teta neužila světa, což je půvabná sbírka výroků školních dětí o hudbě, na straně 55 najdeme tento výrok nevinného dítěte. Já nerozumím jen takové hudbě, kterou nedokážu pochopit. No prosím, a já myslel, kdo ví, na co jsem nepřišel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích. Doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32-letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Jednou z nejslavnějších operních předeher všech dob zůstává dodnes ta, která v roce 1821 otevřela operu Čarostřelec 25-letého německého skladatele Karla Marie von Webera. Právě tento okamžik pak mnozí muzikologové označují za počátek hudebního romantismu v hudbě. To vše, co Weber dokázal vložit do partitury opery, od pohádkových a strašidelných motivů přes vykreslení přírody i rozmanitých lidských charakterů, to vše najdeme i v barevné předehře, včetně slavného a pro hráče mimořádně obtížného souzvuku lesních rohů. Tak prosím, předehra k první romantické opeře vůbec v podání Filharmonie orchestra a Wolfganga Zavališe.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Frédéric Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 z cyklu tří valčíků, hráno na fortepiano, tedy předchůdce dnešního klavíru, hraje Arthur Schoendoerwerth.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant houslista Franz Clement hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové zařízení Daniela Barenboima.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anezofí Mutr, New Yorkská filharmonie, Kurt Mazur.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: O půlnoci skončila výstražná stávka Českého rozhlasu a České televize. Organizace CERMAT zveřejní výsledky druhých přijímaček na střední školy. Ve Zbroze na Rokycansku se místním skládají na nové hodiny kostela na náměstí. A čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně čekáme i oblačno. Teploty do 29 stupňů Celsia. V Českém rozhlase a České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Pracovníci institucí protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
3: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Zůstaň to se. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace CERMAT zveřejní výsledky. Budou v elektronickém systému DIPSY nebo u škol. Nejvíc uchazečů se ve druhém kole hlásí na učiliště s výučním listem. Pokračuje ředitelka CERMATu Barbora Rosůlková.
4: Přijímací řízení pokračuje dál, 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
2: Dnes je to právě 10 let, co Britové v referendu rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro setrvání v EU hlasovalo 48% lidí a necelých 52% volalo Brexit. Po 10 letech by odchod z Evropské unie volalo 30% lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Více než polovina Britů se domnívá, že Brexit byl chyba.
5: Za úspěchem referenda stála kampaň Nigela Farage a jeho tehdejší strany UKIP a také konzervativce Borise Johnsona, který se později stal předsedou britské vlády.
6: Tak to bylo naprosto správné rozhodnutí, umožnilo nám to spravovat se sami, umožnilo nám to dostávat se na další nové trhy a umožnilo nám to prostě si řídit ten stát tady, jak si to naši voliči zvolí.
5: Soudí člen konzervativní strany Matěj Trávníček. Kritici Brexitu mluví o tom, že Británie více ztratila, než získala. Podle analýzy, kterou si vypracovala Bank of England, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britský hrubý domácí produkt je tak až o 2 miliardy liber, tedy necelých 60 miliard korun týdně nižší. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Ve Zbroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Zbrožská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku.
7: Jsou tam hodiny z roku 1891. Tyto hodiny nelze automatizovat. Máme nabídku nový stroj, elektricky natahovaný, s přesným měřením času. Udělala se sbírka a věřím, že teď se podaří přispět tak, abychom mohli letos v září nové hodiny instalovat.
0: Počasí.
2: Zpočátku bude polojasno až skoro jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jeho západě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se potom vyjasní. Teploty 24 až 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů Celsia, na horách 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se. Ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, otevírá se před námi další nový den, tentokrát s datem 23. června. Co nás bude zajímat? V následujících minutách třeba místa, která pamatují staletí, ale i předměty, které procestovaly půl světa. A tak se podíváme za lidmi, kteří pečují o jednu z nejvýznamnějších tuzemských památek a potom ještě za příběhy samurajů, které zase ožívají na Moravě. Proč potřebují restaurátoři v katedrále svatého Víta dobrý sluch? A jak se vzácný meč od japonské císaře dostal do Uherského Brodu? Odpovědi nabídnou naše reportáže, které přineseme už za pár minut. Tak dobrý den a příjemný poslech za celý dnešní ranní vysílací tým.
2: V hudebním výběru mám

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku v 6 hodin a 11 minut.
1: Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Cliff Davis. Pomohl nastartovat kariéru takovým hvězdám jako Whitney Houston anebo Alicia Keys, ale spolupracoval s celou řadou dalších hvězd.
0: Davis se z pozice mladého právníka ve společnosti Columbia Records vypracoval na jednoho z nejvlivnějších hráčů v hudebním průmyslu. Objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry od rockové exploze na konci 60. let až po éru popu a R&B v 80. a 90. letech.
1: Zanechal nesmazatelnou stopu v historii moderní hudby, alespoň takhle to píše zpravodajský server Newsweek.

0: Pianista Jan Bartoš, část cyklu skladeb pro klavír Vítězslava Nováka, Ranní mozaice v úterý 23. června.
1: A pořád si to říkám, jak ráda bych se někdy podívala do Japonska, ale nemusím vlastně cestovat tak daleko, abych kulturu téhle krásné země mohla obdivovat. Samurajové byli drsní válečníci, praktikující bojová umění. A se světem téhle japonské válečnické šlechty se teď můžeme seznámit v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
0: Na výstavě Odkaz samurajů je k vidění zhruba 150 historických artefaktů, včetně vzácného samurajského meče nevyčíslitelné hodnoty.
1: A neuvěřitelné je, že ve sbírkách po celém světě se nachází jenom 3 podobné zbraně.
2: Je to meč typu tači z čepelí z konce 13. století od mečíře Reikuni Toshiho a je nespochybnitelné, že se jedná o císařský meč.
3: Ukazuje mi autor výstavy Jakub Zeman, který se celoživotně věnuje japonské kultuře a historii, za což si vysloužil přezdívku Český samuraj.
2: Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se meč dostal do českého prostředí s Ferdinandem de Este, který navštívil Japonsko během své cesty kolem světa v roce 1893 a pravděpodobně to dostal od císaře Meiji. Meč je pozoruhodný nejenom čepelí, ale díky příslušenství. Kovové součástky jsou ze slitiny mědi se zlatem a je to vykládané zlatem. Tady máme 17. bihonkovou paulonii, což je výsostný znak japonské císařské rodiny a nikdo jiný tento rodový znak nemohl používat.
3: Těch zbraní a nejenom mečů tady ale máte mnohem víc.
2: Ostatní meče, co tu jsou taky velice vysoké úrovně. Máme zde velké množství dřevcových zbraní, to je něco jako kopí nebo halapartny, další zbraně, včetně mušket. Máme zde masky na divadlo, no náčiní na čajový obřad, svitkových obrazů kakejiku a všechno jsou tu historické originály samozřejmě. Takže kvalitou některých exponátů výstava přesahuje ten český rámec.
3: Jsou tady i vlastně samurajské obleky.
2: Máme zde několik samurajských zbrojí, kterým se říká yoroi, a jednu kroužkovou zbroj, to bylo vlastně brnění, které používal samuraj v bitvě.
3: A ještě mě zaujal tento japonský klobouk.
2: To je Jingasa, druhý nejhodnotnější exponát výstavy. Takový semiformální klobouk z přelakované kůže a tady to kování je z 18-karátového zlata. Takže to je něco jako královská koruna nebo něco takového. Tohle nosil na hlavě císař Komi v 19. století.
3: Z výstavy má velkou radost ředitel muzea Jana Amose Komenského Miroslav Vaškových.
4: Je to pro mě velká srdcovka, já jsem se na tu výstavu nesmírně těšil a jsem nadšený z toho, že se to sem podařilo dostat, takové unikáty. Japonská historie, samurajové obecně, nebo i věci týkající se pití japonského čaje, nebo i bonzai, tak to je pro mě už jako více let takový i koníček, včetně historické literatury, takže pro mě je to taková topka za poslední roky.
3: Na výstavě lidé uvidí i vybavení, které se v Japonsku používalo při rituální sebevraždě seppuku. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou.
6: What a outil.
5: Le clou qu'il enfonce

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Otorino Respighi, orchestr Filharmonik v ranní mozaice s druhou částí starých tanců a árií světou číslo 2 pro orchestr.
1: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK se šéf-dirigentem Tomášem Netopilem se právě dnes na Vyšehradě bude loučit s uplynulou sezónou. Na pódiu pod širým nebem uvede novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka a taky výběr z uherských tanců Johannese Brahmse.
0: Koncert pro veřejnost se zdarma uskuteční ve Vyšehradských sadech před starým purkrabstvím. Mimochodem ve středu se za sezónou pod širým nebem na Hradčanském náměstí ohledne i Česká filharmonie.
1: Těch akcí pod širým nebem je tedy teď hodně. Pozor na to, stále bude horko. Ostatně František už za 5 minut nabídne další aktuální zprávy a v nich pochopitelně nebude chybět ani naše předpověď počasí. Dobré ráno.

0: Jedna z nejvýznamnějších osobností světového jazzu, Duke Ellington, napsala skladbu Take the Coltrane. A tu jsme poslouchali právě teď. A kromě jiných jsme také slyšeli Johna McLaughlina. Teď je 6 hodin a 30 minut. Máme úterý 23. června.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Evropská vysílací unie je znepokojená snahou české vlády přesunout financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Uvedla to v tiskové zprávě. A kabinet Andreje Babiše z ANO chce od nového roku zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle Evropské vysílací unie, která sdružuje média veřejné služby v 56 zemích světa, musí být reforma předvídatelná a má zaručovat redakční nezávislost. Vyzvala proto vládní politiky, aby od změn upustili. Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departmán takový status nemá. Korzičané by si mohli sami zavádět předpisy o území nebo bytové politice. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Nahradí Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svou práci. Stejskalová má zkušenosti z vedení neziskové organizace a v minulosti pracovala jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A zpočátku bude polojasno až skoro jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek a večer se vyjasní. Teploty 24 až 29, na jihu Moravě kolem 30, na horách 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A kam vyrazit třeba dnes odpoledne nebo na večer? A nebo i přes den v Hradci Králové pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony a tahle přehlídka nabízí nejenom divadelní představení, ale i performance a taky bohatý doprovodný program.
2: Novou výstavu fotografií Rostislava Čuříka chystají v Domě umění města Brna a vernisáž je právě dnes v podvečera.
1: Velkoformátové malby, umělecké intervence ve veřejném prostoru nebo konference věnovaná street artu. Tohle všechno nabízí Mezinárodní festival Walls. Je to street artová akce a najdete ji v Plzni, Manětíně nebo Dobřanech.
2: V Pražském paláci Lucerna pořádají Den příběhů bezpráví. Součástí pětního aktu k výročí popravy Mlady Horákové se chystá i vernisáž komiksové výstavy Nepřemožena.
1: A ještě pozvání na svatojánskou noc, která se odehraje na Michalově statku v pohledě na Havlíčkobrodsku. Od 21 hodin vás tam čeká noční prohlídka u sedlosti, hudba, bude se péct chleba a zapálí se svatojánský oheň.

0: František Ondříček, Václav Snítil a Josef Hála hráli 8 minut po půl sedmé.
1: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě stojí rozhodně za návštěvu, a to zdaleka nejenom kvůli novým varhanám, které tam teď jsou a znějí, ale sochaři a restaurátoři opravují další části klenby, a to konkrétně u oken katedrály.
0: Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými.
1: A ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně.
2: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
3: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
4: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
3: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
4: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
3: Jednoho okna.
4: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
5: No, je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už zcela jasně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znova ten kámen jakoby vložit do klenby, aby byl funkční dál.
2: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
6: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
4: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva, co to je?
6: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něj šlehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení oken a plameny šlehaly okny ven.
2: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
7: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
2: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
8: Jenom třísky v dlaních, nic víc nemám na nich, když jsem tě kolem ramen vzal, řekla jsi,

0: letí, do klína přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.
1: Ivo Cicvárek na vlnách Českého rozhlasu Vltava ve 6:45 ráno.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Na večer pro vás u nás na Vltavě chystáme rozhlasovou hru současného skotského dramatika Davida Grega, Labutí píseň. A teď si poslechněte důvod, pro který ji rozhodně poslouchat. Vypráví totiž příběh ženy, která se u edinburského jezírka chystá ukončit svůj život, jenomže všechno změní nečekané setkání s labutí, která kouří, pije a má překvapivě jasno v tom, proč stojí za to žít.
1: V hlavních rolích Iva Pazderková a Zdeněk Mariška. Tady je krátká ukázka.
4: Já nejsem němá labuť. Když teda normálně konverzaci nezapřádám, tak to vypadá, že v tvým případě jsem udělal výjimku. Asi to bude tím džinem. A taky proto, že jsi hezká holka. Rozhodně bych nečekal, že najdu v hnízdě hezkou holku. A už vůbec ne v listopadu.
5: Natáhnul ke mně svůj dlouhý krk. Zobákem mi něžně pohladil zátylek. Zachvěla jsem se. Zakroužila hlavou kolem té mojí. Objal svým krkem ten můj, přejel mi přes prsa, přes bradu, přes tvář. Cítila jsem ten nejjemnější dotyk jeho peří na své studené kůži. Vůně labutě. Vlhko.
6: Co tu děláš?
4: Většinou tu nemývám společnost.
6: Ne?
4: Moc návštěv ke mně nechodí.
6: Nech toho.
4: Tak se snažím, aby se cítila dobře.
5: Dýchal mi do tváře. Bylo mi špatně. Byla jsem vysílená, slabá.
6: Nech toho přestaň, já... Nikdo se mě nesmí dotýkat.
4: Nesmí?
5: Stáhnul se. Hlava mu zmizela ve stínu těla. A pak se zase vstyčila. Naštvaně. Najednou měl červené oči, přísahám.
4: Tak poslyš, ty nedotknutelná. Pořád si mi ještě neřekla, co tady děláš. Nepřišla jsi sem šlénout. Chlapi tu nelovíš. Nečuráš. Tak proč dřepíš v mým hnízdě?
6: Promiň, že jsem tě otravovala. Už půjdu, OK? Děkuju za... Díky. Omlouvám se.
1: Ukázka z dnešního večerního dramatu. Poslouchejte rozhlasovou hru Davida Grega Labutí píseň u nás na Vltavě od 20 hodin.
3: Právě teď máme... 6:45 a k tomu ještě 3 minuty. Za malý okamžik nabídneme úvahu a tentokrát se podíváme do koncertního sálu.
2: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
7: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
2: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
7: Na Vltavě.

0: Jiří Družecký v podání Dechové harmonie Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Čtvrtá část partity číslo 6.
1: Hudba může znít v koncertním sále, v kostele, ale třeba i v lidské paměti. Proč některé skladby pořád ožívají a stávají se součástí našich životů? No tak nad tím se právě teď zamyslí publicista Daniel Raus.
2: Zašel jsem do kostela a co neslyším? Hráli tam Mariana Vargu. Patřím k lidem, pro které jeho kapela Collegium Musicum hodně znamenala. Je to ale přece jenom hudba rocková. V kostele ji člověk až tak úplně nečeká. A tak se melodie nesla prostorem, plachtila na zvuku velebných varhan, nikoli v typických vargových hamondek. A kdybych tu píseň neznal, řeknu si, ejhle, jaká to krásná církevní muzika. Shodou okolností mi leží doma na stole CDčko, které zaválo písně Mariana Vargy pro změnu úplně jinám, na pomezí jazzu a experimentu. Nahrávka stojí věru za pozornost. V kuriózním obsazení neslyšíte bicí ani žádnou rytmiku, kromě piana jenom čelo a trubku. A pozor, ženský hlas. Najednou máte pocit, že to vlastně vůbec nevadí. Typicky mužské texty, zpívá Sisa Feher, zpívá je skvěle a vám až po chvíli docvakne, že stokrát omílaný gender stejně už dávno není to, co býval. Napadá mě tím pádem otázka, kolik životů má píseň. Odpověď se sama nabízí. Je to kus od kusu. Některé písně mají životů spoustu, zatímco jiné se nestihnou ani pořádně narodit. Formálně se to dá občas dokonce spočítat a klidně třeba i zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Yesterday od Beatles tam figuruje s pár tisícovkami různých verzí a ten počet pořád stoupá. Jenže to jsou jenom oficiálně registrované a vydané cover verze, jak říkáme hezky česky. Nikdo nespočítá, kolik životů už měla například vánoční Tichá noc, kolikrát a na kolika místech lidé prožívali duchovní Amazing Grace, kolik dětí u nás vesele konstatovalo, že kočka leze dírou, nebo kolikrát za zvuků bouchajícího šampaňského zazněl popěvek udílející oslavenci v českém překladu hodně štěstí, zdraví. Stejně jako my lidé, i písně v sobě skrývají cosi tajemného. Mají vlastní život, osudy a dějiny. Vyjadřují myšlenky a emoce, vedou k lásce, k meditaci, do říše smutku nebo do boje. Jsou s námi vlastně všude, ale jsme to my, kdo jim dává nebo bere život. A je tady záhada, kterou můžeme zakusit, ale neumíme ji rozluštit. Jak dojde k tomu, že se píseň stane součástí naší duše? Jak se v nás samotných zrodí její další existence. Zmíněné CDčko nese prostý název – Písně. Jedním z aktérů celého projektu je Jožo Lupták, jinak hlavní protagonista slovenského festivalu Konvergence, který taky neformálně vychází z odkazu Collegia a nese název jeho nejslavnější desky. V průvodním textu Jožo Lupták popisuje to, co jsme kdysi prožívali mnozí. V temných časech byla hudba Mariana Vargy oknem, za kterým jsme cítili volnost, svobodu, radost a naději. Byla to taky hudba autentická a je v ní cosi nadčasového. Proto staré písně ožívají, i když Marian Varga už tady dávno není. Jeho manželka Jana v průvodním textu dodává, že nové odvážné verze vznikly jako podsta originálu, jež se sama stává originálem. Není k tomu, co dodat. Mimochodem, ta píseň, co k mému překvapení zněla v onom kostele, je o polní lilii. Nikdo ji nezasadil, nikdo se o ní nestará a přece je neskonale krásná. V kázání nahoře o ní Ježíš dokonce řekne, že předčí i krále Šalamouna ve vší jeho slávě. Neboť pointa nespočívá ve věcech pozemských, ale nebeských. Je to cosi jako věčná moudrost polního kvítí.
1: Hezky se to poslouchá, Lilie v kostele, takový název dal novinář a publicista Daniel Raus své dnešní úvaze, kterou jsme vám nabídli 5 minut před 7.
0: V Brně slaví 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. I o tom budeme mluvit ve zprávách v 7.

0: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Broučci.
3: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
4: Budu.
2: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
3: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
2: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zpřísnění trestů za neplacení alimentů míří ve sněmovně do druhého čtení. Rozhlasové a televizní poplatky se dnes dostanou před ústavní soud v Německu. Brňané si připomínají výročí narození Leoše Janáčka. A čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně bude i oblačno. Teploty do 29 stupňů Celsia. Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější. Počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rejchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci.
3: Nejde o to, abychom někoho posílali do vězení, jde o to, aby prostě ti lidé, kteří úmyslně nechtějí platit to výživné, přestože platit mohou, tak aby prostě nad sebou měli ten Damoklův meč v podobě toho trestního stíhání.
2: Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jenom ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení si rodič nemusí na alimenty vydělat. Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČESu Daniel Beneš.
4: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
2: Do konce letošního roku chce mít ČES podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcí. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl být i přes pražskou burzu. Za nové akcie by mohl ČES získat přes 200 miliard korun, které potom využije na výkup minoritních akcionářů z mateřské firmy. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
5: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko, a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: V Brně dnes oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Sinfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání, jak doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
6: Tentokrát budou 2 projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude polojasno až skoro jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se ale vyjasní. Teploty 24 až 29, na jihu Moravy až 30, na horách 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno, architektura, umění, tradiční řemesla. Nic z toho v následujících minutách u nás v Mozaice chybět nebude. My vám ukážeme, jak silně může minulost promlouvat do současnosti, jak ji současní tvůrci dokážou znovu oživovat. Podíváme se na nový seriál Lucie Korcové, je o zednářích. Zajímá nás to, jak se myšlenky tohoto tajemstvím opředeného společenství propsaly třeba do takové podoby měst, budov, jejich výzdoby. Zastavíme se také u velkého úspěchu Českého rozhlasu. Naše rozhlasová hra Zářivé dítě, která přibližuje život vědkyně Marie Curie-Sklodowské, totiž získala ocenění na prestižním festivalu Grand Prix Nova. Taky přidáme podrobnosti, no a vydáme se do světa skla. Tradiční české sklářství totiž patří k oborům, které si navzdory proměnám doby uchovaly silnou pozici i mezinárodní renomé. Ale zeptáme se na to, jak vypadá jeho budoucnost. Je 7:05, příjemné ráno.
2: A příjemný poslech nejenom Josefa Haydna, Kennedy Administration nebo Sergeje Prokofjeva. Nechybí Franz Schubert a část smyčcového kvartetu číslo 9. Hezké úterní ráno.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Franz Schubert a část smyčcového kvartetu číslo 9, 9 minut po 7 ráno.
1: Liberecký kraj, tak to je jedno z posledních míst na světě, kde se technika rytí skla pořád ještě vyučuje jako samostatný středoškolský obor.
0: Studenti sklářských škol z Železného Brodu a Kamenického Šenova teď představují své práce v Severočeském muzeu v Liberci.
1: Skleněné sošky, poháry, dekorativní objekty a také další díla inspirovaná architekturou Libereckého kraje vznikla právě během letošního sympózia.
2: Já jsem se rozhodla zpracovat dvě sochy od Jaroslava Rony, jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu. Rozhodla jsem se je zpracovat a zkombinovat dohromady do ryté sošky.
3: Jednou z vystavujících studentek je Anna Hanková.
2: Ronu jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že mi částečně zachránil přijímačky na školu, protože jsem právě tady z Liberce a jeho sochy mě provází tak nějak celým Libercem. Předcházel tomu model z hlíny, což byl asi nejtěžší problém. Potom ta realizace ve skle ušla celkem hladce.
3: Vedle ve vysoké vitríně máte další svoje dílo. To je dost barevně i velikostně kontrastně oproti předchozímu panáčkovi. Co tady vidíme?
2: Jsou to dvě vázy, které jsou zasazené do sebe. Je to gotická architektura, částečně i liberecká radnice. Menší váza z vnější strany tvoří vlastně vnější opěrný systém. S tou byl asi největší problém, jelikož vyříznout ten vnitřní prostor, tak aby ty pilíře nepraskly. Bylo celkem složitý. První pokus nám prasknul vlastně kompletně, ale na podruhé už to vyšlo.
3: Gotické architektuře se věnovala i mladá umělkyně Veronika Kaplanová. Na výstavě lidé uvidí její tři skleněné poháry.
4: To je moje klauzurní práce, za který jsem se rozhodla se inspirovat gotickými okny. S tím, že původně měly být čtyři, ale to se úplně nepovedlo, protože jeden mi prasknul. Pro mě gotický sloh byl vždycky takovou inspirací. Bavila mě tam tajemnost, křehkost.
3: Dá se z těch pohárů pít?
4: Určitě jo, akorát se toho tam vejde fakt hodně. Původně to mělo být určený na nějaký třeba víno, ale fakt teda nevím pro koho.
3: Veroniky spolužačka Josefína Lafantová vytvořila skleněný vzorovaný válec.
5: Byl na začátku celočervená vrstva, kterou jsem musela graficky prorýt. Byl to hodně složitý proces, protože na začátku to měla být plastická verze, což jsem na dvakrát prorila a zvolila jinou techniku. Je to taková hodně detailní, jemná práce, protože všechen ten design, co jsem tam vytvářela, to bylo pomocí malých teček při ťukávání.
3: Kde ty výrobky vznikly, kdo je vyrobil?
6: Jsou to vlastně unikátní kusy, které vznikly v rámci Riteckého sympozia na počátku března tohoto roku.
3: Vysvětluje kurátorka výstavy Kristýna Rosmanová.
6: Sympozium se uskutečnilo v Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zajímavé je to, že je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova. Zajímavé je i to, že se vlastně toho sympozia

0: Zúčastnili i jejich pedagogové, a to jak dílenští, tak vlastně i vedoucí těch ryteckých ateliérů.
1: Zmíněné dvě sklářské školy jsou poslední na světě, které vyučují techniku rytí skla jakožto hlavní zaměření čtyřletého studia. Výstavu studentů ve vestibulu Severočeského muzea zájemci uvidí do 11. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Johann Georg Bissendl, koncerto Köln a Mayumi Hirasaki společně s nimi třetí část symfonie B-dur v 7 hodin a téměř 23 minut.
1: Český rozhlas slaví mezinárodní úspěch, máme velkou radost. Rozhlasová hra Zářivé dítě totiž získala ocenění na prestižním festivalu Grand Prix Nova v rumunské Bukurešti.
0: Hra přibližuje život výjimečné vědkyně Marinky Rýsklodovské, ženy, která navzdory překážkám změnila svět vědy a jako první získala dvě Nobelovy ceny.
1: Oceňované dílo v režii Natálie Deákové v loňském roce zvítězilo taky na festivalu Prix Bohemia Radio. Možná si vzpomenete, i o tom jsme mluvili.
0: Hru jste mohli slyšet v minulém roce u nás na Vltavě a teď si připomeneme Zářivé dítě krátkou ukázkou.
2: Umlít.
3: Rozpustit. Zamíchat.
2: Filtrovat. Schladit.
3: Vyčistit.
2: Umlít.
3: Rozpustit.
2: Zamíchat. Filtrovat. Schladit.
3: Frakční krystalizace.
4: Pierre jí to rozmlouvá.
5: Není to potřeba. Existenci rádia už prokázali.
6: Ale jí to nestačí.
3: Jí nestačí teoretický důkaz.
5: Jí nestačí změřit záření.
3: Chce rádium vidět.
5: Chce ho ukázat světu.
6: Chemická vytrvalost.
3: Prosadí si svou.
5: Smolinec jede z Jáchymova do Paříže. Vlakem. Z Krušných hor přes Stuttgart až na Gare de l'Est.
7: Leden 1899. 100 kilogramů smolince jede z Jáchymova do Paříže. Červenec 1899. Jedna tuna smolince jede z Jáchymova do Paříže.
3: Dostala část zadarmo od rakouské vlády. Černá hmota smíchaná s jehličím. Větvičky. Špín.
5: Březen. A zbytek zaplatil baron de Rothschild. Celkem 15 tun.
7: Únor 1902. 5 tun smolince jede z Jáchymova do Paříže.
3: Vyčistit.
2: Umlít. Rozpustit.
3: Zamíchat.
2: Filtrovat. Schladit.
3: Vyčistit.
2: Umlít.
3: Rozpustit.
2: Zamíchat.
3: Filtrovat.
2: Schladit.
3: Vyčistit.
2: Umlít. Rozpustit.
3: Zamíchat.
2: Filtrovat. Schladit.
3: Vyčistit.
2: Umlít.
3: Zamíchat.
2: Filtrovat.
3: Schladit. Vyčistit.
2: Umlít. Rozpustit.
3: Zamíchat.
2: Schladit.
1: Rozhlasová hra, kterou jste tady u nás na Vltavě mohli před časem taky slyšet, Zářivé dítě, zaujala mezinárodní porotu festivalu Grand Prix Nova.
0: Potvrdila, že česká rozhlasová tvorba obstojí v konkurenci těch nejlepších audioprojektů z celého světa.
1: Gratulujeme celému tvůrčímu týmu.

0: Tak tohle je skladba, kterou napsal Sonny Rollins v 50. letech, konkrétně ve 54. Sonny nazval tuto věc Oleo a zajímavé je, že asi odkazuje na tehdy populární Oleo margarín, což byla náhražka másla. Teď je 7:30, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dříve oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země na venek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Organizace CERMAT dnes zveřejní výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Uchazeče najdou v systému DIPSIM i na webových stránkách jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 zájemců. Neúspěšní uchazeče budou moci od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Maďarský premiér Peter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci. Dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov a hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam nikdy nezíská dědictví. Nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle Organizace spojených národů potýká světově asi 250 000 žen. V extrémní chudobě žije údajně každá desátá. A počasí čekejte zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne potom čekáme přechodně až oblačno. Na jeho západě s možností přehánek nebo bouřek, večer se ale vyjasní. Teploty 24 až 29, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A míříme pomyslně na pražský Vyšehrad, zastavíme se taky v Kolíně anebo v brněnské Vaňkovce, ale naše kulturní tipy začínají Ostravou. Právě tam totiž startuje Mezinárodní festival současného hudebního divadla New Opera Days Ostrava. Program bude hned na několika scénách až do 27. června a podrobnosti k tomu přidáme krátce po 8. hodině.
2: Festival Tanec Praha je ve finále, zakončí ho inscenace My Fierce Ignorant Step a tahle inscenace se odehraje v hudebním divadle v Karlíně.
1: Za muzikou nemusíte jenom do Ostravy, zastavte se v brněnské Vaňkovce, kde začíná hudební festival Vaňkovka Fest. V úvodu vystoupí kapela Fields of Grain a Alice s Danem Bártou.
2: V městském divadle v Kolíně chystají vernisáž výstavy obrazů na vytisky Mezi životem, smrtí a tamtím. Začíná v 17. hodina.
1: A ve Vyšehradských sadech v Praze vystoupí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Pod taktovkou Tomáše Netopila zazní Dvořák nebo Brahms.

0: Orfeo Orchestra v části symfonie číslo 6 od Josefa Haydna.
1: A máme pro vás novou podcastovou sérii o zednářích. Ostatně mluvili jsme o tom i včera v ranní mozaice po 9. hodině. Zednáři totiž zanechali výraznou stopu v podobě měst, budov, ale i uměleckých stylů.
0: Jak se jejich myšlenky promítly do architektury a jak můžeme v historických stavbách dodnes číst zednářské symboly?
1: To není Františkova otázka pro mě. O tomhle mluví teoretik architektury Adam Štěch v dalším díle našeho nového seriálu, který zpracovala Lucie Korcová. A tady už je ukázka.
2: Zajímá mě, co spojuje údajné zednářské architekty a stavitele, jako byli třeba František Bílek, Max Gerstl nebo René Wiesner.
3: Já jsem nad tím přemýšlel dlouho a já bych řekl jako experiment, no, nebo prostě touhu potom dělat něco nového, protože František Bílek, jako on nebyl úplně architekt, on byl spíš sochař, ale ten jeho dům, že jo, to je snad první stavba v Praze s plochou střechou, takže velmi jako netradiční pojetí. Obecně ten dům je celý velmi zvláštní, jako nemá moc obdoby. Je úplně prostě, když to tak řeknu, jako out of nowhere. Velmi pozoruhodné dílo. Max Gerstl je zajímavý tím, že dělal hlavně výkladce. To byl specialista na výkladce a partery a vstupy. Takže to je taky jako inovátor v podstatě v té korporátní architektuře, nebo komerční architektuře, dalo by se říct, obchodní. No a pak René Wiesner, tak ten zase, to byl spíše inženýr a konstruktér, který experimentoval s betonovými konstrukci a také experimentoval s takzvaným sklobetonem, neboli vlastně luxferami. Ti architekti všichni, které jste tady jmenovala, tak jsou to vizionáři. Všem lidem, co přednáším o architektuře, tak říkám, dívejte se nahoru. Prostě to je zásadní. Takže dívat se nahoru, dívat se na fasády, dívat se na detaily, na okna, na římsy, na tvar střech. Zkrátka, když jste nějak jako obecně znalý historie nebo materiálů nebo technických prvků, tak prostě se dá podle tady těch věcí vlastně číst ten dům jako text víceméně.
2: Tak mi Adam Štěch poradil, jak se dívat na architekturu a přitom ji skutečně vidět. Je tedy na čase vyrazit přímo do pražských ulic. Těmi mne provede průvodkyně Květoslava Navrátilová.
1: Uzavírá Lucie Korcová, která nás tímhle pozvala k poslechu svého nového seriálu Zednáři.
0: Přináší nový pohled do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět, a poslouchat ho můžete nejenom na webu Vltavy.
1: Ale taky v podcastových aplikacích, třeba v Můj rozhlas, anebo ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Dnes hned po 16. hodině.

0: Don't Forget to Smile a Kennedy Administration, nahrávka z roku 2017. Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, necelé dvě minuty zbývají do 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Sledujeme pochopitelně i události, které se teprve chystají. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech právě dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbily letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. Dřív oznámili, že festival uvede přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních filmů.
0: Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary letos převezmou herečka Magda Vašáriová, americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaal a americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg.
2: A ještě připomenu, kdy festival začíná, bude to 3. července, tak se tam zastavte.

0: Sergej Prokofjev, část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 v Ranní mozaice na Vltavě.
1: Vizitka.
2: Hostem dnes bude kurátorka Městské galerie v Týně nad Vltavou a také sama výtvarnice Dominika Kuncová.
0: Ve své tvorbě zkoumám, jak používáme běžné předměty a jak skrze ně navazujeme vztahy k okolnímu světu i sami k sobě.
2: A tak se jí ve vizitce zeptáme třeba na to, jestli se vzájemně role umělkyně a kurátorky doplňují. Poslouchejte po 10. dopoledne.

0: Dvořáček hrál skladbu Petra Weissera pro solovou kytaru Check Time, Tempo Drag Time z tohoto výběru, který vznikl pro 20 miniatur od 20 českých autorů k výročí vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu.
1: A celý tento týden nám dělá milou společnost Před osmou básník, muzikant a taky publicista Michal Bystrov. On o sobě s nadsázkou říká, že v 21. století je omylem, ale my jsme tak trochu rádi, že to tak je, protože tenhle týden si můžeme poslechnout výběr jeho oblíbené poezie a líbí se nám.
2: Básnění. Roberta Frosta jsem poznal skrze jeho fascinující báseň Home Burial, neboli domácí pohřeb. Nebudu vám říkat, o čem vypráví. Přečtěte si její dokonalý rozbor v knize esejů Josefa Brodského Jeden a půl pokoje. Jen bych snad poznamenal, že Frostovo psaní pro mě představuje balet. A přitom právě on přišel na způsob, jak psát s nenuceností člověka, co se jen tak zastavil u vašeho prahu na kus řeči. Už se stmívá, prší, muž přišel od lesa, kde se bojíte i za dne. Vaší první emocí je proto strach. Teprve když neznámý promluví a postaví se do světla lampy, poznáte, že vám nechce ublížit, jen vám musí sdělit něco zásadního, co vám nikdo jiný neřekne. Mluví tak jednoduše, neosobně, nechce vám říct báseň. A přece vás ta chvilka navždy změní. Robert Frost, stařec v zimní noci. Zvenčí se všechno na něj dívalo hvězdami mrazu na okenních sklech, jak bývá v prázdných chladných pokojích. Co bránilo mu do tmy pohledět, to byla lampa, kterou držel v ruce. Co bránilo mu vzpomenout si, jak se octl zde, v té černé komoře, to bylo stáří. Stál tam bezradně, obklopen sudy, jež jsem natahal, neboť se děsil cesty do sklepa i cesty zpátky, noci za okny, i jejich dávno zdůvěrnělých zvuků, praskotu větví, bubnování stromů, jako když padá hlína na rakev. Byl světlem jedině sám pro sebe. Co šlo mu hlavou, věděl jen on sám. Byl světýlkem a pak už ani to. Víc věřil měsíci, jak právě byl. Pozdnímu lomenému měsíci, že věrněji než slunce ohlídá sníh na střeše a všechny rampouchy, jež navěsil mráz venku pod okap. Tak spal. Když v kamnech prasklo poleno a propadlo se, stišil těžký dech a pohnul sebou. A pak zase spal. Jediný stařec sám nemůže udržet farmu a stavení. A jestli přec, takhle to v zimních nocích vypadá.
1: Frostovu báseň Stařec v zimní noci najdete ve sbírce Hvězda v kamenném člunu. To jenom kdybyste si chtěli ještě prolistovat. Text přeložila Hana Žantovská a nám ji do vysílání přinesl a taky zarecitoval Michal Bystrov.
0: Jižní část katedrály svatého Víta na Pražském hradě opravují restaurátoři. I o tom budeme víc mluvit ve zprávách v 8.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. V Maďarsku se dnes koná summit V4. Premiéři budou řešit migraci i případné rozšíření skupiny. Jižní část katedrály svatého Víte na Pražském hradě opravují restaurátoři. A čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně bude i oblačno. Teploty do 29 stupňů Celsia. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů. V Maďarsku se dnes sejdou premiéři zemí takzvané Visegrádské čtyřky. Petr Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko.
3: Jedním z témat bude také budoucnost Visegrádské čtyřky. Maďarský premiér Péter Maďar už dříve navrhl debatu o jejím možném rozšíření o další státy, například Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko nebo Rumunsko. Zároveň ale zdůrazňuje, že přednost má obnova vztahů mezi současnými členy. Ty v posledních letech poznamenaly rozdílné postoje k ruské invazi na Ukrajinu, a to zejména mezi Budapeští a Varšavou. Maďar před summitem uvedl, že spolupráce v rámci V4 patří vedle Evropské unie a NATO k hlavním pilířům nové maďarské zahraniční politiky. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evide Kroás ODS návrh poškodí hlavně nevyživované děti.
4: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
2: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit. Investigativní tým Českého rozhlasu zmapovala případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Česká školní inspekce mloni dostala 175 podnětů. To je nejvíce za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů. Například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací.
5: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
6: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
5: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fizické trestání upozornilo 5 rodičů.
7: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
5: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Restaurátoři a sochaři opravují klenbu kolem oken v jižní části katedrály svatého Víte na Pražském hradě. Kvůli špatné statice musí některé kameny odsekat a nahradit novými. Právě na práce návštěvníky areálu neomezí. Opravy v katedrále budou pokračovat i v dalších letech, jak říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
8: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře. Dohromady budeme investovat přes 20 milionů korun a již nyní se zamýšlíme nad tím, které části katedrály se budeme věnovat v příštím roce.
0: Počasí.
2: Zpočátku bude polojasno až skoro jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se ale vyjasní. Teploty 24 až 29, na jihu Moravy kolem 30 a na horách 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno, o čem budeme mluvit? O divadelním zákulisí, o jedné architektonické ikoně a také o hudebních experimentech, které posouvají hranice žánrů. Přesně taková jsou naše následující témata. My se podíváme na místa, ve kterých se setkává historie s odvahou hledat nové cesty. Nahlédneme dovnitř Pražského divadla na Vinohradech, které čeká rozsáhlá rekonstrukce. Potom se přesuneme do Francie za jednou z nejslavnějších staveb moderní architektury. Je to Villa Savoy od Le Corbusiera. A zamíříme i do Ostravy. Právě dnes tam startuje NODO, tedy Dny nové opery Ostrava. Jediná kontinuální přehlídka současného hudebního divadla v České republice. Co všechno letos nabídne, na to se zeptáme už za pár minut.
2: A v hudebním scénáři máme nejenom The Beatles, Georga Friedricha Händla nebo Wolfganga Amada Mozarta, ale taky Camille Saint-Saense. Národní orchestr z Lille a pátá část Cvity pro violončelo a orchestr.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Camille Thomas a Národní orchestr z Lille 10 minut po 8 ráno.
1: Opera se ode dneška znovu stává místem, kde se opera chápe jako živý, otevřený, ale i riskující žánr. 8. bienále festivalu Nodo New Opera Days Ostrava uvede až do 27. června 7 hudebně divadelních projektů autorů z celého světa.
0: Hrát se bude nejenom v divadle Antonína Dvořáka a divadle Jiřího Mirona, ale taky v bývalém hotelu Palas a v Komenského sadech. Více o programu už s Barborou Skálovou z Ostravského centra nové hudby. Dobrý den do Ostravského studia Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Ostravský festival je označovaný za laboratoř současné opery. Co tedy může opera v 21. století pro posluchače znamenat? Jaká témata letos přinášíte?
2: Tak v 21. století je opera skutečně multivýznamový žánr, abych tak řekla. Už neplatí to, že by byl omezený jenom na ten velký orchestr, historické kostýmy, zásadní příběhy minulosti, i když to také samozřejmě může zůstávat, ale dnes už je to opravdu spíše otevřený umělecký prostor, kde se potkává hudba, divadlo, výtvarné umění, v posledních letech také čím dál víc technologie a samozřejmě společenská témata. Takže ty hranice se roztírají a potom ta tematická i umělecká nabídka může být neskutečně pestrá. A co se těch témat týče, tak na letošním programu našeho festivalu se objevují témata identity, mezilidských vztahů, samoty, paměti, ale také třeba filozofická či hudebně teoretická témata.
0: Většina letošního programu vznikla přímo pro festival. Diváci uslyší hned 6 světových premiér. Jaké to je uvádět díla, která ještě nikdy nezazněla?
2: Je to na jednu stranu velmi náročné, protože se vlastně nemáte od čeho odpíchnout. Nemáte žádné nahrávky, nemáte žádné informace, zkušenosti nějakých předchozích interpretů, inscenátorů a tak dále. Ale zároveň je to samozřejmě obrovské dobrodružství pro všechny zúčastněné. A vlastně všichni, kdo se na té inscenaci podílejí, ať už jde o skladatele, režiséry, solisty, hudebníky, tak teprve společně při těch zkouškách hledají tu podobu díla, která se opravdu mění mnohdy až do poslední minuty. No a co se potom týče posluchačů, tak ti jsou vlastně díky tomu přítomní opravdu světové premiéře v tom absolutním slova smyslu.
1: Tak se pojďme podívat hned na dnešní večer. V Ostravském divadle Antonína Dvořáka uvedete 2 díla. Jaká budou?
2: Tak půjde nejprve o dílo kompany Kristýny Šviálkové. To je vlastně taková specifická instrumentální inscenace, takové instrumentální divadlo. Jedinými účinkujícími budou právě Kristýna Švihálková sama, protože ona je také etablovaná perkusionistka a druhá perkusionistka, která je její vlastně kolegyně. A zároveň využijí teda elektroniku. Bude to opravdu takový niterný pohled na jednoho člověka, bude to velmi komorní dílko. A následovat bude zase z druhého spektra novinka, která vznikla právě pro náš festival, velice známého britského skladatele Richarda Ayrse, který vlastně naproti té Kristýně, která opravdu patří k té nejmladší generaci, tak Richard Ayrse je totální operní matador. Jeho díla opravdu se hrají na těch nejzásadnějších evropských scénách.

0: Věnách, dokonce v jeho opeře zpívala třeba Barbara Hennigan, je to opravdu velké operní jméno, ale přesto i jeho opera bude komorní a s velmi osobním, intimním tématem, protože Richard svou operu napsal na základě zkušenosti s demencí svého otce, takže to bude dojemné, ale díky Richardově hudebnímu stylu i svým způsobem zábavné zároveň.
1: My už jsme zmínili ty netradiční prostory, kam se Nodo New Operas Days Ostrava vydá. Bývalý hotel Palace, Slouka, tenisové kurty v Komenského sadech. Mění podle vás prostor způsob, jakým divák tu operu vnímá?
0: Já myslím, že určitě, protože prostor v tu chvíli už netvoří jen nějaké kulisy nebo nějaké zázemí, ale v těchto kontextech už vlastně vytváří nebo stává se jakýmsi aktivním tvůrčím prvkem, protože když se to představení odehrává mimo divadelní budovu, tak i ten divák má najednou možnost se trošičku zbavit těch svých zažitých návyků, očekávání a najednou i to dílo může vnímat jinak a i ten žánr může začít vnímat jinak.
2: Jakou pozici si Nodo během let vybudovalo v evropském kontextu?
0: Tak Nodo, musím říct, že v evropském kontextu je opravdu jedním z mála festivalů, který se vlastně už dlouhodobě věnuje provádění těch opravdu nových děl. A tím, že je to mezinárodní festival, tak se opravdu stalo platformou pro setkávání lidí z různých koutů světa, kteří spolu tvoří právě tady v Ostravě, což taky musím říct, že je devíza a vlastně i ve srovnání s dalšími festivaly je toto originální prvek, protože naprostá většina inscenací vzniká tady v Ostravě, zkouší se tady a i tím hektickým tempem je to vlastně velmi jako nenapodobitelná atmosféra.
1: Doporučte nám ještě alespoň jeden projekt letošního Nodo, který bychom si neměli nechat ujít.
0: Myslím, že to je pro každého organizátora nejtěžší otázka, ale když bych teda měla pozvat, tak ať je tam i nějaký časový odstup, tak myslím, že opravdu skvělý zážitek bude sobotní premiéra opery Klauni srbsko-kanadské skladatelky Anny Sokolovič. To je vlastně jediná opera, která už měla světovou premiéru, ale ta proběhla teprve asi před 4 měsíci v Montrealu. Jak název napovídá, bude to opravdu o klaunech. Je to inspirováno Felliniho slavným filmem Klauni a spoustou dalších slavných gigmenů a klaunů, ať už z filmového plátna nebo i odinut. A myslím, že to bude naprosto fenomenální zážitek. Divák bude moct prožít naprosto všechny emoce, protože půjde o životní příběh klauna, takže bude tam dojetí, bude tam legrace, bude tam smutek, bude tam trápení, bude tam všechno a zároveň tam bude cirkusová kapela, takže já myslím, co víc si přát.
2: Tak ať si vaše diváci užijí, užijte si i vy, ať všechno dobře dopadne. Naším hostem byla Barbora Skálová z Ostravského centra nové hudby. Děkujeme, mějte se pěkně, zdravíme do Ostravského studia Českého rozhlasu.
0: Moc děkuji a nashledanou.

Podle různých klíčů nebo dokonce takových jakoby tónů těch děl explicitně nepojmenovává, ale dají se vlastně hledat ty interpretační klíče nebo ty kurátorské klíče těch jednotlivých částí. Na úvod otevírá výstavu místnost, která je zjevně věnovaná různé práci se světlem. Je tam dílo Krištofa Kintery, Václava Cíglera, Michala Motyčky a další. V průběhu výstavy pak následuje třeba sál věnovaný malbě, kde vedle sebe vidíme díla Daniela Pitína, Tomáše Císařovského, ale i třeba abstraktní malbu. Dál jsou třeba díla, která se nějakým způsobem kriticky vypořádávají se socialismem, kde Magdalena Juříková připomíná slavnou kontroverzní výstavu Malík Urvy skupiny Podebal nebo film Návrat do Adriaportu Adély Babanové. Všechny popisky, které tohle všechno doprovázejí, a navíc také QR kódy, které nás vedou na další online informace, což velmi kvituji, nám doplňují i nějaké informace o tom, jak se ta díla dostávala do sbírky Galerie hlavního města Prahy. Musím říct, že já bych uvítal klidně ještě hlubší informace.

0: Kellner Academy, první část hudebního žertu Wolfganga Amadea Mozarta. Je minuta po půl deváté.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme velkou radost, protože podcasty Českého rozhlasu uspěly v letošním ročníku soutěže Podcast roku. Kriminálka po čtvrté za sebou zvítězila v kategorii veřejnoprávních podcastů a taky získala ocenění odborné poroty v kategorii kriminální.
0: Úspěch zaznamenala taky Vinohradská 12, kterou odborná porota ocenila jako nejlepší zpravodajský a politický podcast.
2: Letošní výsledky soutěže Českého rozhlasu potvrzují, že veřejnoprávní audioobsah dokáže oslovovat široké publikum a zároveň obstát v konkurenci komerčních i nezávislých podcastových projektů.
0: Český rozhlas v posledních letech výrazně rozvíjí původní podcastovou tvorbu napříč zpravodajstvím, publicistikou, dokumentem, vzděláváním i zábavou.
2: A jenom připomeneme, že podcasty jsou dostupné na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Georg Friedrich Händel, část sonáty pro zobcovou flétnu a basso continuo, 8:45.
1: A protože se bude Pražské divadlo na Vinohradech stěhovat kvůli velké rekonstrukci, tak jsme natočili speciální seriál a ještě se té krásné historické budově, která je tady nedaleko od nás, od sídla Českého rozhlasu, budeme věnovat. V divadle totiž pořád ještě fungují některé původní divadelní technologie z počátku 20. století.
0: Historické provaziště i unikátní systém pod jevištěm, který umožňuje proměňovat jeho podobu.
1: No, jenomže jak říkám, brzo je nahradí moderní technika, a to v rámci rozsáhlé rekonstrukce.
0: Do zákulisí téhle slavné pražské scény se vydala Zuzana Filipková. A my vám tu reportáž nabídneme za chvíli. Právě teď už by měla být připravená, takže ji pouštíme.
2: Tady jsme teda v provazišti, se tomu říká?
3: Tady jsme jakoby na lávce, ano. Ve výšce 11 metrů nad jevištěm, a na protější lávce je teda zázemí našich provazáků, který ovládají to provaziště, které je teda nad náma.
2: Říká umělecko-technický šéf divadla na Vinohradech Lukáš Maté. Pod námi pracuje několik lidí, kteří zavěšují kulisy na lana. Obcházíme lávku dokola ve velké výšce nad jevištěm, až dojdeme do samotného provaziště.
3: Každý ten tah, pozor, teď vidíte, při akci stranou, ano, překážíme. Ano. Tak tady provazáci odbrzdí konopný lano, který ovládá ten tah. Tady vidíte ty, právě ty závaží, které vyvažují tu váhu té dekorace. A musí si to ještě dovážit. Vidíte, že ta dekorace je těžší než 200 kg, takže to musí kluci zavěsit do dvou tahu.
2: A ten systém, ten je taky teda původní, jo? Tady, co vidíme.
3: No, pokládám, že ano, no. Jsou tam maximálně nějaký dílčí úpravy, ale tohle je vlastně opravdu systém, který ještě má spoustu divadel, jako rozhodně těch oblastních, ale po téhle rekonstrukci už má být jako elektrický.
2: Lukáš Maté nás spolu s dramaturgyní a historičkou Zuzanou Paulusovou vedou z provaziště dolů na jeviště, kde se zastavujeme u inspicientského pultu.
3: To je sídlo inspicientky a to je člověk, který řídí jakoby to představení.
2: To je Velín.
3: Buď se méně, ano. Takže tady má mikrofonek, kde může svolávat všechny zúčastnění toho představení, takže herce, techniku, když je někdo potřeba na jevišti, tak ho zavolá podle scénáře s nějakým předstihem, aby neprošvehnul svůj výstup nebo svoji akci. Ten dotyčný musí hodinu před představením si zjistit, jestli má všechny účinkující v divadle, poněvadž nemůžete začít představení a nemít hlavní postavu. Že?
2: A to zařízení je vlastně taky hodně staré za první pohled, že jo? Tady jsou ještě takové ty čudlíky i barevné,
3: tohle,
2: velké kulaté.
3: Tohle bude kulaté, jako, ale tam... jako rozhodně to nebude úplně původní zase, jo?
2: Ne, to asi to, ne, to, ale ne, typu nějaký 60. leta třeba, nevím.
3: Jaký... Tohle bude podle mě ještě trošičku smačí, poněvadž to myslím, že náš zvukař, který tady je taky od nějakých 80. let, takže byl u toho, kdy se to tady instalovalo.
2: Stojí tu také patřičně oprýskaný pult pro nápovědku.
4: Nápovědka je samozřejmě zásadní figura, zejména pro herce. Je vlastně umístěná teďko tady
3: za portálem.
4: Oni musí celou dobu se soustředit a neustále nesmí jim utéct myšlenky, pořád musí vědět, kde přesně v tom textu se kdo nachází, a když herci mají prostě okno nebo jim vypadne kus textu, tak se k ní nějak musí nablížit a tomu se říká, že jim to hodí.
2: Z jeviště scházíme po úzkých točitých schodech do prostor pod ním. Tady je před zraky diváků ukrytá neuvěřitelná konstrukce, díky které se jeviště dá různě variovat.
3: Různé části jeviště vyvyšovat a pak snižovat, takže vlastně umožnila inscenačním týmům měnit jakoby terén toho jevištního prostoru. Když potřebujete vyvýšit nějaké místo, třeba jako balkon, nebo zvýšit pódium, nebo udělat nějaké schody, aby to všechno to vlastně tyhle ty stoly dokázaly.
2: A kdybyste jenom jednoduše popsal, jako z čeho je to vlastně složené?
3: Konstrukce, která je tvořena dvouma rámama. Tady máme spodní a náma je horní. Nad tím horním rámem leží ta podlaha toho jeviště. Pod tím celým jsou dva velké elektromotory, které roztáčejí osy, na kterých jsou další nějaký spoje, které převádějí energii do šroubovic bočních, a ty umožňují těm spodním nebo horním rámům se pohybovat. Když rozjedete ten spodní rám, tak ten pomocí těle těch tyčí vytlačuje vlastně skrz ten horní rám to jeviště, na kterém chodí ty herci.
2: A kupujeme se to musí i promazávat, ne? Trochu.
3: Tady vlastně. No, vidíte, že to je prostě jeden velký olej. Celá ta plocha toho jeviště je rozdělena na 25 obdélníků, který dokážeme jednotlivě rozpohybovat.
5: A to bude nahrazeno při té rekonstrukci něčím podobným, aby to mělo stejný efekt?
3: Ano, zachová se podobné to rozdělení, myslím, že tam má zůstat taky těch 25 obdélníků, ale pohon bude hydraulický z jedné části a elektrický z druhé části.
5: Takže jo? Z tohohle, co tady teď vidíme, tady už nebude nic, bude to opravdu nahrazeno
3: bude
5: úplně
3: to
5: kompletně.
3: Kompletně novou technologií. Takhle je to jako smutný, že tenhle ten obrovský kolos, který je tady 100 let, zmizí. Měli jsme tady Národní technický muzeum z Prahy i z Brna, který by si to nejraději vzali úplně celý, ale ani jedna ta instituce nemá prostor pro tenhle ten velký stroj, takže bylo v nějak jednání, že si někdo z nich veme nějakou aspoň část. Studenti ČVUT se svými profesory se ty nafotili a myslím, že už je vytvořený nějaký 3D model.
2: Vysvětluje Lukáš Maté, který nás spolu se Zuzanou Paulusovou vezme v příštím dílu také do zázemí pro herce, do maskárny nebo rekvizitárny.
0: Dodává redaktorka Zuzana Filipková. Celý seriál najdete na vltava.rozhlas.cz a vezmeme vás třeba do legendární rekvizitárny, maskérny i podjeviště nebo 11 metrů nad něj do provaziště.
1: Architekturu ještě neopouštíme. Vila Savoy je nedaleko Paříže. Dodnes je taky považována za manifest modernismu a jedno z nejvlivnějších a největších děl 20. století. Tak nás zajímá, čím byla ve své době tak převratná a proč fascinuje návštěvníky i skoro 100 let po svém vzniku. Zeptáme se našeho spolupracovníka Adama Štěcha.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i teď, kdy jsme slyšeli Mirka Satýho, jeho skladbu ve verzi pro sólový klavír.
1: Byl začátek 30. let minulého století a architekti Le Corbusier a Pierre Jeanneret dokončují nedaleko Paříže vilu Savoy. Okamžitě se stává esencí avantgardní architektury a taky příkladem naprosto nového typu bydlení.
0: Jedna z nejslavnějších památek moderní architektury je dnes hojně navštěvovaným místem a i téměř po 100 letech od svého vzniku překvapuje svou radikální koncepcí.
1: S námi ve studiu už náš stálý spolupracovník, kurátor architektury a designu Adam Štěch. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: V jaké fázi Le Corbusierovy kariéry vznikla vila Savoy, Adame?
2: Je to taková ta jeho heroická fáze. Asi posluchači určitě ví, my jsme o Corbusierovi mluvili poměrně hodně, protože mně se podařilo navštívit už řadu jeho projektů ze všech fází jeho kariéry. A právě přelom 20. a 30. let je takovou tou největší esencí těch jeho experimentů. On v roce 1925 na slavné výstavě dekorativního umění v Paříži představil pavilon L'Esprit Nouveau, neboli pavilon nového ducha, který vlastně představoval jakýsi prototyp moderní architektury. Také napsal knížku Vstříc nové architektuře v tomto období, kde vlastně formuluje určité své zásady, jak by měla moderní architektura vypadat. A právě vila Savoy je v podstatě takovým vyvrcholením těch jeho takzvaných bílých vil, které navrhoval, řekněme, někdy od roku 1925 právě do začátku 30. let a je vlastně taková nejvýraznější v tom, kde používá Corbusier svých takzvaných 5 bodů moderní architektury.
1: Je nádherná, dívám se na ní, říkáte vila Savoy, nevím jestli Savoy nebo Savoy, jak to můžeme vyslovovat, ale na tom nezáleží, které prvky a architektonické koncepce architekti nakonec ve vile uplatnili.
2: No, právě se jedná o takzvaných 5 bodů moderní architektury, což je taková jako naše mantra historiku architektury nebo architektů. Vlastně Corbusier přichází s takovými univerzálními řešeními, které vlastně chápe jako ideální prostředky, jak vytvořit moderní bydlení. Mezi těch 5 bodů moderní architektury patří například to, že stavba je vynesena na sloupech do úrovně prvního patra, to znamená, že vzniká nám nějaký prostor pod tou stavbou, třeba na zaparkování automobilu, které Corbusiera v té době fascinovaly jako úžasné vynálezy vlastně tehdejší doby. Pak to jsou třeba pásová okna, to znamená, že celá fasáda je protkána opravdu tím dlouhým pásem oken, to znamená, dostává se do interiéru co nejvíce světla. Pak je to pobytová zahrada, která také v té vile se nachází. Pak je to otevřený půdorys, nebo vlastně volný půdorys, který není členěn nějakými velkými a statickými příčkami. A pak je to taky volná zavěšená fasáda, která vlastně je k té železobetonové konstrukci toho domu připevněna a také nemá nosnou funkci. To znamená, může být právě perforována těmi pásovými okny. Tyto všechny body on vlastně propojil a v té vile Savoy je vlastně nejvýrazněji použil. Ale mělo to řadu háčků, řadu problémů. Manželé Savoyovi, Pierre a Eugenie, kteří se do vily nastěhovali, tak vlastně od počátku měli velké problémy se zatýkáním vody. Stavba se, jednak ještě předtím se stavba neustále prodražila se nakonec asi o 400 tisíc franků a nakonec tam žili asi, nebo pobývali tam jenom 10 let. Ona to byla vlastně jejich letní rezidence.
0: Jaká je potom pozdější historie vily Adame?
2: No, oni odešli v roce 40, tuším, stáhli se vlastně

0: A vlastně zajímavé je, že v 60. letech už se začalo hovořit o její výjimečné architektuře, že by měla být ochráněna. Ona byla v tehdy ve velmi špatném stavu a vlastně v roce 1965 se stala první modernistickou památkou ve Francii a začala se plánovat velká rekonstrukce, která pak probíhala až vlastně v 80. letech a od té doby je vila otevřena veřejnosti a láká fanoušky architektury z celého světa.
1: A je překrásná. Podívejte se na Facebook Vltavy. Adam Štěch tu vilu nafotil ze všech možných úhlů pohledu. Je krásně vidět i ta nádherná zahrada. Adame, děkujeme za výlet k Paříži.
0: Taky děkuji.

0: teď jedna aktuální informace. Kvůli nesouhlasu s kroky ministra Oty Klempíře za motoristy, které se týkají veřejnoprávních médií, rezignovali 4 z 5 členů komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Komise o tom informovala právě dnes.
1: Klempíř se podle nich stal tváří vládního záměru směřujícího k zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu, které jsou důležitými garanty svobody slova, napsali v prohlášení.
0: Nesouhlas vyjádřili i s některými z dalších kroků vládní koalice, které podle nich ohrožují svobodnou kulturu. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka.

0: Dobrý den, teď máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Informovala o tom policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia a původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Učiliště, kam muž původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik hlídek i zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Podle návrhu by lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, hrozilo vězení. Část opozice ale namítá, že si rodiče ve vězení na alimenty nevydělají a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Šéf americké diplomacie Marco Rubio zahajuje třídenní cestu po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů by měl řešit obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300-miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu. V anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války. Památník bude stát na místě zvaném Start Point na nejjižnějším výběžku anglické pevniny. A čekejte polojasno až skoro jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jeho západě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní a teploty mezi 24 a 29 stupni Celsia. Na jihu Moravě kolem 30, na horách 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, vážíme si toho, že nás posloucháte, i téměř 3 minutky po 9. hodině v úterý 23. června. Ženy čtou víc než muži. Největší rozdíl mezi nimi nastává kolem 35. věku a po novém roce potom prudce roste zájem o knihy o hubnutí a taky osobním rozvoji. Co všechno se dá vyčíst ze 17 milionů knihovních výpůjček? Přesně na to se budeme ptát za malou chvilku. V Mozaice se na čtenářské návyky Čechů podíváme společně s novinářem Michalem Kašpárkem a taky knihovnicí Terezou Puklickou z Mahenovy knihovny v Brně. A v 9:30 čekáme u nás ve studiu Lukáše Horníka, šéfredaktora stanic Český rozhlas D-dur a Jazz, a podíváme se na to, co zajímavého D-dur nabízí v příštích dnech. A co nabízíme my v příštích minutách, myslím tím muziku?
1: Klasiku i jazz, jako vždy Richard Strauss, potom třeba Giuseppe Matteo Alberti nebo Antonín Dvořák. Začneme s Ellou Fitzgerald a nahrávkou z konce 50. let. Album Get Happy nabízíme 9:03.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ella Fitzgerald na vlnách Českého rozhlasu Vltava 6 minut po 9 dopoledne.
1: 17 milionů výpůjček, tisíce čtenářů a překvapivé příběhy ukryté v datech. Kdo dnes chodí do knihovny, jak se liší čtenářské návyky žen a mužů a co si nejčastěji půjčují teenageři, rodiče malých dětí anebo seniori?
0: O výsledcích rozsáhlé analýzy dat Městské knihovny v Praze si teď budeme povídat s naším kolegou Michalem Kašpárkem ze serveru i rozhlas. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A taky s knihovnicí z Mahenovy knihovny v Brně, Terezou Puklickou, která nabídne pohled z každodenní praxe. Dobré ráno i vám.
3: Hezký den vám i posluchačům.
1: Michale, umím si představit, že jste nad těmi daty ze 17 milionů výpůjček v městských knihovnách v Praze strávil spoustu času. Bylo něco, co vás na čtenářských návycích zaujalo?
2: Paradoxně mě nejvíc zaujalo to, jak mě nic nepřekvapilo. A když dělám z daty, ať už o sportu nebo o kultuře, což jsou témata, kterým se věnuju především, tak každý ten projekt přináší věci, které mě zaskočí, musím kontrolovat, jestli to není chyba. A tady se ukázalo, že vlastně všechny moje hypotézy a jako věci, které by asi předpokládal každý, kdo k tomu sedne, platí. Například teď je červen. Červen je měsíc zásobování baťůšků a kufrů. Lidi chodí do knihoven nejvíc od ledna. Půjčují si věci jako dobrodružnou literaturu, detektivky, takové ty věci, co čtou na dovolené. A to byla taková nit, která se linula celým tím projektem. Zkrátka téměř všechny předsudky a předpoklady vyšly.
0: Jedním z nejvýraznějších zjištění je, že největší rozdíl mezi mužskými a ženskými čtenáři přichází kolem 35. roku života. Čím si to vysvětlujete?
2: On nepřichází náhle v 35, zvedá se to ty rozdíly v seznamu nejpůjčovanějších knih mezi muži a ženami někdy od 18. roku. Tam to pochopitelně je dané tím, že na střední

0: paní Mornsteinovou. I ty nejpůjčovanější knihy si půjčuje relativně málo lidí, je to hodně pestré a to potom dělá i ten rozdíl muži ženy.
1: A tohle může Tereza podepsat. Terezo, odpovídá to vaší zkušenosti z Mahenovy knihovny? Přichází ve středním věku do knihoven opravdu víc žen než mužů?
2: Tohle to podepsat můžu. Ženy jsou aktivnější vlastně v tom dospělém věku ve čtení než muži a to až vlastně do toho nejvyššího věku. Ženy nám prostě v knihovnách převládají a vládnou doslova.
1: No tak já myslím, že František je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Věď, jak tě znám, Františku.
3: No, mezi nejaktivnější čtenáře ale patří děti od 6 do 14 let. Jak tohle vidíte, Terezo? Jak dnes vlastně vypadají čtenářské návyky dětí a dospívajících?
2: No, my jsme se právě tady s kolegou o tom bavili před začátkem vstupu, že u nás ta data vychází poněkud jinak než v Praze, že těmi nejaktivnějšími čtenáři u nás v Brně, tady v knihovně, jsou seniori nebo čtenáři nad 70 let. To jsou opravdu velcí i držáci a i co do počtu výpůjček jsou opravdu nejaktivnějšími. Oni za rok vlastně v průměru 47 výpůjček, ať už muži nebo ženy.
1: A Michal má proto nějaké vysvětlení, že v Praze je to v tomhle parametru jinak než v Brně?
0: Nemám. Probrali jsme tu všechny možné teorie, jako jestli například v Praze nejsou vstřícnější podmínky, levnější kartička pro děti a naopak tady pro seniory, ale ono to vypadá podobně tam i tam. Asi záleží na pohledu. Já když jsem psal o těch dětech, o tom, že jsou jako nejaktivnější, tak to znamenalo, že největší zastoupení pražské populace, které má kartičku, najdeme právě mezi dětmi. Je to dané, bavil jsem se o tom s lidmi z pražské městské knihovny, je to dané tím, že mají propagační akce pro děti, ale nakonec to má i Mahenova knihovna v Brně a vlastně každá normálně fungující knihovna tahá na exkurze školáky.
1: Povídejte, Michale.
0: Vlastně jsem nepočítal, kolik si děti lomeno jiné věkové kategorie reálně půjčují a mohlo by to být i tak, že děti sice mají kartičku a jednou za rok si pípnou nějakou obrázkovou knížku, když tam jdou se školou, teď myslím tu pražskou městskou knihovnu, ale reálně i tam by teoreticky mohly být aktivnější co do počtu výpůjček starší čtenáři a čtenářky.
3: Michal, už trošku se dostal před pár minutami k těm žánrům. Terezo, které žánry nebo témata v těch posledních letech podle vás posilují, které naopak možná ustupují?
2: No tak posilují nám hlavně ty žánrové knížky, jako je fantasy a její podžánry, různé romantasy, feel good fantasy, takové ty pozitivní. A taky jsme si všimli s kolegyněmi, že nám vlastně hodně přibývají knížky, které jsou takové crossovery, což znamená křížení těch žánrů, že fantasy detektivka, fantazie skřížená s dalšími různými žánry, takže i tady tohleto narůstá a v posledních letech z takové té klasičtější jako, nebo společenské literatury, tam byl hodně velký ze stů posledních letech takové ty ságové typy těch knih, kde jedna generace rodiny prismatem vlastně velkých dějin, tak to v posledních letech narůstalo, ale myslím si, že teď už to trošičku stagnuje, ale tady tyhle ty nové crossovery a hlavně ta fantasy žánrová literatura nám narůstá.
1: Povídáme si o čtenářských návycích společně s Terezou Puklickou z Mahenovy knihovny v Brně a naším kolegou, novinářem Michalem Kašpárkem. Za chviličku budeme pokračovat.

0: Buštrio a maličkosti Antonína Dvořáka. Právě jeho jsme nabídli minutu po čtvrt na deset ve vysílání Vltavy.
1: A na našem serveru i rozhlas.cz jste nedávno mohli sledovat článek, analýzu našeho kolegy Michala Kašpárka o čtenářských návycích. A tak si s Michalem a také Terezou Puklickou z Mahenovy knihovny v Brně tato data podrobněji rozebíráme. V datech se objevují docela zábavné sezónní trendy, například lednový zájem o hubnutí, osobní rozvoj. Jak výrazný ten efekt je?
2: Zájem o tyhle ty žánry se liší během roku. Ano, v lednu si lidé půjčují víc knih o tom, jak hubnout, nebo o osobním rozvoji, o tom, jak vařit dietní jídla, ale není to tak, že by ty knihy skočily několikanásobně. Je to v řádu, řekněme, desítek procent, takže když si vyjedete graf, ono je vidět, že ten zájem narůstá. Není to tak, že by to bylo jediné období, kdy lidé mají o tyhle ty knihy zájem.
0: Terezo, dokážete taky sledovat kalendář společně se čtenáři tím, že se půjčuje zkrátka něco jiného v těch měsících?
3: No, je to tam samozřejmě vidět v průběh roku, jak se střídají jednotlivé prázdniny, volna, zájmy těch čtenářů, a v lednu obecně se hodně navyšuje počet výpůjček už jenom z toho důvodu, že si třeba dávají předsevzetí, že budou více číst. A potom už to rozhoduje, co si půjčit, to už je vlastně režii každého čtenáře, no. A co se nejslabšího vlastně měsíce výpůjček týče, tak u nás je to srpen. Všichni jsou na dovolené.
1: No vidíte, tak zásobení jsou už z konce června, možná začátku července. Vrátím se ještě ke knihovním rekordmanům, protože ti se, Michale, ve vašem článku taky objevují lidé, kteří si půjčují knížky ve stovkách dnů v roce, anebo objíždějí desítky poboček. Kdo patří mezi mimořádně aktivní čtenáře v tomto smyslu?
2: Já jsem v těch datech měl nějaká úplně základní demografická data o těch lidech, a zase poměrně nepřekvapivě lidi, kteří stihnou za rok navštívit většinu poboček Pražské městské knihovny, těch je kolem 50, takže víc než 25 ve všech různých koutech Prahy, tak nepřekvapivě to bývají buď děti školou povinné, typicky nějaký chlapec kolem 12, anebo potom seniori a seniorky, kteří mají, předpokládám, víc času na tenhle ten hezký koníček.
0: Máte, Terezo, podobné rekordmany i v Brně? Jestli se setkáváte s lidmi, pro které je knihovna takřka druhý domov?
3: To myslím má každá knihovna a takové čtenáře, kteří jsou věrní za každého počasí a situace. A my máme samozřejmě rekordmany, kteří máme tady, například mi kolegyně, která dělá statistiku, vytáhla čtenáře, který byl během roku 2025 244krát u nás, takže prakticky každý provozní den půjčoval si tedy noviny, takže předpokládám takový rituál běžný, každý začátek každého dne přečíst si denní tisk. No a máme i cestovatelku úspěšnou, která vlastně v každé pobočce nebo každý vlastně den navštívila minimálně dvě pobočky, takže...
1: No tak to je neuvěřitelné. No. Hraje při výběru knížek důležitou roli třeba to, jestli se identifikujete s nějakým spisovatelem?
3: Já si myslím, že ano i ne. U těch čtenářů, kteří mají ty své oblíbené spisovatele, tak je určitě mají z nějakého důvodu. Dokážou se ztotožnit s jejich hlavními hrdiny, jsou navyklí na jejich styl psaní, a zároveň bych řekla, že ale je spousta otevřených čtenářů, kteří nechodí jenom na jistotu, ale jsou schopni si vypůjčit a i pod nějakou radou třeba knihovníka, dát na radu knihovníka a vypůjčit si nějakou knížku od spisovatele, kterého neznají, nebo o kterém jenom slyšeli a nevěděli, jestli ano nebo ne. Myslím, že pokud se se čtenářem pracuje a věnuje se mu, tak jsou velice otevření.
0: Michale, co vám ten výzkum dal v tom smyslu, protože knihovna už dávno není jenom místo pro půjčování knih, tak jestli jste zjistili, jak se mění její společenská role i z těch právě informací, které jste měl k dispozici?
2: To je dobrá otázka, na kterou vlastně nemám odpověď. I proto, že data, která jsem z Pražské městské knihovny dostal, zahrnují poslední 3 roky, což je hodně času na to, abych zjistil, co se čte a v jaké věkové kategorii a tak, ale málo na to, abych tam viděl nějaké velké společenské změny, na to je to příliš krátká doba.
1: Tak pro Terezu teď začíná ta nejhektičtější část roku, nebo ne? Máme 23. června, prázdniny za rohem.
3: No já bych řekla, že už možná trošičku bude polevovat ta sezóna, ale myslím si, že už všichni mají, co potřebují na prázdniny, aby mohli vyjet, ale samozřejmě se určitě ještě pár čtenářů najde, kteří budou vyhledávat četbu na prázdniny a na dovolenou.
0: Přejeme hodně zdaru ve všem, co děláte, nejenom Tereze Puklické z Mahanovy knihovny v Brně, ale taky našemu kolegovi Michalu Kašpárkovi. Děkujeme za rozhovor, mějte se moc hezky.
3: Já děkuji za pozvání.
2: Díky, naslyšenou.

0: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
1: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
0: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
1: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Giovanni Mirabassi na vlnách Českého rozhlasu Vltava, nahrávka, která pochází z roku 2008. Je 9 hodin a 30 minut, máme úterý 23. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A nejenom s námi dvěma, ale teď už taky s Lukášem Hurníkem, protože pravidelně každé úterý jednou za čas tedy střídá se s Petrem Vidumusem, se Lukáš v našem studiu objeví, aby jako šéfredaktor stanic D-dur a jazz řekl, co stojí určitě za slyšení. Hezký den, Lukáši.
3: Dobrý den.
0: Zítra touhle dobou a následně v 14:30 odpoledne vysíláme na Vltavě poslední díl vašeho seriálu Mistři pěvci, opeřence a jiné zvířectvo. Tak které zvíře sérii uzavře?
3: No slon, to bude tento tak zadupe do země.
2: Ale to se nám bude opravdu stýskat. Opravdu už dál nic nechystáte, Lukáši?
3: Ne, no tak je to takový pocit, že se uzavřela nějaká etapa opravdu, protože to bylo jednak, to bylo kus nějakého tvůrčího úsilí. Potom si člověk uvědomí, že to byl typicky veřejnoprávní podnik, jo, protože představa, že to nějaký soukromý rádio udělá, je vyloučena, to všechno stojí na těch archivech, to znamená všechny ty ptáky tady máme, ty hlasy, ale také tu hudbu, teď je to docela střihově náročný, v každém tom pořadu je prostě pár ukázek, které musíte vyjet a zajet přesně na tom správném místě, no a je to vlastně vzdělávací pořad, jednak k těm ptákům, ale zejména k té hudbě. No, takže jako končí to a zatím nic neplánuju, pochopitelně, kdo by dneska něco plánoval v tomhle podniku.
2: Vy jste, Lukáši, si se sérií Mistři pěvci, opeřenci, ale dal mimořádnou péči a taky jste za to byl mezinárodně oceněn. Tohle byl seriál, který ocenili i v zahraničí. Řekl vám něco nového o světě ptactva i o světě zvířectva?
3: No, hodně jsem tam narážel na takové ty etické záležitosti a docela je to zajímavé, protože některá ta zvířata se fakt chovají hrozně, teda i v té ptačí říši. No, kukačka je typická, ale takový ti ťuhíci, co napichujou čmeláky a broučky na trny, aby se jim neskazily, jako, to je taky strašný. No a přitom je tom člověk nemůže vyčítat a to takové to, co považujeme za zlo, tak je někdy v té přírodě jaksi přirozená věc.
0: Slíbili jsme pozvánku taky k poslechu D-duru. Vy ve všední dny vysíláte vždy v 7:30 večer vzdělávací pořady, tak co čeká posluchače v těch nejbližších dnech?
3: To jsou reprízy 20letých pořadu, které by dneska už nikdo normálně nevysílal, ale přeci jenom si myslím, že pro někoho můžou být užitečné. Teď tam vysíláme z cyklu Da Capo hudební stavebnici. A to je takový opravdu naprostý návrat k základům, z čeho se vyrábí hudba, co to je melodie, rytmus, dynamika, harmonie. A tak jako kdo má takový to dětinskou touhu zjistit, jak to autíčko s tím setrvačníkem funguje, když se rozebere, tak takhle je to u té hudby. Prostě tu hudbu tak jako rozebereme na ty prvočinitele a ono se to pak hodí, když chcete z té hudby mít víc.
2: Tak to je pořád přesně pro mě, takže budu z Vltavy unikat k vám na D-dur. No a neděle, to se můžeme zase těšit na operu.
3: Rossiniho Nedělní pana, to je jedna z jako prvních romantických oper vůbec a je, to víte, tak Rossini je vždycky zábavný a tohle to je, jak má historickou nějakou zlomovou hodnotu, tahle opera.
0: Poslouchejte nejenom v neděli, ale pochopitelně i ve všední dny D-dur nebo jazz. Nás pozval k poslechu Lukáš Hurník, šéfredaktor těchto stanic. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Blasem dýřím v nahrávce z 50. let. Posloucháte nás v úterý 23. června.
1: A v brněnském nakladatelství Atlantis vyšel román Milana Kundery Pomalost, původně napsan ve francouzštině. Takže všechny Kunderovy romány jsou už dostupné v českém jazyce.
0: Pomalost přeložila Anna Kareninová, stejně jako ostatní díla, která Kundera napsal ve Francii. O vydání knihy, která završuje mnohaletou ediční práci, informovalo právě nakladatelství.
1: No, na pulty knihku se potom dostane v několika příštích dnech a ještě připomeneme, že Pomalost poprvé vyšla v polovině 90. let. Tahle knížka je kratší než předešlé Kunderovy romány. Na rozdíl od těch starších knížek je psal přesně ve francouzštině.
0: Filozofický román propojuje dvě časové roviny, 18. století a současnost a rozvíjí úvahu o vztahu mezi rychlostí moderního života a schopností prožívat.
1: Milan Kundera patřil k nejuznávanějším a vlastně stále patří k nejuznávanějším evropským romanopiscům druhé poloviny 20. století. Psal taky eseje, divadelní hry a v počátcích své literární dráhy poezii. Narodil se roku 1929 v Brně a zemřel roku 2023 v Paříži.
0: Ostatky Kundery a jeho manželky Věry jsou od minulého týdne uložené v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně.

0: Giuseppe Di Stefano, orchestr a sbor milánské opery La Scala a Giuseppe Verdi, árie Manrika z třetího dějství opery Trubadura.
1: Hudba může znít v koncertním sále, v kostele, ale dokonce i v lidské paměti. Tak proč některé skladby pořád znovu ožívají a stávají se součástí našich životů? Nad tím se zamyslí novinář a publicista Daniel Raus.
2: Zašel jsem do kostela a co neslyším? Hráli tam Mariana Vargu. Patřím k lidem, pro které jeho kapela Collegium Musicum hodně znamenala. Je to ale přece jenom hudba rocková. V kostele ji člověk až tak úplně nečeká. A tak se melodie nesla prostorem, plachtila na zvuku velebných varhan, nikoli v typických vargových hamondek. A kdybych tu píseň neznal, řeknu si, ejhle, jaká to krásná církevní muzika. Shodou okolností mi leží doma na stole CDčko, které zaválo písně Mariana Vargy pro změnu úplně jinám. Na pomezí jazzu a experimentu. Nahrávka stojí věru za pozornost. V kuriózním obsazení neslyšíte bicí ani žádnou rytmiku, kromě piana jenom čelo a trubku. A pozor, ženský hlas. Najednou máte pocit, že to vlastně vůbec nevadí. Typicky mužské texty zpívá Sisa Feher, zpívá je skvěle a vám až po chvíli docvakne, že stokrát omílaný gender stejně už dávno není to, co býval. Napadá mě tím pádem otázka, kolik životů má píseň. Odpověď se sama nabízí. Je to kus od kusu. Některé písně mají životů spoustu, zatímco jiné se nestihnou ani pořádně narodit. Formálně se to dá občas dokonce spočítat a klidně třeba i zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Yesterday od Beatles tam figuruje s pár tisícovkami různých verzí a ten počet pořád stoupá. Jenže to jsou jenom oficiálně registrované a vydané cover verze, jak říkáme hezky česky. Nikdo nespočítá, kolik životů už měla například vánoční Tichá noc, kolikrát a na kolika místech lidé prožívali duchovní Amazing Grace, kolik dětí u nás vesele konstatovalo, že kočka leze dírou, nebo kolikrát za zvuků bouchajícího šampaňského zazněl popěvek udílející oslavenci v českém překladu hodně štěstí, zdraví. Stejně jako my lidé, i písně v sobě skrývají cosi tajemného. Mají vlastní život, osudy a dějiny. Vyjadřují myšlenky a emoce, vedou k lásce, k meditaci, do říše smutku nebo do boje. Jsou s námi vlastně všude, ale jsme to my, kdo jim dává nebo bere život. A je tady záhada, kterou můžeme zakusit, ale neumíme ji rozluštit. Jak dojde k tomu, že se píseň stane součástí naší duše? Jak se v nás samotných zrodí její další existence? Zmíněné CDčko nese prostý název – Písně. Jedním z aktérů celého projektu je Jožo Lupták, jinak hlavní protagonista slovenského festivalu Konvergence, který taky neformálně vychází z odkazu Collegia a nese název jeho nejslavnější desky. V průvodním textu Jožo Lupták popisuje to, co jsme kdysi prožívali mnozí. V temných časech byla hudba Mariana Vargy oknem, za kterým jsme cítili volnost, svobodu, radost a naději. Byla to taky hudba autentická a je v ní cosi nadčasového. Proto staré písně ožívají, i když Marián Varga už tady dávno není. Jeho manželka Jana v průvodním textu dodává, že nové odvážné verze vznikly jako podsta originálu, jež se sama stává originálem. Není k tomu, co dodat. Mimochodem, ta píseň, co k mému překvapení zněla v onom kostele, je o polní lilii. Nikdo ji nezasadil, nikdo se o ní nestará a přece je neskonale krásná. V kázání nahoře o ní Ježíš dokonce řekne, že předčí i krále Šalamouna ve vší jeho slávě. Neboť pointa nespočívá ve věcech pozemských, ale nebeských. Je to cosi, jako věčná moudrost polního kvítí.
1: Lilie v kostele. Takový název dal publicista Daniel Raus svému dnešnímu zamyšlení.
0: Ještě hudba Johna Williamse 10 minut před 10.

0: I filmovou hudbu pravidelně v Mozaice nabízíme v 9 hodin 54 minut právě teď.
1: A na Vltavě pravidelně ve všední dny po 10. dopoledne nabízíme i vizitku. Dnes bude patřit Dominice Kuncové, kterou si pozval Ondřej Cihlář. Tak o čem bude řeč? Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, tak Dominika Kuncová, kromě toho, že je výtvarná umělkyně, tak je také galeristka, respektive vedoucí městské galerie v Týně nad Vltavou. No a my zjistíme, jakým způsobem může městská galerie ovlivnit chod tohoto jihočeského města a jakým způsobem na to také reagují kolem jdoucí.
1: Těšíme se na interview za chviličku po 10. po Františkových zprávách to tady bude. Tak měj se hezky, ať se to povede.
2: Já děkuju.
0: Na letní divadelní scény se zaměříme v akcentu na ty, které jsou v regionech a kam se vypravit. O tom budeme mluvit v 16 hodin a 30 minut s moderátorem Sašou Michailidisem.
1: Teď už opravdu do 10. zbývá pouhých 5 minut. Užijte si poslední minutky dnešní mozaiky s jazzem a zítra se tu na vás budeme těšit a budeme na vás čekat úderem 6. Zdraví František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré fábii, kromě Čelákovic, taky v Novém Bydžově, na Královéhradecku a v Praze. Policisté mají hlídky preventivně i u ministerstva vnitra a školství. Fotografie ozbrojeného Petra Šimona je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Proti muži by ale lidé neměli zasahovat. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summitu NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dříve oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. V Maďarsku se dnes odpoledne sejdou předsedové vlád zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z ANO. Nově zvolený maďarský premiér Peter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny a debatu o tom navrhuje Maďarsko. Summit je zároveň posledním, které země hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko. V Brně dnes oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Sinfonieta a na 500 před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání. Čekejte zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se ale vyjasní. Teploty 24 až 29, na jihu Moravě kolem 30 a na horách 22. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Jako výtvarná umělkyně vycházím z osobní zkušenosti a z víry v terapeutický a sebepoznávací účinek umění. Umčo umožňuje risk, toleruje chybu a učí nás radosti z procesu. Umění, jak ho chápu, je víc než dovednost hezky malovat. Umění je dovednost svobodně a vědomě žít, říká dnešní host Dominika Kuncová, umělkyně, kurátorka a výtvarná lektorka. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak, z rodného Slovenska Dominiku před lety přivedla do jižních Čech touha zpomalit. Dnes žije v Českých Budějovicích a vede ateliér tvořivého myšlení a věnuje se vlastní umělecké tvorbě a nově také působí jako kurátorka Městské galerie v Týně nad Vltavou, tedy ve městě, které je od Českých Budějovic nedaleko. Studovala na Bratislavské vysoké škole výtvarných umění a designu, kde nejprve studovala architekturu a poté užité umění v ateliéru keramiky designéra Daniela Pirščče. Ve své tvorbě se věnuje designu, sochařské i malířské práci, při které využívá především přírodní materiály. Zkoumá také souvislosti mezi způsobem, jakým věci užíváme a jakým se vztahujeme ke světu. No, tak já tě tady vítám ještě jednou. Děkuju, že jsi přijela nás navštívit přímo do studia z jižních Čech, z Českých Budějovic a tedy také z Týna nad Vltavou. A zajímá mě, pokud bychom tedy začali tvou kurátorskou prací v Městské galerii v Týně nad Vltavou, tak jaké vlastně jsi vytyčila úkoly pro činnost této městské galerie, protože, abychom připomněli, Týn nad Vltavou je jihočeské město o zhruba 8000 obyvatelích, je zhruba v trojúhelníku mezi Českými Budějovicemi, Pískem a Táborem na soutoku řek Vltavy a Lužnice. A tomuto městu dominují dvě náměstí, a to větší s kostelem a s kašnou má na své horní hraně zámek, vedle kterého je také dům s městskou galerií. A právě to je místo, kde tedy ty jsi aktivní. No a jaké místo a jaký význam pro toto město má městská galerie?
2: Takže dva dotazy, jaký má význam galerie a jaké úkoly jsem si vytyčila. To je skvělý, že říkáš oboje, protože ta galerie je tady již 30 let a já na tom místě kurátorky městské galerie působím jenom druhým rokem, takže to beru s pokorou. Mm-hmm. A snažím se dobře si uvědomit, do čeho jsem vstoupila, na jaké půdě stojím a kdo to přede mnou vybudoval, což byly dvě předchozí kurátorky, díky kterým takhle malé město může mít galerii docela dobrýho ohlasu. Takže jaký má význam? No, záleží, jak se na to podíváme. Myslím, že ten význam se proměňuje i ve způsobu, jakým kdo tu galerii vedl. Za dob paní Marie Hanušové to bylo opravdu jakoby rozkvět něčeho, co tam předtím nebylo. Jako velmi jako taková živná půda pro kulturu, pro setkávání s mnoha umělci. Ona opravdu jela v takovým rychlým tempu, 17 výstav ročně. Taky to bylo hodně jako množstevní, ale nechci to říct, jako, aby to nevyznělo špatně. Jako opravdu měla velký tah na bránku a velkou touhu jako sdílet lidem s obyvatelem Týna, jaké jsou možnosti toho uměleckého světa, co všechno může být tvorba. Takže to bylo takový v nějakém smyslu jako velmi překvapivý pro maloměstský prostor. Petra Herotová, která působila po ní, zvolila spíše jako konceptuální přístup. Trochu minimalizovala ten jako předchozí záměr a šla jakoby na kvalitu blíže k současnému umění, k současným tendencím, protože sama umění vystudovala, takže je tam určitě vliv AVU a těchto jako škol přímo. A já vidím tu svou roli v takové citlivé návaznosti. A uvědomuji si, že nelze navázat jenom na jednu z nich, protože každá z nich jakoby zastupuje trochu jiné spektrum diváctva. Ta éra paní Marie Hanušové zůstala hodně v starší generaci týnských obyvatel a Petra hodně oslovila mladší generaci a taky dokázala natáhnout zase úplně jiný spektrum diváků napříč Českou republikou do takhle malé galerie. Takže nechci přijít ani o jednu složku, ale naopak jakoby posilovat ty vztahy, které jsou, a zároveň pro mě je velká téma, jak oslovit nediváka. Někoho, kdo do galerii nechodí, kdo nerozumí umění a třeba nemá ho rád, nebo se cítí velmi nejistě.
1: Na to navazuje otázka, jak právě takového diváka chytnout, vtáhnout ho vlastně do něj té galerie, protože to není jenom galerijní prostor, ten výstavní, ten standardní, vlastně interiérový, ale snažíte se také rozšířit své působení vlastně ven, jednak před galerii na náměstí, ale jednak také za galerii do takového, řekněme, zámeckého nádvoří. Tak jak vlastně vůbec zaujmout člověka, který k výtvarnému umění nemá třeba takový ten pravidelný vztah, který by sledoval, co se v galerii děje?
2: No, pro mě je základním klíčem lidskost a vztahy. Čili pracovat způsobem, kdy dokážeme jít naproti divákovi, který je neškolený, a formou doprovodních programů mu přiblížit, o co jde ve výstavě. To je něco, na čem pracujeme velmi cíleně, je to jeden z hlavních koncepčních bodů, kterému se druhým rokem věnuji, a díky podpoře z Centra kultury, pod které galerie spadá v Týně nad Vltavou, máme na půl úvazku edukátorku, což je obrovská posila do našeho malého galerijního týmu, kde pracujeme tři takhle.
1: No a protože jsi zmínila, že jsi v Týně teď v galerii druhým rokem, tak to město taky poznáváš, tak to si myslím, že je také možná velmi cenné vlastně možnost vnímat to město, řekněme, vnějšíma očima, protože jsi přišla do Českých Budějovic, v Týně nad Vltavou se stáváš součástí vlastně toho kulturního dění. Tak jak na tebe vlastně to město působí?
2: Je to město, které jsem navštěvovala během nedělních výletů s rodinou i předtím, protože se mi jednoduše líbilo

0: nebo propojení na dnech architektury nebo se spolkem, který most, který vede 7 týdnů se Spatou Anežkou, jsme vlastně vytvořili vlastně spolupráci formou výstavy, která zahajovala těch 7 týdnů a podobně. Jako přijde mi důležitý nefungovat jako ostrov, ale vytvářet jako dobré partnerské vazby, být spolehlivý, aby se ty spolupráce oplatily všem stranám.
1: Tak to byly základní informace od Dominiky Kuncové, kurátorky Městské galerie v Týně nad Vltavou. A teď si pojďme pustit první píseň z toho seznamu, který ty si nám nabídla. První I Call to You. A teď nevím, jestli to přečtu dobře. Valgeira Sigurd Sona. Tam cítím nějaký vliv ze severu, pravděpodobně ze Skandinávie nebo z Islandu, nevím. Tak pověz nám více o této písni. Proč jsi vybrala?
0: Je to islandský skladatel a hudební producent, u kterého kdysi stážovala moje sestra. Je to jeden teda ze zdrojů, jak jsem se k tomu dostala, je přes její hudební tvorbu, ale další úplně nezávislý. Island mám velmi ráda, strávila jsem tam nějaký čas na výtvarní rezidenci a tu píseň jsem tam slyšela na jedné výstavě a úplně mě uhranula a od té doby mě provází. Je to něco jako vnitřní melodie nebo vnitřní motivace. Hodně často to funguje. Jinak je to jakoby předělávka skladby od Johanna Sebastiana Bacha. Velmi, velmi krásná smyčcová předělávka, původně učená pro varhany.
1: Mm-hmm. Říká Dominika Kuncová, umělkyně, kurátorka a výtvarná lektorka, která je propojena s Městskou galerií v Týně nad Vltavou.

0: My se vracíme do rozhovoru s naším dnešním hostem Dominikou Kuncovou, umělkyní, kurátorkou a výtvarnou lektorkou, která je spojena s Městskou galerií v Týni nad Vltavou. A pojďme si říci, protože letos si zmínila v předchozím vstupu, Městská galerie slaví výročí 30 let své existence a byla v dřívějších letech právě propojena s letní akcí Vltavotýnské výtvarné dvorky. Jestli budete letos o prázdninách v létě také nějakým způsobem si toto připomínat, slavit 30-leté výročí a kam vlastně posouváte tu galerii dál?
1: Ty jsi to tak hezky předznamenal, že nemůžu říci ne. Je to přesně tak, že v rámci 30. výročí jsme skládali program s ohledem na to, aby to mohla být aby to mohlo být jakési úctivé ohlednutí za tím, co má tahle instituce za sebou. A krom toho, že tam nějakým způsobem glosujeme éru Petry Herotové, tak jako nejdůstojnější způsob, jak si připomenout právě první kurátorku Marii Hanušovou i tu jako pro mnohé zašlou slávu Týna nebo zlatou éru galerie, tak určitě stálo za to zkusit Vltavotýnský dvorky Revival, což bude zároveň, teda abych to upřesnila, je to celodenní program. Původně to byl takový mini festival umění, my to máme víc poskládané tak, jak umíme navázat v současnosti návštěvníky, takže je to program, který začíná snídaní v trávě pro děti a bude to s umělci, ale vlastně můžou přijít i dospělí. Pak se přesuneme do Domu u Straku, což není galerie, protože tento rok bude galerie plus, jako ta vernisáž bude i po městě, jako, takže Dům u Straku je takový funkcionalistický obchodní dům, v současnosti prostorově nevyužíván, kde bude mít výstavu srbský umělec Darian Hardy a vezme vlastně děti i ty návštěvníky, kteří přijdou na snídaní v trávě, což je reference na známý impresionistický obraz, vezme je do té výstavy.
0: Takže kdy to bude?
1: To bude 16. července. Jo. A takhle pokračujeme dále dětským workshopem s naší edukátorkou Kristýnou Drozdovou, která naváže na Dariana, na jeho práci. A odpoledne bude filozoficko-kutilská dílna s Tomášem Edlem, filozofem a truhlářem v jednom. Takže takhle jako poskládaný program, čeká nás taky pop-up market uměním a grafikou. Od 17.30 zase propojení a spolupráce s místním komunitním centrem a s Městským domem dětí a mládeže, které tou dobou má výtvarný art tábor pro děti. Takže tyhle děti budou mít dětskou vernisáž před naší vernisáží a vlastně tím, že ty budovy jsou kousek od sebe, rozděluje malý dvorek, tak se pak přesuneme rovnou na hlavní vernisáž té celoletní výstavy za vizuálem.
0: No, zdá se, že ten program, a to ti nechci přerušovat, je dost bohatý. Zdá se, že do Týna nad Vltavou je dobrý důvod přijet i z okolí. Zajímá mě, protože se tam také chystají velké vltavotýnské městské slavnosti, což je vlastně spíše hudební festival, také rozložený do několika dní, jestli na sebe tyto akce nějak navazují.
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Vltavotýnské dvorky jsou součástí vltavotýnských slavností, které začínají den předtím, ve středu, 15. července a 16. července se odehrává převážně v galerii. Mezitím Centrum kultury uspořádalo ještě několik akcí pomimo, které se vzájemně nekryjí, ale je možné třeba navštívit Novej cirkus pro děti a rodiny, nebo večerní koncert Mireka Kemla, který bude kousek za galerií na Zámeckém nádvoří. Ještě jsem teda neřekla, že po naší vernisáži bude koncert písničkáře Starý Pařez, takže bude to takový multižánrový.
0: No to je skvělé, ty jsi, omlouvám se tady za následky klimatizací, ty jsi zmínila také prostor Zámecké, řekněme, Jak to nazvat?
1: Myslím, že to je nádvoří.
0: Nádvoří, já jsem chtěl říct náměstí, ale nádvoří, ano. To je to lepší slovo. Což je prostor, kde vy plánujete trošku z galerií vyexpandovat vlastně z těch interiérových prostor. Tak pojďme si říct si o tom víc, co tam chystáte a jak se to vlastně, jak se ta věc má, jak je daleko, jestli je tam také vstřícný přístup třeba vedení města a jestli skutečně je to místo potřeba.
1: V téhle chvíli ta galerie je v tom spíše sekundant. Jde o to, že bychom rádi podpořili myšlenku koncepční urbanistickou myšlenku městského architekta Ondřeje Beneše, že by bylo dobrý zámecký nádvoří, které je v současnosti něco mezi zanedbaným parkem, parkovištěm a místem, kde vlastně jsou zajímavé objekty, jako základní umělecká škola, sídlí tam ochotnický divadlo týnský. Takže by bylo dobré udělat z něho kulturní centrum a my máme jeden růžek, který je vlastně souvisí s tím nádvořím. Je to záležitost, která potřebuje součinnost více aktérů a my tu součinnost nabízíme na ty úrovni, že stojíme o to, aby se brány směrem do galerie, do galerijního dvorku opravdu otevřely a aby bylo možné využívat naše zázemí.
0: No, vznikl tam také nedávno při dnech architektury také murál, který vlastně tam má formu takového, řekněme, vytékajícího obrazu vlastně z oken jedné z budov. Tak by mě zajímalo, jaká jí vzbudila pozornost tato, řekněme, malba.
1: Ano, je to malba, která vznikla u příležitosti dnů architektury, měla vůbec tematizovat problém zámeckého nádvoří, ale i vizi pro něj. Mm-hmm. A autorkou je Petra Herotová, jak jsme ji už několikrát uvedli, ale spolupracujeme i s jinýma autorama samozřejmě. No a ohlasy jsou, mám pocit, že zatím dobré, že vlastně jde o zeď, kde se třeba loupe omítka a působí to tam nevábně. Ten murál je černobílý, takže není to jako prudká změna. Působí tak velmi graficky a je velmi hravý. Souvisí, je to vlastně jako kdyby ilustrace jedné kapitoly knihy od spisovatele latinského De Vetra.
0: Pojďme se ještě podívat na ten časový harmonogram. Ty jsi hovořila tady o Vltavotýnských dvorcích Revival. Potom tady vidím, že další plánovanou výstavou na září má být architektem domova představení tvorby Jiřího Kobery. Tak pojďme si k tomu říci něco dalšího a pak tady vidím ještě nějaký listopadový termín. Uh-huh. Tak jakým způsobem, o co tam půjde? Proč je Jiří Kobera jako architekt propojený s Týnem nad Vltavou důležitý, že mu vytváříte takovouhle solovou výstavu?
1: Ano, to se ptá hodně lidí. Pro mě je to opravdu zajímavé až provokativní téma, protože se týká architektury, která vznikala v 90. a mileniálních letech. A samozřejmě tahle architektura, která čerstvě není nová a jako má první známky stárnutí, které souvisí i s tím, jak pečujeme o stavby, nepůsobí tak vábně, jak v době, kdy vznikala, kdy představovala jakousi novou naději, kdy představovala alternativu vůči šedým sídlištím a čistě pravouhle estetice nebo blokové estetice, tak pro mě je zajímavá, jak je pestrá, drzá a můžeme se bavit o jakési ozvěně postmoderny, nicméně je to ještě specifičtější a tím, že se pohybujeme na malém městě, tak to má jako vlastní podoby, jako když máme selský baroko, tak můžeme říci, že máme selskou postmodernu. Pro mě je to zajímavý téma, tam jde o to, že pan Kobera v 90. letech jako mladý architekt mohl odejít pracovat třeba do Prahy a udělat si kariéru tam, ale rozhodl se vrátit do malého města, které tou dobou mělo spoustu svých problémů a neudržovaný veřejný prostor, chátrající historický jádro a všechnu svou jako životní energii nalil do toho, aby to město vzkřísil. Takže dnes se můžeme dívat na mnohé zásahy kriticky a taky, že se mladší generace dívá, nicméně mě tam jakoby zajímá ten aktivistický postoj, že mi není jedno a celá ta výstava se jmenuje Architektem domova, součástí toho je doprovodní program, nebo i teď je už příprava za námi, kdy jsme spolupracovali se základní školou Hlinecká s panem učitelem Kajcingrem, který s 8. a 9. třídou vytvořili několik, vlastně měli s námi takovou eduprocházku po městě, aby viděli jednotlivé části, kde všude se teda otiskla stopa tohohle architekta a pak dostali zadání nevyřešených prostor. V jejich případě to bylo náměstí mládeže na sídlišti Hlinky. Vytvořili modely, ty modely budou součástí výstavy, takže jde asi o takový o vybídnutí k tomu stavět se k místu, kde žijí života schopně.
0: My jsme tady řekli, že jsi také výtvarná lektorka. To znamená, že se zaměřuješ hodně na práci, řekněme, s mladším publikem, s mládeží, s dětmi, které vlastně je třeba vychovat k tomu, jak vnímat výtvarné umění, protože, řekněme, jeho význam se posouvá od, řekněme, takové té klasické, řekněme, klasického uměleckého díla, tedy nějaké, jako řekněme, krásy, která člověka nějakým způsobem ovlivní nebo nějakým způsobem v něm vzbudí nějaké emoce ke konceptuálnímu umění, to znamená k nějaké provokaci, řekněme, jo, která nemusí být nutně bulvární nebo extrémní, nicméně ho třeba nutí k nějakému zamyšlení i třeba nad souvislostmi právě, které můžete vy nacházet v Týně nad Vltavou. Tak mě zajímá, jaké děláte akce a jaký to má ohlas, jestli skutečně už vzniká nějaká zájmová skupina, která se do Městské galerie v Týně nad Vltavou vlastně vrací.
1: Je to tak, věnuji se jako lektorka nejen dětem, ale i dospělým a to je zase druhá polovina mého úvazku u mě v ateliéru v Českých Budějovicích. Nicméně zúročuji tuhle zkušenost i v Týně nad Vltavou a dělím se o ní se svěsivýma kolegyněma, které každá má hodně jiný přístup, jak edukaci přistupovat a velmi ráda chodím na náslechy se učit, jak jinak to lze ještě vzít z té strany. Ty cílovky jsou třeba výtvarná kavárna nejen pro seniory, protože jsme zjistili, že ve 3 hodiny jednou za měsíc přijdou nejen seniory. Je to jednoduchý zase nízkoprahový setkání u kávy, velmi pomáhá, když vlastně, nebo hodně si ty lidi váží, když upeču něco jako sama, takže to není, že jsem to přinesla od někud z obchodu, ale dala jsem si ten čas a pozornost. A vlastně na takové lidské bázi začínáme tím, co je novýho v Týně, se pak jako dokážeme dostat i do výstavy a jsou schopní zvládnout komentovku, která je něčím náročnější. Mm-hmm. Pamatuju si, že mě hodně vlastně dostalo, když na první výstavě, kterou jsem jako samostatně kurátorovala minulý únor, to byla zouvací výstava. Do hlavního prostoru bylo potřeba se zout, protože podlaha byla papírová a byly na ní kresby. Tak ty babičky se fakt do té výstavy zuly a uvědomila jsem si, jak bylo důležité věnovat jim 40 minut předtím bez jakýhokoliv nároku na to, aby byli tím diváctvem kultivovaným. Mm-hmm. Na úplně jako základní lidské rovině se opravdu dá pak jako dosáhnout nebo navázat a vytvářet jakýsi nárok, i ten divácký nárok. Pojďte do toho a klaďte otázky nebo řekněte, co se vám nelíbí. To slyším často a to je vlastně takový bezpečný prostor, kdy můžu říct, mně se tenhle obraz nelíbí nebo tuhle sochu, to tomu nerozumím. A dost často se dostaneme k zajímavějším odpovědím, než kdyby tyhle námitky nevznikly.
0: Pojďme ještě udělat závěrečnou pozvánku v rámci tohoto vstupu do Městské galerie v Týně nad Vltavou, kde tedy 16. července začnou tedy Vltavotýnské dvorky Revival a celá ta letní akce spojená také tedy s městskými slavnostmi. Nicméně, co tam probíhá teď, kdyby se někdo chtěl podívat, jakou výstavu tam máte aktuálně?
1: No tak v neděli nám skončila výstava, čili celý včerejší den jsem brousila ze zdí murály, aby to moje kolegyni mohli dneska zabílit. V současnosti je tam spoustu prachu a prostě deinstalujeme. Nejbližší 3 týdny máme na přípravu a opravdu začínáme tou výstavou až 16. července. Ještě bych doplnila k tomu doprovodnímu programu. Hodně se zacilujeme, tohle je jedna skupinka pro dospělé, ale pro dětem se věnujeme. Každý pátek jsou výtvarné kuchyňky, zase výtvarka navázaná na tu výstavu, na porozumění tomu, co vidím a zároveň tvořím, takže to dostanu jakoby vstřebu to líp. A pak chodí nám základní školy, mateřinky na komentované prohlídky, kde naše edukátorka pak může přijet i za nima do školy a dát tu edukační lekci, zvlášť v rámci její výtvarné lekce. To se děje, to je za nás náš oblíbený vlajková loď, že máme takový balíček. Ještě bych řekla, že nás čeká příměstský tábor pro děti, cesta kolem světa a celý týden v srpnu a krom toho čteční planéry během celého léta pro děti i dospělé můžou přijít v 10 před galerii a pak malujeme po městě. Takže je toho, určitě jsem na něco zapomněla, děje se toho hodně.
0: Říká Dominika Kuncová, umělkyně, kurátorka a také výtvarná lektorka propojená s Městskou galerií v Týně nad Vltavou. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak použijte e-mail vizitka@rozhlas.cz a my se teď už dostáváme k další písni, která byla vybrána naším dnešním hostem, a sice Poločas přeměny Mary Jasero. Tak kde se vzala ve tvém výběru?
1: Tak tohle je hodně osobní záležitost. Je to vizuální složka společného díla, kterým se vytvořila s mojí sestrou Mary. Její umělecký jméno je Mary Jasero, je hudebnice a zvuková skladatelka. Tohle je skladba, která byla součástí výtvarního prostorového environmentu a vznikla na Islandu. Všechny složky zvukové jsou vlastně nahrávky z krajiny, a které jsou pak zeditované a použity do jednoho velkého celku. Je to jakoby jedno z pěti dějství, které postupně rozvíjíme.

0: Vizitka.
1: No a my se vracíme k dalšímu vstupu do rozhovoru s naším dnešním hostem Dominikou Kuncovou, umělkyní a také kurátorkou Městské galerie v Týně nad Vltavou. Dnešní vizitkou provází Ondřej Cihlář a já bych se rád vrátil ještě, než se dostaneme k tvé osobní tvorbě, protože jsi také výtvarnou umělkyní, která tedy tvoří a bydlí v Českých Budějovicích, tak by mě zajímalo v rámci Týna a jeho pozorování, že i v rozhovoru, který tady se mi přinesla ve Vytištěném s umělkyní Anou Beatou Háblovou, která také měla výstavu v Týně nad Vltavou, která vedla mimo jiné i k tomu, že zveřejnila právě zde na naší stanici skvělou ranní úvahu právě o jejím vlastně pozorování a ohledávání města Týn nad Vltavou. A ona se dostala k, mimo jiné k jednomu z docela zajímavých témat a sice možná k drobnému podceňování vlastně významu Týna nad Vltavou jako města, které tedy v jižních Čechách, jak už jsem řekl, uprostřed toho trojúhelníku Tábor, Písek, České Budějovice na soutoku řek Vltavy a Lužnice leží. Tak by mě zajímalo, jestli jsi se také setkala s něčím takovým a jestli máš trošku stopu, odkud tento pocit možná drobného podcenění tohoto krásného města, odkud to pochází?
2: Samozřejmě potkávám se s tím denně. To je pravda, že lidi uvažují hodně málomyslně o místě, kde žijí a svědčí o tom i jedno přísloví, které si sami říkají, ale nebudu ho tady říkat, protože bych použila zprostý slovo. A říkají si to sami teda. No, já nevím, odkud to pochází, jsem tam příliš krátko na to a myslím, že každé místo má svou paměť a tady bych byla opatrná, co bych tomu řekla. Mm-hmm. Nicméně já mám pocit, že to může trochu souvisit s tím, že to město má 8,5 tisíc, což má běžný satelit kolem Prahy, který má mnohem menší obslužnost. On má vzhledem k tomu dost dobrou obslužnost, ale zároveň, jak už se to tváří jako město, tak ty lidi by očekávali, že to bude víc městský. A takže na město to je málo, na vesnici je to hodně dobrý. A teď jako, co je teda tím pádem ten Týn? Atmosféru vesnice, ale na město jako nedostatečně vybavený, nebo ty služby neodpovídají současným standardům, třeba gastro nebo podobně. Nenajdete se tam tak jako dobře, že byste si vybrali. Já nevím, kam půjdete, do jaký dobrý restaurace, na kolik hvězdiček.
1: No zároveň ale se dostáváme k tomu, že i také nový městský vizuál používá slogan Ty tvoříš Týn. To znamená, že také je to na místních, jak si to město vytvoří a také pokud tam vznikne třeba nějaká, jako dříve byla, jako nadstandardní restaurace, pokud se tady bavíme třeba o té gastrosituaci současné, jak jsi zmínila, ne úplně třeba dostatečné, tak tato restaurace nepřežila covid, to znamená, že také si místní musí ty služby, které vznikají, udržet. To znamená být aktivní, podporovat je navzájem a tak dál a samozřejmě také vytvářet prostředí, aby tam přijíždělo spoustu návštěvníků, tak jako se třeba daří v Litomyšli, která vytváří celou řadu různých festivalů, za kterými přijíždí celá řada návštěvníků, výletníků a pomáhá udržet tyhle ty podniky. Máš pocit, že kulturní nabídka toho města je dostatečná ještě i mimo činnost vlastně městské galerie, aby přilákala právě návštěvníky, které pomohou vlastně trošku vytáhnout, řekněme, úroveň některých služeb nad standard a možnou udržitelnost vlastně pouze samotného města a jeho obyvatel?
2: Souhlasím s tím, co jsi řekl, potrhuji. Možná bych řekla, že mně se zdá ta kulturní nabídka větší, než jakou bych jako sama jako obyvatel využívala, že často trávím hodně introvertně nebo v přírodě, takže za mě přijde jako dost velká. Nicméně...
1: Což je dobrá zpráva.
2: To je dobrá zpráva. Taky se mi zdá, že to podceňování jakoby vede k tomu, že se tam zase hodně schopných lidí snaží. Že to není tak, že by teda všichni měli tenhle postoj, je to postoj většiny, ale je tam hodně šikovných lidí, který opravdu usilují o změnu tohohle postoje. A řekla bych i třeba to, že České Budějovice nemají městského architekta, ty nad Vltavou má velmi dobrýho městského architekta, to je něco, nad čím jako v Budějcích žasneme.
1: No a na druhou stranu je potřeba to tedy vypíchnout, že v Týně nad Vltavou tato funkce vznikla, tato pozice vznikla, že je naplňována teda výjimečným člověkem. Tak pojďme tedy k tvé tvorbě. Ty jsi se přesunula před lety do Českých Budějovic, nicméně jsi tedy absolventkou školy, kde jsi byla pod vedením řekněme keramika Pirště. A zajímá mě vlastně, jakým způsobem jsem bys představila svou tvorbu, na co se zaměřuješ, protože já si myslím, že pouze keramika to není.
2: No, není. Spíše vlastně dlouhodobě se snažím překročit ten práh media, který je hodně omezený velikostně, tím, že do pece nedostanete tak velký výrobky nebo sochy. Můžete když tak udělat jako na fragmenty a pak spojovat a podobně. Mě zajímá jako hlína obecně, jako materiál, má silný narrativní kvality. To ano, nicméně hodně se proměňuje od dob studia až po takové době po studii, kdy jsem si i během jako období mateřské nějakým způsobem osahávala, jakým způsobem to kombinovat s rodinou, takže ta mírka byla přizpůsobená tomu malý designerský předměty, spíše limitované kolekce, to je ta moje značka Zain, která souvisí s ateliérem tvořivého myšlení a postupně se to proměňuje od takové potřeby opustit designerský přístup, který hodně predikuje a plánuje, je velmi strukturovaný a předem přemýšlený, ale pak vám uchází spoustu takových těch kouzel z chyby nebo takové jako žasnutí nad tím, jak věci můžou být úplně jinak mimo plán. To je vlastně to, co rozvíjím právě od toho pobytu na Islandu, kde jsem spolupracovala s Maria Sero. Byla to pro mě jako důležitá škola, že to, co si naplánují, může být úplně jinak. Takže hodně to v současnosti ta moje tvorba je poznačena i tím, že na půl úvazku pracuji v Týně nad Vltavou jako galeristka nebo kurátorka, takže když se vrátím do ateliéru, tak potřebuji dělat něco, co není tolik organizovaný, není tolik plánovitý, spíše vypnout. Tak myslím, že to tomu hrozně pomohlo.
1: Ty jsi také v Českých Budějovicích otevřela ateliér tvořivého myšlení. Tak pojďme si říct, co to znamená a komu je vlastně určen ten ateliér, jestli je to pro tebe, pro umělce nebo pro veřejnost?
2: Je to právě ten prostor v podstatě v širším centru Českých Budějovic, kde mám svou keramickou dílnu a další jako ateliérový prostor, kde mám možnost jednak mít pohromadě, na čem pracuji, můžu tam pracovat, ale můžu do toho prostoru i zvát právě lidi, kteří nejsou políbení uměním. To je vlastně skupina, která mě nejvíc zajímá, protože sama pocházím z rodinných poměrů, kde bylo těžké vysvětlit rodičům nebo prarodičům, co studuji a proč to studuji a že to má smysl. Tak tuhle otázku si sebou nosím a vlastně COVID to hodně akceleroval, že vlastně měla jsem potřebu po covidu a po ruské invazi na Ukrajině si ověřit, že jestli to, co dělám, má smysl, i když to je jako ekonomicky na první dobro, tak nevychází. Takže jsem vlastně dala v šanc ty umělecké strategie, které mě zajímají, které jsem se naučila, nebo se učím, nebo mě inspirují jiní umělci a testuji je s lidma, který ke mně chodí na kurzy. A to je pro mě jakoby v současnosti po těch 4 letech fungování se to ukazuje, že to jako smysl má, že spoustu těch postupů jsou velmi funkční a nesouvisí jenom s uměním, ale s tomu, jak tvořivě se postavíme k problémům, kterým čelíme, ať už v osobním nebo společenském životě.
1: No a jak je to důležité tvořivě myslet? Co to vlastně znamená tvořivé myšlení?
2: No, tvořivé myšlení, jako dneska už máme mobily, takže už neřešíme přesun z bodu A do bodu B, že bychom museli se vynajít, takže už si to prostě najdeme v apce, ale tvořivé myšlení je i právě poradit si třeba nějakým způsobem v nesnázi. Tvořivé myšlení je najít nějaký mimo box řešení do konfliktní situace, kterou s někým žijí. Tvořivé řešení je napsat tahák tak, aby mi ho neobjevili. Prostě je to, my, jako člověk je zjistý,
1: je to
2: člověk je zjistý podstaty tvořivý.
1: O nějaké vynalézavosti, umět zareagovat na nečekanou situaci.
2: V podstatě nečekanou i čekanou. Myslím, že proto jsem to tak nazvala, protože kdybych udělala jako výtvarný kurzy, tak bych natáhla lidi, kteří si myslí, že umí kreslit, nebo vědí, že je to baví. A já jsem chtěla natáhnout lidi, který si to nemyslí, a tak tvořivé myšlení bylo pro ně zajímavější, a pak zjistili, že jde vlastně o výtvarku. A v zásadě o tom jde, že mě nejde jenom o předávání toho technického skillu, jako zručnosti, ale jde mi o tom zamyslet se nad tím, jakým způsobem uvažuji a jak to vyjádřit a jaký prostředky pak k tomu můžu použít. A jdeme vysloveně po příkladech z dějin umění, současný český umělci, slovenští a tak dále. Takže tvořím myšlení, protože za každým obrazem je dlouhý proces tvorby. Někdy to zraje 2-3 roky, já to jako znám velmi dobře, že než se to vyloupne, je to dlouhý proces a není to vždy o tom, že to prostě odmakáte ručně.
1: Říká náš dnešní host Dominika Kuncová, která vybrala další píseň a v tomto případě Svetlo od slovenské písničkářky Katarzie. Proč si vybrala?
2: Je to Slovenka, ten samý ročník narození jako já, a mám ráda její drzou upřímnost. Je to vlastně písničkářka, nebo teda zpěvačka, hudebnice, díky které jsem dokončila diplomovku během mateřské. Věděla mě tak správně naštvat, že jsem prostě do půlnoci makala, abych, když mi děti spaly, abych to dodělala. Takže mám ji ráda. Zpívá nebo mluví jinak, než bych mluvila já, a to je pro mě velmi, velmi inspirativní.
0: Na světle stojatý, čo se boja vstoupit do tmy,

0: Máme teď před sebou už poslední vstup s Dominikou Kuncovou, umělkyní a kurátorkou Městské galerie v Týně nad Vltavou, abychom zjistili v současné době, co jsou témata, kterými se zabýváš ve své tvorbě. A také ještě mě zajímá jedna důležitá věc, a sice jak se ti bydlí a žije v Českých Budějovicích, kde by chtěl žít každý. Což je samozřejmě otřepaná fráze, ale má to v sobě i takový ten dovětek kromě mě. Ale já musím říct, jako častý návštěvník Českých Budějovic, že tam je krásně, tak by mě zajímalo ještě, jak se tam také tobě žije.
1: Je to bezpečný místo, vhodné pro klidný rodinný život, a pokud máte akcelerační povahu, je dobrý zvolit místo, které vás neakceleruje. Pro mě je to lepší, než žít v metropole v centru, určitě. Mm-hmm. Kousek do přírody, velmi dobrý veřejný prostor, má své potíže, ale řekla bych, že no, jsem ze Slovenska, takže potíže mám v jiným měřítku, že co je potíž, co je těžkost prostoru, takže za mě je to skvělý místo pro život určitě i pro naše děti.
0: Teď k těm tématům tvým aktuálním tvé tvorby, čím se teď zaobíráš?
1: No, teď víc maluju, víc vrstvím, a jsou to takové experimenty materiálové a abych to úplně nepřezrazovala, nepracuji velmi na nějaký deadline, jakože musím mít výstavu nebo tak, zajímá mě proces tvorby samotnej. V podstatě rozvíjím jeden z těch obrazů, který vznikl ještě na Islandu, ale potřeboval dozrát, jde o motiv delty, jako říčního ramene, ale není to takhle jako na první dobrou, když to tak řeknu.
0: Dobře, pojďme ještě se podívat do okolí Týna nad Vltavou, protože kolem je samozřejmě celá řada dalších možností, kde se dá setkat s výtvarným uměním. Nedaleko na Hluboké je například galerie
1: Alšova
0: jeho česká galerie. V Českých Budějovicích samozřejmě na náměstí je také galerie, jsou galerie v Písku, v Táboře. Tak je to prostor, který je pro tebe zajímavý, máš přehled o tom, co se tam děje, nějakým způsobem vlastně přemýšlíš třeba o nějaké spolupráci Vltavotýnské městské galerie právě s nějakými dalšími partnery vlastně v regionu?
1: Ano, a v současnosti máme velmi dobře nakročeno k té spolupráci díky tomu, že České Budějovice jsou hlavním městem kultury na rok 2028 a v rámci projektu tohohle tandemu myšlenkovýho kolem toho je jeden z konceptů, kde jsme i my zapojení, a to je projekt 28 domů, který združuje různý kulturní instituce sobě podobný, čili jsou to různý galerie, muzea, kulturní centra po jižních Čechách. A nejen to, jsou to třeba i kulturní zahrady, třeba Kraferova zahrada v Jindřichovém Hradci. Takže spolupráce možnosti jsou, a třeba na příští rok domluváme výstavu s Lucí, teď abych řekla správně jméno. No, teď se trošku zamotám. Lucie Mikšíková, Svoboda Mikšíková, promiň Lucie, z Táborské galerie Okraje, která zároveň se svým manželem Patrikem Svobodou vzali pod patronát soutěž Cena kritiky za mladou českou malbu, a teda výstupy těchto laureátů z několika let, tyto ceny by měly být součástí výstavy pro příští rok. Je tam propojení tábor Týn, když to tak zjednoduším. Mm-hmm.
0: Což se povedlo už i během loňského Tabuku, kdy vlastně přijela výprava z Tábora do Týna, takže tam pravděpodobně ta spolupráce se dále bude rozvíjet.
1: No, právě díky tomu, že jsme dělali výstavu Baobabu, tak v rámci Tabuku přijeli knihovníci, grafici a nakladatele do Týna nad Vltavou, je to tak, no.
0: Budeme se už muset rozloučit s Dominikou Kuncovou, naším dnešním hostem. Bude to prostřednictvím písničky kapely U2 I Will Follow, proč jsi vybrala?
1: Je to jiný než to dosud, protože mám ráda ten vibe. Je to taková drzá nakopávačka mladých dublinských výrůstků, který se rozhodli, že svou hudbou změní svět, a div se světe, povedle se jim to s pouhýma čtyřma akordama, takže drzost a jednoduchost je základ.
0: No tak snad se to podaří nakopnout ještě dál s podobnou energií život do Městské galerie v Týně nad Vltavou, což se pravděpodobně asi taky daří, takže hodně štěstí v tomto.
1: Děkuju.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se dnes loučí Ondřej Cihlář, no a samozřejmě tato vizitka by mohla posloužit také jako pozvánka nejen do celých jižních Čech, ale také do Týna nad Vltavou, abychom podpořili jeho sebevědomí. Díky moc za návštěvu.
1: Děkuju také.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dobrý den, právě bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučil prezidenta z delegace na červencový summit NATO v Ankaře považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je i školy. Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod takzvaný Leave bylo 52% Britů, pro setrvání Remain 48%. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britské HDP je tak až o necelých 60 miliard korun nižší týdně. A počasí zpočátku bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jeho západě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, maxima na horách kolem 22 stupňů a více informací najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak vám přejeme dobré letní dopoledne, 2 minuty po 11. hodině vás od mikrofonu stanice Vltava zdraví Daniela Čermáková a ve studiu je tu také se mnou Jakub Doležal, který dnes připomne amerického trumpetistu Randy Breckera, což je mezinárodně uznávaná jazzová stálice. Od konce 60. let je na scéně, kdy účinkoval v kvintetu klavíristy Horace Silvera. Jakube, dobrý den, dobré dopoledne, stále ještě, jak říkám.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Zaprvé mě zajímá samozřejmě nahrávka, kterou jste dnes přinesl do studia, a také by mě zajímala v první řadě umělecká osobnost Randyho Breckera, protože já ji neznám.
2: Jak již bylo řečeno, Randy Brecker se v povědomí mezinárodní jazzové obce začal vyskytovat koncem 60. let právě díky angažmá u Horace Silvera. Zároveň vlastně přelom 60. a 70. let byl celosvětově v jazzu i v nejjazzových žánrech ve znamení žánrových fúzí. A netrvalo dlouho a Randy Brecker se dostal do popředí právě těchto uměleckých tendencí, když se vyskytl nejdříve jako trumpetista původní sestavy kapely Blood, Sweat and Tears, a posléze z kapely Blood, Sweat and Tears opět zamířil k Horaceu Silverovi a věnoval se akustickému jazzu. Nicméně záhy se objevil v kapele Dreams, což byla, jak se říká, pionýrská kapela v oblasti fúzování jazzu s rockem. A to byla kapela, ve které vlastně účinkoval i Randyho bratr Michael na saxofon. Později velice slavný bubeník Billy Cobham. Mám pocit, že tou kapelou v jednu chvíli prošel i třeba kytarista John Abercrombie. Byla to rocková kapela, kde hráli jazzmeni a kde hráli jazzmeni to, co je opravdu zajímalo, což bylo vlastně unikum, ale jednu dobu to vlastně začalo být normálně. To bylo přesně přelom 60. a 70. let. A Randy Brecker potom se svým bratrem založili kapelu, která se jmenovala lapidárně The Brecker Brothers, a spolu natočili několik alb. Poslední vyšlo v roce 1982 a abych se dlouho tady na tom nezasekával, tak v podstatě se to dá shrnout tak, že Randy Brecker od začátku své profesionální kariéry kličkuje mezi akustickým jazzem, který hraje bravurně s veškerou pokorou a znalostí žánru, a právě těmi dalšími jazzovými styly, které jazz fúzují tu s rockem, tu s funkem, tu s latinskoamerickou hudbou. Všechno, co udělal pod svým jménem, vlastně je velice vkusné, on je velmi zajímavý skladatel a navíc tedy se nebojí předvést svoji virtuozitu na nahrávkách opět velice vkusným způsobem.
1: No a ukázka první, kterou si poslechneme, je z které desky?
2: To je z desky, která vyšla letos 15. května. Deska se jmenuje Espirito a první skladba se jmenuje Sofia.

0: 81letý americký trumpetista Randy Brecker vydává novou desku, z níž si pouštíme ukázky. Desku nám přišel do studia představit Jakub Doležal. Jakube, čím to album Espirito je zajímavé v kontextu jeho tvorby?
1: Já jsem v předchozím vstupu řekl, že Randy Brecker je velice osobitý, zajímavý skladatel a

0: Kenny G, ten pop jazzový saxofonista, pro některé jazzmeny symbol všeho nejazzového. Každopádně Jeff Lorber je aktivní producent, mimo to, že je aktivní muzikant, tak je aktivní jako producent. Jeho doménou je právě pop jazz a ta deska Randyho Breckera, kterou posloucháme, tak je zajímavá tím, že Jeff Lorber se trošičku snaží přizpůsobit se kompozičnímu stylu Randyho Breckera, ale zároveň vlastně poznáme, že cílem je, aby to znělo tak, jak ten smooth jazz nebo pop jazz má podle Jeffa Lorbera vypadat. Takže dalo by se říct, že je to sice album Randyho Breckera, ale ten vliv Jeffa Lorbera je tam velice podstatný.
1: To on je hlavně interpret tedy. Druhá ukázka.
0: Druhá ukázka se jmenuje Time Flies, aneb Čas pádí.
1: Zaslouží si komentář. Co uslyšíme?
0: Uslyšíme Randyho Breckera hrát na trumpetu, samozřejmě, ale s ním ve skladbě účinkuje i Randyho současná manželka, saxofonistka Ada Rovaty.

To byla druhá ukázka z alba, které dnes představuje Jakub Doležal, Espirito, za kterým stojí Randy Brecker, americký trumpetista, jazzová stálice od konce 60. let. A teď s ním také jsme poslouchali jeho ženu, jak Jakub Doležal říkal, Adu Rovati. Možná by stála za komentář i

0: ona?
1: Ada Rovaty je saxofonistka, která má na jazzové scéně tu nevděčnou pozici, že nahradila Randyho bratra Michaela Breckera v kapele Brecker Brothers, mm-hmm. protože Michael Brecker, víš, že smluvý saxofonista byl samozřejmě pro nás, co jeho tvorbu sledujeme, takže abych to řekl správně, tak Michael Brecker byl důležitá osobnost vůbec hry na saxofon, to je jedno, jaký žánr člověk sleduje. Michael Brecker byl saxofonový virtuos a Brecker Brothers byla kapela těch bratrů Breckerových a po Michaelově smrti žezlo převzala Randyho manželka Ada Rovaty, která se s tím ale podle mě vyrovnává se ctí. Samozřejmě nikdo z nás nikdy nebude hrát jako Michael Brecker, ale to každý ví.
0: No a jinak zhrňme, kdo na té desce účinkuje. Jsou to tady autoři hudby oba dva?
1: Můžu připomenout ještě Jeffa Lorbera a Claude'a Vianneyho, kteří album v podstatě napsali a vyprodukovali. Co je zajímavé, tak Randy Brecker je hodně spjatý s newyorskou jazzovou scénou a na tomto albu teda vystupují spíš muzikanti z Los Angeles. Jako třeba v sekci slyšíme saxofonistu a flétnistu Davida Mana. Na bicí hraje Gary Novák, kterého taky v Čechách už známe. A přizváni byli i hvězdní hosté, kromě Ady Rovaty na saxofon a producenta Jeffa Lorbera na klávesy. Z desky můžeme slyšet i altsaxofonistu Mikea Phillipse a potom také v některých písních kytaristu Marka Lethieryho, kterého jazzoví fanoušci, hlavně ti mladší, dobře znají z kapely Snarky Puppy.
0: Mm-hmm. A poslední ukázku jste vybral kterou?
1: Poslední ukázka nám představí právě Randyho Breckera ve společnosti saxofonisty Mikea Phillipse a skladba se jmenuje Pacific Blue.
0: Tak a to byl Jakub Doležal, který dnes přinesl do studia desku amerického trumpetisty Randyho Breckera. Espíry, to ta deska vyšla nedávno, je čerstvá, tak tady si můžeme poslechnout poslední ukázku. Díky, Jakube.
1: Mějte se pěkně.

0: Novou popjazzovou desku vydal americký trumpetista Randy Brecker a my jsme poslouchali ukázku skladbu Pacific Blue a desku nám představil dnes Jakub Doležal.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jiří Hodina se svou kapelou Mantaban nám zaspíval a zahrál ve vltavském vysílání v 11 hodin a 25 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Michal Richtein jako dítě nespíval, ale neustále kreslil a že chce malovat, to věděl už na základní škole. Aby ho vzali na Holarku, tedy střední odbornou školu výtvarnou na náměstí Václava Holara v Praze, dokázal skrotit i svou nespoutanou vášeň provokovat a výjimečná jednička schování ho posunula k přijetí na výběrovou školu. Právě Michal Richtein, představitel české expresivní figurální malby a zakládající člen legendárního uskupení 12/15 Pozdě, ale přece, se představil v našich vltavských osudech, jejichž druhou část vám nabídneme za 4 minuty.

0: Tohle byli Billy Childs, Buster Williams a Carl Allen.
1: Osudy.
0: A pokud jste před chvílí dobře poslouchali, pak víte, že jejich protagonistou je tento týden Michael Richtein, výtvarník a pedagog, a jeho osudy pětidílné připravila Petra Hinčíková.

Otec, když viděl, že kreslím, tak mi dal na kurzy. A to byly takový soukromý kurzy, kousek dál na Žižkově, to vět, já už si nepamatuju, myslím, že se jmenoval Sempner, nějaký malíř, ne, zapsal se nějak do historie. No a tam jsem se naučil takový to základní kreslení toho zátiší a tak dále, ale na tu holarku bylo tak nějak dobrý ještě chodit do nějaký lidové školy umění, že jo. Tak jsem pak rok chodil do lidové školy umění, což jako mě moc nebavilo, protože co se dělalo, tak jako se to dělá, no takový ty umělecký různý cvičeníčka a tohle. Tak jsem tam chodil a otec potom mě vzal k nějakému malíři, já už nevím, jak se jmenoval, přines mu kafe a říká, aby se podíval na mý práce. A on říkal, já bych ho tam nedával, ten nemá žádný talent. Jo. Hrejte, a jde na nějakou rozumnou školu. Jo. A já jsem říkal, já tam půjdu. Ty zkoušky jsem udělal, jo, normálně bez jakýkoliv to. Tam berou vlastně 20 lidí ročně, že jo. No a tím vlastně začal takovej vážný nějakým způsobem, tam nás učili různý techniky, figuru a tak dále. No a zároveň tam ve vyšších ročnících už byli kluci, kteří o to měli vážný zájem, že jo. Moji pozdější jako vrstevníci a souputníci tím uměleckým světem a zároveň pozdější třeba profesoři dějin umění, kteří pak šli třeba na dějin umění a ty už se jako rozhlíželi a říkali mi, hele, znáš tohohle, znáš tohohle a už to začalo být něco jiného. My jsme sháněli knížky, že jo, o tom v německé kultuře mají knížku, tak jsem si ji tam šel koupit. No a teď okolo mě dělali talentovaný lidi, že jo, tak už jsem se rozhlížel, ten uměl akvarel, že jo, tak prostě už se mi nechtělo jít plavat, že si to doma budu zkoušet taky, že jo, si to postavím a pak třeba šla zase třeba kresba Rudkou nebo něco a zase, no tak už pomalu jsem začal flinkat to plavání, že jo, a v tom věku musíte trénovat furt, jo. Čili já jsem byl ve Slavii vysoké školy a to znamenalo ráno a 3 hodiny odpoledne. Já bych nemohl malovat vůbec, jo. No tak jsem to tak pindal, pak jsem přestoupil do oddílu, kde se nemuselo tolik trénovat. To byl stadion mládeže, tam jsem tak jako dodoutnal, no. A pak jsem začal na vysoký zase plavat, tam jsme měli normálně tréninky, měli jsme oddíl plavecký, jo. No. Ale nahradilo toto malování. Asi naštěstí otec byl učňovský závod a ty učňové měli 2x týdně plavání. Tak díky otci jsem se tam s nima svést, takže jsem to nemusel úplně opustit tu vodu. Ale trošku jsem schloust, jako a ta výuka na té akademii, pak my jsme měli ten tělocvik, že jo. Takže jsem tam přišel a první se plavala 100 na čas. No tak on, když to věděl, tak říká, tak jdeš do vodíru, ten pupíček ztratíš za 2 měsíce. Taky jsem ho ztratil, že jo. A začal jsem tam prostě chodit na tréninky, jsme měli v sobotu a přes týden. Takže plavání mi tak nějak jako provázelo, no. Ale první se stalo to malování.

Ta škola měla vlastně propagační grafika výstavnictví. Zároveň se tam dalo připravit na akademii, jo, protože všechny ty předměty tam byly. Jo, takže někdo mohl dělat všechny ty předměty, třeba spousta děvčat pak se vdalo a tohle a zůstali v takový ty normální běžný grafice. No a my jsme se jako furt jsme měli to, že jako budeme umělci takovou představu. To bylo spíš, ono to je takový instinkt, ono ještě to nemáte nějak přesně srovnaný, no. Takže pak napříč ročníkama se vytvořila taková skupinka, že jo, která pak jsme byli i v jednom ateliéru, zase jsme se sešli na akademii, jsme chtěli být spolu. No pak jsme spolu třeba založili 12, 15 a vlastně jsme spolu komunikovali celý život. No. Už ty holárky. Václav Bláha z 12, 15, Hláďa Novák, potom tam byl Pavla ilustrátora Sivka syn, který zase z toho uměleckého prostředí. Venca Bláha taky měl tátu umělce, takže měli doma velkou knihovnu, že jo, takže jsme se scházeli třeba u nich nebo takhle a už jsme si jeli vlastní takovou linii, takže někdy docházelo pak zase k nesrovnalostem s takovýma rigidnějšíma těma vyučujícíma, že jo, protože jsme měli trošku jiný představy, že jo. Třeba jsme měli na grafiku normálního umělce, že jo, který dělá grafiku a věnoval se zemědělskému prostředí, tak vždycky nejradši měli se udělali nějaký stromy, u toho třeba kachna nebo takhle, to bych mu nebral. Ale mě teda zajímal surrealismus, že jo, expresivní to. A když jsem něco udělal, tak mu říkal, jako, co mu to tam děláme. Ty naše dialogy byly teda strašný, jo. On říkal, jako, co tady děláte, teď vy vůbec máte vztah k tomu materiálu, jako k té desce zinkový. Já jsem říkal, moc ne. No a co to vlastně děláte? Já jsem říkal, no to je takový jako zvláštní stroj, který tady plave na lodi, trošku jako od Verna. A on říkal, no a to nemůžete jako dělat něco pořádného? Já jsem říkal, no tak můžu, ale zatím tu grafiku neznám. A on říkal, baví vás to tady? Já jsem říkal, no moc ne, no. Tak si vemte čepici a jděte doma. Já jsem říkal, tak já jdu. Já jdu dělat něco pořádného, co mu ještě se. No takže trojčička zase byla, no. Občas se to takhle stalo, no. Byl jsem drzej, měl by mi asi každý dost, no. Když mu holky udělali přesně, co chtěl, tak on je tak jako vždycky podívejte se tady na to. A ty holky potom třeba šli dělat na akademii zkouška a neudělali. Jo. A teďkon, já jsem tam měl velký problém, já už jim domácí práce neukazoval ani. Jo. No a teďkon najednou zrovna tenhle přišel. Já, no Evička se nedostala. A vy jo, pane Richtstein. No holt asi nějaký talent, ale já o něm nevím.

musím říct, že hlubotisk nebo suchou jehlu nebo tohle to nedělám, jo. Ale dělám litografii, že jo, jo. Protože je příbuzná malbě, tam vlastně jedete ty barvy a pracujete se soutiskem s určitým kalkulem dopředu. Litografie mi bavila, ale na škole jsem s tím měl taky potíž, že jo, protože taky jsem si chtěl udělat jako to. My jsme byli kamarádi tam s Michalem Skalníkem, už je neboštík, a já jsem udělal takovou cikánku, někde jsem ji viděl, a on udělal takovou docela pěknou věc, a teď ten litograf, on neměl umělecký zájem, on byl jako litograf a mluvil hodně do těch věcí výtvarných, a teď on říká, litograf, vy to máte černý, já jsem říkal, no přehnal jsem to trochu. Víte, že litografie má být taková stříbřitá, jako šedivá, jo. Podívejte se tady třeba na Helenku, jo. Ona měla tátu grafika, já jsem říkal, no, má i stříbřitou, no. A co tomu říkáte? No, že kromě stříbřitou tam nic nebaví. A já mu říkal, a co vás jako baví teda tady za litografii, která se mi líbí? Já jsem říkal, tady kamarád, jo, na mě baví. A on říkal, no tak podívejte se. Já vám dám 4 z té litografie, jo. A jemu jsem chtěl dát 1, a když se vám to líbí, tak mu dám 2, jo. A potom jsem musel už všechny návrhy na litografii, já jsem tam měl zpřízněnýho profesora malíře, s kterým jsme vždycky se bavili, tak mu říkal, každý návrh mi přinesete od profesora Nováka podepsaný. A dělej se ty už pak, co chcete. Tak on mi to vždycky podepsal. Ne? No tak prostě takovýhle. Neničím se, já vlastně to říkám, protože je to takový pestrý, jo, a vlastně to ilustruje jednu věc, jak člověk vlastně taky mohl mít takový průser, který nemusel přežít, jo. Já jsem pak měl jeden průser, takový markantní prostě, porval jsem se ve vlaku a měl jsem být vyloučený před maturitou ze všech středních škol a to mě mohlo zlomit vás úplně. To bylo v 68. Oni mi nevyloučili a akademie byla taková jako otevřená, nakloněná takovým typům, jo. A já, jak přišel na akademii a začal jsem malovat obrazy, tak jsem s ním měl takový problém, že já byl hodňoučkej, úplně miláček, protože furt jsem maloval a teď jako mi to nešlo, že jo. Tak jsem neměl žádný tyhle ty, už puberta odezněla, že jo. Úplně v klidu jsem vycházel se všema, úplně bez problémů. Ale mě se rozváděli v té době rodiče, že jo, no a puberta a tyhle excesy tam byly docela... Tam jako to vyloučení, to bylo tak bohužel, že jsem se tam popral vlastně na patměr, a oni nás zavřeli v kupé, no. Prostě jsme se tam prali přes míru, no. No takže byl problém, že on byl zbušený, no, protože já měl nějakou kondici z toho plavání, no. A tam je nenapadlo nic jiného, než odvez doktorovi, že jo, no. No, tak, že budu vyloučený ze všech středních škol na 3 roky. No zachránilo mi jedině, že inspektorka chodila s tátou do školy, která mě měla vyloučit a protože tam byl o 10 minut dřív než ředitel. Takže je to hrozný teda, no. A říkal, teď na něj měli dohlídnout a ne, nechat ožrat a rvát, ne. Takže z toho se to smetlo ze stolu, jo. S tím člověkem, kam se normálně kamarádi jmenuje, exces mládí, no on byl ožralej, že jo. Napad mi, že se mu líbila moje holka, no. To se jelo do Bardějova na mistra z Levoče. Takže tam on chodil zboulovaný, no pak musel jít z domu. Já takhle v celku neměl na sobě nic, no ale to bylo tím, že nás zavřeli v tom kupé, no. On furt si nedal říct, aby toho nechal, no. Pak nastala zajímavá doba. Svaz spisovatelů a tohle začal obrodný proces. My jsme chodili na ty meetingy, nás to hrozně zajímalo, protože jsme byli 3., 4. ročník, takže jsme chodili na velký meetingy tehdy do fučíkárny, tam byly 100 lidí, že jo. No a teď jsme poslouchali všecko, jak by se mělo, cenzura do hajzlu a tohleto, že jo. Ještě tam seděl mezi nimi Gustav Husák, který tehdy jako byl součást obrodného procesu, no a my jsme vlastně hrozně jako vožili, jo. Jsme říkali, začneme vydávat časopis, jo, a pak jsme jistili, že je to těžší než to, no, měli jsme velký plány, kupovali jsme si takový ty časopisy, co tehdy vycházely, Divoký víno a tak. Vlastně ta alternativní kultura tady trochu byla, tak už jsme to začali nějakým způsobem sledovat, ale ještě jsem tomu nerozuměl, jako tomu výtvarnému umění, jako modernímu, to
jsem pochopil až později. Jo, to jako jsem, ale už jsem na to chodil, nějakým způsobem jsem o tom přemýšlel. Už byly výstavy i světového umění, že jo, v Praze, takže ty jsem navštěvoval a tak dále, takže se úplně se změnila doba. Absolutně, jo. No a s tím jsem šel vlastně na akademii, že jo. Ale se strašným posudkem teda, jako jo. Tenkrát se ještě psali posudky, takže třeba při zkouškách mi profesor Smetana mi říká, pane, když ten četste ten posudek. A já jsem říkal, no to nám nedávají číst. On říká, to byste se neodvážil tady odevřít dveře. Rváč opilosti a drzej, slabý ve všem úplně, jo. A byla tam jedna věta, do dneška si pamatuju, nevím, proč ji tam dali. Nelze však říci, že by byl bez talentu. Konec tohohle toho všeho. Někdo to tam musel propašovat. Jo. No, tak mě jako v podstatě vzali, ale byla to taková jako podivná doba. Tehdy ještě i u těch zkoušek trošku figuroval, jako by svaz mládeže. Ale to mě bylo jedno. Já jsem dělal normálně týden zkoušky, že jo, no, ty jsem udělal domácí práce. Oni se mi ptali, viděli, prosím vás, ty domácí práce tady? Když já jsem říkal, já měl problémy, já už jsem je tam pak neukazoval, že jo. No, tak byl 68. tak to prošlo, jo. No, pak v normalizaci by byl konec, že jo, no, s takovýmhle dárečkem. Práce jsem si pochopitelně chystal na přijímací zkoušky, protože mě nic jiného nenapadlo, co bych měl dělat, než být na AVU, že jo, no. Tam je jenom jedna pozoruhodná věc, taková geneze jedné osoby. Já jsem, když jsem se ptal tam na AVU, prostě celý nedočkavej, jak to dopadlo, tak se tam pojíbal jako chlapec, ke kterému se všichni obraceli, a to byl předseda Svazu mládeže, který tam měl taky slovo, chodil s tou hodnotící komisí. Já říkám, když jsem říkal, asi ne, já nevím, to asi to jméno mu to. No tak jsem měl za to, že se neudělal, tak jsme šli s kamarádem se ožrat, jo. No a potom se zjistilo, že na té nástěnce jsem a že ty zkoušky jsem udělal. A tohle chlapce jsem si zapamatoval. No a prostě uplynuli prázdniny radostný, že jo, tady na Šumavě v Brnířově se svou partičkou chlapců a rockerů místních. A po prázdninách prostě najednou byl 21. srpen. A najednou tady, já si jdu ráno vyčistit zuby, už babi ráno, protože děda cvičil tělovýchovnou chvilku, Jana Kalába, a už přitom hlásili, že přisávají ruský letadla. Takže ten náš obrodný proces, co jsme i na té škole cítili, byl ohrožen. Takže já jsem si tady čistil, tady jsme se měli u pumpy v trenýrkách zuby a najednou jsem najeli tady okolo tanky a transportéry, který tady museli zastavit, protože se nesměli přiblížit k německé hranici. No tak co mě jiného nenapadlo, než v těch trenýrkách jsem běžel honem k těm vojákům a ruštinu jsem měl a říkám jim, co tady jako děláte, a oni přijeli jsme potračit kontrrevoluci, oni byli někde v těch táborech, kde jim řekli jedno a já říkám, tady žádná nebyla. Docela jsem tedy tou ruštinou vládnul, takže my jsme se setkávali s politikama a tak, a tady je pořád socialismus. No a pak přiběh najednou nějaký politruk, když mě viděl u tanku kolem mě 20 lidí, no a zahnal mě, jo. No tak oni to tady otočili a zase odjeli, protože tady byly velký kasárna, na kopci byly zakopaní naši vojáci obrácený do vnitrozemí, aby nemohli k hranici, a Bundeswehr měl manévry, že jo, za hranicí. No tak tady bylo takový neurčitý pásmo, tak první, co jsme vzali, jsme kýble, že jo, s vápnem, tady s jednou ještě paní učitelko z Nový Vsi. Ona tu azbuku mi opravovala, že jo, a já to tady celý popsal od lidi, až to jděte domů, Ivani a podobně, no. Hned jsem se jako spakoval a vlesem nastoupal do Prahy. Tam jsem se motal jako v těch centrech té divočiny, protože mi to nedalo, takže takhle jsem pozoroval vlastně příjezd těch Rusů. No a v zápětí vlastně začínala v září, tady prostě jezdili pořád po těch silnicích, hlavně jezdili na pole, že jo, protože neměli proviant, takže pole z mrkví a takové věci, to byl jejich základ, takže s tím nakládali nákladňáky. A já jsem tady tak nějak dodělal ty prázdniny a přišel jsem na školu, no tak tam pochopitelně velký halo, že jo, celá Praha na nohou, vysokoškolská a tak dále. No a že bude teda stávka, že budeme ve škole první týden a i s profesorama. No a najednou teda ten předseda těch svazáků byl předseda stávkového výboru proti Rusům, no.
tak to je zase geneze osobnosti, no tak to jako všecko šéfoval, ty profesoři stávkovali s náma. No a my jsme tam nějak spali v těch spacácích, tam nám vozili jídlo, byly nějaký jídelny, které vařili zadarmo polivky a takhle. A herci ze Semaforu, aby nám nebyla dlouhá chvíle, tam chodili Šimek s Grossmanem a tak dále. No a bylo mělo to takový to revoluční vzepětí, který pozvolna tak jako, když to trvalo dlouho a začaly se objevovat tyhle, ty, pochopitelně se vrátili ty naši chlapci z Ruska a začaly už tyhle ty normalizační keci, no tak ten aparát té školy jakoby začal nějakým povolovat způsobem a přecházet jakoby na normální výuku, ale ještě furt jako se myslelo, že půjdou domů a my to tady vyhrajeme, protože máme pravdu a tak dále, no a začal mě první ročník v podstatě, no. První ročník je přípravka, kde se dělala studie a tak dále. Rok se to dělá, dneska můžou do přípravky taky dobrovolně. Vlastně ta studie je takový základ. Ono to není ani kvůli tomu, jestli se vám povede nakreslit toho člověka úplně nádherně, každý nemá ty schopnosti. Ale je to o tom, abyste si propojila ruku s očima. No. Prostě, že když něco zaznamenáváte, vidíte to, tak prostě ta ruka to zobrazí, nebo když chcete něco zobrazit, tak vlastně... No a to byl poměrně drill, který trval v podstatě rok, že jo. Já jsem bohužel měl teda profesora Opleta, italského komunistu, asistenta, a oni měli takovou jako jinou představu o té figuře, no. Měl jsem asi trojku, jedinou trojku mojí v životě z výtvarného, protože oni mysleli, že bych měl malovat malířský pojetí a já jsem dělal takový naturalistický, protože jsem měl, byly raný kresby různých naturalistů a tak. No, tak jsem to nějak tak dopindal do konce a tady jsem si už maloval vlastně na půdě. No a v součástí vlastně ty závěreční práce už byly expozice, podle které jsme byli hodnoceni, tak jsme si mohli přinést i obrazy, co jsme namalovali, no. No a tam už byly první slepice a já sám už lepil peří do toho a tak dále, no a nebyly to takový ty typický náměty, no prostě zabodnutý nůž, tam se odráželo slunce ve ostří a tak dále, no nebylo to dobře udělané, protože v té době to byly první voleje. No ale jako zbudilo to jako pozornost i starších lidí na té akademii, se to zablbal, maluje slepice a lepí tam peří. No, tak se mě povšimli záhy velice na té škole. No, dostal jsem trojku, protože ty kresby byly absolutně proti vkusu těch pedagogů. No a kam teda půjdu, jako jo, protože pak se šlo do speciálky. Takže tam bylo několik škol a můj právě vzor, takovej přítel z té výtvarky, s kterým už jsme tam jako dělali to umění, Láďa Novák, kterýho jsem tady jmenoval, byl vedle ve škole u profesora Paderlíka, ne? Tak jsme se tam šli podívat, Vence Bláha byl taky v tom prvním ročníku se mnou, povídáme, tam jdeme, tam je místo, kde byli nacpaný, on tehdy tam nějak měnil posluchače, mu odešlo hodně diplomantů, tak tam jdem. No tak ten profesor Paderlík mě vzal, ale moc jako nadšenej ze mě nebyl, protože první jako zátiší jsem si udělal pytel s peřím igelitovej, jo, když jsem si měl postavit nějaký rozumný věci. Pytel s peřím a takovou nějakou rudou knihu, což se nedalo vůbec namalovat v podstatě. Jo, a Vaufru chodil a říkal, ježišmarját, tu červenou, bílou a igelit, jo. Takže první semestr, teď jsem měl různý nějaký jako vzory, já měl rád Maxe Ernsta už od střední školy a tak dále. Výuka ještě byla volná, protože my jsme měli prakticky, oni taky s náma stávkovali a věděli, po Praze bylo moderní umění všude, že jo, předtím. Americký umění třeba ve Valštejnský zdárně a Špálovka běžela, kterou ve Chaloupecký. Takový ty avantgardní věci byly a my jsme to považovali za úplnou samozřejmost, že to je to umění, protože jsme na ty výstavy chodili. Byli tady a byl jsem jako mladý, to nebylo o nějaký angažovanosti, ale tohle mi zajímalo prostě, jo. Protože já jsem v podstatě napřed se maloval takový, jako jsem si cucal z prstu, trošku takový jako výjevy. No a potom pozvolna celá ta naše parta, četli jsme filozofický literaturu a takovou tu býtnickou, to byl vlastně náš ideál. Takže jsme byli orientovaní takovým tím progresivním, ale v podstatě ta inspirace přicházela ze směru, který tehdy už přestával být nějakým způsobem populární a začínala pozvolna normalizace,
Takže už koncem toho prvního ročníku už vyzývali studenty na pobyty, malířský pobyty třeba na Kladně, že do Hutí a tak dále, orientovat je, patrně přišly nějaký příkazy. Objevili se tam noví pedagogové, kteří sice neučili na té škole, byli, ale byli to starí bolševici, který dohlíželi na to, aby to všechno probíhalo dobře. Profesor Jurek, který tam učil, to je měl manželku, když se říkalo Rudá Kamila, a ten byl vysloveně orientovaný tímhle směrem. A ta škola začínala prostě jít do těch normalizačních let.

No a já v té době vlastně tady v prázdninách jsem namaloval první nějaký obrazy, které za to stály. Měl jsem tady taky děvče, a takže se objevilo na těch mých obrazech a nějaký jakoby přírodní motiv, ale furt inspirovaný fantastickým uměním. No a když jsem je přinesl, tak najednou ten profesor se všiml, že to kvalitativně někam skočilo. Pochopil jsem, jak tu malbu tím olejem, takže ta kvalita stoupala a stoupala celá kvalita jakoby toho ateliéru, protože my jsme tam měli skutečně dobrý podhoubí. A ještě tam původně byly třeba dneska, je známá Marie Blábolová, Svatopluk Klimiš, tam Dajudl tam pak přišel. Tyhle lidi všichni pak se trošku objevili na té scéně, takže ten ateliér měl o čem. A já jsem potom se začal filozoficky orientovat takový prehistorie, chodil jsem do muzea. A po tou filozofii hippies, jak byly takový ty volné komunity, tak jsem začal studovat pravěk jako život člověka v klupě. Jo. No to víte, jako teď jako máte malovat hutě a malujete pravěk, že jo. Fosilní lebky a ty lidi. Dokonce ještě profesor mi dal speciální modelku, musel jsem jít za stěnu, protože oni nechtěli, ona neměla kšeft a říkala, já mu klidně budu stát, ona ty pravěký pozy, prostě oni byli bez studu, že jo, takže ten akt mi pozoval, já jsem si dělal kresby, já podle ní nemaloval, ale pozoval mi v takových podivných pozicích, tak bylo to docela humorný, no a prostě potom jsem říkal, v té škole, on tam mi do toho les do kecák, jsem začal šíleně malovat doma, jo, já měl malý pokoj, musel jsem se lehat na gauče a dělal 2 metry normálně doma v malým pokojíku, abych to vůbec viděl. No ale dělal jsem vydatně a ta školní produkce se tak jako začala zúžovat a já víceméně jsem se přemysťoval domů. A ten profesor mi začal důvěřovat a věděl, že se vždycky něco objeví. A teď i ty mý kamarádi, ten Láďa a ten Václav Bláha se přemyslili taky domů a my jsme vlastně se školili vzájemně po telefonu dopoledne a malovali. Že jo? A na konci vlastně toho roku v tomhle byl ten Padelík docela dobrý, dal mi spoustu jako dobrých rad. Nebylo toho moc, ale do dneška vlastně si to pamatuju. On měl mindráky, on to byl normální chlap, že jo, a s náma jednal na rovinu, my s ním taky, občas jako udělal nějakou menší oslavičku, něco dal do placu, vyprávil o Paříži a vlastně to dopadlo tak, že vždycky jsme na konci semestru dostali školní auto a to objelo ty naše domovy a tam jsme to naložili a on to do té doby neviděl, jo. No a vždycky jsme to tam přivezli, no tak prohodil několik takových slov, jakože hodně se kopenej, ale pověsil nám to tam všecko v tom ateliéru a ten ateliér najednou začínal být jiný. Jo. A už jako se tam chodili dívat z jiných ateliérů a bylo tam pár lidí rozumných, třeba profesor Smetana, že jo, nebo tak. No a ten třeba už jako i na chodbě mi potkal a bavil se se mnou o tom, tak vznikla takováhle atmosféra, že on ten Padelík, potom probíhalo to hodnocení a já mu říkám, jak to dopadalo, pane profesore. On povídá, no, tak tyhle ty, tam byl Kolumek a tyhle ty, ty neučili teda, jo. Ty vás chtěli vyhodit. A pak tam byla druhá půlka, ty vám chtěli dát jedničku. No tak jsem to rozhodoval já, tak jsem vám dal jedničku, jo. Tak já jsem si říkal, no to je dobrý, no. A pak jdu ještě po chodbě a on najednou se říkám takhle z dálky, on tam chodil v Bačkorách, profesoři tam měli ateliér, když se ke mně přibíš, jakýma krouživýma pohybama a povídá, serte na ně. A šel, jo, takže tohle pokynu jsem se řídil do konce studia. A během té doby už prostě vznikala situace, kdy i ty profesoři měli nanormovaný, že by měli mít třeba čekatele do KSČ v ateliéru, že založil se tam svaz mládeže. A se ještě tam cituju toho Padelíka, který přišel za tou naší patičku, když jsme seděli a říká, helejte, já vám ani neříkám, vy jste prožili cenu 68. Já vám ani neříkám. Ale už přišli noví studenti, s kterýma jednal úplně jinak. A v závěru studia, když já končil, tak ti, co byli za mnou, už byli 2 čekatelé do strany. A ten čekatel do strany, nebudu ho jmenovat, když Padelík odcházel, tak dostal ten ateliér jako vedoucí pedagog, jo, který tohle to udělal. Takže pak ty kritéria, a to nám bylo úplně jedno. Jo. O to jsme se vůbec nezajímali. My jsme měli jiný starosti, my jsme sledovali jiný umělce a bavili jsme se o něčem úplně jiným. Jo. Tak hodně nás zajímala třeba dekadence a takovýhle věci. Prostě vždycky to bylo takový jako zrušivý.

0: Michal Richtein je bytostným pozorovatelem, který své postřehy zaznamenává v tisícovkách kreseb. Všechny své zážitky i ty zdánlivě všední se mohou stát podnětem pro vznik lokálních historek v jeho obrazech. Pokud není na cestách, pracuje denně v ateliéru, v létě maluje v rodovém stavení na Šumavě, v zimě pak v paneláku na pražském sídlišti. Nevlastní automobil, rád se pohybuje v lidské společnosti a zdroje jeho inspirace jsou prostředí, hromadné dopravy, koupališť, venkovských hospod i lidských příbytků. Vzpomínky výtvarníka a pedagoga Michala Richteina jsou pětidílné, připravila je Petra Hinčíková a třetí část vám na Vltavě nabídneme zase zítra o 11:30, jinak k poslechu na webu vltava.rozhlas.cz.
1: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
2: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
1: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
2: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Pěkné poledne, bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný Krym. 7 premiér nabídnou letošní dny nové opery Ostrava, začínají právě dnes. Počasí bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 30 stupňů, na horách kolem 22. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce, řekl to ve videu na sociálních sítích.
2: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje, podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přesnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evide Kroás ODS návrh poškodí hlavně vyživované děti.
3: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
0: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
4: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Írán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolu jaderných zařízení, které poškodily americko-izraelské útoky, řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji. Odmítl tak výroky amerického viceprezidenta J.D. Vance, podle kterého by se měli inspektoři do Iránu vrátit nejpozději tento týden. To, že Irán souhlasil s rozsáhlými inspekcemi, na sociální síti prohlásil i prezident Donald Trump. Baghaji ale uvedl, že Teherán nepřijal žádné nové závazky, které by to vyžadovali. Írán se podle něj bude nadále řídit už přijatou smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binochová, která hrála například ve filmu Anglický pacient anebo ve snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek anebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července. Začínají také dny nové opery Ostrava. Festival ode dne do soboty nabídne 7 děl. Světové premiéry mají dnes 2 uváděné opery, Kampany Kristýny Švihálkové na motivy novely Samuela Beckyta a opery 61 David, anglického skladatele Richarda Irse, která pojednává o demenci jeho otce a kterou složil právě na objednávku Ostravského festivalu. Jak dodává režisér a ředitel spolupořádajícího Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil, řada děl se dotváří bezprostředně při zkouškách, na které mají interpreti zhruba týden.
5: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď ve světových nebo českých premiérách. Každá ta produkce vlastně svým způsobem vzniká tady. I když třeba někdy jsme koprodukovali s nějakým jiným divadlem, tak se to třeba adoptovalo pro tento prostor, fungoval třeba s jiným orchestrem. Tady je ten kus toho vzniku. Není to festival typu, že se přivezou ty produkce, ale že produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy až 32, v tisíci metrech na horách pak bude kolem 22 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A dnes vás jí provází Daniela Čermáková. Pokud to takto půjde dál s teplotami, mě napadá, pravděpodobně se stotožníme s jistou legendární větou. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, i když tedy v jejím případě naopak hodnotil stárnoucí plavčík Antonín Dura vrtošivé, chladné a deštivé letní počasí. Každopádně od vysílání slavné novely Rozmarné léto, tedy od vydání slavné novely Rozmarné léto Vladislava Vančury, je to letos rovných 100 let a přesně dnes 105. 35 let od autorova narození. Ikonické dílo české literatury dostalo také neméně ikonickou filmovou podobu. Film zvítězil v soutěži, v hlavní soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 1968, kde si získal a kde si odnesl křišťálový globus. A my se tímto dostáváme přesně k tomu, k čemu potřebujeme, totiž k našemu vltavskému létu, které bez ohledu na teploty bude filmové. Začíná sice až příští týden, ale už tento týden jej předznamenáváme projektem To byl můj film, který nás bude provázet až do 28. srpna, vždycky mezi 12. a 13. hodinou. Připravuje ho tým našich filmových publicistů, s nimiž se vydáváme do historie naší kinematografie a budeme vybírat po celé léto její zásadní díla. No a dnes jsme tu s Alicí Aronovou. Dobrý den, Alice.
2: Dobré poledne.
1: My jsme stále samozřejmě na začátku a budeme si dnes povídat o českých němých filmech, a to o těch krátkých i prvních dlouhometrážních. Tak zaprvé mě zajímá, jestli máte ráda, Alice, němé filmy, české tak němé filmy.
2: Mám. Radši mám světové němé filmy, konkrétně německé expresionistické, jako Golem, Upír, Nosferatu, Poslední štace, Metropolis, ale to, co mě vlastně dodnes fascinuje na němých filmech, je to, že vždycky ráda si je poslechnu v rámci nějakých vybraných akcí, festivalů, přehlídek s živým hudebním doprovodem.
1: My jsme si tady trošku bavili před vysíláním na červenou o fenoménech němých filmů, o fenoménu němého filmu. To herectví byste vlastně zrekapitulovala, zhodnotila jak? Jak se hrá v němých filmech?
2: Tak musíme si říct, že to herectví samozřejmě bylo přenesené z divadla, takže to herectví bylo opravdu divadelní. Než se zrodil filmový detail, tak to také určitou dobu ještě trvalo. Takže to, co právě bylo důležité v těch filmech, byla hudba, o které ještě budeme mluvit. A jinak, když se podíváme na ty úplné počátky, a to jsou ta 10. 20. léta u nás, tak vlastně i v Evropě ten film konečně v těch 20. letech se stal uměním. To znamená, že on vyhrál ten boj s divadlem, s literaturou, protože do té doby divadlo a literaturu si vlastně mohli dovolit jenom bohatí lidé, kdežto ten film od začátku, jak byl v Americe hezky nazýván jako šestáková kultura, to znamená levná záležitost, na film má každý, tak on okamžitě vlastně měl ten velký nástup a stal se tím masovým uměním. A v těch 20. letech minulého století i konečně řada spisovatelů uvěřila ve film, že už je to důležitá věc, a začali psát scénáře pro film. Takže to také byl další posun, ta důvěra ve filmové umění. A jinak u nás ta 20. léta ve světě dominovala filmová avantgarda, u nás vůbec. U nás byly takové jako lehké počátky. A když jste tady vlastně krásně zmiňovala Vladislava Vančuru, tak mě napadlo, že jediný, kdo tady chtěl točit tu avantgardu, byl právě Vladislav Vančura se svým filmem Marejka nevěrnice, ale to už jsme vlastně asi na začátku 30. let.
1: To ještě předbíháme, my jsme tedy stále u těch 10. a 20. let, takže ta otázka, jak jsme si vedli ve srovnání s tím evropským filmem, je trošku zbytečná, protože jsme trošku zaostávali.
2: Já bych neřekla úplně zaostávali, ale jakoby ta nejdůležitější díla u nás vznikla opravdu až vlastně jakoby na konci 20. let, a u nás akorát se nedělala ve velkém ta avantgarda, když tady jsem například zmínila Němce nebo Francouze, tak tam opravdu to vypadalo trošku jinak.
1: A mezi ty nejvýznamnější české filmaře že této éry tedy patří Karel Lamač, Karl Junhans a Gustav Machatý. Zajímalo by mě, jestli se nějak doplňovali nebo jestli si konkurovali.
2: Tam je hrozně důležité říct, že vlastně ta kinematografie byla velmi propojená, teďka myslím evropská, že bylo zcela běžné, že tito umělci a mezi něma právě zrovna Gustav Machatý a Karel Lamač končili na západě, v západoevropských zemích, odcházeli za prací do zahraničí, samozřejmě byli jazykově vybavení, uměli danou řeč, a my tomu říkáme, že šlo o takzvanou meziválečnou migraci. Prostě řada umělců odcházela mezi válkami, a když bych třeba jenom zmínila Lamače, tak on celá 20. léta působil v Německu, kde založil s Anny Ondrákovou produkční společnost Ondra Lamac Film, jako by Lamač Film, ale Lamac Film. Mimochodem zase Anny Ondráková, ta hrála v raných filmech Alfreda Hitchcocka, takže ta se ocitla potom už ve Velké Británii a Lamač vlastně natáčel i v Rakousku, i ve Francii, takže tam byl propojený filmový průmysl a za druhé světové války Lamač, a tam bych se dovolila

Že o Gustavu Machatém budeme mluvit, tak Carla Junhanse si také necháme na později. A teď máme před sebou krátkou hudební zastávku v našem letním projektu, který představuje historii českého filmu. My jsme tedy ale na začátku a právě o počátcích filmu dnes mluvíme s Alicí Aronovou. Já se těším na pokračování za chvíli.

To byl Edvard Hagerup Grieg a Göteborský symfonický orchestr pod taktovkou Neeme Järvyho nám přednesl část Griegovy symfonie C-moll, byla to třetí část intermezzo. No ale my s Alicí Aaronovou se pohybujeme stále v období němé kinematografie.

0: kinematografie 20. let, kdy už první domácí snímky získávají pozornost a ohlasy v zahraničí. Mezi ně patřil také erotikon Gustava Machatého, o němž už jsme se zmínili v prvním vstupu. No ale kromě toho se tačily také komedie úspěšné u diváku. Když se řekne scénárista, režisér i herec Gustav Machatý, tak Alice, zaprvé představte jeho příběh, jaké filmy u nás točil, ale on se dostal i do Ameriky, tak ten příběh mě zajímá.
1: Tak on byl velmi, já bych řekla, že je to příběh hodný pro film. Možná se to někdy toho dočkáme v podobě hraného filmu. Film o Machatým. On se vlastně narodil 1901 v Praze a po mezinárodním úspěchu Extáze z roku 1932, který mimochodem tenhle ten snímek byl koupen i do běžné distribuce v Americe, což je takové to milostné drama s první erotickou scénou na světě, kdy vlastně vidíme hlavní hrdinku uprostřed horkého léta, jak ona vylézá nahá z vody. Takže tahle ta scéna způsobila velký skandál. Mimochodem manžel té herečky se snažil, protože to byl bohatý podnikatel, se snažil vykoupit všechny negativy Extáze, aby se film nesměl hrát, což se naštěstí tedy nepodařilo. Film vstoupil do běžné distribuce a naopak hlavní jeho manželka, hlavní herečka, rakouská herečka Hedy Kiesler, se vydala v doprovodu Machatého do Ameriky na turné s tímto filmem, přejmenovala se na Hedy Lamar a stala se opravdu hollywoodskou star. A v Hollywoodu podobně jako Machatý zůstala. A i když Extáze ještě nutno zmínit, vlastně vznikla, jak jsem říkala, už v tom roce 1932, ale do americké distribuce byla puštěna kvůli cenzuře až o 5 let po svém vzniku, později, až o 5 let později, kvůli právě téhleté již zmíněné první erotické scéně na světě. No a Machatý vlastně působil po natáčení Extáze trvale v zahraničí, od toho roku 1936 v Hollywoodu, a mezi jeho ještě pozdější taková jako velmi známá dramata patří film Žárlivost z roku 1945, což je opět jeho oblíbené téma, příběh o nevěře, o rozkladu manželství, psychologické drama. No ale to, co je ještě důležité zmínit, že v hlavní roli se tam objevil Hugo Haas, který vlastně v té době také už byl v emigraci, protože jako Žid prchal vlastně před druhou světovou válkou z Evropy do Hollywoodu, a vlastně v Hollywoodu on se opravdu prosadil a o tom budeme mluvit úplně kde jinde, a působil nejenom jako herec, ale i jako režisér a úspěšný producent. Oproti tomu Machatý, ten neměl takový úspěch jako Haas v emigraci, takže on se v těch 50. letech navrátil do Evropy, do západního Německa, kde vlastně natočil svůj poslední film Hledané dítě 312 z roku 1955, což byl takový jako velmi emotivní příběh o důsledcích druhé světové války, o jedné rozdělené rodině, emotivní drama, a bohužel se můžeme říct, že vlastně celkově Machatý na svůj předválečný úspěch s filmy Erotikon a Extáze již nenavázal a zemřel v roce 1963 v Mnichově.
0: No každopádně my tedy se budeme zabývat právě snímkem z roku 1929, kdy byl na začátku té kariéry. Erotikon je z tohohle roku. Je to snímek, který je označován jako přelomový film, protože je zde první, nebo nevím, jestli je to kvůli tomu, ale každopádně je zde první scéna ženského orgazmu na filmovém plátně. To asi také bylo skandální, stejně jako v Extázi, žena vystupující nahá z vody. Tak o čem je tenhle příběh?
1: Tak milostné drama Erotikon opravdu bylo označováno jako průlomové dílo, já bych řekla, hlavně díky prostředkům filmové řeči. Bylo samozřejmě ještě natáčeno v němé éře, takže vyprávěno formou mezititulků, ale na svou dobu bylo natočeno opravdu, až bych řekla, revolučně, netradiční formou, moderní filmovou řečí, všechno bylo podřízeno kompozici scén. My zde cítíme ten cit pro obrazovou metaforu, pro světlo, pro detail. Ty scény vlastně jsou nádherně, některé, až bych řekla, impresionisticky nasnímané, a my sledujeme příběh dívky, která prožije milostný románek a v závěru potom se navrací ke svému manželovi, takže zase řeší se zde oblíbené téma Machatého milostných partnerských vztahů, jako ve filmu Extáze, to je vlastně také téma filmu Erotikon, a tady, jak už zaznělo, tento film opravdu byl skloňován několikrát, protože toto prvenství v rámci filmové historie, první scéna ženského orgazmu na filmovém plátně, je to tak, my tam vlastně vidíme scénu, kde ta hlavní hrdinka Andrea stráví svou první noc s takovým elegánem děvkaře, dívkařem, dívkařem Georgem a tam je vlastně vidět tenhle ten moment. A takže já vlastně, pokud tento film posluchači neznají, tak rozhodně ho doporučuji nejen kvůli této scéně, ale celkově je to půvabný film o vášni, o smyslnosti.
0: No a také se často promítá dnes, jak to bylo s živým hudebním doprovodem. Verze na DVD mimochodem vyšla s hudbou Jana Klusáka. Jak vnímá dnešní generace tyhle němé filmy, kde tedy v restaurované podobě se vrací na filmová plátna a právě je tam i ten zážitek živého doprovodu?
1: Tak já mám pocit, že dobře, protože právě nás čeká léto a éra filmových festivalů a letních kin a tam se ukazuje, že tyhle filmy pravidelně se navrací na filmová plátna a tam právě, jak jsme říkali, u těch němých filmů, i když byly němé, tak vždycky byla klíčová hudba. A i ty Machatého snímky, oni měli sice minimum dialogů, vyprávěných formou mezi titulků, ale ta hudba vlastně byla klíčová pro navození emocí, takže v tom vlastně byla ta síla a poetika němých filmů. Takže naštěstí filmy se navrací v restaurované podobě a vždycky právě s nějakým novým složeným hudebním doprovodem, což je podle mě velký zážitek.
0: My budeme s Alicí Aronovou za chvíli pokračovat a budeme dál mluvit o éře němého filmu a také o fenoménu takzvaných kočovných kin, tak se na to počkejte.

0: Na klavír nám hrál Víkingur Olafsson, jeden z kusů pro klavsen. Byla to hudba francouzského barokního skladatele Jean-Philippe Rameaua. Posloucháme další, tedy druhou živou hodinku našeho nového projektu To byl můj film. Připomínám, že se do něj můžete zapojit i vy. Můžete totiž hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na našem webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu. No a vy můžete určit pořadí filmů, které jsou ty vůbec nejprávě pro vás. No a teď už pokračujeme v dnešním povídání s filmovou kritičkou Alicí Aronovou. Ještě jednou, Alice, dobrý den, dobré, stále ještě poledne, dejme tomu.
1: Dobré poledne.
0: My jsme mluvili o průlomovém snímku němé éry, o erotikonu, který byl vyprávěn formou mezititulku, už jste to zmínila. Jak tyhle rané projekce v kinech vůbec vypadaly a kde se všude promítalo?
1: No, musela to být úplně neskutečná záležitost, protože samozřejmě ty začátky filmového vyprávění byly, řekli bychom, ještě velmi primitivní a ty mezititulky suplovaly dialog němého filmu. A byla to často bílá písmenka, často v nějakém rámečku se značkou firmy, která film buď vyrobila nebo distribuovala. Aby bylo dohledatelné, kdyby přišla kontrola, jestli ten daný promítač vlastně zaplatil za ten film, který promítá. Takže to bylo taková, to autorské právo se teprve rodilo. A v těch prvních letech samozřejmě ty titulky byly velice stručné, protože musíme říct, ten většina diváků byla negramotná. Proto vlastně ten film měl obrovský nárůst a obrovský úspěch, hlavně v Americe, kde právě, řekla bych, polovina lidí byla negramotná a tomu filmu vlastně rozuměli všichni, protože často ten člověk, který koupil si ty snímky, takže majitelky na promítač v jednom, tak ten děj vysvětloval. On vlastně ty titulky četl, takže si představte, že ty titulky byly velice krátké a najednou tam stál vedle toho projekčního plátna za tou promítačkou a vykřikoval: přepadení v Číně, chytni zloděje a tak dále. Takže vlastně to byly ty úplné počátky a ty titulky časem se začaly zvětšovat, protože najednou se začaly točit populární knížky, takže vznikaly literární adaptace a tam bylo nutné ten děj vlastně hodně vysvětlit. A proto se pak ukázalo, že to není dobré, protože tyhle ty mezititulky už potlačovaly tu vizualitu. Prostě potlačovaly vlastně tu vizuální část, to, co je na tom filmu nejzajímavější. Ne titulky, ale to, co se odehrává před vámi. Takže tyto titulky, řekla bych, byly, dneska bychom řekli, ten člověk, který psal titulky, tak to opravdu byla velmi vážná profese. Ona se cenila vlastně schopnost být vtipný a psát výstižně s minimum
0: slov. Ve zkratce.
1: Je to tak.
0: Kde se promítalo všude?
1: Tak promítalo se v kinech, ale ta kina vlastně byla různá. Nejdříve byla taková putovní kina 1895, kdy se zrodil film, až 1914. Potom začala vznikat kamenná kina. Ta začala vlastně až na začátku 20. století, doba zakládání kamenných kin, 10. a 20. léta minulého století. U nás musíme zmínit, že nejstarší funkční kino je Lucerna ve Vodičkově ulici z roku 1909. A mimochodem dnes už je to nejstarší fungující kinosál nejenom v České republice, ale celé v Evropě. Protože víme, že kino v Budapešti a Paříži, co bylo starší, tak už to nejsou funkční kinosály, jsou to místa přeměněná na muzeum, takže to nejstarší kino funkční na světě je naše Lucerna, takže je to, řekla bych, krásné prvenství. Ale ještě zajímavé je, že vlastně ty filmy, když říkám, že jak vypadaly, tak ta metráž těch původních filmů, oni byly krátké, to bylo 10 minut. A až po roce 1910 se začaly točit takzvaně celovečerní filmy, což je nad 60 minut. A vlastně, co prý diváci nejvíce milovali, tak byly takové ty realistické výjevy z běžného života, já bych to nazvala jako krátké dokumenty. A velmi populární u diváků třeba bylo 10 minut jenom natočení mořských vln, což asi bylo pro exotické, protože ty lidé tolik necestovali a zároveň to byla taková jako filmová meditace. Ale samozřejmě potom zároveň ty rané snímky byly to i politické záležitosti, takže tematické filmy, které zachycovaly nějakou významnou historickou politickou událost, například císař Vilém na přehlídce své armády, anebo to, co mělo největší úspěch a to trvá dodnes, tak to jsou komedie. A tam ještě jedna perlička, že když vlastně ten film často byl promítán, ty krátké filmy na poutích, na jarmarcích, tak mívaly prý úspěch i takzvané místní snímky. To znamená, že obyvatel kamerou zachytil spoluobčany a ti se potom mohli osobně zhlédnout ve filmu se svými sousedy.
0: No, takže to
2: Což je zážitek.
1: Takový úplně předobraz reality show, což opět
2: na
1: zase
2: lidé
1: funguje
2: i dnes. Přesně tak. My jsme už nastínili, nebo už jsme se dotkli toho fenoménu kočovných kin, co to bylo a jak fungovala kočovná kina.
1: To je hrozně zajímavé, že vlastně vůbec něco takového existovalo. Ta kočovná kina se udržela už od samého počátku vzniku kinematografie a vydržela do 40. let minulého století. Ale platila tam podmínka, že kočovná kina smí navštívit pouze obec, kde není stále kino. Takže kde bylo kamenné kino, tam kočovnice nesměly. A do 40. let asi z důvodu, že potom po druhé světové válce už vlastně ten filmový průmysl se opravdu rozvinul mnohem víc a samozřejmě kin stále přibývalo. Stálých kin.
2: Tak a vy stále posloucháte na Vltavě náš letní speciál, to byl Můj film a v dnešní kapitole z dějin naší kinematografie mluvíme s Alicí Aronovou a budeme pokračovat i v zápětí. Hey, listen. Play like this. Bam bam bam bam bam de bam no rap. Okay. One more time. Bam bam bam bam. Yay! And you, man. Give me a beat.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v Četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tohle byla hudba Gustava Holsta, byla to část jeho slavných Planet. A mimochodem, Gustav Holst byl skladatelem, který byl velkou inspirací pro skladatele filmové hudby Star Wars. Ostatně tyto stopy nese právě Planety z roku 1918. No ale to jsme jaksi přeskočili v té filmové historii do současnosti. My se zabýváme minulostí české kinematografie, povídáme si s filmovou publicistkou Alicí Aronovou. No a teď dojde na ty divácky úspěšné komedie, jak Alice říkala, že u komedie samozřejmě ty bodovaly u diváků. Antonie Nedušínská, Teodor Pištěk, tak to jsou samozřejmě jména oblíbená komická dvojice v němých filmech natočených podle spisovatele Ignáta Hermana, otec Gondelík a ženích Vejvara, dva díly 1926 a 1927. Tak já samozřejmě tohle miluji, jak jsme se tady bavili, takže to je moje téma. Tak přibližte i méně znaným posluchačům tyto filmy a jejich příběhy.
1: Tak já musím říct, že mám ráda také tenhle ten druh humoru a až bych řekla takového jednoduchého, milého, nekomplikovaného, očekávaného. A vlastně právě mezi oblíbené autory patřil Ignát Herman, my ho známe jako autora Usnědeného krámu. A právě na pokračování byl natočen Otec Kondelík a ženích Vejvara, Tchán ženicha Vejvary, Vdavky na Ninky, Kulichovi, takže to všechno bylo velmi tehdy oblíbené u diváků.
0: Já obrovský, se taky.
1: Obrovský úspěch. A byly to samozřejmě takové ty ryzí komedie a jak zaznělo i herecky vlastně bravurní, protože Teodor Pištěk a Antonie Nedošínská nejenže hráli v éře němého filmu, ale oni se postupně přelili i do zvukové kinematografie, což se řadě herců nepodařilo, ale jim ano, protože opravdu byli bravurní a oni zde hrají takovou tu maloměšťáckou honoraci. Kondelík je majitel živnosti, kdysi v Praze začínal od nuly, mají dceru, ta se chce vdávat a ta se zamiluje do úředníka Vejvary, takže proto ten název Otec Kondelích a ženích Vejvara. A samozřejmě ten Vejvara je takový ten nešiká, usiluje o ruku jeho dcery a to vyvolává řadu komických situací a překážek a v závěru se to samozřejmě všechno podaří a ta komická situace je vždy právě spjata s postavou Vejvary. Tam třeba uvedu jednu takovou kouzelnou scénu, kdy Vejvara před svatebním obřadem si oblékne menší frak a samozřejmě po obřadu už ho nemůže vůbec léknout. Takže to jsou také ty momenty, které vyvolávaly u těch diváků ten úsměv nartech. A mám pocit, že vlastně pořád zrovna tahle ta dvojice manželů Pištěk a Nedošínská funguje dobře.
0: A když se mluví o takzvané kondelíkovštině ve filmu, co to znamenalo?
1: To je hrozně zajímavé, že vlastně právě Otec Kondelík a ženích Vejvara, to byly takové ty jako různé pohledy vlastně vůči té předloze, různé pohledy na román, že někdy v 80. letech 19. století, kdy ten román vycházel časopisecky, tak pořád se to vnímalo, že to jsou takové humorné obrázky a vlastně nic zásadního. Takže ten úspěch sice to už mělo u diváku, ale ne takový. V 90. letech 19. století naopak ten idylický pohled měl už velký úspěch u čtenářů, ale například F.X. Schalda, známý kritik, říkal, že tady teda opravdu, že to je příšerné, že ten román vyšel 13krát, že tam absolutně chybí duchovní život postav a že tam pouze je ukázaná spotřební stránka a to kondelíkovo žraní, že to je takzvaná, říkal Schalda, cituji, monografie krmníku. Konec citace. Takže a po první světové válce, kdy vlastně víme, že ta společnost byla hodně zničená, vlastně deziluzi a víme, co se stalo, tak najednou ten pohled se zcela změnil a ta společnost začala vyznávat jistotu domova, pohodlí, životní styl malého člověka, takové to právo člověka na ten obyčejný život, na to malé štěstí a najednou zase ten Otec Kondelík a ženích Vejvara vlastně jako byl velmi populární a už vlastně i kritika vzala na milost. No a potom přišla druhá světová válka a ten Kondelík naopak byl vnímán jako ten tupý měšťák, takový ten člověk, který podléhá fašismu a rasismu. Takže zase druhá světová válka přinesla úplně nový pole na stále stejný román. Takže to je neuvěřitelné v rámci literatury, to je jeden jakoby úhel pohledu, co to znamenala kondelíkovština. No a zajímavé je, co to znamenalo ve filmu, protože prostě když se řeklo o něčem, o nějakém filmu, že to je taková kondelíkovština, tak to znamenalo, že je to část filmové produkce 20. a 30. let, která je zcela nenáročná. My bychom řekli něco, jak točil filmy Troška, jo, že bych to měla zjednodušit, prostě bez uměleckých ambicí, banální, sentimentální, triviální, povrchní, až takový vlastně jako jednoduchý kýč.
0: Mm-hmm. No ne, překvapivě komedie, tenhle žánr byl asi nejoblíbenější u toho domácího publika, ale chytala se i jiná témata?
1: Chytala samozřejmě, ale opravdu se podíváme na to, co bodovalo, ale ono to bylo i v zahraničí. V zahraničí prostě vítězily grotesky, známe Chaplina, to byla Amerika, v Evropě to bylo podobné, na prvním místě byly komedie a zároveň velmi populární byly melodramata, Červená knihovna. A to vlastně bylo i u nás. Takže potom prvorepubliká kinematografie, o tom budeme ještě hovořit, je právě spjata s Červenou knihovnou, s režisérem Slavínským, což byl nejúspěšnější režisér u publika, natáčel dva filmy ročně, byl to takový ten rutinér filmů, snažil se vyhovět divákovi a nedělal umění, ale prostě chtěl ten úspěch. Takže já, když tady uvedu filmy, ale to už se odcitáme trošku v 30. letech, jako Madla z cihelny, Matka Kráčmerka, Přítelkyně pana ministra a tak dále, to prostě byl obrovský úspěch u diváků a dokonce se ještě používal jeden termín a ten si tady musím dneska říct. To je zase termín slavínština. A to právě bylo podle režiséra Vladimíra Slavínského, který točil tyhle ty filmy. A znamenala to jistota. Jistotu pro domácí produkci. To znamená zaručený úspěch u diváka. Když máte film a la slavínština, takže znamená to, že producent má zelenou, může investovat své peníze do filmu a má jistotu, že díky diváckému úspěchu nabitým kinům se mu to finančně vrátí.
0: No a já věřím, Alice, že i tento náš celoletní seriál bude taková slavínština, že posluchači rádi budou poslouchat toto naše povídání hodinové o české kinematografii. Dnes tedy to bylo s Alicí Aronovou, filmovou publicistkou, a dnešní kapitola byla na téma Němý film, seriál, který mapuje dějiny české kinematografie. Můžete poslouchat na Vltavě vždycky mezi 12. a 13. hodinou. Bylo to velmi poučné a velmi přinášející poznání. Alice, díky moc za to, těším se na příště. No a vám, milí posluchači, připomínám, že vy se můžete tohoto našeho projektu také zúčastnit, zapojit se do něj, můžete totiž hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na našem webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu, takže je to jenom na vás, který film si určíte jako ten váš nej s velkým N. Alice, ještě jednou děkuji, mějte se krásně.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: No a právě Petr Stančík speciálně v souvislosti s tímto projektem napsal také pro stanici Vltava historický detektivní příběh, celkem třídílný, v němž inkvizitor Cypriána Rybarak pátrá po vrahovi hudebního virtuóza a zaplétá se do mysteriózního světa pražských zednářských loží. A druhou část vám na Vltavě nabídneme o 1:30, což je za necelých 40 minut.

0: Bylo 13 hodin, krásný den vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu prezidentem Pavlem. Není to podle něj ale dobře, premiér to napsal na síti X. Dodal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, rozhodli pragmaticky a hlavně prakticky. Spor mezi prezidentem a vládou o složení delegace trvá několik měsíců. Pavel ale rozhodnutí vlády ho vyloučit z účasti na summitu považuje za omezení ústavních pravomocí. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Oto Klempýř za Motoristy a podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. V Maďarsku se dnes v podvečer sejdou premiéři zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Péter Maďar má zase se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července skupině V4 začne předsedat Slovensko. Americké testy SAT slaví 100 let. Účelem testu je posoudit připravenost amerických žáků na vysokoškolské studium. Každoročně ho skládají asi 2 miliony dětí. Obdoba české maturity často u amerických teenagerů vzbuzuje velký tlak na dosažení co nejvyššího skóre. Jeho součástí je psaní eseje, kritické čtení a matematika. A počasí bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Maxima pak na horách dosáhnou 22 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak budeme rádi, když se i nadále necháte nést na proudu kulturních informací. Daniela Čermáková vám přeje hezký den při poslechu stanice Český rozhlas Vltava.

Johann Joachim Quanz, to je zásadní jméno v dějinách hudby v souvislosti s hrou na příčnou flétnu. Jeho traktát Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu, je v podstatě povinnou literaturou pro všechny, kdož se zabývají historicky poučenou interpretací staré hudby. My jsme poslouchali část Presto z Quanzova koncertu pro flétnu a orchestr Adur. No a pro všechny, kdo se zabývají starou hudbou, je svatým grálem zámecká hudební sbírka v Kroměříži, která zahrnuje hudebniny, které se postupně nashromažďovaly v průběhu 17. až 19. století v zámecké rezidenci a na kůrech kroměřížských kostelů, zejména pak v kostele svatého Mořice a v piaristické koleji. Nejstarší a nejobsáhlejší část sbírky postupně vznikala z umělecké a mecenářské podpory biskupa Karla z Lichtensteinu, Kastelkorna, pro potřeby dvorské kapely a bohoslužebné účely kostela svatého Mořice. No a teď vychází nová monografie, sbírka hudebních tisků z kůrů kostela svatého Mořice. Je to publikace, která podává ojedinělou výpověď o historii chrámové hudby kostela svatého Mořice a vy si můžete 24. června, tedy zítra od 16. hodiny, vyslechnout přednášku a prezentaci této sbírky a přednášku Kateřiny Fajtlové. Bude to v 16 hodin v arcidiecézním muzeu v Kroměříži. Tak jste srdečně zváni.

0: Ní systém pod jevištěm, který umožňuje proměňovat jeho podobu. Už brzy je ale nahradí moderní technika, a to v rámci rozsáhlé rekonstrukce. Do zákulisí této slavné pražské divadelní scény se ještě před její proměnou vydala Zuzana Filipková.
1: Tady jsme teda v provazišti, se tomu říká?
2: Tady jsme jakoby na lávce, ano. Ve výšce 11 metrů nad jevištěm, a na protější lávce je teda zázemí našich provazáků, který ovládají to provaziště, které je teda nad náma.
3: Říká umělecko-technický šéf divadla na Vinohradech Lukáš Maté. Pod námi pracuje několik lidí, kteří zavěšují kulisy na lana. Obcházíme lávku dokola ve velké výšce nad jevištěm, až dojdeme do samotného provaziště.
2: Každý ten tah, pozor, teď vidíte, při akci, pojďte stranou, překážíme. Tak tady provazáček odbrzdí, konopný lano, který ovládá ten tah. Tady vidíte ty, právě ty závaží, které vyvažují tu váhu té dekorace. A musí se to ještě dovážit. Vidíte, že ta dekorace je těžší než 200 kg, takže to musí kluci zavěsit do dvou tahů.
1: A ten systém, ten je taky teda původní, jo? Tady, co vidíme.
2: No, pokládám, že ano, no. Jsou tam maximálně nějaké dílčí úpravy, ale tohle je vlastně opravdu systém, který ještě má spoustu divadel, jako rozhodně těch oblastních, ale po téhle rekonstrukci už má být jako elektrický.
3: Lukáš Maté nás spolu s dramaturgyní a historičkou Zuzanou Paulusovou vedou z provaziště dolů na jeviště, kde se zastavujeme u inspicientského pultu.
2: To je sídlo inspicientky a to je člověk, který řídí jakoby to představení. Víceméně ano. Takže tady má mikrofonek, kde může svolávat všechny zúčastnění toho představení, takže herce, techniku, když je někdo potřeba na jevišti, tak ho zavolá podle scénáře s nějakým předstihem, aby neprošvehnul svůj výstup nebo svoji akci. Ten dotyčný musí hodinu před představením si zjistit, jestli má všechny účinkující v divadle, poněvadž nemůžete začít představení a nemít hlavní postavu, že?
1: A to zařízení je vlastně taky hodně staré na první pohled, že jo? Tady jsou ještě takové ty čudlíky i barevné,
2: tohle,
1: velké kulaté.
2: Jako rozhodně to nebude úplně původní zase, jo?
1: Typu nějaký 60. leta třeba, nevím.
2: Tohle bude podle mě ještě trošičku smačí, poněvadž to myslím, že náš zvukař, který tady je taky od nějakých 80. let, takže byl u toho, kdy se to tady instalovalo.
3: Stojí tu také patřičně oprýskaný pult pro nápovědku.
4: Nápovědka je samozřejmě zásadní figura, zejména pro herce. Je vlastně umístěná teďko tady
2: za portálem.
4: Oni musí celou dobu se soustředit a neustále nesmí jim utéct myšlenky, pořád musí vědět, kde přesně v tom textu se kdo nachází, a když herci mají prostě okno nebo jim vypadne kus textu, tak se k ní nějak musí nablížit a tomu se říká, že jim to hodí.
3: Z jeviště scházíme po úzkých točitých schodech do prostor pod ním. Tady je před zraky diváků ukrytá neuvěřitelná konstrukce, díky které se jeviště dá různě variovat.
2: Různé části jeviště vyvyšovat a nebo pak snižovat, takže vlastně umožnila inscenačním týmům měnit jakoby terén toho jevištního prostoru. Když potřebujete vyvýšit nějaké místo, třeba jako balkon, nebo zvýšit pódium, nebo udělat nějaké schody, by to všechno vlastně tyhle ty stoly dokázaly.
1: A kdybyste jenom jednoduše popsal, jako z čeho je to vlastně složené?
2: Konstrukce, která je tvořena dvouma rámama. Tady máme spodní a náma je horní. Nad tím horním rámem leží ta podlaha toho jeviště. Pod tím celým jsou dva velké elektromotory, které roztáčejí osy, na kterých jsou další nějaký spoje, které převádějí energii do šroubovic bočních, a ty umožňují těm spodním nebo horním rámům se pohybovat. Když rozjedete ten spodní rám, tak ten pomocí těch tyčí vytlačuje vlastně skrz ten horní rám to jeviště, na kterém chodí ty herci.
1: A koukám, to musí i promazávat, ne? Trochu.
2: Tady no, vidíte, že to je prostě jeden velký olej. Celá ta plocha toho jeviště je rozdělena na 25 obdélníků, který dokážeme jednotlivě rozpohybovat.
1: A to bude nahrazeno při té rekonstrukci něčím podobným, aby to mělo stejný efekt?
2: Ano, zachová se podobné to rozdělení, myslím, že tam má zůstat taky těch 25 obdélníků, ale pohon bude hydraulický z jedné části a elektrický z druhé části.
1: Takže jo? Z tohohle, co tady teď vidíme, tady už nebude nic, bude to opravdu nahrazeno
2: úplně
1: kompletně
2: novou technologií. takhle je to jako smutný, že tenhle ten obrovský kolos, který je tady 100 let, zmizí. Měli jsme tady Národní technický muzea z Prahy i z Brna, který by si to nejraději vzali úplně celý, ale ani jedna ta instituce nemá prostě

0: prostor pro tenhle velký stroj, takže bylo v nějak jednání, že si někdo z nich veme nějakou aspoň část. Studenti ČVUT se svými profesory se ty nafotili a myslím, že už je vytvořený nějaký 3D model.
1: Vysvětluje Lukáš Maté, který nás spolu se Zuzanou Paulusovou vezme v příštím dílu také do zázemí pro herce, do maskárny nebo rekvizitárny.
2: Třetí díl seriálu o Pražském divadle na Vinohradech si na Vltavě můžete poslechnout zítra a celou sérii najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz a teď je 13 hodin a 18 minut.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Smetanovo kvarteto a část smyčcového kvartetu Ludvíka van Beethovena. Hudba dozněla ve 13 hodin a 25 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A také povídka speciálně pro vltavské vysílání je psaná povídka Petra Stančíka Trojí poklepání na zavržený kámen. Je to historický detektivní příběh, který moderní mystik a spisovatel napsal v rámci a v souvislosti se naší zednářskou sérií Trojdílná četba v podání Jana Vondráčka. Pokračuje druhým dílem za pár minut.

A je to druhá část trojího poklepání na zavržený kámen, tedy takto nadepsané povídky Petra Stančíka, v níž inkvizitor Cipriána Rybarak pátrá po vrahovi hudebního virtuóza a zaplétá se do mysteriózního světa pražských zednářských lóží.

0: Petr Stančík, trojí poklepání na zavržený kámen. Poklepání druhé. Probudil se s pocitem nevýslovné ztráty, o to trýznivější, že ztratil i povědomí o tom, co vlastně ztratil. Ležel na úzkém, tvrdém lůžku bez matrace, jen z neohoblovaných prken, krutě jej bodajících do nahého těla špičatými vlákny. Okrouhlým okénkem do temné cely padal komolý kužel slunečního svitu a bílý dopis s rudou pečetí, ležící na stole, pokrýval znamením kříže, jehož břevna tvořily dva přetínající se stíny mříží. Zvedl obálku. Bylo na ní napsáno Cyprián Rybarak, tedy jeho jméno, a navíc i jeho rukopisem. Jenže který zoufalec by psal dopis sám sobě? Zlomil pečeť a začal číst. V Praze na svatého Augustina léta páně 1791. Drahý Cypriáne, píše ti tvoje včerejší já. Nedávno tě při ohňostroji na oslavu míru s Turky trefila do lebky zbloudilá rachejtle. Jak vidno, přežil si. Ale od té doby si vzpomínáš jen na to, co se stalo do té doby. Každou noc během spánku se tvoje krátkodobá paměť vymaže a ráno si z předchozího dne nic nepamatuješ. Proto každého večera píšeš dopis sám sobě o všem důležitém, co se toho dne událo. Po raním umrtvování těla ledovou vodou si na denním světle prozkoumal třísku vydolovanou ze škvíry okolo veselého tlačítka Denidoru. Dřevo bylo zvláštní na pohled i omak. Mělo sitě karmínovou barvu, jako namočené do krve. Taky bylo nezvykle pevné a zároveň pružné. Tříska se dala ohnout do půl oblouku, aniž by praskla, a jakmile si uvolnil sevření, samovolně se zas napřímila. A když si zkoušel, jak je ostrá, omylem si si zabodl do bříška prstu. Poraněná kůže vydala jedinou krůpěj krve. Hned si ji vysál, chutnala jemně slaně. Objevila se však znovu, pak ještě jednou. Teprve na potřetí rudé světýlko zhaslo. Vydal ses tedy do dílny proslulého pražského řezbáře a dřevoznalce Hippolyta Cempery, jehož si poznal, když v katedrále opravoval obří dřevěný reliéf Kašpara Bechtelera, zobrazující útěk zimního krále Fridricha Falckého z Prahy po prohrané bitvě na Bílé hoře. Cempera právě pracoval na krucifixu v životní velikosti a také podle živého modelu, mladého muže přibitého na kříži. Ten kříž stál na zahradě, zapuštěný do země. Hřeby trčící ze zápěstí a krev příštící z ran byly naštěstí falešné. Mladík byl k příčnému břevnu ve skutečnosti přivázaný provazem. Trpěl však doopravdy. Mistr Cempera odložil dláto i palici, ze všech stran si třísku prohlédl a dokonce ji i ochutnal špičkou jazyka. Pravé akáciové, pravil pak znalecky. To je dnes veliká vzácnost. Akácie byla posvátný strom starých Egypťanů i Židů. Ze dřeva akácie byla zhotovena archa. Archa Noémova nebo úmluvy? Vstoupil si mu do řeči. Ovšem, že archa úmluvy, odpověděl řezbář. Kdežto tu Noémovu postavili ze dřeva goferového, jenže z něj už nikdy nikdo nic nepostaví, neboť veškeré stromy gofer zřejmě vyhynuly při potopě světa. A k čemu pak se používá akáciové dřevo dnes? Zeptal ses, aby zvrátil rozhovor k věci. Mistr řezbář se zamyslel.
1: Inu, odolává hnilobě, vodě i hmyzu, je krom obyčej pružné a houževnaté. Má krásnou barvu i kresbu letokruhů. Takže by se hodilo na spoustu věcí, od korábových stěžňů až povinné sudy. Potíž tkví v tom, že je nekřesťansky drahé, a to doslova. U nás žádné akácie nerostou, musí se dovážet až ze svaté země, které teď vládne turecký sultán. V tu chvíli jej přerušil výkřik ze zahrady. Živý model ukřižovaného se na kříži vzepjal a hlasitě zasténal.
2: Eli, Eli, lema sabachtány!
1: Tato tříska, nedal se Cempera vyrušit z vyprávění. Ovšem nepochází ze sudu ani ze stěžně. Nýbrž z kladívka, které si u mě nedávno nechal vyrobit jeden zákazník. Znovu olíznul tupý konec třísky, zvučně si odplivl a pokračoval. Poznal jsem to po chuti. Povrch dřeva je totiž napuštěný politurou podle starého rodinného receptu Cemperů, kterou jsem na akácii dosud použil jen jednou. A na co je takové dřevěné kladívko zapotřebí? Zajímalo tě ještě. Pokud vím, kameníci s ním poklepávají na kámen. Jenže ten zákazník jako kameník nevypadal. Měl dlaně jemné a prsty dlouhé, jako nějaký muzikant. Jak se jen jmenoval? Aha, už vím. Hyacint Wunderbar. Cempera se pak znovu obořil dlátem do krucifixu, zatímco Tis zamířil do začouzeného paláce Platís. Na prahu Wunderbarova bytu si narazil na principála Nosticova divadla Vára, který právě lomcoval táhlem zvonce na dveřích.
3: Otče, vás mi posílá samo nebe, pozdravil tě rozverně. Ve dvou se lépe táhne táhlo. Jde tu ze stuha, potřebovalo by kapku kolomazy.
1: Po chvíli usilovného zvonění obouruč se dveře pootevřely, škvírou vykoukla přidrzlá nazrzlá služka a plácla nás oba rukou přes ruce.
4: Nechaj toho vyzvánění, virválníci pobrnkaní, jemnost pán ještě spí.
3: Tak ho probuď, přišli jsme za ním z moci duchovní i světské.
1: Pravil si přísně a podpihovatým nosíkem jí zamával arcibiskupskou bulou. Služka nás bez dalších řečí usadila v předpokoji a odcupitala. Zatímco se Wunderbar někde za zdí probouzel, zeptal se z principála, aby řeč nestála.
3: Proč si vlastně vybrali Douděru a ne Wunderbara?
5: Wunderbar je arcipodivín, odvětil Vár. Něčím mi hrozně připomíná tarokovou kartu Škýze, toho skřítka, co křepčí stasenou šavlí na špičce klobouku obra. A tak moc o to hraní v opeře stál, až mi to bylo podezřelé. Když jsem mu řekl, že Dola Clemenza di Tito chci Douděru, podíval se na mě tak zle, jako by mě chtěl oslepit pohledem. Nakonec mě alespoň přemluvil, aby na Denidoru mohl cvičit, když zrovna nebude zkoušet orchestr. Máme totiž jediný exemplář na světě. Kdy na něj hrál naposledy? Tuším, že včera ráno.
1: V tu chvíli se otevřely dveře a za nimi stál muž středního věku, vysoký a vyzáblý, celý nachýlený dopředu, jako by se prodíral proti vichru. Většinu jeho obličeje zabíraly velké uslzené oči, baňatý nos se zavinutým chřípím a nadměrně masitý horní ret, takže z levého profilu byl k nerozeznání odhouslového klíče. Gestem vás oba pozval dovnitř. Jak si procházel kolem, stačilo malé škobrtnutí o práh a vzal si pochopa. Abys neupadl na zem, opřel se z dlaní o Wunderbarovu hruď.
3: Radšej prominout, majstro, omluvil se spokorně. Jsem to ale nemehlo.
1: Ničehož se nestalo, odpověděl s úsměvem, načež téměř neslyšně zamumlal.
3: Qui in limine titubat num quam illud transibit.
1: Usadili jste se do pohodlných křesel v salonu a služebná přinesla konvici horké kávy.
2: Čeho si od mé bezvýznamné osoby žádají, vašnosti? Začal rozhovor Wunderbar.
1: Principál se už nadechoval, ty jsi byl ale rychlejší.
5: Popíšou mi dopodrobna, co dělali včera celý den.
2: Vstal jsem jako obvykle po desáté, lehce posnídal a odešel do divadla cvičit na Denidoru. O polednách jsem si dal k obědu husu u Zlaté husy. Potom jsem se šel podívat na průmyslovou výstavu do Klementina. Mohu vašnostům vřele doporučit. Kolem čtvrté odpoledne jsem odsud odjel kočárem na soukromý koncert u nejvyššího zemského sudího hraběte Lažanského, kde jsem až do večera doprovázel na spinet zpěv mluvícího stroje, nejnovějšího vynálezu rytíře Wolfganga von Kempelena. Po půlnoci jsem se vrátil domů a zcela vyčerpán padl do náručí Morfeova.
5: Druhá otázka. Oni jsou svobodný zednář?
1: Wunderbar nepatrně zaváhal a pak jen beze slova zavrtěl hlavou.
5: Otázka třetí a poslední. Proč si nechali u mistra Cempery vyrobit akáciové kladívko a kde se teď nachází? Zvážejí svou odpověď důkladně, protože přesně za hodinu jim tady Drábové provedou domovní prohlídku.
1: Jaké kladívko? Wunderbar předstíral údiv.
2: Aha, oni mají na mysli akáciovou paličku na naklepávání masa.
1: Tu jsem opravdu měl, jenže se zlomila, taky Róza spálila v kamnech. Další otázky byly zbytečné. Rozloučil ses a nechal Wunderbara na pospas principálovi.
5: Venku na uhelném trhu se schoval za dýmajícím milířem a skrytě pozoroval vchod do Platýza. Po chvíli z něj vyšli oba pánové. Vár odjel svým kočárem zpátky do divadla, kdežto Wunderbar si mávnutím přivolal fiakr. Žádný jiný povoz poblíž nebyl, takže si vyskočil na zadní nápravu fiakru a svezl ses na černo.
1: Cestou ti zněla hlavou Wunderbarova latinská průpovídka. Qui in limine titubat, numquam illud transibit. Čili, kdo o práh klopítne, nikdy jej nepřekročí. Odkud to úsloví jenom znáš? Konečně se ti rozbřesklo. Ta věta je vytesaná na podstavci modly démona Bafometa, jemuž se prý kdysi klaněli rytíři templáři, stojící u bývalého kostela svaté Anny na rohu Liliové a Zlaté ulice. Písmo je dodnes čitelné, ale už dlouho nebude. Staroměstské ulice se s každým předlážděním o něco zvedají a podstavec s nápisem za pár let pohltí země. Jízda netrvala dlouho. Fiakr po pár minutách drkotání po kočičích hlavách zastavil před branou Klementina. Wunderbar zaplatil kočímu a vešel dovnitř. Pod paží nesl balíček převázaný modrou stuhou. Nenápadně si podezřelého sledoval až do letního refektáře, kde se konala ta slavná průmyslová výstava.

0: Spíš než industriální expozici však připomínala kunstkameru šíleného císaře Rudolfa II. Na dlouhých stolech tu ležely všemožné tovary poskládané do malebných obrazců i souvislostí. Hned na začátku padla návštěvníkům do oka obří lžíce, složená z nabíraček, lžic a lžiček všech rozměrů z podkrušnohorské cínolejny Davida Bechera. Hned vedle vystavovali své zboží jediné dvě české porcelánky z Horního Slavkova a Nového Města pražského. Ta první 12-chodovou jídelní soupravu doplněnou čajovým a kávovým servisem, zatímco ta druhá sérii nočních míz. Ač náleželi k opačným koncům zažívacího traktu, ty i ony byly zdobené módními ornamenty v čínském stylu. Železárna hraběte Vrbny v Komárově předváděla svou uměleckou litinu, například škrabku na zablácené boty ve tvaru jezevčíka. Lahvice se dvěma vzájemně propletenými hrdly, zvané kutrolfy, pocházely z chodské sklářské huti v Nemanicích. A tak dále, až z toho zraky přecházely. Schoval se z dodlouhého stínu, který vrhala homole třtinového cukru v lidské velikosti, výrobek akciového cukrovaru z Braslav. A sledoval Wunderbera. Ten z balíčku vytáhl dřevěné kladívko, bez pochyby akáciové, nenápadně ho vsunul mezi kolekci dřevěného kuchyňského náčiní dřevoobráběcí manufaktury knížete z Fürstenberga, zmačkaný papír zahodil na podlahu a odešel ze sálu. Vykročil si ke stolu zabavit důkaz zločinu, když v tom těsně kolem tebe prošla mouřenínská otrokyně Makeda. Tentokrát bez svého pána. A ty ses nadechl jemně kořeněné vůně, již za sebou zanechávala jako neviditelný labyrint. Hned tě napadlo, že je to ideální příležitost osvěžit si svou chatrnou angličtinu. Přistoupil si k dívce, smekl svůj třírohý klobouk a uklonil se. Dovolte, abych se vám představil, spanilomyslná slečno. Jsem Cyprián Rybarák, vyšetřovatel svaté inkvizice. Smím vás provést po zdejší výstavě? Bude mi potěšením, pane Rybaráku. Odpověděla něžně zastřeným hlasem a zavěsila se do tebe. Nerozumím českým ani německým popiskům, takže u většiny vystavených věcí dobře nechápu jejich význam. K čemu například slouží tento půvabný železný nástroj?
1: To je hříč neboli vlčí udice, milostivá slečno. Jak vidíte, skládá se ze dvou částí, kotvy a dvojháku v podobě písmene Z propojených řetězem. Na dolní hák napíchnete kus syrového masa a kotvu zavěsíte na strom do vidlice větví dost vysoko, aby na něj vlk musel vyskočit do vzduchu.
0: To by se nám hodilo doma v Jižní Karolíně. Vlci tam sice nežijí, za to aligátoři. Tak jste si povídali jako dva staří známí a čas ubíhal. Najednou hodiny na věžích odbyly 12. Kustod vyvedl všechny návštěvníky z refektáře a zamkl dveře. Polední přestávka. Oba jste toužili pokračovat v rozhovoru. Jenomže přišel mistr Angelsek, švihl jezdeckým bičíkem o holínku a odvedl si Makedu pryč. Kdežto ty si spěchal na Nové Město do lázeňského letohrádku Augustinianů, kde se spoléval ledovou vodou z pramene Pučka tak dlouho, dokud z tebe neodplavila všechny hříšné myšlenky. Osvěžen na těle i duchu si navštívil nedaleké policejní ředitelství. Po předložení arcibiskupské buly ti otevřel svou kancelář i srdce sám policejní ředitel Johann Lamotte.
1: Potřebuji zjistit, do které zednářské lóže patří muzikant Hyacinth Wunderbär, bytem v paláci Platís. Stroze si přednesl svou žádost. Policejní ředitel si nechal přinést tlustou knihu svázanou v modré kůži a chvíli v ní listoval. Potom zavrtěl hlavou.
2: Do žádné, neboť žádný Hyacinth Wunderbär není zapsán v seznamu členů ani jedné ze tří pražských registrovaných lóží. Podle čeho soudíte, že je zednář?
1: Předstíral jsem zakopnutí a když jsem se o něj opřel, nahmatal jsem mu pod krkem zednářský orb. Lamotte přiložil prst na ústa, po špičkách došel ke dveřím a prudkým trhnutím je otevřel. Chodba za nimi však byla prázdná. Uklidněný se vrátil ke svému stolu a spustil s pikleneckým polohlasem.
3: Otče inkvizitore, nechte si to prosím pro sebe, ale mám už delší dobu podezření, že v Praze vznikla čtvrtá, úředně nepovolená, čili divoká zednářská lóže. Prý se scházejí ve spustlé gotické kapli Božího těla a krve na dobytčím trhu, co patřila jezuitům, než je před 18 lety papež vyhnal do Ruska. Moji muži tam provedli pár nočních šťár, jenže ta ruina byla po každé lidu prázdná. Dokonce ani tuláci tam nepřespávají. Prý tam straší.
1: Na rozloučenou si z u policejního ředitele půjčil příručku Císařsko-královský schematismus pro království české a našel si v něm adresu nejvyššího zemského sudího Lažanského. Bydlel na Malé Straně, ve starém úzkém domku na Jánském vršku. Hrabě Lažanský tě ochotně přijal a potvrdil, že Wunderbär u něj doprovázel na spinet zpěv Kempelenova mluvícího stroje. Nevšak včera, nýbrž minulý týden, Wunderbär tedy lhal. Vrátil se na výstavu do Klementina. Akáciové kladívko leželo tam, kam jej předtím Wunderbär položil. Teď si jasně viděl místo na jeho držadle, odkud vyštípnul třísku do veselého tlačítka Denidoru. Bylo ti jasné, že Wunderbär se pro kladívko musí vrátit. Kdyby mu na něm nezáleželo, prostě by ho zahodil nebo spálil. Nadešel večer. Jakmile se nikdo nedíval, schoval se z refektáři do monstrózních kachlových kamen, které tu nechali postavit jezuité. Jsou to největší kamna v celém království. Na výšku měří přes 12 loktů a vešel by se do nich i Ježíš se všemi 12 učedníky. Teď v létě se v nich naštěstí netopí. Kustod zhasl svíčky v lustrech, odešel a zamkl za sebou dveře. Kolem půlnoci v zámku zaskřípal paklíč. Do refektáře se vplížila štíhlá drobná postava celá v černém. Její tvář zakrývala sametová škrabožka. Podle šouravé chůze a schrbených zad to byl už dost starý muž, jistě k 70 rokům. Takže to určitě nebyl Wunderbär. Rozhlédl se po sálu a zamířil ke stolu s kladívkem. Viděl si ho jasně a zřetelně. Okny do refektáře proudilo z nebe stříbrné měsíční světlo. Vylezl si z kamen a pronesl zatýkací formuly.
2: Jménem svaté inkvizice vzdej se anebo zhyň.
1: V půlnočním tichu zazněl tvůj hlas silou hřmění. Zakuklenec sebou škubl, ale potlačil leknutí a z pouzdra u pasu vytasil zákeřně tenké styleto. Několika rychlými kroky se k tobě přiblížil a zaútočil. Ukázalo se, že stařec je brilantní šermíř, zjevně italské školy. Jenže netušil, že tebe vyučil sám mistr ostrých čepelí Kazimír Mortumor z Palerma. Vyhnul se z výpadu, přeskočil stůl a z vystavené kolekce řeznických nožů si popadl ten nejdelší vykosťovák. Souboj probíhal bezlesně. Noční klid rušilo jen supění dechů, šelest kročejů a třeskot oceli o ocel.
0: Od velekamen jsme se prošermovali přes celý sál až ke stěně pokryté malbou Svatba v Káni Galilejské. Pro krátkou chvíli návštěvníků výstavy tady postavili přesně naproti sobě dvojici obřích zrcadel ze zrcadlárny knížete Kinského v Pirkštejně. A ta zrcadla vše, co polapí do své moci, odrazy odrazů z mnohonásobí do nekonečna. Jakmile jste se ocitli mezi zrcadly, vrhly se do boje myriády zakuklenců proti myriádám vyšetřovatelů, žijících v myriádách světů, stvořených myriádami bohů. Ze žádného z oněch vesmírů nebylo možno přejít do jiného. Všichni však věděli, že kdokoliv zemře v jednom z nich, okamžitě zahyne i ve všech ostatních. Podařilo se ti soupeře nožem škrábnout na hřbetu ruky a zrcadla ten rudý šrám rázem rozmnožila do 5 podsvětních řek plných krve. Na mé straně stáhlo mládí, síla a spravedlnost, na jeho zase zkušenost, záludnost a o palec delší čepel styleta. Ten palec oceli navíc do tebe mohl udělat pořádnou díru. Ale nakonec souboj rozhodla lest. Naznačil výpad, čekal si fintu. Jenže on opravdu zaútočil tam, kam naznačoval. Musel si uskočit, ztratil si rovnováhu, zkroutil ti ruku, takže si padl obličejem přímo do mísy plné nejjemnějšího zboží z hamru, nadrcení šňupacího tabáku, hraběte stadiona. A on tě v tom ještě vyválel. Napůl oslepený, udušený a šílený bolestí klesly tvé bojové schopnosti k nule. Podařilo se ti však zakuklenci strhnout z tváře škrabošku. Zakryl si obličej, sebral akáciové kladívko a proskočil oknem na nádvoří, odkud průchodem vedle zrcadlové kaple vyběhl z Klementina ven na ulici. Z opačné strany do sálu vtrhl kustod, zburcovaný hlukem souboje, v doprovodu nočního strážníka. Prokázal se s arcibiskupskou bulhou, takže tě neodvedli do obecní šatlavy, jak měli původně v úmyslu, ale omyli ti tvář čistou vodou a pekelně pálící oční bulvy zakapali tišícím laudánem. Po chvíli do refektáře dorazil i čerstvě probuzený správce zdejší CK univerzitní bibliotéky Rafael Ungar a vyptával se, zdali si toho darebáka poznal. Ne, nepoznal, měl si oči plné šňupacího tabáku. Na podlaze se však válela jeho stržená maska. Zvedl si ji a obrátil. Zevnitř se do látky otiskl vrásčitý obličej neznámého, marnivě pokrytý vrstvou pudru a líčidel. Tu tvář si poznal na první pohled podle orlího nosu a sarkastických rých okolo tenkých rtů. Viděl si ji nedávno vyobrazenou v rytině na frontispisu fantasmagorického románu Icosameron aneb příběh Eduarda a Alžběty, kteří strávili 81 let mezi megamikry, domorodými obyvateli protokosmu uvnitř naší zeměkoule. Autorem té knihy s dlouhým názvem je Giacomo Casanova, neblaze proslulý italský dobrodruh a kabalista, nyní, pokud je ti známo, zaměstnán jako knihovník hraběte Valdštejna na zámku v Duchcově. Co tedy u všech rohatých pohledává tady v Praze? Zatímco kustod uklízel nepořádek po souboji, Rafael Ungar tě pozval do své pracovny na doušek vína před spaním. Řeč se brzy stočila na svobodné zednáře. Jak se dalo čekat, Ungar k ním patřil rovněž. A po odzátkování třetí láhve se ti svěřil s ohromujícím tajemstvím, které vyčetl ze starých listin. Jak rád bys svému ranímu já ten fascinující objev popsal, než ho přes noc zapomeneš. Leč nepopíšeš, bolí tě oči i ruka, a chce se ti hrozně spát. Takže hned zítra, vlastně už dnes ráno, zajdi do Klementina za Ungarem a nech si to tajemství prozradit znovu. Tvůj

Trojí poklepání na zavržený kámen je historický detektivní příběh, který pro Český rozhlas Vltava napsal spisovatel a moderní mystik Petr Stančík. Jan Vondráček v režii Anny Vošalíkové nám dočte tuto detektivku zítra o 13:30. Poslouchat můžete zase v rámci našeho poledního vysílání.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Opoziční politici chápou postoj prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou ohledně složení delegace na summit NATO v Turecku. Prezident dnes oznámil, že podal kompetenční žalobu poté, co vláda rozhodla, že Petr Pavel nebude zastupovat Česko na aliančním jednání. Podle opozice kabinet postupuje nesmyslně. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Ruský raketový útok na město Kryvyj Rih v centrální části Ukrajiny podle tamních úřadů nepřežili 3 lidé. Dalších 19 při útoku utrpělo zranění. Informace o úderu přichází v době, kdy šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že je Kreml připravený obnovit mírové hovory. Nenaznačil ale, že by se změnily ruské požadavky. Moskva si mimo jiné nárokuje celé území ukrajinského Donbasu, včetně území, které stále ovládá Kyjev. To Ukrajina odmítá. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od zítřka na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. Na festivalu Smetanova Litomyšl dostanou dnes večer příležitost mladé operní talenty. V rámci projektu Operní líheň uvedou studenti zpěvu z českých a slovenských konzervatoří a uměleckých vysokých škol operu Bedřicha Smetany Hubička. Na jevišti Smetanovou domu se tak představí pěvci stojící na začátku své profesionální kariéry. A počasí bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Maxima na horách kolem 22 stupňů Celsia. A více zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.
1: Nodo. Dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.

Venku je příchladno, tvrdili to aspoň Nora Jones a Willie Nelson v písni Baby It's Cold Outside. V odpolední Vltavě to ale hned v úvodu vysílání vyvrátím. V Praze máme krásných 28 stupňů Celsia plus minus, v Brně také, ale v Pardubicích by mělo být o jeden stupeň méně. A s Pardubicemi se spojíme ještě v této hodině, tak to zkusíme ověřit. Hlavně tam zatelefonujeme proto, abychom od kolegyně Šárky Kuchtové zjistili, kdože to vlastně byl královský pilot Bedřich Dvořák. Vzniká o něm jedna rozhlasová série a k té vás právě dnes pozveme k poslechu. Prostranství před Domem kultury ve Žďáru nad Sázavou ožije netradičními performancemi a už pozítří se tam můžete vydat také vy na další část festivalu Correspondence. Budeme mluvit s ředitelkou festivalu Marie Kinsky. Vojtěch Babka vás přijde pozvat na kouzelnou flétnu a bude toho mnohem, mnohem víc. Dnešní rubrika Kultivátor například bude hovořit o zlaté stuze. Krásný den vám přeje Lenka Novotná.

Boris Geldburg dohrál část Alla Marcha do posledního tónu s preludií pro klavír opusu 23 Sergeje Rachmaninova. Posloucháte Odpolední Vltavu. Mezinárodní festival současného tance, pohyb

0: V 70. letech minulého století na okraji sídliště Libušín v blízkosti historického centra města. Narazíte tady na kontrast jak toho historického, tak moderního. Hraje i to ve vaší dramaturgii toho dne nějakou roli?
1: Tak hodně kultivovaný otázka, na tom vám hodně poděkuji. A zároveň Dům kultury je zajímavý prostor, protože propojuje město a přírodu. Ve Vžďáře jsou sport a příroda možná ještě důležitější než kultura. A Dům kultury vede k frekventování cyklostezka a pěška a potěska, kde je potok. A u kterého může být i uvedené představení Sue Schroeder, které přepohází se Spojené státy a který adaptuje svoje dílo pro Žďár, projekty se jmenuje Voda a paměť. Tak budou tanečníci taky i ve vodě přímo. Tak toto místo je pro něj velmi vhodně. A zároveň něco, který je krásný a který má, festival má taky velký vliv na vztah, který obyvatelé mají k jejich místu a způsob, jak veřejný prostor používají. Tak krásný je tam trávník vedle Dům kultury a podlonské a tak pro diváci to dává toho atmosféru, piknikova atmosféra. Tak je to, proč my jsme se taky i znova propojovali se Dům kultury, který je taky zároveň partner toho festivalu.
0: Tanečníci ve vodě, pikniková atmosféra, to zdaleka ještě není všechno. Ve čtvrtek vezmete do hry diváky i kolemjdoucí. Litevský divadelní a filmový režisér a performer Paulius Markevičius rozkutálí po ulicích Žďáru 5000 černých koulí. Můžete nám přiblížit obsah i podobu performance River of Joy?
1: Tak myslím si, že tak proč my jsme se zamysleli na Paulius Markevičius, který pochází z Litva a jeho projekt River of Joy, je to proto, že to propojuje dvě programové části toho festivalu, festivalový den a vedle diváky od představení Voda a paměť do inscenací následující, které se jmenuje Within a Thousand Songs. Tak je to něco, které je to putovací představení. A jde o lehce klaunický laděnou performanci, které reflektuje lidskou snahu řídit, co se skutečnost řídit nelze. Například 5000 černých koulí. Situace se pojmenuje a vraví participativní moment, ve kterém se přirozeně proboje improvizace performérů a diváků. Cíl je přitom jasný. Dopravit ti neposlušně koule na správně místo, když neví kdo, co je správné místo.
0: Ale jak velké ty koule budou a z jakého materiálu? Předpokládám větší než golfový míček.
1: Ano, ano, ano, je to něco, který má něco jako 10, 15 cm jako diametr, ano, tak to jsou slušné věci.
0: A kdo je zvědav, tak se může přijet podívat. Před Domem kultury se setkáme i se švýcarsko-britským duem, které experimentuje s kolečkovými bruslemi a berlemi. Octavia Schibor a Samory Ba uvedou performance Within a Thousand Suns. Co od kombinace brusle berle můžeme očekávat?
1: Tak je to důležité vědět, že Octavia Cibior a Samory Ba pochází ze sportu, což je jeden z témat festivalu. Obě byly bruslaři a se fakt věnovali to, jak zkombinovat toho bruslení se současným tancem. Tak šli několik let pracovat se velkou skupinou v kanadském Kanadě, který se jmenuje Le Patin Libre, se kterým se fakt adaptovali toho současný tanec a bruslení s tím, že velká otázka je, jak dodat do toho současný tanec, jak klouzat a dávat tu správní rychlost. A v rámci představení Within a Thousand Suns používají taky netradiční opory, tak oproti toho klouzávy mají fakt opory, které jsou berle, které jim pomáhají vytvářet působí pohybové kontrasty a nečekané situace. Opět jde o, tak to není vůbec klauzický, ale to má no, na nečekané situace pohybové.
0: Budeme vystupujícím držet palce.

0: aby neujeli z pódia. 17. července začne v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou hlavní část programu festivalu Correspondance. Letos tam otevřete i zcela nový kreativní hub 800, kulturně kreativní centrum Vysočina. Jak tato událost festival jako takový promění?
1: Tak dnes 17. července otevíráme díky Festival Correspondance program Hub 800 širokým veřejností. Prozatím jsme měli několik umělecké rezidence v Hubu, ale tak veřejnosti tolik tam nebyl. Tak dramaturgy festival se pokusí odhadit, co se bude v budově dít. Tak a kladě důraz na spolupráce mezi různými obory. Tak jeden z těch příklad je to sport a tanec, ale bude taky další příklady.
0: Tak a lidé se zkrátka, už budeme muset končit, ale lidé se zkrátka budou moci potkávat a propojovat, je to tak?
1: Určitě, tak je to cíl toho Correspondance a je to proč Correspondance má takový název, je to propojení umění, obory, umění, publika, umělecký týmy mezi sebou a tak dále. Tak je to velká propojitost a doufejme, že to bude i veselý, i konstruktivní, jak to bylo.
0: Budeme vám fandit. Marie Kinsky nás pozvala na další část festivalu Correspondance do Žďáru nad Sázavou, která se uskuteční před Domem kultury už pozítří. Děkuji vám za čerstvé informace a přeji hezký den.
1: Krásný den přeji a velký dík na pozvánku.

0: Markéta Foukalová a Martin Brunner a album Svou chvíli v odpolední Vltavě ve 14 hodin a 24 minuty. Svou chvíli teď bude mít i jeden z našich redaktorů. Jedním z aktuálních vltavských témat jsou totiž svobodní zednáři a zednářství jako fenomén i jako literární předmět. Vysíláme podcastovou sérii Zednáři a neb do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět. A také v rámci odpolední povídky uvádíme seriál Petra Stančíka Trojí poklepání na zavržený kámen. A tak není divu, že do nejbližšího operního večera chystá redaktor Vojtěch Babka kouzelnou flétnu. Wolfganga Amadea Mozarta, pochopitelně. Kouzelnou flétnu, které se někdy říká zednářská opera. Dobré odpoledne, Vojto.
1: Dobré odpoledne, říká se jí tak. Ale je otázka proč, protože k tomu vlastně nejsou žádné racionální podklady, žádné vědecké výzkumy, které by potvrdily přímou spojitost. Všechno to jsou vlastně jenom domněnky a přesto tato nádherná poslední Mozartova opera tento přívlastek má.
0: A tedy neví se, nevypátral si, jak k tomu přívlastku přišla. Víme, že Mozart inklinoval k zednářství.
1: Ano, samozřejmě.
0: A jak se to projevilo v jeho tvorbě?
1: To je pravda. V jeho tvorbě se to projevilo třeba právě kolem kompozice kouzelné flétny, protože v sousedství této opery napsal dvě zednářské kantáty. Ta jedna, Kechl 623, to je navíc Mozartova vůbec poslední dokončená skladba, je to kantáta Laut fecunde unser Freude. Kouzelná čísla je těsně vedle ní v tom Kechlově katalogu, takže i to nás může vést k domněnce, že tato opera je se svobodným zednářstvím spjata. Jak se to projevuje konkrétně v té opeře? Kdo ji zná, tak ví, že tam protagonisté musí procházet nejrůznějšími zkouškami ohněm i vodou. Ty zkoušky mají důmyslně propracovaný systém a řád. Jsou tam aluze na nejrůznější zednářské rituály. Jeden životopisec napsal, že tato hudební pohádka nás učí, že překážky a úklady v životě nás ve skutečnosti vedou k budoucímu potěšení a odměně, pokud si během nich zachováme čest a rovnou páteř, tak jako protagonisté kouzelné flétny, což je vlastně shrnutá v kostce filozofie svobodného zednářství. Ale samozřejmě, jak jsem řekl a znovu to musím zdůraznit, jsou to všechno jenom domněnky.
0: Ty chystáš mistrovu poslední dokončenou operu Singspiel Kouzelná flétna na sobotní operní večer na stanici Český rozhlas Vltava, tedy na našich vlnách. Skladatel jistě netušil, že je to jeho poslední dílo pro operní jeviště.
1: To se samozřejmě této úvaze člověk nevyhne a naše romantická mysl a představivost dokáže vykreslit prostě ty různé obrazy o tom, jak zahlédl smrt v davu a že prostě čekal, že už mnoho toho času tady nemá. Známá je taky ta legenda o tom cizinci v černém klobouku, který si přišel objednat rekviem a tak dále, ale já osobně si myslím, že to takhle vůbec nebylo, protože když se ohlédneme za tím posledním rokem Mozartova života, tak vidíme období, které bylo relativně šťastné, nesmírně plodné na tvorbu i na osobní život. Plodné, to je to slovo, protože například Mozartova manželka byla v tom čase už po šesté v jiném stavu. Mozartova finanční situace se zlepšila, přišla pozvání do ciziny, o která Mozart vždycky velmi stál. Přišlo pozvání z Anglie nebo z Ruska. A Mozart velmi pilně tvořil. Spadají sem mimo jiné třeba dvě velké opery. La Clemenza di Tito, či právě Kouzelná flétna. Takže nic tomu nenasvědčuje, že by Mozart jakkoliv předjímal, že se blíží jeho konec. Naopak, myslím, že se svobodně nadechl a posílil svou tvorbu.
0: A naplnil optimismem tradičně tady tuto skladbu nebo tu svou tvorbu. Co je podle tebe hybnou silou příběhu této opery? A musíme zdůraznit příběhu s happy endem.
1: Hudba. Je to zajímavé. Z tohoto pohledu je Kouzelná flétna vlastně takovou jako idealistickou pohádkou, protože ti dva muži, Tamino a Papageno, dostanou na cestu do temnot jako dar hudbu, flétnu a zvonky, a tyhle dva instrumenty je ochrání od všech úkladů, které na nich čekají. Hudba tedy vítězí v kouzelné flétně. Víme, známe tu slavnou scénu Das klinget so hellig, das klinget so schön, kdy ty zvonky promění likvidátory kolem, prostě roztomilá zvířátka, která odtančí někam pryč, takže takhle to v kouzelné flétně funguje. Ale já si ještě naskok vrátím k té zednářské tematice a k těm domněnkám. Jak jsem říkal, ono to není podloženo historiograficky, ale můžeme se domnívat, že třeba Sarastro, velitel chrámu slunce, důležitá postava v kouzelné flétně, že měl předobraz v jedné skutečné osobě, to se jmenoval Ignác von Born, ten pán, byl to vědec, Mozartův současník, a právě on Mozarta k zednářům uvedl. Domnívat se můžeme taky na základě třeba toho, že Tamino a Pamina, kterým se podaří vstoupit do chrámu slunce, by mohli představovat takovou hozenou rukavici zednářům a zednářství, aby samo na sobě třeba provedlo nějakou reformu a umožnilo zasvěcení také ženám, ale tak bychom mohli pokračovat dál.
0: Tak rozhodně to, v čem mám zaručeně jistotu, je provedení ano. Sobotní, v jakém podání uslyšíme.
1: Ano, vydáme se na Salzburské hry roku 1967 a poslechneme si kouzelnou flétnu v záznamu představení z tohoto festivalového ročníku s vynikajícími pěvci, třeba s maďarskou sopranistkou Silviou Gesty v úloze Královny noci, a tu jsem sebou přinesl i teď v ukázce.
0: A já jenom řeknu, že hudební redaktor Vojtěch Babka zval k poslechu operního večera na Vltavě v sobotu od 20 hodin, kdy uvedeme Mozartovu kouzelnou flétnu na vzácném záznamu představení ze Salzburských her v létě roku 1967. Vojto, děkuji a myslím, že posluchači se mají na co těšit.
1: Také děkuji a naslyšenou.
2: Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern.
3: Aber liebste Mutter!
2: Kein Wort!

0: Árii Královny noci ze druhého jednání Mozartovy opery Kouzelná flétna zpívala Silvia Gesty. Mnohem víc vám toho zaspívá už tuto sobotu u nás na stanici Český rozhlas Vltava. Počkejte si na operní večer od 20 hodin.
1: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
2: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
1: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
2: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Duo Tarafuky a Piosenka z alba Piosenky do snu. To se psal rok 2001. Teď už jsme o poznání dál, je 14 hodin 37 minut, posloucháte Odpolední Vltavu. Včera v podvečer se udílely ceny Zlatá stuha, určené každoročně tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež, vydaných v českém jazyce. A dnešní vltavský kultivátor s tipy pro zvídavé děti aktivních rodičů teď věnujeme právě laureátům. Ty nám představí naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Tak Šárko, dobrý den.
1: Hezké odpoledne, já bych to dnes využila k tomu, abych nechala mluvit spíš ty oceněné, s nimiž jsem na tom ceremoniálu natáčela. Ale Zlatá stuha je určitě pěkný rozcestník pro rodiče, kteří váhají, jakou knihu potomkům pořídit, a my už jsme taky o spoustě těch oceněných knih na Vltavě hovořili.
0: Třeba i o některých z vítězů?
1: Třeba vítěznou knihu v kategorii beletrie pro mladší děti Olivie si vyskakuje od J.A. Pitínského jsme právě probrali v jednom z dílů Kultivátoru, který najdete na webu. A v té literární kategorii pro starší děti tam vyhrál básník Petr Borkovec se svými diktáty a o těch je taky na vltavském webu rozhovor. Ale Zlatá stuha je co by ocenění výborná právě v tom, že se dělí na literární a výtvarnou část. Nechybí ani hodnocení kategorií naučné literatury pro děti, ale třeba i kvalitních překladů podnětných zahraničních knih. A protože na ty překladatele často zapomínáme, tak tentokrát bych jim dala prostor. Cenu za překlad pro děti získalo takové monumentální souhrnné vydání pohádek a příběhu Hanse Christiana Andersena z nakladatelství Kodudek. A já jsem Heleně Březinové, která to celé přeložila spolu s Františkem Ferlichem, položila tu odvěkou otázku, nakolik je ten Andersen skutečně určený pro děti.
2: On sám říká, děti mají rádi smutek, děti mají rádi tragédii, ale krátce a od podlahy.
3: Já třeba sama, když jsem byla malé dítě, jsem velmi často si četla ty smutné příběhy, kdy děti v té knize umírají. Takže děti určitě dokáží být a velmi rády jsou morbidní a dokážou si v tom dost lebedit. A je naprosto jasné, že ty pohádky psal nejenom pro dospělejší čtenáře, ale také měl vždycky na paměti i dítě. Protože já si vlastně z dětství příliš idylických příběhů nepamatuji, když to ty tragické, morbidní, drásavé, ty si člověk pamatuje.
1: Klub komiksáků je pátý překlad Rainy Tegelmeyerové od Michaly Markové.
4: Tahle knížka jednak je příběhem čtyř dětí, které si ve škole založí takový tvůrčí komiksový klub a zároveň v sobě skrývá překvapivou část, za kterou může spoluautor té knížky Scott McCloud, což je komiksový tvůrce a teoretik. Vlastně jde o takovou učebnici tvorby komiksu. Je to část, kde se ty děti jednak seznamují s fungováním komiksu, po výtvarné i po textové stránce, jednak se sami do toho komiksu dostanou. Je to takový meta příběh komiksu a je to i formálně strašně zajímavá knížka.
1: Sára Vybíralová získala Zlatou stuhu za překlad knihy Felikracie. Co vás na tom textu nejvíc fascinovalo?
5: Takový můj osobní příběh je, že mi to vzalo předsudky vůči young adult literatuře a vůči sci-fi, ale samozřejmě, protože jsem překladatelka, tak nesmírně zaujala jazyková rovina toho textu, střídání dvou úrovní promluv jednotlivých postav a především Jásína, což je kluk, který mluví takovou francouzštinou ulice, ale zároveň je jazykově nadaný. Je to kluk, ze kterého později se stane tlumočník mimozemšťanů. Takže ta kombinace té jazykové bohatosti až argotický, ale zároveň i literární a nějaký jazykový inteligence v tom jeho pásmu, to byla úplně úžasná.
0: To byla Sára Vybíralová, oceněná Zlatou stuhou za překlad knihy pro mládež nazvané Felikracie. A kromě už zmíněné Heleny Březinové jsme slyšeli také Michalu Markovou, která získala Zlatou stuhu za překlad komiksu, Klub komiksáků. Asi bychom nestihli vyjmenovat úplně všechno, ale co výtvarné kategorie?
1: Tak já bych ještě předtím upozornila na kategorii Literatura faktu pro děti a mládež, ve které v té literární části zvítězila Veronika Bílková se svou jinak výrazně výtvarnou právě knihou plnou maleb o Bohuslavu Martinů. Potom v té výtvarné části zabudovala s ilustracemi Evy Wolfové kniha Kabátek od Olgy Černé o králíčkovi Edovi, který hledá právě tuto část oděvu. A v kategorii pro starší děti se odnesla cenu Sára Paldanová, ilustrátorka knihy Játran a všechno ostatní, o ní jsme tu dřív už taky mluvili. A výtvarným počinem roku se stala vzdušná knížka Co na to vzduch Františky Iblové. Ale rozhodně stojí za to zmínit, že celou tuhle kategorii i v nominacích kompletně opanovalo nakladatelství Baobab. A mně se moc líbil i vítězný domácí komiks pro děti a mládež Doudův noční let od Ester Nemio o tom, že dobrodružství na vás může číhat i potom, co se zahrabete večer v noci do těch peřin. Ale pak bych samozřejmě chtěla upozornit ještě na kategorii, na kterou se v těch přehledech vítězů vůbec často zapomíná, a to je cena za významný přínos literatuře pro děti a mládež. Tentokrát ji získala výtvarnice i autorka Renáta Fučíková a já se jí ptala na to, jakou knihu by ze všech svých výtvarných nebo jiných pojetí chtěla vzpomenout a v čem ten přínos spočívá pro ní. A podle mě krásně shrnula, v čem je skvělá ta tvorba pro děti, protože tím opravdu můžete někomu v začátcích zásadně ovlivnit život.
6: Já myslím, že přínosem pro mou rodinu bylo, když jsem jim chyběla asi 3 roky, když jsem intenzivně pracovala na knize Historie Evropy, obrazové putování. To byla opravdu 3letá práce a ta knížka byla asi největší práce, co se týká objemu, ale i co se týká počtu ilustrací a náročnosti té práce. Následovala taky spousta zajímavých a intenzivních knih, ale tahle je taková vždycky asi nejvýraznější. A hlavně ten přínos v uvozovkách cítím v tom, že jsem mi doteďka stává, že se potkávám s mladými lidmi, kteří už třeba absolvovali nějakou univerzitu a vystudovali nějaký humanitní obor a říkají mi, že právě na základě téhle knížky se proto rozhodli studovat dějepis, studovat dějiny nebo víc studovat nějaký pedagogický obor.
0: Tak to je hezká tečka za včerejším slavnostním večerem. Další inspiraci pro dobré dětské čtení najdete na webu zlatastuha.cz. A já se prozatím loučím s rozhlasovou literární redaktorkou Šárkou Jančíkovou.
1: A já bych jenom dodala, že tady na tom webu Zlaté stuhy určitě okoukněte nejen ty vítěze. Nestihli jsme tu ani probrat všechny kategorie, ale i nominované. A můžu slíbit, že některým z nich se tu ještě budu věnovat. Přeji hezký den.

0: Martin Klett a jeho ansámbl dohráli tango ve stylu Horácia Salgána, Tierra Querida. A může za to autor hudby Julio De Caro a také Odpolední Vltava, kterou právě posloucháte krátce po 3:15. Za druhé světové války se ve Francii zapojil do bojů a o famózním pilotovi Bedřichu Dvořákovi psali i tamní váleční novináři. Po zásluze byl vyznamenán francouzským Croix de Guerre, později se přesunul do Anglie a připojil se k tamním jednotkám. Český rozhlas Pardubice právě uvádí novou publicistickou sérii Královský pilot Bedřich Dvořák. Její autorku Šárku Kuchtovou už zdravím do horkého odpoledne. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Něco málo jsem o Bedřichu Dvořákovi naznačila informacemi z vašeho článku. Povězte ale konkrétně, čím byl tento pilot výjimečný?
1: Tak my samozřejmě známe hodně příběhů, hodně pilotů, kteří sloužili u RAF a jsou zpracovány knižně a v různých filmech a je to prostě krásné téma. Ale Bedřich Dvořák je výjimečný v tom, že on byl jeden z těch, kteří utekli ze zajateckého tábora v Saganu. Je to zpracováno i ve filmu Velký útěk a byli to vlastně... Tam tenkrát uteklo 76 těch zajatých pilotů a mezi nimi byli 3 Češi. Bedřich Dvořák byl jeden z nich a pro nás je zajímavý v tom, že on vlastně poslední léta žil v Pardubicích a byl to i rodák z východních Čech, takže pro nás jako pro pardubický kraj je ten člověk zajímavý i tímhletím. Nejenom, že to byl pilot, ale přežil i ten útěk ze Saganu.
0: Trochu se obávám zeptat, jak dopadl po únoru 1948.
1: No, dopadl velmi špatně. On v tu dobu, vlastně v tom únoru 48, on byl velitelem vojenského letiště v Pardubicích, no ale asi jenom do března, kdy prostě přišel o práci, přišel o služební byt, byl degradován, přišel prostě úplně o všechno a nakonec on velmi těžce onemocněl, nějak se z toho nějakým způsobem dostal. Potom si musel udělat kurz na buldozeristu, nebo bagristu, buldozeristu myslím, a jako buldozerista pak pracoval mnoho let, pak skončil v invalidním důchodu a zemřel v roce 73 vlastně v úplném zapomnění. My víme dnes, kde zemřel, ty jeho poslední měsíce, roky vlastně známe, ale v Pardubicích je to osoba poměrně neznámá. A na to, jaký to byl člověk a co všechno zažil, tak je to hrozná škoda, no.
0: Než vznikne jakýkoliv pořad, je zajímavé někdy dopátrat se až k tomu, jak jste vy začala s tím příběhem, jak jste se o jeho příběhu dozvěděla?
1: No, 2 roky zpátky my jsme připravovali velký seriál o náletech na Pardubice, protože ty byly v létě roku 44, takže v roce 24 jsme dělali takový velký seriál. A jak jsem se probírala tím obrovským množstvím těch archivních materiálů, které máme tady v archivu a v muzeu v Pardubicích, tak jsem tam našla dopis, kde se právě ten archivář ptá na příběh a osud a nějakou pozůstalost po pilotovi Bedřichu Dvořákovi, který měl žít v ulici, kde já jsem vlastně nedaleko bydlela. A tak to jsem to jméno vlastně slyšela poprvé, tak jsem ho pomalinku dopátrávala, až jsem vlastně zjistila nejenom, že to byl tady velmi jako dobrý a známý pilot RAF, nejen, že pocházel z blízkosti Litomyšle nedaleko třeba mého rodiště úplně, ale hlavně jsem se dozvěděla o tom velkém útěku ze Saganu a to pro mě teda bylo takové téma, že já jsem úplně zůstala hledět a bylo mi to tak líto, že nejen, že jsem to nevěděla já, ale že to neví spousta mých kolegů a lidí z Pardubic, že něco takového, že jsme tam takového člověka měli a že o něm nic nevíme.
0: A spoustu posluchačů, kteří se teď něco budou moct dozvědět. Šárko, přibližte nám krátce koncepci vaší publicistické rozhlasové série o Bedřichu Dvořákovi. Koho jste do natáčení zapojili? A teď určitě nemyslím jenom herce.
1: No, my to vždycky děláme jako dokudrama, snažíme se oslovit historiky, ale taky místní badatele, protože ten jsme regionální rozhlas, tak se snažíme zapojit i ty lidi z regionu. A objevili jsme člověka, který se specializuje se na ten velký útěk ze Saganu, byl dokonce v tom výzkumném týmu saganském, takže i toho jsme zapojili. No a samozřejmě, takže archiváře, badatele a i historika Jiřího Rajlicha z VHU, který nám vlastně k tomu dělal taky takový celkový rámec toho, jak ty piloti, jak to tenkrát s nima bylo za druhé světové války. A zapojili jsme vlastně i sbírku Paměti národa, protože on se samozřejmě potkával s takovými lidmi, který my už máme v té Paměti národa archivované, jako Františka Fajtla, nebo potom Petra Urubu, který s ním byl nakonec v té pevnosti Koldec osvobozen Američany. Takže ti už to vlastně vypráví jako sami, jako své vlastní zážitky. Tak i to jsme do toho zapojili.
0: Tedy i znalosti lidí z VHU, jak jste řekla, což je vojenský historický ústav, jenom připomenu těm, co to nevědí. A teď pro ilustraci přidáváme krátkou ukázku ze série Královský pilot Bedřich Dvořák.
2: Doha je, Roční práce k ničemu.
3: Co budeme dělat, Vali?
4: Dohodli jsme se, že zastavíme práce v Dykovi.
2: Jasný, má sotva 12 metrů.
4: Všechny síly půjdou do Harryho. Teď jsou Němci spokojení, ale nemáme moc času, než začnou zase čmuchat.
3: Kolik zbývá?
4: Mělo by se to stihnout do konce března.
3: Nebudeme mít pro všechny civilní šaty, Vali. Já nemám materiál.
4: Béďo, nestihnou se dodělat ani všechny doklady. Nedá se nic dělat, nemůžeme to oddalovat. Někteří z nás prostě zkusí štěstí.

0: Tolik ukázka nové publicistické rozhlasové série. Ve spojení jsme se Šárkou Kuchtovou z Českého rozhlasu Pardubice. Šárko, kde a kdy si můžeme vaši sérii poslechnout?
1: Tak v tuto chvíli vlastně běží ten seriál každou neděli, každý ten díl celý vlastně červen, poslední červnovou neděli vlastně ten seriál končí. No ale všechny vlastně ty díly jsou dohledání v našem archivu nebo na webových stránkách Český rozhlas Pardubice. A my vlastně připravujeme i ve spolupráci s Pluskem, myslím, že to je pořád téma Plus, tak připravujeme vlastně celý ten seriál, zkrátíme do hodiny, aby ten příběh z toho byl znát a dalo se to odvysílat i na tom Plusku. Takže vlastně i ti, co to nestihnou v tom vysílání na Český rozhlas Pardubice, tak to uvidí v tom celoplošném vysílání, uslyší na Plusku potom.
0: Výstupů pro posluchače bude zkrátka víc. Novou sérii Královský pilot Bedřich Dvořák uvádí Český rozhlas Pardubice. Slyšeli jste další možnost, kde bude možné si poslechnout tento rozhlasový čerstvý výrobek a je to také na webu. Mluvili jsme s autorkou Šárkou Kuchtovou. Děkuji za to a hezký den.
1: Já taky děkuji. Naschledanou.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z hnutí ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Jde o sedmou změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátů vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šechtařová z klubu SPD. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měly také preventivně před ministerstvem školství a vnitra. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal také na okupovaném západním břehu. Komise ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Vyšetřovací zprávu vydala komise také loni v září. V ní uvedla, že k izraelské genocidě v pásmu Gazy přímo podněcovalo vedení země, včetně premiéra Benjamina Netanyahua. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě, s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů a na horách naměříme kolem 22. Víc zpráv si můžete přečíst na našem webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Iva Bitová, Antonio Vivaldi, Bohuslav Martinů, ale také Jacques Brel dnes v Odpolední Vltavě.

Že má Valčík tisíc rytmů, věděl velice dobře Jacques Brel. V odpolední Vltavě zase víme, kolik minut máme k dispozici, a tak se je budu snažit využít maximálně. Fragmenty dne, světla, noci, tak se jmenuje společná výstava sochařky Dany Bartoníčkové a malíře Jakuba Titykala v pražské Trafogalerii. Podíváme se tam v této hodině. Dalším tématem bude tvoje tvář s hebkým odrazem. Mezi politikou a láskou, mezi absurditou a realitou, mezi humorem a vztekem, mezi poezí a prozou, mezi anekdotou a snem. Tak v takových meziprostorech se nachází texty spadající k žánru arabesky. Povídat si o tom umožnila s autorkou Alžbětou Stančákovou Šárka Jančíková, a to bude další téma, ale to nejbližší, to budou hvězdy i programové lahůdky. Organizátoři Karlovarského filmového festivalu zveřejnili další lákadla. Dozvíte se od Tomáše Piláta za chvíli.

0: Soubor Les Ombres dohrál od Antonia Vivaldiho část z koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo H-moll a dohrál v 15 hodin a 11 minut. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlových Varech je za dveřmi. Už to nebude trvat ani dva týdny a lázeňské město opět po roce zaplní filmoví fandové, profesionálové i řada hvězd. A víc si teď řekneme s naším filmovým redaktorem Tomášem Pilátem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tomáši, máš na začátek nějaké překvapení, nebo jak se někdy říká, pecku nebo otvírák?
1: Řekla bych, že překvapení, pecek a otvíráků mám několik. Vlastně bychom my mohli celý tenhle ten náš vstup zaplnit. A týkají se hostů. Ta sestava na letos dvakrát jubilejní ročník, 80. výročí od prvního ročníku, 60. ročník letos, tak ta sestava hostů bude opravdu skvostná. Já začnu herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou, Oscarovou nominantkou a držitelkou Zlatého glóbu. Jako režisérka zářila například se snímkem Nevěsta, což je nápadité pokračování klasického příběhu o Frankensteinovi, a taky s filmem Temná dcera, který získal 3 nominace na Oscara. No a jako herečku ji známe například z filmu Sekretářka, Crazy Heart či Úsměv Moni Lízy a taky ze seriálu Ctihodná žena. Přijede taky herec Jesse Eisenberg, který zářil třeba ve filmech Oliheň a velryba. Ve filmu Sociální síť stvárnil Marka Zuckerberga a nebo ve snímku Dvojník.
0: Ale to není zdaleka všechno. Do Karlových Varů se prý chystají i hvězdy největší velikosti. Můžeš být konkrétní?
1: Prý se chystají, a to sice trojnásobný držitel Oscara, kameraman Robert Richardson, který spolupracoval například s Oliverem Stonem, Martinem Scorsesem nebo Quentinem Tarantinem, samozřejmě s celou řadou dalších významných režisérů. Přijede ikonický herec Harvey Keitel, ten přijede do Karlových Varů letos už po třetí. A dvě mega hvězdy, francouzská Julie Binoche a americká Dustin Hoffman. Asi není nikdo, kdo by nevěděl aspoň jeden nebo dva filmy s každým z nich, takže si je

0: filmů si sám osobně vybral. Film Michael Nicholse Absolvent, The Graduate z roku 1967, film, za který získal první nominaci na Oscara a který je v jeho kariéře nesmírně ceněn.
1: Tolik umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, Karel Och. Tomáši, co nějaká další překvapení letošního ročníku Karlovarského festivalu?
2: Tak asi není překvapením, že Nová Zělka bude opět velmi zajímavá, atraktivní. Natočili s režisérem Ivanem Zachariášem jeden z loňských hostů, herec Stellan Skarsgård. A Varským se totiž daří pro své znělky opravdu získávat velká jména. Takže to není takové překvapení. Ale asi překvapením bude podoba zahajovacího koncertu. On dostal název Vary Special Show a za jeho produkcí stojí DJ Nobody Listen. Během jednoho večera propojí tenhle člověk, mladý, úspěšný muzikant, stánlivě nesourodou sestavu umělců od Lenky Dusilové, Romana Holého a Dana Barty přes Vladimíra 518 až třeba po sbor Vocal Crew by Unik. Nobody Listen s každým z vystupujících vytvořil speciální aranžmá tracku a vystoupí tedy spolu a každý z těch interpretů potom vystoupí i samostatně. No a slíbená je taky velká vizuální show. Ten zahajovací koncert tradičně začíná před hotelem Thermal po tom slavnostním úvodu ve velkém sále hotelu Thermal ve 22 hodin a 45 minut.
1: Tomáš Pilát nás dnes nepřestává překvapovat, je to krátce po tiskové konferenci, tak můžeme pokračovat. Když jsme u zahájení festivalu, který snímek Karlovarský filmový svátek otevře, Tomáši?
2: K těm překvapením nepřekvapuju já, ale organizátoři festivalu, a jsou to opravdu dnes překvapení na výsost příjemná. Takže k tomu zahajovacímu filmu pořadatelé jdou s dobou a právě se konajícím mistrovstvím světa ve fotbale. Uvedou totiž snímek, který se jmenuje Zápas století, což je argentinsko-španělský dokumentární film. Jehož základem je mapování nezapomenutelného utkání Anglie-Argentina na mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku. To utkání si taky mnozí pamatujeme, vstoupilo do dějin díky takzvané božské ruce Diega Maradony, hodně se o ní mluvilo a vlastně se o ní mluví dodnes. Ten film ovšem jde mnohem dál a tohle utkání zařazuje do tehdejšího společensko-politického kontextu. Tehdy samozřejmě šlo o britsko-argentinskou válku o Falklandy, o tom se hodně mluvilo, to šlo napříč celým světem, o národní hrdost, jak ve Velké Británii, tak v Argentině, politické napětí a v neposlední řadě o osudy hráčů toho utkání, těch aktérů toho zápasu slavného po onom šampionátu. Tohle to všechno režisér Juan Cabral kombinuje s archivními záběry a materiály se vzpomínkami hráčů a vytváří tak unikátní filmovou koláž, takže diváci toho zahajovacího filmu a samozřejmě budou mít možnost ten film vidět i běžně diváci, nejenom toho ceremoniálu, tak se mají na co těšit.
1: A teď naskok zpátky do Česka. Karlovarský festival uvede i snímek, který reflektuje dobu konce 80. let u nás. Jaký to je film, Tomáše, a kdo je jeho autorem?
2: Je to slavný, významný film Kopitem sem, kopitem tam z roku 1989. Burcující snímek burcující režisérky Věry Chytilové. Ono, ale málo který film téhle režisérky nebyl burcující, což samozřejmě je dobře, to je velká zásluha Věry Chytilové.
1: Některé jsou dodnes.
2: Samozřejmě. A zaplať pán Bůh za to. Bohužel jsou aktuální, byť byly natáčeny úplně jiné době. Z velké části se ten film Kopitem sem, kopitem tam natáčel právě v Karlových Varech, takže je tam spousta scén z ulic, je tam spousta scén, kdy za okny jsou vidět Karlovy Vary, výhledy dolů na město a tak dále a tak dále. Věra Chytilová obsadila své oblíbené herce z divadla Sklep, Tomáše Hanáka, Milana Steindlera, Davida Vávru, dále tam hraje Ivana Kontová, Tereza Kučerová, Renata Bacerová, Barbora Dlouhá, taky Chantal Poulen a Josef Kobr. A objevil se tu i dlouholetý prezident Mezinárodního filmového festivalu, nedávno zesnulý Jiří Bartoška. No a právě tenhle ten snímek promítne letos festival v rámci každoročního uvedení digitálně zrestaurovaného snímku, což je velká zásluha nadace manželů Kučerových, které musíme zmínit. Jejich zásluha je nebetyčná, oni do toho vrazili už opravdu spoustu peněz a tak vlastně zachraňují ten Zlatý fond české kinematografie. Takže v rámci festivalu bude právě tenhle ten snímek promítnut letos.
1: Tak to láká na 60. ročník Karlovarského filmového festivalu náš filmový redaktor Tomáš Pilát. Největší filmový svátek u nás začne už v pátek 3. července. Tomáši, díky za čerstvé zprávy.
2: Ráda se stalo, naslyšenou.

0: Quite a Little, Just a Little Lovin. Playlisty najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Oba se narodili v 80. letech, mají podobný způsob vyjadřování, i když jeden dělá sochu a druhý maluje a kreslí. V pražské Trafo galery společně vystavují Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo. Nejen s kurátorem tohoto projektu Petrem Vaňousem si v takzvané Trafačce povídala redaktorka Zuzana Filipková. Ptala se ho mimo jiné i na název výstavy Fragmenty dne, světa, noci.
1: Je to vlastně taková metafora toho, že veškerá naše zkušenost se pohybuje mezi vědomím a podvědomím, vlastně mezi recepcí nějaký reality a recepcí snu, který tu realitu vlastně přetváří. Celá ta výstava není budovaná na polaritách jako dne a noci, ale všechno se to sčítá. Ta realita se v těch snech proměňuje a ty sny zase proměňují tu realitu.
2: Říká o poetickém názvu výstavy Fragmenty dne, světla, noci kurátor Petr Vaňous. Jakub Titikalo tu má velkoformátová plátna a také svoji novinku. Tušové kresby na papíře nalepené na plátně.
1: Je to vlastně taková jako fantaskní archeologie, taková fantaskní paměť, která připomíná přítomnost člověka v různých formách, v různých jako otiscích. Vlastně se z jeho díla vytratil takový nějaký jako chronologický čas a dá se říct, že to je možná i jako vzpomínka na člověka, je tam takový určitý smutek, je tam určitá taková jako melancholie, jako kdyby člověk vlastně zmizel z toho světa a zbyly po něm vlastně jenom nějaký stopy.
2: Vysvětluje Vaňous. S Jakubem Titikalem stojíme u jeho maleb, které prokládá výstřižky z fotografií, které sám pořizuje.
3: Je to vlastně takový způsob, jak pracovat s nějakou strukturou. Ten akryl je hodně jako hladký, je to taková jako hladká struktura nebo hladký vlastně povrch. Tady tohle to jsou fotky písku, které fotím v takovém jako menším pískoviště, pak nějak jako kombinuju. Hledám jim takové jako místo. Vytvořím si je předem a pak vkládám do toho obrazu a vlastně čekám, kdy tam nějak jako zapadnou, kdy se tam prostě dobře integrují.
2: V prostoru Trafo galery, ale i částečně na stěnách jsou sochy a plastiky Dany Bartoníčkové. Většinou jde o postavy, hlavy, ale uvidíte tu i narozeninový dort a sérii svetrů.
1: Často používá beton, pak nějaký umělý pryskyřice a často taky tu sochu vlastně nějakým způsobem polychromuje, používá barvu v soše. Tu sochu redukuje vlastně na nějaký jako základní antropologický znak nebo na nějaký základní vztahy těch znaků, který připomínají vlastně nebo odkazují na člověka, případně na nějaký procesy jako myšlení nebo oslava nebo vztah nebo konflikt, konfrontace. Myslím si, že právě v této jako redukovanosti těch věcí a těch sochařských konstelací, které jsou většinou vytvářeny nějaké jako dialogické konstelace, tak je právě přítomná ta sebeironie a taková jako sebereflexe, která má vlastně zličťovat to, co žijeme, má to vlastně otvírat i prostor nějakému jako humoru. Tady u těch svetrů je ještě důležitý ten ornament, který používá, což je takzvaná rybí kost. To jsou ty čárečky, které vlastně z těch svetrů potom přenesla i na ty besty a na další věci.
2: Popisuje kurátor Petr Vaňous. Dana Bartoníčková vysvětluje, proč se věnuje zrovna zobrazování pletených svetrů. Zajímá se o textíly jako o takový štít těla.
4: Ty svetříky tak vlastně vznikly plnou náhodou, nějak mě to jakoby napadlo. Chtěla jsem to vždycky zkusit udělat, protože mě fascinují jednotlivé sdělení, co se týče oděvu, které my vlastně oblíkáme, třeba i nevědomně, že tam máme určitá jakoby názorová loga nebo nějaký jakoby nápisy, a to mě fascinovalo nebo fascinuje doteď a chtěla jsem to použít v téhle výstavě.
5: On je právě hezké i ten vzor, který tady máte typický, používáte teda jinde než u těch svetrů. No to vypadá, jako když je to na tom svetru, jako když je to opravdu pletené,
4: ale dá se
5: to vlastně přenést i na jiné téma.
4: Určitě je to vlastně zvárnění té textíly, když se podíváte hodně zblízka na tričko nebo třeba na právě jakoukoliv tkanou látku, tak uvidíte tam určitou skladbu jakoby těch vlákin jednotlivých. A tady to mě vlastně fascinuje, protože dá se říct, no pečená maminka, tak při tom kojení a když jako dítě usíná, tak si člověk prostě všímá spousty těch věcí, oči těkají po místnosti a všimla jsem si právě té látky, kdy tam vidím ty jednotlivý až mikroskopický vlákínka nebo prostě nítěčky, které se takovýmto způsobem spojují a vlastně to mě jako inspirovalo pokrývání těch jednotlivých buď obrazů nebo plastik, soch. Je to vlastně ta textilie.
5: A pro vás jsou důležité i ty stojany, na kterých to je. Tenhle tady prý recyklovaný.
4: Ano,
5: tak
4: ano.
5: Je pro vás důležité ta socha jako celek, včetně toho stojanu, takže buď recyklujete, nebo to vyrábíte sami.
4: Jo. Já si vlastně pro každou sochu ten stojánek vytvářím, dá se říct, na míru, protože já se strašně snažím vyhnout se soklům. Já tam nemám moc ráda a přijde mi, že ten sokl tak nějakým způsobem svazuje a říká něco, co třeba ani by nemusel. Je to zbytečný zásah jako k tomu uměleckému dílu a mně se to absolutně nehodí. Takže proto si hledám si právě jiný způsoby možnosti a teď jsem započala vlastně sérii, kdy jsem začala nakupovat právě tyto stojany, které se běžně používají nebo dají se vidět na zahrádkách u domečků. Jsou to třeba stojany ze 70. let.
2: Doplňuje Dana Bartoníčková. V nejmenší místnosti Trafačky najdete betonovou sochu Big Mama, která evokuje svými tvary věstonickou Venuši a symbolizuje ženskost a mateřství.
0: Společnou výstavu sochařky Dany Bartoníčkové a malíře Jakuba Titykala Fragmenty dne, světa, noci máte možnost v Trafogalerii v Praze vidět do poloviny srpna. A teď se dozvíme, jak hrajou v Amsterdamu.

Nová symfonieta Amsterdam, Lev Markýz v čele a na notových pulticích symfonie D-dur, první část Allegro. Autorem byl, jak by Robert Schumann řekl, Mozart 19. století, tedy Felix Mendelssohn Bartholdy. A rovnou přinášíme dobrou zprávu, rozhlasovou. Rozhlasová inscenace Zářivé dítě získala ocenění na prestižním festivalu Grand Prix Nova v rumunské Bukurešti. Hra přibližuje život výjimečné vědkyně Marie Curie Sklodovské, ženy, která navzdory překážkám změnila svět vědy a jako první získala dvě Nobelovy ceny. Oceňované dílo v režii Natálie Deákové loni zvítězilo také na festivalu Prý Bohemia Radio a mohli jste ho slyšet v minulém roce právě u nás na Vltavě. Rozhlasová inscenace teď zaujala mezinárodní porotu festivalu Grand Prix Nova a potvrdila, že česká rozhlasová tvorba obstojí v konkurenci nejlepších audioprojektů z celého světa. Gratulujeme celému tvůrčímu týmu.

0: Úvodní část z Mozartovy sonáty pro klavír na čtyři ruce D-dur, Kechl 381, natočili v úzké spolupráci dvě ruce Kristiny Schornsheimové a další dvě Andrease Steyera.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Kniha, která nabízí osvěžujícím způsobem přidrzlý pohled na realitu, kdy vám různé facety jednotlivých textů nesvítí a nasvítí svět z perspektivy hravě, absurdní, rezignované, ironické, surreálné i poetické. Šárka Jančíková se na soubor jejich krátkých próz, nazvaný Tvoje tvář s hebkým odrazem, ptala básnířky Alžběty Stančákové, která ho opatřila pod titulem Arabesky mezi politikou a láskou.
2: Vězeňské zápisky Češky, která byla odsouzena za to, že se během tříměsíční stáže v Budapešti nenaučila dostatečně maďarsky. Při hraniční kontrole zavazadel u ní byla nalezena učebnice pro samouky. Tu si žena koupila ještě v Praze. Cvičení ovšem vyplnila jenom do půlky druhé lekce. U soudu se hájila tím, že pracovala v nadnárodní firmě, kde se mluvilo pouze anglicky, a že si učebnici maďarštiny pořídila jen tak ze zájmu. To, že se slovy tolmáč, kýrek dožadovala soudního tlumočníka, akorát stvrdilo oprávněnost celého obvinění. Její deník byl nalezen při celní prohlídce autobusu společnosti Flixbus, spoj ze Splitu do Banské Bystrice. Současné místo pobytu ženy není našemu médiu známo, její identitu záměrně neuvádíme, ač byla maďarskými úřady ověřena. Zápisky zveřejňujeme bez autorizace.
3: Formát arabesek jsem si dosadila ex post v době, kdy jsem dokončovala tu knihu v závěrečných redakcích, protože jsem si vybavila arabesky Jana Nerudy a ty texty jsou poměrně staré, takže v době, kdy jsem je psala, už jsem byla znala těch arabesek. Věděla jsem, že existuje nějaký formát a měla jsem i nějakou představu, jak vypadá, měla jsem to přečtené.
4: Podtitul Arabesky mezi politikou a láskou. Když se vrátíme k tomu mezi politikou a láskou, tak je to taky něco, co pak vytanulo, až když jste to sestavovali, anebo je to naopak nějaké vaše téma, dejme tomu vztahy a společenská situace, které je vám bytostně blízké a nebo vás štve?
3: Určitě jsem to měla v podvědomí. Určitě jsem to nepsala tak, že by tohle bylo téma, které bych tam chtěla mermo mocí dosadit, ale zase při tom zpětném prosívání těch textů, kdy jsem se rozhodovala, co tam bude, co tam nebude, mi došlo, že jsou mezi politikou a láskou a dokonce jsem si pak na kraji těch papírů psala P nebo L podle toho, jestli je to víc politika nebo láska. A jsem přesvědčena o tom, že naše osobní vztahy do velké míry ovlivňuje politika, majetky a tak dále. A tohle je něco, co ale nebylo mojí výchozí představou, ale spíš něco, co jsem vypozorovala během dospívání a života a tak se to tam ocitlo.
4: Ty texty odpovídají nakonec tomu formátu arabesky, jsou takové hravé, ironické, v něčem ornamentální a mají nějakou svoji pointu. Tak co je tím výchozím bodem nebo základním kamenem, když jste některý z nich začala psát, od čeho se to odvíjí?
3: Asi záleží text od textu. Hlavně v začátcích šlo o nějaký impuls, že tam byl nějaký automatický nápad, který mě nenechal třeba spát, a tak jsem ho musela dostat z hlavy tím, že jsem ho zpracovala do textu. A posléze už jsem pak psala víc promyšleně a i z toho důvodu ta kniha pak musela už jít ven, protože už by se měnil i ten proces psaní, ale celkově tam vždycky byl nějaký impuls a ty texty byly většinou psané na první dobrou s tím, že samozřejmě jsem je pak jazykově upravovala a ostatně jako tam je zatím třeba 14-15 let, kdy některý leželi u ledu, ale většinu těch textů jsem napsala takhle v rychlosti maximálně třeba na 2-3 zátahy, ale většinou to bylo prostě takže za pár hodin vzniknul text.
4: A vybavíte si třeba, který byl ten nápad, co vám nedal spát a musela jste ho pak trošku okopávat?
3: Určitě simulační hry pro starší a zajištěné. To vzniklo tak, že se zase někdo vyjadřoval na téma sněhových vloček a toho, jak mladá generace je strašně zhýčkaná a má moc terapeutů a psychofarmak. A já jsem v té době byla na stipendiu v Budapešti a nevěděla jsem, když jsem se vracela, kde budu v Praze bydlet, protože bytová krize a protože prostě člověk neví.
2: Chcete vejít do obýváku přes kuchyň na rozloženém gauči, ale kdo si spí? Vrátíte se do svého pokoje, kde je notebook, mobil, skříň, stůl, na zemi matrace. Při pohledu na počítač vám teprve začne svítat. Práce. Ano, děláte administrativu a za hodinu musíte vyrazit. Škola. Jedna přednáška vám začíná o 17:30. Z práce na ní ovšem dorazíte trochu později. Večer se ještě pokusíte psát diplomku, jenomže to nepůjde. Opět usnete u 5. dílu 3. řady seriálu a budete si nadávat, že nemáte za dnešek ani jednu novou stránku a že pokud to takhle půjde dál, budete si muset studium prodloužit a platit za něj, buď a nebo ho včas přerušit, jenže to byste zase museli platit pojištění. Zamyslíte se, co je tedy výhodnější a udělá se vám nevolno.
3: Tak to je asi jeden text a pak si pamatuju, že jsem se jednou hlásila na rezidenci do Lipska, kam mě nevzali. Já byla jsem ve vlaku a psala jsem tu přihlášku a prostě mě to nebavilo, tak jsem zavřela ten Word a otevřela jsem si jiné okno a napsala jsem žádost o spisovatelské stipendium, kde jsem ze sebe vychrlila tu upřímnost toho, proč člověk žádá o to stipendium, že prostě jenom chce někam odjet a utéct a potřebovala jsem se vyventilovat.
2: Vážená komise, ráda se vrznu kamkoliv, kam mě pošlete, protože ono je těžký ten život nějak vést a zůstat přitom čistej. Většina z nás je pořád vydřená z práce, budí se v noci strachem, že nebude mít na nájem a nenapíše tudíž smysluplný text, jak je rok dlouhej. Ráda se vrznu kamkoliv a budu klidně předstírat, že mě zajímá tvorba dalších autorů, které tam potkám. Se kterýma se možná i ožeru a jejich knihu i s věnováním otevřu ve vlaku cestou zpátky, ještě plná dojmů. A možná, že když nepůjde Wi-Fi, což je skoro furt, si ji i přečtu.
0: Pravý úryvek z prózy Žádost o spisovatelské stipendium v knize Tvoje tvář s hebkým odrazem od Alžběty Stančákové. Knihu vydalo nakladatelství Listen. Poslouchat teď můžete kytaru Vladimíra Václavka a housle i zpěv, které nejspíš poznáte.

0: V roce 2012, brzy po vydání alba Zvon, psala kritika o Ivě Bytové jako o univerzální a tvárné bytosti. Právě dospívala Zelený víneček v odpolední Vltavě. Úvaha publicisty Daniela Rause má název Lilie v kostele.
1: Zašel jsem do kostela a co neslyším. Hráli tam Mariana Vargu. Patřím k lidem, pro které jeho kapela Collegium Musicum hodně znamenala. Je to ale přece jenom hudba rocková. V kostele ji člověk až tak úplně nečeká. A tak se melodie nesla prostorem, plachtila na zvuku velebných varhan, nikoli v typických vargových hamondek. A kdybych tu píseň neznal, řeknu si, ejhle, jaká to krásná církevní muzika. Shodou okolností mi leží doma na stole CDčko, které zaválo písně Mariana Vargy pro změnu úplně jinám. Na pomezí jazzu a experimentu. Nahrávka stojí věru za pozornost. V kuriózním obsazení neslyšíte bicí ani žádnou rytmiku, kromě piana jenom čelo a trubku. A pozor, ženský hlas. Najednou máte pocit, že to vlastně vůbec nevadí. Typicky mužské texty zpívá Sisa Feher, zpívá je skvěle a vám až po chvíli docvakne, že stokrát omílaný gender stejně už dávno není to, co býval. Napadá mě tím pádem otázka, kolik životů má píseň. Odpověď se sama nabízí. Je to kus od kusu. Některé písně mají životů spoustu, zatímco jiné se nestihnou ani pořádně narodit. Formálně se to dá občas dokonce spočítat a klidně třeba i zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Yesterday od Beatles tam figuruje s pár tisícovkami různých verzí a ten počet pořád stoupá. Jenže to jsou jenom oficiálně registrované a vydané cover verze, jak říkáme hezky česky. Nikdo nespočítá, kolik životů už měla například vánoční Tichá noc, kolikrát a na kolika místech lidé prožívali duchovní Amazing Grace, kolik dětí u nás vesele konstatovalo, že kočka leze dírou, nebo kolikrát za zvuků bouchajícího šampaňského zazněl popěvek udílející oslavenci v českém překladu Hodně štěstí, zdraví. Stejně jako my lidé, i písně v sobě skrývají cosi tajemného. Mají vlastní život, osudy a dějiny. Vyjadřují myšlenky a emoce, vedou k lásce, k meditaci, do říše smutku nebo do boje. Jsou s námi vlastně všude, ale jsme to my, kdo jim dává nebo bere život. A je tady záhada, kterou můžeme zakusit, ale neumíme ji rozluštit. Jak dojde k tomu, že se píseň stane součástí naší duše? Jak se v nás samotných zrodí její další existence? Zmíněné CDčko nese prostý název – Písně. Jedním z aktérů celého projektu je Jožo Lupták, jinak hlavní protagonista slovenského festivalu Konvergence, který taky neformálně vychází z odkazu Collegia a nese název jeho nejslavnější desky. V průvodním textu Jožo Lupták popisuje to, co jsme kdysi prožívali mnozí. V temných časech byla hudba Mariana Vargy oknem, za kterým jsme cítili volnost, svobodu, radost a naději. Byla to taky hudba autentická a je v ní cosi nadčasového. Proto staré písně ožívají, i když Marian Varga už tady dávno není. Jeho manželka Jana v průvodním textu dodává, že nové odvážné verze vznikly jako podsta originálu, jež se sama stává originálem. Není k tomu, co dodat. Mimochodem, ta píseň, co k mému překvapení zněla v onom kostele, je o polní lilii. Nikdo ji nezasadil, nikdo se o ní nestará a přece je neskonale krásná. V kázání nahoře o ní Ježíš dokonce řekne, že předčí i krále Šalamouna ve vší jeho slávě. Neboť pointa nespočívá ve věcech pozemských, ale nebeských. Je to cosi jako věčná moudrost polního kvítí.
0: Lilie v kostele byl název právě od vysílané rozhlasové úvahy a po Danielu Rausovi ještě pár minut před 16. hodinou a před dalším dílem série Zednáři Daniel Trifonov a jedna z velkých etýd podle Paganiniho od Ference Lista.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna dnes bude moci jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina během úderů míří na civilisty. Nevidí proto důvod k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Putina je cílem dronových útoků destabilizace ruské společnosti. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území, včetně Moskvy. Ukrajina uvádí, že míří na vojenské, logistické cíle spojené s ropným průmyslem. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary americký herec Dustin Hoffman, francouzská herečka Juliette Binoche a americký kameraman Robert Richardson. Novináře o tom dnes informovali pořadatelé festivalu, jehož 60. ročník se uskuteční od 3. do 11. července. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz. Teď už vám nabízíme druhý díl naší nové publicistické série.
3: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
4: Praha je plná zednářských symbolů, staveb a institucí, u jejichž zrodu zednáři stáli. A kdybychom měli projít všechna místa, kterých se zednářská ruka dotkla, tak na to budeme potřebovat minimálně půl roku.
3: Počátky českého zednářství jsou spojeny i s jedním pražským mostem. Proslulý titul Starý Procházka údajně vznikl podle novinového titulku ve Zlaté Praze číslo 33 z 21. června 1901. Císař pán se totiž zúčastnil slavnostního svěcení a otevření nového pražského mostu Františka Josefa u Národního divadla, roznoženého nad Střeleckým ostrovem, dne 14. června, uvádí se ale i datum 12. a 13. června. Byl momentní fotografií zachycen a kráčí v čele slavnostního průvodu ožaketovaných a ocylindrovaných hodnostářů po panenské dlažbě. Je to však žel jen dobře vymyšlená legenda. V popisku stojí promenáda na novém pražském mostě. Mylně se uvádělo i toto. Při jedné císařově návštěvě v Praze se například v Baštýřově kurýru objevil obrázek Františka Josefa I. na Čechově mostě s tímto textem. Procházka na mostě. Čtenáři pochopili podtitul jako přezdívku panovníka jménem. Dodejme, že most se po prvním převratu 1918 jmenoval Most legií za protektorátu Smetanův. Po osvobození most 1. máje, po druhém převratu 1989 opět Most legií. Starý Procházka byl, zdá se, definitivně puštěn po vodě. Vodní dílo osvětlil svobodný zednář František Křižík elektrickými obloukovými lampami, most byl opatřen i trolejovým vedením pro elektrickou pouliční dráhu.
5: Nejen vtipem o starým Procházkovi zaseknu dráb do skomírající monarchie a nejen Křižíkovým osvětlením povzbudím první krůčky Československa. Prahou plnou zednářské architektury mě v tomto díle provede Květoslava Navrátilová, kterou jste slyšeli v úvodu. Než se do toho pustíme, zajímá mne zlomové období nejen pro Československo, ale i pro jeho architekturu. A tak se na něj zeptám teoretika architektury Adama Štěcha.
0: Vývoj vlastně moderní architektury v průběhu první republiky, to znamená po roce 1918 až tedy třeba do roku 1939, tak je velmi bohatý. Je to jedno, řekl bych, z nejvýznamnějších období, co se týče architektury v našich dějinách. A vlastně ten moment po vzniku republiky tak je charakterizován takzvaným národním slohem, neboli také obloučkovým dekorativismem, anebo se také hovoří o rondokubismu, což jsou vlastně termíny, které označují to samé. Je to vlastně styl, se kterým přicházejí architekti, jako se stylem, který by měl identifikovat novou republiku, novou demokracii, moderní společnost a podobně. A je to styl, který v podstatě ne kopíruje, ale vyvíjí se ve stejné době jako v podstatě světové Art Deco, takže ono to je vlastně taková česká verze Art Deca. A proč se to jmenuje národní styl nebo obloučkový dekorativismus? Protože tenhle styl je právě typický vel značným použitím různých kulatých dekorativních prvků, které často jsou vlastně inspirovány českým folklorem. A ono se také o něm hovoří jako styl Legiobanky, protože právě Legiobanka v Praze na Poříčí byla vlastně jedna z, nebo je do dneška jedna z nejvýznamnějších realizací tohoto stylu od architekta Josefa Gočára. A pak je to třeba ještě Palác Adria, který je na Jungmanově náměstí a to je také vlastně výrazná realizace právě tohoto stylu, který je velmi dekorativní, velmi bohatý na ornamenty a má v sobě určitý patos, takový národní.
6: Těchto povinností znám dvě, které pro náš národ jsou důležitosti přímo životní. První, zachovati a vypěstovati svou vlastní osobitost a druhou, zdokonaliti do té míry vlastní hmotné podmínky, aby jako vhodný nástroj umožnili vzrůst a rozkvět naší kultury a našeho blahobytu, aby naše ušlechtilá vůle mohla se vtělit v činy spravedlnosti, snášenlivosti a lásky pro zajištění našeho národního bytí a pro klidné spolužití s ostatním lidstvem. To volá po veliké a tuhé práci, kterou při naší slabé početnosti dlužno zorganizovat. Doufám, že nadejde k doba, kdy zdesateronásobní se síla a výkonnost našeho národa, že najde se řád, který lépe bude hospodařit s tímto nevyčerpatelným bohatstvím národa a že každého příslušníka postaví tam, kde svými schopnostmi, svými sklony, svou povahou a zděděnými vlastnostmi, jakož i svou fyzickou výzbrojí by mohl působit s obzvláštním úspěchem. Při známém všestranném nadání našeho lidu československého můžeme se spolehnout, že národu by byla zajištěná nesmrtelnost.
5: Schopnosti rozhodně zaručily nesmrtelnost Alfonzi Muchovi, který po vzniku Československa těmito slovy mladé republice popisoval povinnosti československého národa. Samozřejmě mě to nepřekvapuje, protože vím, že Mucha byl horlivý vlastenec. Ne náhodou se jeho nejslavnější dílo jmenuje Slovanská epopej.
0: Secese se projevuje vlastně na přelomu 19. a 20. století a když se koukneme na názvy secese v jiných jazycích, hlavně ve francouzštině a v němčině, tak nám to jasně říká, že secese je nový styl, protože ve francouzštině secese se jmenuje Art Nouveau, jako nové umění, a v němčině to je Jugendstil, jako mladý styl. A vlastně secese byla určitou spourou mladé generace tvůrců, a nebyli to jenom architekti, ale byli to malíři, byli to designéři, grafici, jako byl Mucha a podobně. Určitá vzpoura proti v podstatě eklektismu, který byl velmi charakteristický pro 19. století. V tomto smyslu 19. století je trochu paradoxní. Na jedné straně máme vynálezy a průmyslovou revoluci a vlastně celkovou nějakou emancipaci evropské společnosti, ale na straně druhé nám v architektuře vládnou styly, které jsou typické pro historické slohy, to znamená neorenesance, neogotika, neobaroko a podobně. A právě ta secese zase ta prostě je vykřesána jako z té snahy o to dělat umění, které odpovídá té moderní době. Takže secese opravdu nese ty rysy konečně vlastně té moderní éry, takže využívá moderní materiály, mnohem více pracuje třeba se sklem nebo s litinovou ocelí, která je velmi charakteristická pro to. A ta centra secese jsou Brusel, Paříž, Vídeň a vlastně ty všechny samozřejmě vlivy přicházejí zprostředkovaně i do Prahy. Třeba skrze Muchu, i když nebyl architekt, tak samozřejmě to jeho tvarosloví, které je hodně charakteristické nějakými florálními dekory. Někdy hovoříme o takzvaném biomorphic whiplash. To je termín anglický, který vlastně označuje takové ty šlahounovité secesní dekory, které trošku vypadají jako když prásknete bičem. A prostě tam se ty bičíky takhle vlní. A to je vlastně velmi charakteristické právě pro secesní umění. A secese je jedním z posledních vlastně absolutních stylů. To znamená, že se projevil vlastně ve všech odvětví umění. Takže není to jenom architektura, ale je to právě třeba i móda, je to vlastně průmyslový design, je to ten grafický design, plakáty a podobně. V tomhle je secese vlastně pojímá všechny vlastně ty disciplíny té doby.
5: Zpátky ale ještě k Alfonzi Muchovi. Ten totiž nebyl jen geniální malíř, ale také mystik a spiritista. A co je pro náš příběh nejdůležitější, také velmistr zednářské lóže. A právě to se mu v roce 1939 stalo osudným. Jen si to představte. Je léto, už několik měsíců se Češi musí vyrovnávat s novou realitou protektorátu a německé okupace a pro nic netušícího Muchu si přichází gestapo. Nechtějí si objednat žádný obraz, za to je velice zajímá jeho zednářská činnost. Výslech je tvrdý a starému muži sebere poslední síly. Umírá 14. července 1939, několik dní před svými 79. narozeninami.

0: Ani po únorovém komunistickém puči v roce 1948 se Muchovu odkazu nedaří lépe. Oficiální umění pro proletariát, tedy socialistický realismus, který byl nedílnou součástí komunistické propagandy, jeho dílo odsuzuje jako vrcholně buržoázní a velkolepá slovanská epopej mizí na dlouhou dobu. Desítky let leží srolovaná ve sklepě. O očištění Muchova jména se nejvíce zasadí jeho syn Jiří. Ten na svého otce vzpomínal i během pražského jara.
1: Zvláštní barvu pleti, to byla taková zlatová, nikdy nebyl bledej, nikdy nebyl zarudlej, nebo měl takovou zvláštní zlatovou barvu. A jako kluk, když jsem studoval různé spisy, zejména mystiky a indické filozofy, tak jsem vždycky narážel na termín zlatý člověk, který se vztahoval vždycky jaksi na mystika s vyšším posvěcením. To byl člověk, který dosáhl určitého stupně sebeovládání, určitého stupně jaksi poznání, a ten se vyznačoval jak s tou zlatovou barvou pleti. A mě vždycky překvapovalo, že to byla barva otcovy pleti, ale jakož skutečně on byl čím

0: řadu přístupů k architektuře, které se objevují v průběhu tedy první republiky. My jsme se už bavili o takzvaném národním stylu neboli obloučkovém dekorativismu a vlastně je to styl, který on také reprezentoval. V té první polovině 20. let udělal řadu projektů třeba v Pardubicích. Vystavil tam školy, úřady a podobně. Také navázal na tvorbu Jana Kotěry. Vlastně po Janu Kotěrovi dodělával interiéry právnické fakulty. Takže to je takové období, kde se ještě, řekněme, obecně v tom národním slohu jakoby objevují se tam nové trendy, ale zároveň tam je trošku ještě spojení s tou historií a s tou secesí a s tou dekorativností. No a pak samozřejmě stejně tak jako u jiných architektů i pro Machoně, nakonec ta architektonická identita první republiky nespočívala v tom národním stylu, v tom obloučkovém dekorativismu, ale nakonec ve funkcionalismu, který vlastně přichází v druhé polovině 20. let. A v podstatě teprve tehdy se tam otiskne opravdu ta identita toho mladého, ambiciozního a emancipovaného národa. A vlastně funkcionalismus se stane jakoby tím stylem, který bude charakterizovat, řekněme, tu prosperitu a kulturní prostředí první republiky. Takže Machoň navrhl vlastně skvělou poštu na Letenském náměstí, to je, myslím, že jedna z jeho špičkových realizací. Poštu také navrhl třeba v Luhačovicích a pak dělal řadu vil, třeba pro ty bratři Čapky, ale ta taky vlastně ještě spatří spíše do toho konzervativnějšího stylu, protože byla postavena v první polovině 20. let.
1: Zatímco Karel Čapek umírá těsně před válkou na plicní edém, psychicky zdeptaný a uštvaný příznivci nacistického režimu, jeho bratra Josefa pošlou Němci po okupaci do koncentračního tábora. Umírá těsně před osvobozením v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu na skvrnitý tyfus. Ladislav Machoň válku přežije. V 50. letech je ale zatčen a odsouzen v rámci čistek. Důvodem jeho zatčení je právě činnost v zednářské loži. Jeho jméno zazní i při procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského.
2: Dosud jsme hovořili o jedné skupině organizací, se kterými vy a vaše protistátní spiklenecké centrum jste byli ve spojení. Kromě těchto sionistických organizací, opírali jste se ještě o další organizace?
3: Ano.
2: O které?
3: Byli to svobodní zednáři.
2: No prosím, vypovídejte o tom.
3: Protistátní spiklenecké centrum se stejně jako sionistické organizace opíralo i o svobodné zednáře a jejich lože. Já sám jsem měl spojení se svobodnými zednáři, jako například s inženýrem Machoněm, s doktorem Bančurou, který byli vyznačenými funkcionáři svobodozednářských loží.
0: Já jsem v té Čapkově vile byl a oni ji teď nějak rekonstruujou, už dlouho teda, měla by se nějak otvírat veřejnosti. A tam je vlastně ten pátečnický pokoj, který je teda fantastický. Dlouho se říkalo, že to je dílo právě Machoně, protože ten interiér toho pokoje, kde se scházeli pátečníci, tak je až z 30. let. Byl udělaný pozdějc než ta samotná vila. A má úplně jiný styl, je to takový vlastně pozdní emocionální funkcionalismus, což je třeba pro mě úplně nejoblíbenější pojetí funkcionalismu. Ale pravděpodobně to nakonec nedělal Machoň, ale architekt Karel Dudych, což byl jeho kamarád a byl o něco mladší než ti funkcionalisté.
4: V čem se emocionální funkcionalismus liší od toho klasického funkcionalismu?
0: No to je právě ten funkcionalismus prodělává nějaké fáze. A když to vezmu od začátku nebo od poloviny 20. let, tak budeme říkat, že mezi lety 25 až 30 je heroická fáze funkcionalismu, která je ta první a která je ta absolutně nejradikálnější. Kdežto pak, jak 30. léta ubíhala, tak se začaly objevovat názory, že i přece jenom ta architektura by se měla líbit. Takže to je ten emocionální funkcionalismus.
1: Zajímá mě, co spojuje údajné zednářské architekty a stavitele, jako byli třeba František

0: Bílek, Max Gerstl nebo René Wiesner?
1: Já jsem nad tím přemýšlel dlouho a já bych řekl jako experiment, no. Nebo prostě touhu potom dělat něco nového, protože František Bílek, jako on nebyl úplně architekt, on byl spíš sochař, ale ten jeho dům, že jo, to je snad první stavba v Praze s plochou střechou, takže velmi jako netradiční pojetí. Obecně ten dům je celý velmi zvláštní, jako nemá moc obdoby. Je úplně prostě, když to tak řeknu, jako out of nowhere. Velmi pozoruhodné dílo. Max Gerstl je zajímavý tím, že dělal hlavně výkladce. To byl specialista na výkladce a partery a vstupy. Takže to je taky jako inovátor v podstatě v té korporátní architektuře, nebo komerční architektuře, dalo by se říct, obchodní. No a pak René Wiesner, tak ten zase, to byl spíše inženýr a konstruktér, který experimentoval s betonovými konstrukci a také experimentoval s takzvaným sklobetonem, neboli vlastně luxferami. Ti architekti všichni, které jste tady jmenovala, tak jsou to vizionáři. Všem lidem, co přednáším o architektuře, tak říkám, dívejte se nahoru, prostě to je zásadní. Takže dívat se nahoru, dívat se na fasády, dívat se na detaily, na okna, na římsy, na tvar střech. Zkrátka, když jste nějak jako obecně znalý historie nebo materiálů nebo technických prvků, tak prostě se dá podle tady těch věcí vlastně číst ten dům jako text víceméně.
0: Tak mi Adam Štěch poradil, jak se dívat na architekturu a přitom ji skutečně vidět. Je tedy na čase vyrazit přímo do pražských ulic. Těm jim neprovede průvodkyně Květoslava Navrátilová.
2: Zednáři byli vždycky skrytí, byli tajemní. A já, když jsem připravovala první procházku o zednářích, tak jsem přemýšlela strašně dlouho, jak ji vlastně pojmenovat. Samozřejmě máme svobodné zednáře. Ale co k ním ještě přidat? Takže jsem se rozhodla, že to budou zednáři nejenom svobodní, ale budou to zednáři, kteří jsou obdivovaní, kteří jsou zavrhovaní a kteří po staletí byli i pronásledovaní. Takže v té dnešní vycházce bychom se mohli dotknout všech těch tří přívlastků, který k zednářům tedy určitě patří.
3: Kdybychom tedy měli na začátek poradit posluchačům, když půjdou sami Prahou, na co třeba koukat, aby si všimli, jestli ta budova může být spojená se zednáři nebo ne, tak jsou nějaké základní takové znaky, kterých si sami jako laici můžeme všimnout?
2: Tak první rada, kdykoliv půjdete Prahou, nekoukejte dolů, koukejte nahoru. A druhá rada samozřejmě, že zednáři nám nechali spoustu symbolů na svých stavbách a určitě vám některé dneska popíšu. My se nacházíme na Staroměstském náměstí, stojíme před budovami, které jsou postaveny před Týnským chrámem. A hned rohový dům, který sice nenese žádné zednářské znamení, tak byl sídlem zednářské lože. Jednalo se o zednářskou loži Hiram.
3: Což byla první lože, která v Československu vznikla. To už jsme měli v předchozím díle. Tak a teď můžeme teda vyrazit dál.
2: My stojíme na kraji ulice Králodvorská, kde stojí obchodní dům Kotva a budeme si vyprávět o místě a o domě, který už neexistuje. Tato stavba, číslo popisné 23, musela právě ustoupit nové výstavbě a na jejím místě stojí dnes obchodní dům Kotva. V tom domě v ulici Králodvorská číslo 23 býval byt Alfréda Baštýře, který vlastně, můžeme klidně říci, proměňoval jednu místnost svého bytu v zednářskou loži a v jeho bytě se zednáři scházeli. A asi nejlépe popisuje Karel Sýs ve své knize Praha zednářská, jak to tenkrát v tom bytě vypadalo. Takže když dovolíte, já vám kousíček přečtu. V mém domě se scházeli bratři k práci od 26. října 1918.
4: K tomu dni dostali pozvání pozvánku psanou červeným inkoustem. Chtěl jsem tak symbolizovat, že chceme být zednářstvím červeným, skotským, nikolijánským. Pozvánka zněla opatrně. Paní a pan doktor Baštýř dovolují si vás zváti k čaji o 5:00.
2: Tak dorazili jsme na další místo, které v souvislosti se zednáři nemůžeme vynechat, protože se na něm podepsal jeden z největších a nejznámějších českých zednářů, který je známý tedy široké veřejnosti. Jde o Alfonze Muchu. Jsme před obecním domem, který můžeme charakterizovat jako perlu pražské secese.
3: Dá se přímo na obecním domě všimnout nějakého prvku, který nám naznačuje, že Alfons Mucha byl svobodný zednář?
2: On nechal několik takových skrytých podpisů, ale já bych vám spíš doporučovala jít dovnitř. Obecní dům pořádá, organizuje prohlídky interiéru, a asi nejdůležitějším dílem pro tuto oblast je primátorský salonek, který se nachází právě za tím hlavním balkónem. Mimo jiné, pro nás velice důležité místo, protože právě z tohoto balkónu byla vyhlášena Československá republika. No ale aby jsme si připodobnili to, co bychom našli uvnitř, tak já mám pro vás zase takovou krátkou citaci. A dovolím si vám přečíst úryvek z pražských svatyní. V primátorském salonku najdeme výmalbu. Najdeme tam i obraz, který je popsán...
4: V primátorském salonku najdeme výmalbu. Najdeme tam i obraz, který je popsán takto. Ochranná křídla nad osudem národa nerozepíná slovanská holubice. Nýbrž dravec, sokol... Strážce Prahu, který chrání posvátnou oblast před znesvěcením, aby do vyššího společenství nevstoupil nikdo nepovolaný.
3: My se vlastně stáčíme v kruhu, měla jste pravdu, že na každém kroku nás čeká něco zednářského. Teď tedy stojíme před Stahovským divadlem.
2: Ano, my jsme od obecního domu přešli přes ovocný trh a stojíme před Stavovským divadlem. Když řeknete Stavovské divadlo cizincům, tak první, co je napadne, je jméno Wolfgang Amadeus Mozart. My si budeme povídat teď o jednom z jeho děl, je to poslední dílo, které napsal, a sice Kouzelná flétna. Kouzelná flétna byla uvedena ve Vídni 30. září 1791 a když si to tak vezmete, tak vlastně za 2 měsíce na začátku prosince téhož roku Mozart umírá. Proč právě Kouzelná flétna? Kouzelnou flétnu napsal Mozart a libreto k ní napsal jeho známý pan Schikaneder. A opět se nám dotýká zednářské tématiky. V libretu Kouzelné flétny najdete úžasnou větu. Ta věta zní, je to princ, ještě víc je lidskou bytostí. Mozart, víme o něm velmi dobře, byl svobodným zednářem. A vlastně to zednářství se nám přímo v této větě odráží, protože zednáři bojují všemi prostředky o to, aby došlo k zlepšení světa, k zlepšení společnosti a ke zdokonalení člověka jako takového. To je vlastně to hlavní, to je ta podstata zednářství. Znát, vědět, pomáhat.
3: Moc děkuji za tuhle úžasnou procházku, bylo to pro mě hrozně zajímavé. Jaký vlastně je váš vztah k zednářům?
2: Je to těžké popsat, protože já jako žena to mám trochu složitější, než by se zdálo. U nás zednáři ženy nepřijímají, i když jsou i ženské zednářské lože. A můj vztah k zednářům bych asi mohla popsat 2 slovy. Obdiv a respekt.
3: U
0: U obdivu a respektu zůstanu i v příštím dílu. Podívám se totiž na zoubek, nebo spíš na stránky zednářské literatuře. A jako velký milovník knih už se nemůžu dočkat. Tolstojova Vojna a mír, Čapkova Továrna na absolutno, ale hlavně dílo Petra Stančíka, který mi bude zároveň i kormidelníkem v těch literárních vodách.
5: To byl druhý díl série Zednáři, věnovaný architektuře, kterou ovlivnili českoslovenští zednáři. Autorka Lucie Korcová, mistr zvuku Jonáš Rosůlek.
6: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
7: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Léto bývalo pro divadla časem prázdnin. Dnes je naopak obdobím, kdy po celé republice vyrůstají desítky letních scén, od zavedených pražských projektů až po stále ambicioznější regionální produkce. Hledáme ještě samotné divadlo, anebo stále více hlavně zážitek spojený s místem a atmosférou. O fenoménu letních scén, jejich dramaturgii, kvalitě i rozložení po celé republice bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu akcentu jsou s námi divadelní publicistka Jana Soprová z Divadelních novin. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A divadelní publicista a editor deníku Lukáš Dubský. Dobrý den vám.
2: Hezký den.
0: S letním divadlem bývala hodně spojovaná představa oddechových komedií, Jano. Platí to ještě stále?
1: Částečně, ale myslím si, že v těchto parných dnech lidé nemají moc náladu na nějaká hodně vážná témata, eventuálně tedy vztahová, ale komedie vedou.
0: Je to tak, Lukáši, že skutečně je to sázka na jistotu? To znamená, když půjdu do letního, na letní divadelní scénu, tak ve valné většině v programu najdu komedie?
2: Často to tak bývá, ale myslím si, že v poslední době se ta dramaturgie trošku posouvá i k některým vážnějším příběhům. Můžu zmínit třeba pražský fenomén letní scény Muzea Kampa, kde v posledních letech vznikají životopisná dramata o známých osobnostech. Začalo to Medou Mládkovou, pokračovalo Janem Verichem, Milošem Formanem, Martou Kubišovou a v letošním roce měl premiéru muzikál Klan Baťa.
0: Což je taková kombinace, řekněme, to je taková zvláštní kombinace vlastně dramatu s komedií. Něco, co ale bude dobře přijaté a vlastně i přes to téma vlastně poměrně nenáročné. Je to zvláštní specifika té dramaturgie letní scény? Ano, to znamená, že se musí pečlivě vážit na miskách vah, jaké to vyznění bude?
1: Samozřejmě, že je to důležité, ale myslím si, že ten žánr, který Lukáš zmínil, takže je dneska velice oblíbený nejen u nás, ale i v zahraničí. Prostě životopisy okořeněné nějakou fantazií vždycky vedou. A samozřejmě to, co je nejdůležitější, že je to vyšperkováno hvězdami známými z filmů a z televize.
0: Jsou nějaké konkrétní příklady, které vás hned, Lukáši, napadají, které spojily vlastně dohromady diváckost, ale zároveň i určitou uměleckou ambici?
2: Tak
0: zažívali na začátku letních Shakespeareovských slavností?
2: Tak napadá mě třeba poslední premiéra, která byla nyní v sobotu na Kunětické hoře, kde Východočeské divadlo Pardubice uvedlo adaptaci Erbenovy Kytice, což je titul, který je divácky velmi populární, což je vidět třeba i tady v Pražském národním divadle, kde je Kytice už dlouho let vyprodaná, ale zároveň je to titul, který má zřejmé umělecké ambice.
0: A mimochodem naplněné, já nevím, jestli jste na inscenaci byl?
2: Ještě jsem ji neviděl, uvidím až v neděli.
0: Dobře, Jano, napadá vás něco na poprvé?
1: Já si vzpomenu asi na divadlo Ungeld, které tedy zpočátku mělo obrovské ambice, pokud se týká nějakého hlubokého obsahu. Teď je to takové jako střídavé, ale většinou, jak říká Miroslav Hanuš, dá se to nazvat takovým vyšším bulvárem, který
0: ale neříká to pejorativně.
1: Funguje. Ne, vůbec ne, naopak, protože to je vlastně základ, řekněme, toho komerčního divadla, což jsou ty letní scény především. No a už zmiňované letní Shakespeareovské slavnosti, no tak tam se dočkáme opravdu klasiky. A jak jste zmiňoval taky kdysi dávno, ono už to bude příští rok 30 let, tak se mi to zdálo jako daleko ambicioznější, včetně třeba zahraničních hostů a tak dále. Teď se to zařadilo do takového, řekněme, lepšího průměru. A to, co mně přijde zvláštní, když se podíváme na ty rudé plakáty, tak jsou tam propagovány různé populární osobnosti, které potom v té inscenaci hrají opravdu třeba minimální roli. A sami ti herci si z toho dělají trošku legraci, ale vlastně je to asi jedna z věcí, která je spojena s, především s tím letním uváděním her, že lidi nejdou na téma, ale jdou na herce a na příjemný zážitek.
0: Lukáši?
2: Já bych tady na paní Soprovou navázal v tom, že ta dramaturgie se mění i s tím rozšiřováním těch letních scén, protože právě třeba zmiňované divadlo Ungeld, anebo i Studio 2 už na těch letních scénách v dnešní době předvádí vlastně téměř celý svůj repertoár. Takže třeba i Studio 2, které je vyloženě zaměřené na divácké tituly, tak třeba na Vyšehradě k vidění muzikál Judy, za který Monika Absolonová získala cenu Thálie.
0: Když se právě podíváte nejenom po Praze, ale především po celé České republice, kde vnímáte nějaké nejzajímavější dramaturgické počiny právě z hlediska letních scén? Jano.
1: Pro mě v současné době je velice důležitý projekt Jižní Svéraz, který dělá město České Budějovice a jeho České divadlo, což je vlastně rozloženo po celém tom jeho českém kraji a souvisí to i s nastávajícím titulem, řekněme, České Budějovice, kulturní město Evropy. A v rámci toho se třeba letos odehraje hned několik zajímavých premiér, ať už je to od divadla Continuo, které dělá takové site specific nebo je imerzivní divadlo, ale součástí třeba jsou i představení na Otáčku v Českém Krumlově. A je to opravdu velmi pestré. My tam zanedlouho pojedeme na premiéru Malého prince, který bude na Otáčku v operním provedení tentokrát. A ještě bych připomněla moje oblíbené imerzivní divadlo, že soubor Pomezí taky nabízí v létě nějaké svoje projekty, a to ne v baráku na Florenci, jak jsou mnozí zvyklí, ale ve speciálních vilách, třeba v Čelákovicích.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: V Akcentu se bavíme o letních divadelních scénách společně s divadelní publicistkou z Divadelních novin Janou Soprovou a divadelním publicistou a editorem deníku Lukášem Dubským. Lukáši, když se dneska řekne letní divadlo, o jak vlastně velkém fenoménu se bavíme? Proměnil se za těch uplynulých 30 let, protože do určité míry byl hodně spojovaný právě s letními shakespearovskými slavnostmi na začátku.
2: Já si myslím, že se proměnil docela dost, a to z toho důvodu, že už to není fenomén jenom pražský, ale rozšířil se i do regionu, což vidíme v tom, že jednotlivá regionální divadla většinou na konci června, na začátku července hrají na venkovních scénách. Tam samozřejmě je to spojené s tím, že tyto divadla se stálým souborem nemohou hrát celé prázdniny, protože po dlouhých 10 měsících divadelní sezony herci potřebují odpočinek, takže většinou je to spojeno s tím koncem divadelní sezony a většinou je to spojeno i s celkem zajímavým výběrem lokality. Pokud mám být konkrétní, tak například Městské divadlo Most hraje na Hradě Hněvín, Mladá Boleslav, tuším na konci prázdnin, bude hostovat na Hradě Kost, jak už jsem říkal, Pardubice hrají na Vyhlídce pod Hradem Kunětická hora a myslím si, že i to je důvod, který láká ty diváky.
0: No a to je právě možná, Jano, jedna z těch nejdůležitějších částí, ne? To znamená to místo.
1: Samozřejmě, já mám tedy velké vzpomínky právě na ty letní shakespearovské slavnosti, které jsem absolvovala od úplného začátku, a prostředí Pražského hradu, ať to je na nejvyšším purkrabství nebo v posledních letech to bylo v zahradě zámecké, ale to purkrabství je daleko lepší. Nicméně, pokud jste se zmiňoval o tom, jak se to proměnilo se to tak, že dříve vlastně to bylo takové více, řekněme, spojené s tím prostředím. Dneska třeba herci nesmí vylézt na hradby, je to všechno památkově chráněno. Čili vlastně je třeba navrhnout scénu, která je vsazena na to purkrabství, ale mohla by být taky úplně někde jinde. Ale co je zajímavé, třeba proměny počasí, stmívání, na hradě je to cinkání zvonů a tak dále. To jsou všechno věci, které ten zážitek ozvláštňují a vlastně přidávají k němu něco navíc.
0: Je pravda, že si pamatuju Terezu Rambu jako Julii schovanou při průtrži mračen na letních shakespearovských slavnostech pod stolem.
1: To se stává docela často. A na Krumlově...
0: A jsou to skvělé scénky nakonec.
1: Pokaždé, když tam jsme, tak prší, ale o to není zážitek menší.
0: Lukáši.
2: Ono je taky potřeba říct, že hodně těch inscenací, které jsou k vidění, tak nejsou určeny jenom pro tu letní scénu, jak jsme mluvili právě třeba o Ungeltu nebo o Studiu 2, tak to jsou inscenace, které vznikly normálně pro divadlo a na letní scénu byly přeneseny. Ale někde to funguje třeba obráceně. Samozřejmě letní shakespearovské slavnosti nebo otáčivé hlediště v Českém Krumlově, tak tam to vzniká speciálně pro tyto místa a nikam to přenášeno není. A třeba v Pardubicích, které už jsem zmiňoval, tak tam to funguje tím způsobem, že daná inscenace vzniká pro vyhlídku hradu Kunětická hora a teprve na podzim je přenášena do divadla, což má svoje velké výhody, pokud s tím umí režisér pracovat. Já si vzpomínám třeba a stále na repertoáru adaptace známé pohádky Tři veteráni, tak tam se s tím pracovalo velice dobře, protože známá scéna, kde roste nos princezny Bosany, tak je tam skvěle udělána, takže ten hrad, který mají vlastně diváci, který diváci vidí a který je za zády hercu, tak najednou z jeho věže začne ten nos růst dolů a to si myslím, že je jeden z těch zážitků, který prostě si ten divák zapamatuje.
0: Je to, týká se i rozvrstvenost letních scén po celé republice, anebo když pomineme Prahu samozřejmě, tak je ta koncentrace v nějakých určitých centrech?
1: Samozřejmě týká se to především různých hradů a zámků. Já jsem zaznamenala třeba, že opravdu je herecká skupina, která putuje po celých Čechách, Moravě a Slezsku opravdu důsledně hrad od hradu a hrají tam třeba Strašidlo Kantervilské tak dále. A určitě bych zmínila spolek Kašpar, jehož název tady ještě nezazněl, protože to byly vlastně pionýři v tom letním cestování a dneska vlastně mají celé prázdniny obsazené hostováním na různých hradech, zámcích a v různých tedy místech kolem rybníků a tak dále. Kdo chce, si to určitě vyhledá a myslím si, že podobně jako třeba Studio 2, které dneska hraje mimo jiné na tvrzi Divice, což byla akvizice Michala Hrubého a líčil mi kdysi, jak tam udělá teda nádherné prostředí se sadem a s relaxační zónou. Má to jedinou vadu, že my, kdo jsme bez auta, tak se tam prostě nedostaneme.
0: Lukáši.
2: Já jsem chtěl právě reagovat na ten spolek Kašpar, jak jste se ptal na ty divadelní centra, tak si myslím, že právě oni dokáží dostat to divadlo i na takové periferie, teď nemyslím divadelní periferie, úplně mimo ty hlavní divadelní centra, takže například já jsem loni navštívil jejich představení Krále Líra na zámku v Lisicích poblíž Letovic, hrají na Kašperku a na spoustě dalších míst.
0: Mění se struktura diváctva v rámci letních divadelních scén, to znamená, je to... To stejné divadelní publikum, které by přišlo na svá divadla i do těch uzavřených prostor, anebo tady máme úplně nový typ diváků?
1: Já bych řekla, jak kdy, na takové ty alternativnější věci, o kterých byla řeč, myslím, minulý týden, tak chodí spíše mladé publikum, ale tyhle ty, řekněme, tradičnější scény a tradičnější tituly vyhledávají vlastně celé rodiny, někdy to třeba dávají prarodičům k narozeninám, nebo takhle, že to není jenom ten divadelní zážitek, ale k tomu třeba ještě večeře, přípitek a tak dále. A
0: což některé divadelní scény tedy rovnou počítají s tím, že mají VIP stolečky s občerstvením.
1: Je to tak. A ty ceny vstupenek na tahle ta představení jsou opravdu hodně vysoké. Takže jako je nutné těm divákům za tu cenu lístku, která se někdy šplhá ke 2000 a možná i více, poskytnout nějaký výjimečný zážitek.
0: Lukáš, je skutečně... jsou lidé, kteří chodí do divadla pouze a jedině v létě?
2: Tak to by asi spíš líp viděli produkční jednotlivých divadel, ale já si myslím, že hlavně v Praze tady může být velká skupina lidí, kteří si udělají letní výlet do Prahy a spojí to právě s návštěvou divadla. Myslím si, že třeba u letních Shakespeareovských slavnostích, anebo právě u toho Studia 2, kde často sází na herecké hvězdy, tak to může být...
0: Akcent. Letní scény divadelní tedy jsou tématem dnešního akcentu. Mluvíme o nich se divadelní publicistkou Janou Soprovou a divadelním publicistou Lukášem Dubským. Jak důležité jsou letní scény pro samotnou ekonomiku divadel, Jano?
1: Já si myslím, že určitě dost a jsou důležité nejen pro produkci, ale taky pro jednotlivé herce, protože není tajemstvím, že herci, kteří hrají pouze v divadle a nemají příležitost ve filmu nebo v televizi, tak mají dosti mizerné platy a u některých divadel je to tak, že prostě přes prázdniny nejsou placení. Takže mnozí herci to berou opravdu jakoby ekonomicky výhodnou příležitost a myslím si, že právě tyhle ty velké komerční scény, kromě Studia 2 již jmenovaného, je to třeba divadlo Kalich, které je taky velkým hráčem, tak těm hercům na volné noze prostě poskytují, řekněme, nějaký stálý příjem, který by jinak neměli.
0: Ale je to, řekněme, žádané, anebo je to nutné zlo? Já teď tím trošku narážím i na to, co jste, Lukáši, zmiňoval, že ono přece jenom po té divadelní sezóně, která je poměrně dlouhá, tak ještě nastupuje další šichta v létě. To znamená, že je možné, že mnoho hereček a herců skutečně jako vlastně celý rok z toho divadla nevypadne.
2: To je samozřejmě možné, ale taky hodně v těchto projektech hrají i herci, kteří jsou na volné noze, tudíž pro ty je to pravděpodobně žádaný příjem během prázdnin. Ale ještě k té ekonomice, já bych řekl, že tam i přes ty vyšší ceny vstupenek, které jsme zmiňovali, tak je vidět, že ty představení jsou často dlouho dopředu vyprodána. Já vím, že ještě předtím, než to bylo tak rozšířené, nevím, jak je to teďkon, ale ještě pár let zpátky, například otáčivé hlediště v Českém Krumlově mělo na celé léto vyprodáno už někdy kolem Vánoc. A myslím si, že u hodně scén to bude podobné. A například už u několikrát zmiňovaného divadla Ungelt, tam je podle mě i velká výhoda v tom, že jeho prostory jsou mají velmi malé, zatímco na letní scénu dostanou mnohem větší počet diváků.
0: Což si myslím, že byl i případ Davidského divadla, které ve chvíli, kdy také vyrazilo vlastně do letního prostředí, tak najednou mělo možnost hrát pro mnohem více diváků, což asi neplatí úplně pro všechna divadla, ale vidíte nějaké trendy, Jano? Něco nového, něco, co se v průběhu těch let právě za těch, řekněme, 35 let fungování letních scén, co se mění?
1: Já jsem ještě nezmínila jednu věc, která je, myslím, důležitá, a to, že některá z těch komerčních divadel mají své vlastní české autory a mnohdy uvádějí nejen premiéry, tedy zahraničních her, a přijíždějí sem autoři, například Peter Kilter, oblíbený autor jak u Studia 2, tak třeba u Ungeltu, už tady byl několikrát, protože uváděli jeho hry, jak bylo zmíněno třeba Judy Moniky Absolonové, která za to získala Thálii. Ale ta divadla mají i ty české autory, například dneska známý autor Patrik Hartl vlastně začínal se Studiem 2, a to, že píše hry speciálně pro herce divadla, myslím, že je podstatný fenomén. Mě nedávno zaujala hra Přání s Janou Paulovou a s Markem Němcem, která vznikla vlastně na objednávku k jubileu Jany Paulové a hraje se nejen tedy během roku, ale i na letní scéně pod Žižkovskou věží.
0: Jak vy vnímáte, Lukáši, vývoj celé letní divadelní scény? Je to sázka na jistotu, anebo přichází i nové impulzy vedle těch, řekněme, ekonomických, které jsme zmínili? To znamená, že jsou tam opravdu části vstupenek, které jsou, řekněme, VIP a které nabízí i trochu více než jenom sedadlo.
2: No, já tam vnímám jakýsi divácký hlad pro site-specific inscenacích, kterým se věnují třeba už zmiňovaný spolek Pomezí, který rozjel v Čelákovicích prvou republikovou funkcionalistickou Volmanovu vilu, anebo během léta hraje i v Praze inscenaci, úspěšnou inscenaci Dům v Jabloních ve Vinternicově vile. A co jsme tady ještě nezmínili, protože to vlastně není záležitost léta, ale začátku září, tak je projekt Antická štvanice, který každý rok pořádá soubor Tygr v tísni právě na ostrově Štvanice, a je vždycky tam jen velmi omezený počet repríz, ale zároveň tam zpracovávají něco, co na běžných komerčních letních scénách nevidíme, protože antika obvykle není takový divácký tahák.
0: Pokud si vy oba dva vzpomenete na jedno představení, které splnilo všechny ty parametry, které vy máte v kolonce skvělé představení, myšleno tím právě i díky tomu venkovnímu prostředí, tak Jano, co by to bylo? A pevně doufám, že to je něco, co se ještě stále hraje.
1: Tak pro mě je to už zmiňované Pomezí a jeho imerzivní hry, stejně tak jako Jižní sféra, který nabízí tedy v záležitosti každým rokem nové, ale i ty, které se třeba hrály loni. Pro mě třeba Český Krumlov a Otáčko je opravdu fenomén, který je neuvěřitelný, a je mi líto, když se pořád šermuje tím, že se to zruší nebo někam přesune, protože ono to prostě do té zahrady patří.
0: No, UNESCO má jiný názor na to. Lukáši?
2: Já souhlasím s Janou ohledně toho Otáčivého hlediště, protože to je skutečně fenomén, kde si režiséři můžou dovolit pracovat s metodou filmového střihu tak, jak to nikde jinde nejde. Ze současných věcí, které jsou k vidění, mě ještě napadá hra Amatéři od Petra Zelenky, která měla premiéru v loňském roce, a Studio 2 hraje na letní scéně na výstavišti v Holešovicích. Není to hra, která by vznikla speciálně pro letní scénu, ale je to výborně napsaná komedie s Václavem Neužilem v hlavní roli.
0: V dnešním Akcentu jsme se věnovali letním divadelním scénám a byli s námi divadelní publicistka Jana Soprová z Divadelních novin. Hezké léto, Jano, děkujeme.
1: Naschledanou.
0: A divadelní publicista a editor deníku Lukáš Dubský také. Příjemné léto.
2: Pěkné léto.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Polsko přidá k rozestavěnému plovoucímu terminálu na skapalněný plyn v Gdaňsku ještě druhou jednotku pro zpětné splynování. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Polsko se tak rozhodlo kvůli velkému obchodnímu zájmu. Díky těmto dvěma terminálům v Baltském moři se chce země stát regionálním uzlem pro dodávky skapalněného plynu ze Spojených států. Polská režisérka Agnieszka Holland chystá nový film, který se bude věnovat životu německo-americké herečky a zpěvačky Marlene Dietrich. Podle agentury DPA to dnes oznámila produkční firma Ex-Film Creative Pool. Snímek by měl vzniknout v české koprodukci. Po filmech o pražském spisovateli Franci Kafkovi či českém léčiteli Janu Mikuláškovi půjde o další životopisný snímek Agnieszky Holland. V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až 10 stupňů. Nejnižší teploty na horách kolem 13 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz. Teď vám na Vltavě nabízíme reprízu pořadu Art Café.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Někdo jezdí k moři nebo do exotických krajin. Já zase za ideální dovolenou považuji chvíle strávené na letních festivalech. Dělám to prakticky celý život a vybírám si takové festivaly, o kterých vím, že na nich najdu hudbu svého gusta. Něco nového se zase dozvím a potkám tu spoustu podobně naladěných přátel. Nevyhledávám přitom masové akce, ale malé, programově vyšperkované festivaly pod taktovkou dramaturgů, kteří svůj program pečlivě promýšlí a v podstatě si řídí slovy autora legendárních pořadů pro rádio BBC Andy Kershawa, který kdysi prohlásil: nejsme tu proto, abychom dali veřejnosti to, co chce. Jsme tu proto, abychom veřejnosti dali to, o čem nevěděla, že to chce. Ano, návštěvníkovo nazírání na umění a hudbu lze formovat různě a nenápadně vzdělávací způsob, jak i už léta volí dramaturg Michal Schmidt u nás, ale možná nemá obdoby. A folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou mohou v tomto směru sloužit jako vzor a podobně svůj program pečlivě promýšlí také dramaturgové táborského festivalu Mighty Sounds. Obě akce se od sebe odlišují hudebně, prostředím a složením návštěvníků. Ohledně společenského postoje mezi nimi ovšem panuje shoda. A ještě jedna věc je leto spojuje. Oba festivaly slaví významná kulatá výročí. Mighty Sounds se totiž konají po 20. a folkové prázdniny dokonce po 40. Takže festival letos skončí velkým tanečním mejdanem s kapelou senegalského zpěváka a hráče na koru Sekou Keity, který mimochodem letos oslavuje 30 let na scéně.

Folkové prázdniny letos proběhnou v Náměšti nad Oslavou od 25. července do 1. srpna. A během týdne se v parku renesančního zámku dočkáte nejen neznámé a přesahové hudby, doznívající ve vás ještě dlouho po odjezdu, ale tradičně také spousty workshopů, přednášek a mezinárodního kolokvia. Jehož tématem je letos politika versus hudba a kultura obecně. A do jisté míry je to také téma tria mistrovských instrumentalistů Lontitot. Okolo nás dochází k příliš ničivým událostem. Války, změna klimatu, lidské sobectví a domněnka, že to nejhorší možná teprve přijde. A tak jsme hledali způsob, jak se tomu bránit. A vyšla nám z toho hudba jako druh léčby ze zklamání a zničených snů. Vysvětlil iránský perkusista Bijan Khemirani vznik tria, do kterého patří také libanonský klavírista Rami Khalife a albánský hráč na čelo Redi Hassa.

Folkové prázdniny proběhnou letos v Náměšti nad Oslavou už po 40. Pokud se ale zeptáte dramaturga Michala Šmita, jestli tak velké číslo bral do úvahy, tak vám odpoví, že k programu přistupuje úplně stejně, jako by se jednalo o běžný ročník. Protože to má zkrátka v povaze a jde mu hlavně o to, aby u nás představil výjimečnou hudbu, což bez debat platí pro britské duo houslisty Owena Spafforda a Louise Campbella s elektrickou kytarou. Hrají současný britský folk, hodně sázejí na minimalismus a atmosféru soundtracku, ale v záloze mají také expresivní, hlučné rockové pasáže. Jsou považováni za postfolkové inovátorské zjevení a protože jsem je slyšel, tak mohu potvrdit, že zcela oprávněně.

Slyšeli jsme dvojici Spafford Campbell, považovanou na scéně moderního britského folku za naprosté unikum. Za jejich pozváním na folkové prázdniny hledejme pokračování uvažování dramaturga Michala Schmidta, že když k nám britský folk nikdo nevozí, neznamená to, že by ho do náměště nad Oslavou nemohlo pravidelně přivážet on. V tomhle směru zatím festival u nás nikdo nepřekonal. Navíc letošní britsko-irský výsadek překonává veškerá očekávání. I třeba kvůli pozvání skupiny The Farrow Collective. Nádherně zpívající instrumentalisté na čtyřech albech našli ideální recept k naprosto nevšednímu uchopení starých temných balad. U jejich poslechu se podle jedné z oslavných recenzí budete prý cítit šťastní jako prase v brázdě.

Jste připraveni na trochu letní zábavy u muziky? Pokud ale zamíříte na folkové prázdniny do náměště nad Oslavou, míříte špatně. Ne, že by vás to nečekala zábava, pro boha, všichni si něco takového zasloužíme, vždyť svět okolo nás motá hrozné kozelce. Nicméně počítejte s tím, že tady se propojuje s nutností občas během koncertů, přednášek a výstav a nejrůznějších dílen o trochu víc přemýšlet. Motivací dramaturga Michala Šmita a jeho kolegu totiž není nechat vám průběh folkových prázdnin pouze proletnou hlavou. Naopak, dělají všechno proto, aby vám v ní spousta prožitku zůstala o něco déle a třeba vás i donutili nad nimi přemýšlet. Muzikanti, kteří vás v náměští čekají, sice na první pohled nemají žánrově nic společného, až na to, že hudbu hrají bez kalkulů, přetvářek a podbízení. A že některé neznáte? Pokud věříte dramaturgovi, což se vřele doporučuje, tak můžete vzít jed na to, že budou skvělé. Což platí pro fantastickou irskou zpěvačku Rione Connolly s kapelou Honeyfeet, kteří si na folkových prázdninách odbydou českou premiéru.

Program folkových prázdnin samozřejmě zahrnuje to nejlepší z domácí scény a návštěvníci se dočkají i své oblíbené druhé trávy, se kterou bude hostovat kytarista Michal Pavlíček, a s novým projektem se vrací také Iva Bitová. Nicméně domů se zřejmě budou vracet s otázkou, proč pro boha dosud neznali zpěvačku Olivii Chaney. V britském folku má své pevné místo a není s ním v rozporu. V jeho zóně se prý ale necítí úplně jistá. Bude by ano, když její tvorba má především zkoumavou nadžánrovou povahu a do tradičních písní zanáší podněty z jazzu, klasiky a experimentálního popu. Letos se dostala také hodně do řeči, když její dojímavá verze staré balady Dark Eyed Sailor vévodí nové filmové verzi Bouřlivých výšin.

Folkové prázdniny mohou někomu přijít, že se na festivalu hraje výhradně hudba odpovídající jeho názvu, ale jak jste se mohli dosud přesvědčit, tak docela pravda to není. A pokud chcete přesvědčivý důkaz, tak ho poskytne dlouholeté rezidenční setkání výjimečných hudebníků pod vedením pečlivě vybraného kurátora. Tak jako v předešlých ročnících se budou spolu několik dnů v náměstí vzájemně poznávat, vyměňovat si zkušenosti, hrát a zkoušet, aby se pak představili na speciálním koncertu. Letos dostal projekt název Hudba nad oslavou a za kurátora byl vybrán Stuart McCallum, který si do náměstí pozval vyhlášeného britského skladatele, vokálního umělce a beatboxera Jasona Singa, belgického jazzového saxofonistu Nicolase Kumarta a zvukového designera Olivera Vibrance. Stuart McCallum je britský kytarista, skladatel, bývalý člen bájné skupiny Cinematic Orchestra a v současnosti spoluhráč irské zpěvačky Rioni Conley z Dua Dobrev, které na folkových prázdninách také vystoupí. A nejen tam. Fanoušci tohoto skvělého kytaristy se mohou těšit i na dalšího české koncerty. 12. září totiž vystoupí v Písku na festivalu Cool v Plotě a večer pak v pražském Jazzdoku. A než si pustíme Duo Dobrev, připomínám, že festival folkové prázdniny proběhne v náměstí nad Oslavou od 25. července do 1. srpna.

0: Art Café.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém vás zvu na dva výjimečné festivaly. Tím druhým po folkových prázdninách je Mighty Sounds, který proběhne v Táboře od 26. do 28. června. A protože letos slaví 20 let existence, dramaturgové si dali na programu opravdu hodně záležet. Vlastně bych řekl, že o tak skvělé sestavě se možná ani jim nesnilo. A pokud mohu mluvit sám za sebe, asi nejvíce těším na divokou americkou kapelu Bridge City Sinners, kterou jsem naživo ještě nikdy neviděl.

Mighty Sounds jsou jednoznačně o energii. Tady se nikdo ani náhodou necourá. I tak se znovu a znovu nestačíte divit, jak do toho všechny kapely dávají úplně všechno. Mezi další jistoty patří rozesmáti lidé, slušnost, tolerance a pocit bezpečí. Proto tu najdete hodně dětí a celých rodin. Možná vám to přijde jako samozřejmost nebo malichernost pro někoho, kdo se na festivalech pohybuje většinu života, ale pořád ještě ne. Až tolik znám akci, kde to tak hladce nefunguje, zatímco pro návštěvníky Mighty Sounds se to zdá být normou. K tomu si přidejte komunitu s pevným názorovým antirasistickým a antifašistickým postojem a vyjde vám z toho festival, kam jednoznačně patří britští veteráni Asian Dub Foundation se svým nekompromisně tvrdým mixem rocku, elektroniky, punku, hiphopu, dubu a naštvaných protiválečných textů.

Na Mighty Sounds budete od 26. do 28. června určitě znovu nadšení z bezchybného průběhu organizace až neuvěřitelné čistoty a přemíry evidentně šťastných lidí. Ví se to i v zahraničí, takže některé kapely se sem rádi vrací. Jako třeba další moji letošní favorité, britští Skinny Lister, hrající v rumu naloženou směs anglického folku, irské divočiny a punkrockové anarchie. A mimochodem, jejich nové loňské album Songs from the Yonder je fakt skvělé.

Že budete v táboře, stejně jako autor za Boomera, se bát nemusíte. Všechny věkové kategorie, včetně důchodců, na festivalu mluví stejným jazykem. V areálu ovšem narazíte na velkou spoustu mladých, nabíjející tuhle subkulturní komunitu silnou energií. Tím hlavním důvodem, proč nepřežívá, ale už 20 let žije. S lidmi, kteří si nepřipouštějí, že by si jejich oblíbený chumel ska, punku, reggae, hardcore, punk rocku a rock'n'roll pohnul do sofistikovanějšího levelu. Na festivalu Mighty Sound nejde o nové trendy, experimenty a buchví, jak služíte umění. Je to vlastně festival jedné písničky ve dvou verzích. Rychlé a ještě rychlejší. Ale to nic nemění na tom, že ve svém oboru letos přiváží opravdu velká světová jména, včetně jedné z největších žijících hvězd reggae, jamajskou legendu Burninga Spearra. A než si ho pustíme, loučí se s vámi Jiří Moravčík s předpokladem, že se na obou festivalech potkáme.

0: tak je dnes tedy v úterý 23. června vyplněla hodinku mezi 5. a 6. podvečerní na Vltavě pořad nebo respektive hodinka nazvaná Art Cafe. V tom zítřejším budeme poslouchat dvě červnové novinky ze Slovenska. Budou to alba Dua, které si říká Hmlisto, a také nové album klavíristy Valéra Mika. Tolik tedy tip na hodinku se zítřejším Art Cafe. Dnes se nám v Art Cafe dostalo několik tipů k návštěvě letních festivalů a možná už za okamžik vám nějaký nový hudební obzor otevře Ondřej Konrád. Jeho hudební půlhodinka začíná za chvíli. A pak, což bude o 6:30, nás čeká četba na pokračování a už 6:00 to bude román Lenky Elbe Uranova.
1: Jazzový podvečer. Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád a tentokrát se budeme zabývat jedním z největších hvězd jazzového nebe posledních zhruba 50 let, kytaristovi Petu Metinemu, který se vrací po 4 letech tento týden do Prahy.

Když Pat Metheny přijel naposled do Prahy, bylo to v dubnu roku 2022, přivážel své nové trio, kterému říká Side Eye 3, a právě šlo o materiál z desky, kterou vydal s tímhletím, s těmhletou skupinkou. To znamená, že tam hrál na desce tedy James Francis na klávesové nástroje, obstarával i basové figury, a na bicí nástroje Joe Dyson. Na koncertě potom vystřídal Francise Chris Fishman, klávesista, a v této sestavě právě i s Joe Dysonem je natočená i ta letošní deska. My už jsme se s ní sice v jazzovém podvečeru něco hráli, ale teď je pár důvod se k albu vrátit, protože, jak bylo řečeno, tento týden Pat Metheny vystoupí v Praze, konkrétně v pátek v Paláci u Hibernů v Praze. No a v té kapele by měli být ještě další hudebníci, protože deska Side Eye 3, ta druhá, má ještě za sebou v tom názvu znamínko plus. To znamená, že jsou ještě přidaní další hudebníci ve studiu, například harfistka Brandy Youngerová, také na několika snímcích hrajou basisté, a podstatný je vokální ansámbl, který vedl šéf čelní pěvecké skupiny Take Six Mark Kibble. Slyšeli jsme zatím skladbu In On It a teď je na řadě Don't Look Down.

Posloucháme letošní album Petra Metheny'ho Side Eye 3+. Slyšeli jsme teď konkrétně 3/4 Don't Look Down. Říkal jsem, že to základní trio, čili Pat Metheny, Chris Fishman, klávesista, a bubeník John Dyson, posílí ještě na koncertu další hudebníci. Jedním z nich je basista Daryl Jones a tím dalším, jestli jich náhodou nebude víc, ale tak je to aspoň uváděno, by měl být perkusista, ale zároveň i vokalista Leonard Patton. No a tady je skladba, která má název Urban and Western a je trošku v bluesovém duchu.

Díky přizvaným hostům a především tomu vokálnímu ansámblu připomínají některá místa z alba Said I 3 Plus počiny veleslavné a bohužel už neexistující Pat Metheny Group z let 70., 80., eventuálně 90. No a uvidíme, jak to bude v pátek večer v Paláci Hybernia znít naživo. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Spolu s poslední skladbou dnešního hudebního pořadu Ondřeje Konráda jsme právě otevřeli další půlhodinku úterního podvečera na stanici Český rozhlas Vltava. A co se týká hudby, tak ta nás čeká opět v 19 hodin a u vltavského mikrofonu Ondřeje Konráda pro tentokrát vystřídá autor dnešního Sedmého nebe Milan Zais.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radioservis představuje
6: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba na pokračování.
0: Česká spisovatelka Lenka Elbe napsala v roce 2011 román Uranova, je to její románový debut. A na Vltavě ho teď uvádíme v premiéře jako 21-dílnou četbu na pokračování. A to v podání Marie Štípkové a právě teď pro vás máme část číslo 6.

0: Doktorka Hansová věděla, že jde o 2 minuty později a to se jí nelíbilo. Ale ani ji to nepřekvapovalo. Každé léto, když hotel z velké části obsadili její štamgasti profesor Bilek, Schwarz, Chapman, Dufour a Poerio, se nejen výrazně snížil věkový průměr hostů, zvýšila se konzumace tvrdého alkoholu a ze zahrady se do oken plížil zápach tabáku, ale tak nějak celkově se rozklížil veškerý řád. Před dveřmi ordinace už seděla ta nervózní Angličanka. Takto ji alespoň diagnostikovala po vstupní prohlídce. Odemkla a podržela své pacientce dveře. Suzanne Accor vešla a rozhlédla se zdvořilým zájmem po ordinaci. Už tam jednou byla a tak dobře věděla, že se má posadit na sametovou pohovku. Doktorka Hansová si sedla naproti ní. Viděli jsme se na vstupní prohlídce, že? Pamatuju si dobře, že jste učitelka francouzštiny? Ano, ano, jsem původem z Francie a učím. Učím v Londýně, žiju tam od 25, už skoro 30 let. Uchechtla se. Ticho. Doktorce došlo, že ženě dělá trochu potíže začít. Takže? S čím vám mohu pomoci? Suzanne se nadechla a s výdechem vyšlo i úlevné ano. Po ještě jednom odmlčení se vzmohla na otázku. Tak kde začít? Po chvíli to ale prolomila. Doktorka nakonec zjistila, že Suzanne nejenže jako neurotik vypadá, ale také jím je. A byl to opravdu těžký případ. Ta žena byla něco jako úložiště všech možných úzkostí, které bylo dekorováno dlouhodobou nespavostí a záchvaty kašle. Dostala z ní, že ačkoliv trochu nervní byla vždy, prudce se jí přitížilo poté, co potkala svého muže, který prý má velmi zvláštní psychické problémy a čím déle spolu byli, tím víc se její stav zhoršoval. Víte, on žije spíš minulostí, a já víc budoucností, myslím strachem z budoucnosti, protože už ze zkušenosti vím, že bude strašná. Doplnila ještě Suzanne a najednou jí bylo těžké zastavit. Téměř všechno, co se stalo v poslední době, bylo něco příšerného. Takže když já se bojím, že něco dopadne špatně, tak já už vlastně čerpám z reálné zkušenosti. Chtěla bych nejradši všechno prospat, ale zároveň nemůžu pořádně spát. Ráda bych se tady uvolnila a užila si lázně, ale prostě jsem sevřená. Víte, viděla jsem tady u vás na chodbě, že existují nějaké radiové tabletky a injekce. Nemůžete mi prosím vás něco dát? Nic z toho, co vidíte na těch reklamách, už se nedělá. Tehdy to byla atomová doba, bylo to prostě moderní. Ale nějak se ukázalo, že to lidem nedělalo úplně dobře. No, zkrátka, voda už se nepije, ani se z ní nic nevaří. Už jen a pouze koupele. Vysvětlila opatrně doktorka. Pacientka zklamaně svěsila hlavu. Tak benzen, diazepin, mám na mysli ten slavný koktejl, který určitě znáte jako takzvaná benza. Máte s nimi zkušenost? Ještě ne, ale kolegyně ve škole to brala. Ano, učitelky berou benzodiazepiny poměrně často. Usmála se schovývavě doktorka a z lékárenské skříně vytáhla krabičku léků. 2x denně jednu. Je to sice návykové, ale budete to brát jen dočasně. Jakmile se zorientujete v novém světě bez úzkostí, postupně vysadíte. A k radonovým koupelím vám ještě připíšu makovou balneoterapii, která sklidňuje a taky hezky doplňuje léčbu pohybového ústrojí. Doktorka vyšla hlavními dveřmi na venkovní schodiště. Už tam stáli Schmidt a sestra Elbe. Mizející stíny na dlažbě přitahovaly jejich pohledy, ale ty mraky, které nehybně visely nad hotelem, ještě víc. Ty jsou tvoje, Elbe? Zeptala se mladé lázeňské sestry. Elbe zvedla hlavu k obloze a zavrtěla hlavou. Ne, já... Ne, Hájila se poněkud roztržitě a znělo to, jako by jí bylo 9 a musela dokázat, že tu rozbitou vázu tím švihadlem vážně nesrazila. Jdou od ostrova. Musel by je přivát východní vítr, ale vůbec nefoukalo, podivil se Schmidt. Doktorka brala situaci na obloze mnohem vážněji, než by člověk očekával. Tato její vlastnost evidentně chyběla v medailonku na první straně brožury o hotelu Sklodovská. Tam stálo jen doktorka Estela Hansová mladší, majitelka a manažerka hotelu. Hotel postavený mezi lety 1899 až 1901, jenž se původně jmenoval Hotel Hans, byl v 50. letech zabaven v rámci znárodňování majetku. Matka Estely Hansové, také lékařka, získala hotel zpět až v roce 1990 po pádu komunistického režimu. Bohužel ten samý rok Estela Hansová starší zemřela a hotelu se plně ujala její dcera. Matka a dcera, obě vystudované lékařky, obě oddané práci v Radonovém lázeňství, obě perzekvované státní policií. Pro zrekonstruovaný hotel vybrala Estela Hansová mladší jméno Sklodovská, aby tak oddělila dvě éry Jáchymovského lázeňství přerušené totalitou a devastující těžbou uranu pro Sovětský svaz. Brožura byla vytištěna v několika jazykových mutacích a ležela v každém pokoji na psacím stolku a též ve štosu na recepci. Na poslední stránce byla také fotografie perfektně zachycující krásu místní zahrady s altánem. Těžko uvěřit, že v reálu je ta zahrada vlastně ještě půvabnější. Nikoli však v tuhle chvíli. Všechny květiny a keříky kolem cest teď vypadaly dost chcíple. Stonky se ovšem neohýbaly pod květem, ale lehaly si už těsně nad zemí. Jako by se chtěli schovat do hlíny. Prosím tě, Franci, co jsi s nimi udělal? Osočila se doktorka na Schmidta.
1: Já to nechápu, včera byli v pořádku.
0: Bránil se a prstem jeden z květů nadzvedl. Doktorka Estela Hansová se na něj dívala s takovým odporem, jako by se ho snad štítila a vůbec ho nepoznávala. Ano, Schmidtovi bylo sice 89 let, ale vrásky na jeho obličeji ještě nikdy nebyly tak hluboké a temné jako teď.
2: Sakra, proč mě kouše? Vyjekla najednou sestra Elbe a upoutala doktorčinu pozornost. Kouše mě, musím se ho zbavit!
0: Zakřičela ještě jednou a utíkala ke dveřím hotelu. Elbe proběhla halou, na dlažbě jí to podklouzlo, takže málem upadla, přeběhla vrzající parkety v restauraci a šlítačkami s kulatým oknem vpadla do kuchyně. Doktorka jí následovala. Podpatky klapaly. Rázně rozrazila dveře kuchyně a uviděla Elbe, jak otvírá láhev pálenky.
2: Elbe, co je to s tebou? Takhle to dál nejde. Toleruju ti tu tvou placatku i psa, ale tohle chování, to už je moc.
0: Estela Hansová měla chuť tu holku chytit za krk a lomcovat s ní tak dlouho, až jí ta flaška z těch pracek vypadne. Popadla hrdlo láhve hned u její pusy, ale tak prudce, že ji polila. Rozzlobeně jí stiskla tvář. A až teď si všimla, že na Elbině ruce je skutečně viditelný kousanec. Jenže než dokázala něco říct, její myšlenky přerušily hlasité zvuky šoupajících se židlí v kombinaci s vrzáním parket a tiché zvuky v zápětí rozklíčované jako vzlikání sester Miry a Mily, dvojčat v kostkovaných šátcích. Doktorka povolila stisk a nahlédla skrz kulaté okýnko do restaurace. Důchodci plivali makový koláč zpátky do talířů a ušklíbali se. Sotva stačila uhnout. Dveře se rozlétly, v nich stál kuchař a za ním uplakaná dvojčata.
2: Maj pravdu, nedá se to žrát, zařval. Co je to? Co jste s tím udělali? Co jste do toho dali?
0: Nepřestával hulákat a vyflusnul na zem kus doposavat velebeného koláče.
2: Zhnuseně vmetl zástěru do opuchlých obličejů obou dívek, které v zápětí s ještě větším pláčem raději vzali roha. Jejich podpatky tloukly do parket a vytvářely nebývalý souzvuk s jejich skřípáním. Rány bot způsobovaly otřesy, které podlahu úplně rozvibrovaly. A i když se dívky posadily na sametové sofa v hale, všechno se chvělo dál. Zelené skleněné lustry v restauraci zašuměly, skleničky o sebe lehce ťukaly. Kroky dívek v tom byly nevinně. Estela se snažila zastavit třískání zavěšených nerezových hrnců, když tu v odrazu jedné z vyleštěných pánví zahledla zarudlou linku kolem svého krku. Námatala ji. Na rukávu bílého pláště se objevila krvavá skvrna. To nic, vše je v pořádku, sedněte si, uklidňovala ji Elbe. Doktorka šermovala rukou před dívčinným obličejem. Elbe, prosím, ucpi mi tu ránu. Nikdo ale nic neudělal. Elbe ji jen jemně pohladila po vlasech. Tak udělejte něco, proč mi nikdo nepomůže? Zasípala. Nikdo z přítomných se ale nedivil ohavnému šrámu na krku, zakrvácenému rukávu, ani tomu, že se dusí. Protože prostě nikdo nic takového neviděl. Chvění ustalo. Klid. Estelin rukáv byl čistý, mohla normálně dýchat. Krk měla hladký a bezchybný, po kousanci na Elbině ruce ani památky. A tvář Šmita, který právě vešel, odpovídala běžnému vzhledu průměrného 89. Doktorka se zvedla ze země, vyběhla z restaurace zpátky do haly a na chvíli upřela svůj zrak k hlavnímu vchodu. Pak to vzala po schodišti na ochoz a schovala se za zdobené zábradlí. Cítila, jak otevřené dveře vpustily dovnitř trochu svěžího ranního vzduchu. Vánek lehce nadzvedl pramen vlasů, který jí padal do očí. Opatrně se podívala skrz škvíru mezi sloupky a ornamenty. Dveře se zavřely. Stál tam. Nový host. Starý host. Stammgast. Joe Sagrado Colorado Čučin. Nebylo to evidentně jeho pravé jméno, ale vybral si ho dobře. Jestli někdo na světě vypadal jako Joe Sagrado Colorado Čučin, tak to byl on. Vypadal celkem normálně. Dost vysoký, štíhlá postava, vlasy uhlazené dozadu. V pravé ruce držel malý skořepinový kufr šedé barvy a přes levé rameno měl přehozenou červenou sportovní tašku s vydroleným kdysi zlatým nápisem. Zlaté fajfky tam zbyla už jen půlka a z každého z těch tří slov tam zůstalo jen poslední písmeno. T-O-T. Na sobě měl dlouhý černošedý trenčkot, černé kalhoty a šedou košili. Oplýval mnoha odstíny šedi. Bylo to oblečení, které se vůbec nehodilo do červencového počasí a tak nějak ani do lázeňského hotelu typu Sklodovska. Zůstal stát u vchodu a pohlédl ke stropu. Estele se ta chvíle zdála nekonečně dlouhá. Přišlo jí, že to muselo trvat minuty, ale byla si zároveň vědoma, že strach zpomaluje plynutí času. Odhadovala to tedy na 30 vteřin. Když muž konečně hlavu sklonil, zavřel oči, zhluboka se nadechl a s výdechem je zase otevřel. Pak upustil na zem kufr i tašku a vyrazil k recepci. Estela křečovitě svírala vystouplý ornament na zábradlí a nenápadně sledovala jeho kroky. Muž šel ostře, jako by svým krokem chtěl dlážděnou podlahu rozbít. Na pult recepce dopadla jeho ruka. Kůže na hřbetu i dlani byla strašně zohavená, jako by několikrát popálená a zase zahojená, na několika místech stvrdlá jako krunýř.
0: Mezi jizvami byla i čerstvá popálenina. Dívat se na tu nechutnou horní končetinu nedělalo recepčnímu Otovi dobře, ale nemohl tomu poručit. Ruka jeho pohled zcela magnetizovala. Rád bych se ubytoval, pronesl stroze, česky, ale s podivným, těžko identifikovatelným přízvukem a položil svůj pas na desku. Recepční nechal doklad ležet a na obličej si nasadil útrpný výraz. Je mi to moc líto, pane, ale všechny pokoje jsou bohužel nyní obsazeny. Osmičku. Osmička je vždycky můj pokoj. Aha, přitakal recepční a přemýšlel, kde udělal chybu, že mu host nerozuměl. Kdybychom vás čekali, tak bychom vám ho určitě připravili, ale vy jste si, alespoň pokud je mi známo, žádný pobyt nerezervoval. I pokoj číslo 8 je bohužel nyní obsazen. Zkoušel se omlouvat recepční, i když nevěděl za co a nahlížel přitom do počítače. Estela Hansová slyšela každé slovo a hledala způsob, jak se znovu stát tou, která to tady vlastní a vede a rozhodně se neschovává před hostem, klečíc na podlaze ochozu. Brala to jako osobní selhání. Návrat do role paní sebejisté nebyl snadný, ale bylo na čase se zvednout. Proplazila se podél zábradlí do chodby s hostinskými pokoji, kde ji Čučinovi oči nemohly zaznamenat. Postavila se, napřímila krk, ramena stlačila dolů. Kroky na schodišti samozřejmě vzbudily pozornost. Čučin si jí všiml okamžitě. Poodstoupil od recepce a vypadalo to, že na ní čeká. Pozdrav z něj ovšem nevypadl. Byla odhodlaná vyčkat, až pozdraví jako první. To ticho bylo sice dlouhé, ale Estela už byla zase ve své kůži, takže vydržela. Paní doktorka, prohodil a prohlížel si ji od hlavy až k patě. Stále ještě nepozdravil. Vyčkávala dál. Dobrý den, vyřkl se zvláštní strojenou rozšafností. Konečně se dočkala. Dobrý den, mohu vám nějak pomoci? 2 týdny, 14 radonových koupelí, jako vždy, ale máte tady nějaký zmatek, což mě po těch letech docela mrzí, postěžoval si. Paní doktorko, dodal zvlášť lehce jízlivě oslovení. Estela zašla za pult recepce. Oto jí automaticky ustoupil a ona se s předstíranou, ač velmi dobře zahranou péčí, podívala na obrazovku počítače. Oto, tady se budou odhlašovat na jedničce. Mají sice zaplaceno do zítřka, ale odjíždějí už večer. Takže jednička už bude kolem večeře volná. Aha, to mi nedošlo, zahuhňal recepční. Ale já budu bydlet na osmičce, vstoupil do jejich rozhovoru opět muž. Osmička, přátelé, osmička, jako každý rok. Štamgasty byste si měli pamatovat, paní doktorko. Estele se příčilo, že v souvislosti s ní vyšlo z jeho úst slovo přítel. Ráda by se vůči tomu ohradila, ale to by bylo neslušné. Promiňte. Letos byste musel být na jedničce. Osmička je obsazena, vysvětlila stroze muži. Chvíli nic neříkal. Takže mi teď osmičku nedáte? Omlouvám se, ale teď ráno vám nemohu dát žádný pokoj. S ubytováním musíte počkat do odpoledne a uvolní se jednička, zopakovala. Vždy se vám snažíme vyhovět, to přece víte. Ale letos to zkrátka nejde, vysvětlovala dál s naprostým klidem Estela. Navíc loni jste nepřijel. Hned, jak to vyslovila, jí bylo jasné, že to říkat neměla. Všimla jste si toho? Pousmál se. To mě těší, paní doktorko. Díval se na ní, jako by mu právě vyznala lásku a Estela přemítala, jestli to s tou vstřícností nepřehnala. Recepční se natáhl pro cestovní pas. Takovou barvu ještě neviděl. Křestní jméno Joe Sagrado, prostřední jméno Colorado, příjmení Čučin. Místo narození Jáchymov. A teď tomu věřte. Podle výrazu doktorky Otto pochopil, že se má tvářit, jako by všechno bylo v pořádku. Nic neřešit a věřit, že jméno i pas jsou pravé. Ano, a to i přesto, že v dokladu bylo napsáno Česká republika a hned vedle svítila rudá hvězda zakomponovaná do horní části znaku Československé socialistické republiky, státu, který už 10 let neexistoval. I přesto, že fotografie byla evidentně putovní. Těch cestovních pasů musel mít nejspíš plný kufr. Recepčnímu se stočila zornice pravého oka do koutku a zašilháním zpětně potvrdil pochopení celé situace. V pořádku, děkuji, řekl recepční a pas vrátil. Vyčkejte tedy prosím do večera. Zavazadla si tu samozřejmě můžete nechat. A jestli chcete, můžete také posnídat nebo poobědvat v naší restauraci, dodal za neustálého dohledu Estely Hansové. Ten, jehož jméno bylo Čučin, se ale přitom díval jenom na ní. Když recepční domluvil, otočil se, aniž by mu věnoval byť jen letmý pohled, a vykročil zpět ke vchodu. Kufr i taška už byly naloženy na zavazadlovém vozíku, o který se opíral Schmidt. Čučin je tam ale nenechal. Červenou tašku si přehodil přes pravé rameno a do levé ruky chytil madlo z kořepinového kufru. Zmáčknutím tlačítka vysunul teleskopické tyče. Ještě mezi dveřmi se otočil. Tak, takhle, ne. Odešel. Odešel tak, jak přišel.

Zbytek dne strávila doktorka ve své ordinaci. Třídila léky, krémy a přípravky do koupele, aby se nějak rozptýlila. Na práci se ale nemohla soustředit. Krabičky a dózy chaoticky posouvala na polici ve skříni, brala je do ruky a hned zase pokládala zpět. Jeden a ten samý úkon opakovala třeba i třikrát. Nešlo ho dostat z hlavy. Zmáčkla nulu na telefonu. Ozval se Otto. Už se vrátil? Ne, zněla Ottova odpověď. Ten den byl dnem vítězství. Joe Sagrado Colorado Čučin se do hotelu už nevrátil. A já jen, že profesor Bilek je opět naštvaný, teda spíš rozuzuřený, protože profesor Schwarz ho včera z osmičky vystěhoval, vyházel mu všechny věci na chodbu a taky z okna. Navíc mu napáchal škodu při tom vystěhování, vysvětloval Otto. Estela pokývala hlavou a opřela se o pult. Na já, vzdychla. Ano, pětice profesorů z Heidelbergské univerzity patřila mezi náročné hosty. Ovšem diametrálně odlišné od klasicky zhýčkané lázeňské klientely. Pro doktorku Hansovou byli ale tihle radioaktivitou posedlí podivíni zlatý důl. Kromě profesora Bileka a Schwarze, kteří se svým chováním nominovali na úroveň regulérních potížistů a které by jiné hotely nechali nejspíš okamžitě vyrazit, byli vždy se vším spokojeni. Utráceli mnohem víc než němečtí a holandští důchodci, neboť jejich účty kryl grant na popularizaci vědy, který rok co rok využívali pro svůj jáchymovský pobyt. A nešlo jen o nadstandardní útraty za alkohol. Každé léto si za nemalý peníz pronajímali suterén k jakési imaginární konferenci. Nevyužívali žádné zvýhodněné balíčky. Za pokoje platili pěkně plné ceníkové sumy. Což v součtu doktorce Hansové zaplatilo nejen veškeré stavební úpravy, včetně izolace podloží, aby zabránila průniku radonu do budovy, ale také náklady na propagaci hotelu v zahraničí a nákup nových přírůstků do její sbírky uranového skla. Jeden nespokojený profesor a tahle symbioza by se mohla zcela rozpadnout. I proto bylo nutné spor mezi Bilekem a Schwarzem vyřešit co nejšetrněji. Vešla do chodby s hostinskými pokoji. Minula šestku, na kterou proti jeho vůli přestěhovali profesora Schwarze, toho českého kreténa, který druhému německému kreténovi rozbil kufr, vázu a baňky. Před osmičkou se zastavila. To číslo nesnášela. Zaklepala. Přemýšlela. Na poslední chvíli se rozhodla, že se mu prostě omluví. A to v němčině. Ovládala ji celkem obratně a možná by ho to mohlo obměkčit. Nic. Zaklepala znovu a silněji. V tom zaslechla tlumené zvuky kroků a dveře se konečně začaly otevírat. Guten... Nedořekla to. Neboť překvapení a údiv jí nedovolili pozdrav dokončit. Letmo zkontrolovala čísla na cedulkách dveří u vedlejších pokojů. Napravo byla sedmička, vedle sedmičky zas šestka. Stála správně. Dveře jí ovšem otevřel Joe Sagrado Colorado Čučin.

Rok po vydání svého prvního románu si Lenka Elbe v roce 2021 odnesla za svůj román Literu, Magnézii Literu, za debut roku. A my jsme právě poslouchali Marii Štípkovou a šestou část četby na pokračování, kterou z románu Lenky Elbe Uranova připravila Klára Vičíková. Četbu natočil režisér Dimitrij Dudík. Další v pořadí sedmou část pro vás na Vltavě budeme mít připravenu zase zítra. Posloucháte Vltavu, je 19 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer, je po 19. hodině a ti z vás, kteří nejsou venku, je tam krásně, teď jsem přilít do studia, tak ty z vás všechny srdečně zdravím, neboť právě začíná hodinka s rock'n'rollem a la Jack White. Jack White vydal nedávno novou desku, není to tak dlouho, co vyšla, a nebude to tak dlouho, co přijede do Prahy. O tom vám ještě povím. Tenhle mimořádně nadaný a originální kytarista s charakteristickým rukopisem na ní opět potvrzuje, že překypuje nápady a charizmatem. Já, když jsem to album slyšel poprvé, tak mě hnedka napadla určitá paralela s Frankem Zappou, s jiným géniem, který už bohužel pár let není mezi námi. A my si toho Franka taky dneska pustíme a pokusím se vám ukázat právě ty spojnice, které já tam cítím. Z téhle desky úplně sála určitá eklektičnost, střeštěnost a přehršel skvělých hudebních nápadů, jakými právě Zappa byl znám taky především. A proto vám chci tyhle dvě alba, které mezi sebou mají 40 let neuvěřitelných, tak dát dneska trochu do kontextu, a aby jsme nemluvili hnedka tolik v úvodu, tak si pustíme dvě písničky najednou. První odevírá celé album, které se jmenuje Fear of the Down, které vyšlo teda v roce 2002. Písnička se jmenuje Taking Me Back a hnedka druhá píseň, titulní Fear of the Down.

Tak jste doufám pochopili, že dneska to nebude úplně procházka růžovým sadem, bude to ostrý rock'n'roll, ale takový Jack White prostě je, já ho takovýho miluju, myslím si, že kdyby ještě žil Jimi Hendrix, že by si spolu minimálně podali ruce a možná by i nějakou skladbu vytvořili dohromady. Jack White se narodil jako John Anthony White 9. července roku 1975. Takže ještě o rok mladší než já a kolik už toho dokázal chlapec. Je to americký zpěvák, skladatel, multiinstrumentalista a producent a dokonce občas i herec. Nejvíc je známý samozřejmě jako zpěvák a kytarista dua White Stripes, který založil se svojí manželkou Meg, o tom si ještě povíme. A Jack White se těší takovému stálému kritickému a populárnímu úspěchu. Kritici ho mají rádi a mají ho rádi i spousta fanoušků po celém světě. A je uznávaný jako jeden z klíčových umělců garážového roku 21. století, což jste taky měli možnost slyšet ten špinavý zvuk, který on miluje, hlavně analogový. Získal 12 cen Grammy a 3 jeho solový alba se dostaly na první místo žebříčku Billboard Chart a dokonce časopis Rolling Stone ho v roce 2010 zařadil na 70. místo, nevím proč až 70. v seznamu 100 nejlepších kytaristů všech dob. Tak my si pustíme další dvě skvělé skladby z alba Fear of the Down. První se jmenuje The White Raven a druhá High Do You Ho.

Poté, co Jack White hrál v několika undergroundových detroitských kapelách jako bubeník, založil White Stripes v roce 1997 s kolegyní hudebnicí z Detroitu a tehdejší manželkou Meg Whiteovou. Jejich průlomový album z roku 2001, White Blood Cell, neboli Bílé krvinky, jim přineslo mezinárodní slávu díky úspěšnému singlu a možná i jeho videoklipu Fell in Love with a Girl, což nevím, jestli u tohohle klipu přímo byla spolupráce s mým oblíbeným francouzským režisérem Michelem Gondrym, ale každopádně Michel Gondry se výraznou měrou podílel na úspěšnosti videoklipu White Stripes a myslím, že byl jejich takovým dvorním režisérem klipovým. Toto uznání poskytlo Whiteovi příležitost ke spolupráci se s různými slavnými umělci, včetně Loretty Lynn nebo dokonce Boba Dylana. V roce 2005 White založil Recounters s Brendan Bensonem a v roce 2009 kapelu Dead Weather s Alison Mosshart. A rok 2008 pak byl známý pro Jacka Whitea tím, že se spojil s takovou popovou hvězdou, která se říká Alicia Keys, a nahráli titulní píseň k Bondovce Quantum of Solace z roku 2008 Another White Day, díky čemuž se stali jediným duetem v historii všech Bondovek nebo titulních písní k filmu s Jamesem Bondem. White vydal 4 solová studiová alba, která sklidila, jak už jsem říkal, poměrně značný kritický úspěch nebo u kritiků úspěch a samozřejmě i u posluchačů jeho. A tohle album, z kterého si teď právě pouštíme, je zatím jeho poslední. My si teď pustíme jednu písničku Jacka Whitea, která se jmenuje Esophobia a je ze zmíněného alba Fear of the Down z roku 2002 a hnedka v zápětí bude následovat ten slíbený Frank Zappa. Já jsem vybral album s názvem Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch, což by se dalo volně přeložit jako loď připlouvá příliš pozdě na záchranu topící se čarodejnice. Tohle album vyšlo v roce 1982 a nechám na vás, jestli tam budete cítit tu podobnost, jakou tam cítím já.

Trošinku utneme Frankovo solování. Myslím si, že tohle je možná jediný, co ty dva odděluje, nebo jediný v uvozovkách. Oba dva solujou, ale Frank trošku víc než Jack. Já tam prostě slyším, že oba dva jsou geniální, samozřejmě bez pochyby. Oba dva jsou nabušení spoustou nápadů a ty nápady potřebují do těch písniček nějak vměstnat. Někdo se vystačí s 4 akordama po dobu 4 minut a to ale nejsou oni. Oni prostě mají na ploše 3 minut uprostřed jedné písničky, 4 další písničky, aspoň mám ten pocit a takový ten nadhled a ten smysl pro humor tam cítím u obou taky. Já o Frankovi Zappovi určitě udělám samostatný pořad, protože si to zaslouží, to je prostě genius, kterého jsem se tady moc nedotknul ještě v 7. nebi a to je ostuda. A jenom tak pro formu řeknu, že je to samozřejmě americký skladatel, textař, kytarista, zpěvák, kapelník, dirigent, producent a dokonce i filmař. Narodil se 21. prosince 1940 v Baltimoru, Marylandu v USA a zemřel 4. prosince 1993 v LA v Kalifornii na rakovinu. My si teď pustíme další skladbu od Franka Zappy, která se jmenuje Wally Girl, což by se dalo přeložit jako holka z údolí a je opět z toho alba z roku 1982.

0: somebody else's food. You know, it's like grody to the max. I'm sure it's like really nauseating. Like, bark out, gag me with the spoon. Gross. I am sure. Totally.
1: Tak teď jsme si užili něco amerického afektu v podobě Wiley Girl, holky, která si říkala v tomhle tracku Andrea. Myslím si, že si při nahrávání téhle písničky užili ve studiu spoustu legrace. A zajímavý je na téhle skladbě, nebo nejen na téhle skladbě, a myslím si, že na celé desce, když se do toho zaposloucháte, jak moc je tam vlastně basa a bicí a kytara je někde až úplně v pozadí, v podstatě tam tvoří nějaký druhý, třetí plán a všechny ty písničky jsou postaveny na melodice basy, která je lehce zbustřená a to dělá vlastně charakter těm písničkám. Frank Vincent Zappa byl italského původu, jak známo, a jak taky vidno z jeho vizáže, protože jeho dědeček přijel do Ameriky ze Sicílie a Frank Zappa vyrostl v jednoho z nejuznávanějších skladatelů roku a všech přesahů, které si umíte představit. V jeho hudbě se snoubí porozumění a uznání pro takové klasiky, jako byli Igor Stravinsky, Karl-Heinz Stockhausen nebo Edgar Varese. Ale byly tam i vlivy spojené samozřejmě s hudbou konce 50. let, klasického rock'n'rollu a popu 70. let. A když to všechno dáte do jednoho hrnce, zamícháte, uděláte z toho takový Eintopf, tak a ještě se obklopíte geniálníma muzikantama, tak to je prostě charakteristika Franka Zappy. On byl také vášnivý satirik, jehož rezervy opovržení a parodie se zdály být bezedné a jeho zlý smysl pro humor a absurditu nepřestávaly těšit jeho četné fanoušky po celém světě, i když nutno dodat, že jeho texty často překračovaly nejširší hranice vkusu. My si teď pustíme ještě jednoho Franka, Not Now, a pak to budou dva Jackové, Whiteové, zase se vrátíme zpátky k jeho skvělé desce Fear of the Down z roku 2022.

about tomorrow? What did I do today? You want fresh air?

0: making my love stick. What's the trick?
1: Tak to byla skladba What's the Trick, ve které jsme měli možnost slyšet spoustu zkreslených zvuků a jak už jsem říkal, Jack White miluje analogové zvuky, ale já tam slyším digitální přístup. Je tam spousta lo-fi pluginů a takových podobných věcí, které prostě na jeho předchozích deskách tolik slyšet nebyly, takže tahle nová deska si myslím, že ten dotek s tou digitalizací tam nějaký určitě je. Co je chválihodný ale, tak že Jack White založil svoji vlastní nahrávací společnost a studio Third Man Records a vydává vinylové nahrávky, své vlastní samozřejmě, stejně jako jiných umělců a dokonce, a tím myslím to chválihodné, že se spojil s místní školou a vydává nahrávky dětí z místní školy, kde bydlí poblíž, tak jim třeba vydá vinyl, což je od něj moc hezký. Jeho druhý studiový album Lazaretto z roku 2014 drží rekord v největším počtu prodejů vinylů za první týden od roku 1991. Zřejmě to bylo po vydání Nevermind, který jsme si tady pouštěli nedávno. White má rozsáhlou sbírku kytar a dalších nástrojů a preferuje hodně vintage položky, které mají často spojení se slavnými bluesovými umělci. A je hlasitým zastáncem, jak už jsem říkal, analogových technologií i v nahrávání. A což o čem se budete moct přesvědčit právě na koncertě, o kterém jsem hovořil v úvodu. 5. července přijede Jack White sem do Prahy v rámci svého turné do Fóra Karlín. Nenechte si to ujít, je to úžasný zážitek. Já už jsem ho tam jednou viděl, možná když budu mít čas, tak přijdu taky tentokrát se podívat a je tam na tom koncertě cítit obrovská živelná energie, sehranost s kapelou a prostě to je funkční. Takže moc doporučuji. Jack White si hodně cení svého soukromí a je známo, že ve svém osobním životě tak trochu i klame, protože například třeba s Meg Whiteovou, s tou jeho manželkou, o který byla řeč, ze kterou teda založil kapelu White Stripes, se vzali v roce 96, ale rozvedli se v roce 2000 před vrcholem slávy kapely a pak mátli veřejnost a začali říkat, že jsou sourozenci. Já jsem jim na to taky skočil. Teďko v současné době žije v Nashville v Tennessee a myslím, že se má dobře. Tak pojďme si pustit další skladbu, která se jmenuje That Was Then, This Is Now.

Ještě než se rozloučíme, tak jsem vám chtěl zpestřit povídání o Jacku Whiteovi taky tím, že, jak jsem zmínil v úvodu, on se občas vydává na hereckou dráhu. Tak třeba například v roce 2003 se objevil ve slavném filmu Cold Mountain jako postava jménem Georgia a nahrál dokonce 5 písniček pro ten soundtrack k tomuhle skvělému kultovnímu filmu. A další kultovní film Jima Jarmuše z roku 2003, Coffee and Cigarettes, tam si zahrál se svojí manželkou Meg. Vlastně tak trochu hráli sami sebe, protože na tom je to postavený. A ta epizoda se jmenovala Jack ukazuje Meg svou Tesla cívku. Já jsem tuhle tu epizodu bohužel neviděl, ale určitě to bude skvělý, protože celá ta série Jima Jarmuše, Coffee and Cigarettes je absolutně geniální. Zahrál si také Elvise Presleyho v satyře Walk Hard z roku 2007 a v červnu 2017 se objevil v cenami ověnčeném dokumentárním filmu The American Epic Session, který byl nahraný na první elektrický zvukový záznamový systém z 20. let 20. století, což všechno tak zaklapává dohromady. Zkrátka Jack White je genius, který doufám zarezonoval i ve vašich srdcích dneska. Mě to moc těšilo, že jsem vám mohl představit jeho aktuální desku a tak trochu se podívat i na Franka Zappu. A popřeju vám už teďko jenom pěkný večer, mějte se krásně a tohle je poslední skladba. Nezahráli jsme si všechny samozřejmě, která se jmenuje Shining My Velvet, tak hezký večer.

0: Tak to byla poslední skladba dnešního vydání pořadu Sedmé nebe. Spolu s jeho autorem Milanem Zeisem jsme se na prahu léta, na prahu prázdnin vrátili k jednomu z jeho květnových pořadů.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás srdečně a zdraví a pěkný úterní večer přeje Martina Kolajová. Právě jsme otevřeli první hodinu našeho večerního programu, máme krátce po 20. hodině. Já vám přeji ještě jednu, ať se vám hezky poslouchá a hezký večer. A už za malou chvíli se budete moci na Vltavě zaposlouchat do hry Labutí píseň skotského dramatika Davida Greiga. Čeká nás citlivé, ale také podmanivé vyprávění o lidských osudech, o paměti i naději. Pak nás čeká Akademie, pořad dnes věnovaný mimořádné osobnosti nejen české, ale i světové hudby, dirigentovi Rafaelu Kubelíkovi. Jeho umění a životní příběh dodnes inspirují posluchače i hudebníky po celém světě a my si ho v Akademii necháme vyprávět od 21. hodiny a 15. minuty. Co dnes večer nebude chybět, je také předpůlnoční četba na pokračování a opět, a to už po 27. je to četba z kultovního románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. A pak nás čeká poslední pořad dnešního večera. Ten dnešní vltavský večer uzavře vzpomínkové vyprávění významného a výrazného českého malíře Michaela Richtajna, který nás od 11:30 v osudech pozve opět do světa svých životních milníků, setkání a uměleckých inspirací. Vypráví o nich celý tento týden. V osudech nás čeká druhá kapitola rozhlasových vzpomínek Michaela Richtajna o 23. hodině a 30. minutě. Takový tedy bude i váš vltavský večer, jestli zůstanete naladěni na vlně Českého rozhlasu Vltava. A teď už vás zvuk rozhlasové hře, kterou napsal skotský dramatik a divadelní režisér, který se jmenuje David Greig. Tento umělec pracoval pro řadu známých scén ve Velké Británii i ve světě. A už jen v prvních dvou dekádách své kariéry napsal přes 50 her textů, adaptací, překladů a také libret. Jeho hry spojují témata, jako je touha po vzájemném kontaktu navzdory osobním, sociálním, kulturním a třeba i politickým rozdílům. A to vše s velkou fantazií, kreativitou a citem pro zázraky. Nás čeká hra Labutí píseň, která je jednou z několika rozhlasových her, které známý skotský dramatik napsal pro BBC. Greig v ní vychází z oblíbeného mýtu o ledě a labuti a transformuje ho do podoby fantaskního postmoderního příběhu. Ten se odehrává v rodném městě Davida Greiga Edinburghu. A právě tam jednoho večera u jezírka v jednom z edinburských parků se začíná odvíjet příběh hlavní hrdinky hry Lydie. Co může zoufalou mladou ženu odvrátit od sebevraždy? Třeba rozhovor s drsným labuťákem. V hlavních rolích skotské rozhlasové hry uslyšíte Ivu Pazderkovou a Zdeňka Marišku.
1: Večerní drama.

0: Kdyby na to, aby se člověk zabil, stačilo jedno lusknutí prsty. Jen jedno lusknutí a život by byl u konce. Kolik z nás by pořád ještě bylo naživu? Kolik z nás by přežilo jeden týden? Kolik z nás by přežilo tenhle večer? Já mám tu moc. Mám tu schopnost. Můžete ji mít taky? Když se vydáte na břeh jezera a strávíte nějaký čas ve společnosti labutě.
1: David Gregg, Labutí píseň.

0: šla přímo ke mně. Krčila jsem se ve křoví a žmoulala cigáro. Jako přistižená školačka. Pach rozkládajícího se listí. Pach hlíny pod mým zadkem. Dala jsem si pořádnýho práska, abych se uklidnila. Pšt, řekla jsem si. Ale ta bestie mě právě uviděla. Natáhla ke mně krk. Dlouhý, bílý krk. Myslela jsem, že mě chce klobnout do obličeje. Zvedla jsem ruku, jako bych ji chtěla zaplašit. Ale ona stáhnula hlavu, otočila ji a prohlížela si mě kosým pohledem. A pak promluvila. Vlastně promluvil.
1: Poslyš, děvče. Co děláš v mým hnízdě?
0: Nic.
1: Seš feťačka?
0: Ne.
1: Přišla se svičůrat?
0: Ne.
1: Tak co tady děláš? Dřepíš tady. Znášíš vejce? Za 10 minut zavírají park. Měla bys s sebou hodit. No tak. Sypej. Syp se odsud. Sypej.
0: Byl to špatný den. Špatný den na konci špatného týdne. Špatný týden na konci špatného roku. A protože jsem neměla kam jinam jít, tak jsem se večer sebrala a šla do parku k jezírku s tím, že se v něm utopím. Koupila jsem si flašku džinu a cigarety. Říkala jsem si, že kdybych se na poslední půl hodinu před setměním, než park zavřou, schovala ve křoví, tak bych pak mohla sedět na jedné z laviček u vody a pít. Měla jsem v plánu opít se tak, až bych nemohla vstát. A kdybych pak vstát zkusila a nešlo by to, měla jsem v plánu pít ještě víc, až bych si nepamatovala vlastní jméno. A až by se mi moje jméno vykouřilo z hlavy a já bych byla už jenom žok plnej chlastu a krve, tak potom jsem měla v plánu dát si poslední doušek pro štěstí, zvednout se z lavičky, dojít ke břehu a plácnout sebou do vody. A kdyby všechno šlo dobře, tak bych si rozbila hlavu o kameny na dně mělkýho jezírka a otevřenou pusou by se mi do plic dostala černá voda a já bych se utopila. V případě, že by tohle nevyšlo, říkala jsem si, že dlouhý pobyt venku v půlce listopadu jen v tričku a džínách je dokonalý recept na podchlazení. S těmahle myšlenkama jsem se v 5 večer krčila ve křoví na břehu jezírka v parku. A pak ke mně přišla ta labuť.
2: Běž pryč. Kša, kša. Ptáku.
1: Prskat na mě budeš. Seber se a sypej. Nebo mám přivolat hlídače?
2: To ne, prosím. Nech mě tady. Jenom na chvilku, slibuju. Jenom než zavřou park.
1: Schováváš se?
2: Jo.
1: Před kým?
2: Před nikým. Podívej. Běž. Běž pryč. Nevěděla jsem, že je to hnízdo. Že tady bude labutí. Já jsem jenom... Nebudu tě obtěžovat. Jenom mě tu nech, než zavřou park. Prosím.
1: Prosím. Chvíli prská a pak zase prosí. Moc hezký. Tak si zůstaň, kde chceš. Vy s tebou nénu. Skrýváš se, paní tajemná, nic neprozradíš. Ale já mám tajemství rád. Vážně.
0: Posadil se mezi listí a hlínu. Rozprostřel kolem sebe křídla. Opřel si krk o záda. A takhle jsme společně tiše dřepěli v hnízdě. Dokud nevypledl zbytek dne. Dokud neodešli zbylí návštěvníci a nepadla tma.
1: Poslouchej.
3: Park se zavírá.
1: Poslouchej.
3: Všichni opusťte park. Park se zavírá. Park se zavírá.
2: Má baterku. Svítí sem.
1: Schovej se za mě. Rychle. Zůstaň tam.
3: Park se zavírá! Všichni opusťte park! Kde je to tam? Jdeme, jdeme!
0: Tmavé křoví protěl paprsek hlídačovi baterky. Ale narazil na rozevřená ptačí křídla. Mě nezasáhl. A pokračoval dál. Hledal další, co zůstali v parku po zavírací hodině. Opilce, sexuální maniaky a možná vrahy. A sebevrahy.
3: Tak už jdeme všichni! Všichni ven! Všichni padáme! Park se zavírá!
2: Děkuji.
1: Mám rád tajemství.
2: Už je čistý vzduch?
1: Ne. Ještě tak 10 minut. Budou zamykat brány. To bude dobrý. Máš nějaký pečivo?
2: Cože?
1: Chleba, sušenky, něco k jídlu. Umírám hlady.
2: Já nemám.
1: Přijdeš si ke kachnímu jezírku a nevezmeš chleba? To trošku ztrácí smysl, ne?
2: Nemám nic.
1: Co je tohle v té tašce?
2: Gin?
1: Jsem s tím. Dáme si trošku.
0: Natáhnul krk, sehnul ho a strčil hlavu k hrdlu láhve. Otevřel zobák a já mu nalila dovnitř kapku džinu.
1: Pšt. Promiň, je to fakt síla.
2: Bombajský džin.
1: To ses fakt plácla přes kapsu. Nemáš k tomu nějaký tonik?
2: Ne. Potřebuju cigáru. Sakra, ty sirky jsou mokrý.
1: Neměla bys kouřit. Prej to škodí zdraví.
2: Byl to špatný den. Chybělo málo a zhroutila jsem se úplně. Ty zvlhlý sirky, to už bylo vážně moc.
1: Nebreč. No tak žádný slzy. Hele, podívej. Sirky slabutí. Nebreč.
2: Světlo mu zasvítilo do očí. Vypadalo to, že se směje. Děkuju.
1: Dej mi šluka.
2: Podala jsem mu cigaretu. Sevřel filtr v zobáku a potáhnul.
1: Není ti zima?
2: Je.
1: Měla jsi vzít kabát nebo něco?
2: To asi jo.
1: Tohle počasí není nic pro mě. Měl bych se vydat na jih, víš? Měl bych odletět do Španělska, strávit zimu v Andalusii.
2: To máš dobrý.
1: Jo? Všichni máme místa, na který bychom se měli vydat. Akorát to vypadá, že já jsem to zatím nějak nezvládnul. Pojď ke mně. Zahřeju tě.
2: Ucítila jsem, jak se mě dotklo velké křídlo. Pevná, tenká kost a blána. Závoj z peří. Cítila jsem pach vody a rostlin. Pach bahna ze dna jezírka. Pach labutě.
1: Zahřeje u srdíčka tenhle džin. Nalej nám ještě kapku. Moc dobrý. Hezky klouže do krku. Pšt. Hlavně, aby na to nepřišly kachny. Chtěli by taky. Chtivý mrchy. Co se směješ? Co je ti k smíchu?
2: Kachny.
1: Kachny? Co je směšného na kachnách? Chamrať jedna.
2: Že je nemáš rád. Nikdy by mě to nenapadlo. Je to prostě směšný.
1: Ty nemusíš s těma otravnejma malejma syčákama žít.
2: To ne. Pustil cigaretu ze zobáku. Uhlí krudě zářil mezi listím.
0: Připlácnul ho svou velkou blanitou nohou. A on zhasnul. Pak se podíval zase na mě. Černýma labutíma očima.
4: Víš, je to divný, že se mnou mluvíš, když seš labuť.
0: Hned, jak jsem to řekla, zastyděla jsem se. Jako bych upozornila na něčí jizvu nebo tak něco. Zrudla jsem.
4: Promiň, nechtěla jsem.
1: Já nejsem němá, Lana.

0: Vůně labutě. Vlhko. Co to děláš?
1: Většinou tu nemývám společnost.
0: Ne?
1: Moc návštěv ke mně nechodí.
0: Nech toho.
1: Tak se snažím, aby se cítila dobře.
0: Dýchal mi do tváře. Bylo mi špatně. Byla jsem vysílená, slabá.
2: Nech toho, přestaň. Já... Nikdo se mě nesmí dotýkat.
1: Nesmí?
0: Stáhnul se. Hlava mu zmizela ve stínu těla. A pak se zase vstyčila. Naštvaně. Najednou měl červené oči, přísahám.
1: Tak poslyš, ty nedotknutelná. Pořád si mi ještě neřekla, co tady děláš. Nepřišla jsi sem šlénout. Chlapi tu nelovíš. Nečuráš. Tak proč dřepíš v mým hnízdě?
0: Promiň, že jsem tě otravovala. Už půjdu, OK? Děkuju za... Díky. Omlouvám se. Proplazila jsem se křovím, sedla si na lavičku. Myslela jsem na to, jak si kazím plíce. Myslela jsem na zkažený plíce, co zabili mýho tátu. Na začátku špatného roku. Myslela jsem na mámu, jak sedí sama v domě, studeném a černém jako voda v jezírku. V tichu. Ani vánek nesčeří hladinu. A myslela jsem na sebe, což dělám příliš často. A myslela jsem na ten fakt, na ten prostý fakt, že moje touha po životě je malá a slabá jako světlo z mojí cigarety v černé noci. Na tohle všechno jsem myslela. A tak jsem se ještě napila. A labuť se vrátila.
1: Promiň, trochu jsem to přehnal. Byl jsem trochu podrážděný. Zapomněl jsem na slušné chování. Přišel jsem se omluvit.
0: To je dobrý. Jenom potřebuju být sama.
1: Jak se jmenuješ, samotářko?
0: Lydia.
1: Lydia. Přišla jsi sem, abys byla sama. To je to tvoje tajemství?
0: Vlastně jsem přišla, labuťáku. Přišla jsem se sem zabít.
1: Předávkovala ses nebo co?
0: Ne.
1: Co teda? Chceš se oběsit?
0: Chci skočit do jezírka.
1: Do jezírka?
0: Jo.
1: Do kachního jezírka?
0: Jo.
1: To má tak půl metru.
0: Já vím.
1: To myslíš vážně?
0: Jo.
1: Nevypadá to, že jsi to moc promyslela.
0: Ale jo.
1: Půl metru hloubky. To se fakt budeš muset hodně snažit, aby zůstala pod vodou. Nebo se praštit o šutr.
0: Jdi do prdele.
1: Akorát tě chci varovat.
0: Nestarej se.
1: Viděl jsem, jak to vypadá, když se někdo topí. Jednou v noci přišli. Gangstři. Přivedli chlápka, co s nima měl nějaký kšefty. Zapíchli do něj šroubovák. Příšerný. A drželi ho ve vodě. Dva ho drželi. Pořád znova se jim vynořoval. Znova a znova. A zase. Lapal po dechu. Vůle k životu je hodně silná.
0: Ta moje ne.
1: Bojíš se?
0: Bojím se. Jsem unavená. Unavená z toho, jak jsem pořád zavřená ve svojí hlavě.
1: Nešťastná Lidie. Víš, můžu ti pomoct.
0: A ty jsi kdo? Psycholog? To už jsem zkoušela. Žádný výsledek.
1: Ne.
0: Máš snad nějaký Prozac?
1: Ne.
0: Tak co teda?
1: Jenom... tě můžu zabít. Je to tak. Bezbolestně. Dokonale. Ani o tom nebudeš vědět. Bude to mnohem lepší než tady ta tvoje hudlařina.
0: Jak?
1: Labuť má moc. Labuť má tu schopnost. Mám prostě ten dar.

0: Co mám dělat já?
1: Dokud budeš se mnou, kdykoliv budeš chtít, v jakoukoliv chvíli, luskni prsty a já tě zabiju.
0: Nevěřím ti.
1: Věř nebo nevěř. Jak jsem řekl.
0: Zamával křídly a vyskočil na lavičku. Zvedla jsem ruku a promnula si prsty. Jedno lusknutí?
1: Bude mi rozkazem.
0: Díval se na mě. Bílý pták v temnotě. Jeho oči mě sledovaly. Prsty jsem měla studené a stuhlé. Jeho oči se do mě vpíjely. A budu mrtvá?
1: Kdykoliv. To si nemyslela vážně.
0: Jak to můžeš vědět?
1: Vím to.
0: Věřím ti.
1: Dobře, dobře. Takže kdykoliv to budeš chtít skončit, prostě luskni. A ještě jedna věc. Zkus se do budoucna vyhýbat taneční hudbě. Nikdy nevíš. Mohla by ses nechat unést rytmem a jaksi odejít z večírku příliš brzy.
0: Jdu do toho. Jdu do toho hned.
1: Ještě než to uděláš, můžu se zeptat? Máš nějaký peníze?
0: U sebe ne.
1: V bance, naspořeno. Máš něco stranou?
0: Mám.
1: A to by byla škoda nevyužít. Odejít ze světa s penězma na účtu.
0: Klidně si je vezmi.
1: Můžeš jít na účtu do minusu?
0: Jo.
1: Kolik?
0: 500 liber.
1: To by mělo stačit.
0: Na co?
1: Na tvoji labutí píseň. Musíš mít svou labutí píseň. Chceš snad odejít ve velkém stylu?
0: Chci prostě odejít hned.
1: To by byla vážně škoda. Za všechny ty peníze by ses mohla pobavit. Udělat něco, co jsi vždycky chtěla. Žádná zodpovědnost. Tak jen do toho. Je to jenom tvoje rozhodnutí.
0: Můžu odejít kdykoliv?
1: Kdykoliv.
0: Stačí lusknout.
1: Tak co říkáš? Nemáš co ztratit.
0: Tak jo. Zajdeme pro prachy.
1: Jo. Roztočíme to. Jsem tak rád, že jsme na sebe dneska narazili. Pojď. Posaď se mi na záda.
0: Přidřepnul si. Kývnul krkem. Překročila jsem ho. Sedla si na něj. Nechtěla jsem na něj přenést celou váhu. Bála jsem se, že ho rozmáčknu.
1: Drž se.
0: Jeho tělo se vzepjalo. Křídla udeřila do chladného vzduchu. Nohy se mi odlepily od země a my jsme vzlétli. Vzlétli jsme nad jezírko, nahoru, nad vrcholky stromů. Držela jsem ho za krk, vítr mi vháněl slzy do očí. Nemohla jsem se skoro podívat dolů, ale pak už to šlo. Vysoko nad Edinburgem. Noční město leželo pod námi, natažené jako koberec z hvězd. Galaxie oranžových pouličních lamp v temnotě.
2: Kam letíme?
1: Do města. Najít bankomat.
0: Snášeli jsme se dolů. Kolem hradu na Lothian Road.
2: To je nádhera, labuťáku. To je...
1: Lepší než sex.
2: Tisíckrát lepší.
1: Lepší než smrt. Připoutejte se, prosím.
0: Kroužil nad náměstím. Ulice byla plná lidí, co si vyšli večer ven. Nikdo si nás nevšiml. Nikdo se o nás nestaral.
1: Přistaneme v kašně. Na vodě. Není to takovej náraz na nohy, víš? Budeš mokrá.
0: Snesli jsme se rychle. Zvedl se mi žaludek. Pevně jsem se ho držela. V kašně svítila modrá voda.
2: Jsem promočená. Do poslední nitky, labuťáku.
1: Trochu jsem ztratil balans. Promiň. Normálně pasažéry nevozím.
2: Tak, kam chceš jít?
1: Je to tvoje noc. Ty si vyber.

0: Kolik?
1: Všechno.
0: 1000 liber. Nové, čisté bankovky. Strčila jsem je do kapsy. A vydali jsme se po Lothian Road hledat místo, kde nám nalejou. Labuťák se kolébal vedle mě a pošilhával po holkách v upnutých tričkách. Červené nohy v ledové zimě. Labuťák vykrucoval krk, aby líp viděl. Nikdo si nevšímal mokrého oblečení, co se mi lepilo na tělo. Chlad mi pronikal na kůži. Cítila jsem každý záhyb svého těla. Cítila jsem každý puls své horké krve. Zašli jsme do divadelního baru. Nadechla jsem se. Najednou jsem to nebyla já. Byl to někdo jiný. Nějaká šťastná a nebezpečná ženská. Vešli jsme do baru. Všechno bylo z kovu a borového dřeva. Bylo narváno. Dlouhý bar. A za ním pobíhalo 7 chlápků.
2: Co si dáš?
1: Panáka tekily.
0: Všichni natahují krky, aby zachytili barmanův pohled. Žmoulají v hrsti drobné. Na baru stojí vyrovnané objednané drinky. Černý Guinness, světlý ležák, vodky s tonikem bublají v barovém osvětlení. Manažeři, chlapi v oblecích, velký zvířata, co si chtějí po práci užít. Pořádně se ožrat, zmastit se. Zvířata, psi u koryta. Pozorovala jsem, jak nádherné barvy z nápojů mizí. Viděla jsem průhledný, hustý alkohol. Drogu ve sklenici. Proudící v krvi. Proudící v mozku. Tupící myšlenky. Tupící žiletky, abyste se nemohli rozkrájet na kousky. Bylo mi zase špatně. Měla jsem strach. Viděla jsem, jak se bar protahuje do dálky. Do budoucnosti. Dny a dny. Roky pití.
2: Nemůžu dýchat.
0: Temného. Odporného. Smrtícího.
1: Co se děje?
2: Nechci tady být. Chci jít pryč. Hned.
1: Jasně.
0: Držela jsem u sebe třesoucí se prsty, abych mohla lusknout.
2: Nechci pít. Nechci. Nechci nic, jenom skončit.
1: Dělej si, co chceš, děvče.
0: Visely na mě labutí oči.
1: Jenom nám ale nejdřív objednej drink. Nedosáhnu na bar.
2: 2 tekily, prosím. A čipsy.
1: Na zdraví.
0: Došla jsem ke stolu.
1: Dobře. Lízni si soli. Kopni to tam. Citron?
2: Tyjo.
1: Teď si dám já.
0: Strčil zobák do skleničky a vysál tekilu. Vzal plátek citronu a rozmačkal ho v zobáku.
1: Máš cigáro?
0: Zapálila jsem 2 a 1 mu podala. Panák mě rozehřál. Rozehnal tu stuhlost, tu otupělost. Byla jsem v pohodě. Byla jsem skoro v pohodě.
1: Proč bys chtěla dneska večer umřít?
0: Nemám žádný zvláštní důvod.
1: Musíš nějaký mít.
0: Nějaký. Žádný. Proč tě to zajímá?
1: Tak jsem zvědavý. Nic už tě nedokáže potěšit?
2: Pití.
1: Nic jinýho?
0: Už nic.
1: Láska?
0: Ta je nejhorší. To je ten nejhorší virus.
1: Aha. Neštěstí v lásce.
0: To ne? Já měla štěstí. Máma mě milovala. Táta mě miloval. 6 smutných chlápků za sebou mě milovalo, labuťáku. Já nebyla nešťastná. To oni byli. Neumím oplácet lásku. Nemám srdce. Narodila jsem se vadná. Měli by mě reklamovat. Nefunguju.
1: Jsi nemocná?
0: Jsem úplně hotová. Rozpárej mě. Rozevři žebra. Podívej se dovnitř. Tam nad plícema je spráchnivělý černý srdce. Jsem dávno mrtvá.
1: Srdce ti bije?
0: Jak to víš?
1: Vím to.
0: Dokaž to.
1: Skoč pro další panáky. Ještě jsme ani nezačali. Pohlídám místa.
0: Šla jsem k baru. Nechala jsem labuťáka hřadovat. Rozhlížet se kolem. Házet pohledy na ženský v kostýmcích. Na sekretářky a manažerky. Ten pták snad neměl žádnej vkus. Nemohla jsem uvěřit, že se po nich kouká. Zvlášť po některých. U baru byl nával. Někdo se na mě přilepil. Zaklepal mi na rameno.
3: Slečno! Slečno!
2: Ano!
3: Musíte mi pomoct!
0: Otočila jsem se. Usmíval se na mě. Měl na sobě červenou košili. Košili ze zvláštní látky. Leskla se.
3: Musíte mi pomoct, slečno! Jsem v zoufalé situaci.
2: Promiňte.
3: Doufám, že vám nebude vadit, když vám řeknu, že jste úplně mokrá. A zmáčela jste i mě.
2: Vážně? Je tady narváno, omlouvám se. Já...
3: Zmokla jste, nebo?
2: Jo.
3: Mně to nevadí.
2: Jak to?
3: Protože ta košile je z rybí kůže.
2: Aha.
3: Velmi vzácná. Velmi drahá.
2: Jasně.
3: Nejsem bohatý. Chodím tančit. Na košili jsem si ušetřil.
2: Je hezká.
3: Líbí se vám?
2: Jo.
3: Myslím, že rybí kůži nevadí, když se zmáčí.
2: No, to asi ne.
3: Sleduju vás, co jste přišla.
2: Co tím myslíte? Sleduju.
3: Jak se rozhlížíte? Hledáte někoho?
2: Ne.
3: Jste tu sama?
2: Skoro.
3: Já taky. Měl jsem tady mít rande. Odpověděl jsem na inzera. Řekl, že se sejdeme tady. Vidím, jak přichází. Najednou se mi ale vůbec nelíbí. Ani trochu se mi nelíbí. Pokouším se mu vyhnout, ale on hledá hezkýho kluka v červené košili z rybí kůže. Co mám dělat? Vidím vás. Jste celá mokrá, oblečená jako chlap. Pomyslím si. Tahle slečna mi pomůže a já pak pomůžu jí.
2: Poslyšte! Co chcete?
3: Chci, abyste se svlékla. Pojďte. Pojďte se mnou.
0: Vzal mě na pány. Prošli jsme okolo řady psů u pisoárů. Co vypiješ, to vychčiješ. Podlamovaly se mi nohy. Chtěla jsem se složit na zem, ale šla jsem za ním. Proč ne? Kdyby šlo do tujího, mohla jsem vždycky lusknout prsty. Svalit se na zem. Nic necítit. Byla jsem zvědavá.
3: Rychle, pojďte dovnitř.
4: Sundejte si šaty.
0: Byl hubený. Nagelované husté černé vlasy. Opálený. Stáhla jsem si košili přes hlavu. Rozepnula džíny.
4: Máte moc hezké tělo, slečno. Cvičíte?
5: Ne.
4: Kdybych byl na holky, líbila byste se mi. Kdybych měl rád holky, miloval bych vás. Líbím se vám? Máte ráda kluky?
0: Byla jsem zmatená.
5: Jo.
0: Sundal si rybí košili. Pod ní měl bílý nátělník. Přetáhl ho přes hlavu. Měl pevný, holý hrudník. A na bradavce měl piercing s krystalem ve tvaru slzy. Posadil mě na záchodovou mísu.
4: Jste celá mokrá. Nechci, abyste se nachladila a umřela.
0: Začal mě sušit nátělníkem. Vysušil mi vlasy, ruce, nohy.
4: Moje rodina pochází z Abruca. Znáte Abruco? Nenávidí mě, protože jsem gay. Otec mě vykopnul z domu. Přijel jsem za sestřenicí do Lítu. Pracuju ve velkém obchodě. Prodávám oblečení. Můj přítel má HIV. Zjistil to před 5 dny. Nemůžu jít domů. Nemůžu vidět, jak je nemocný. A říkám si, Proč se tohle stane vždycky mně? Proč se tohle stane vždycky mně? Miluju ho, ale rozumíte, on mi to řekl a já si říkám, OK, půjdu na testy. Tak jdu do nemocnice na odběr. A pak jdu tančit. Jen mizerně. Tančím se všema, když tancuju, slečno. Každý si mě všimne. Všichni přijdou a dívají se. A víte proč? Kvůli tomuhle.
0: Dotknul se krystalu ve tvaru slzy, co mu visel na bradavce. A ten začal blikat. Záblesky rudého světla. Blik, blik, blik, blik.
4: Když tančím, tak mě vidí. Poznávají mě. Jsem živý. Nepůjdu do nemocnice. Nikdy. Nechci to vědět. Vypnu to světlo. Nechci, aby si mě dneska někdo všímal. Pojedu do Londýna. Vlakem. Zmizím. Nepůjdu do nemocnice pro výsledky. Dneska večer nejsem nikdo. Vůbec nikdo. A vy?
5: Já taky ne.
4: Neznáte moje jméno. Já neznám vaše. OK.
5: Dobře.
0: Svléknul se do trenýrek. Podal mi košili z rybí kůže.
4: Oblečte si to.
0: Byla měkká. Teplá.
4: Oblečte si kalhoty.
0: Těžká. Jenom trochu velká.
4: Tak. Teď vypadáte OK? Vypadáte dobře. S touhle mojí košilí dostanete všechny chlapy, jako je dostávám já. Teď si to užijte vy.
5: A vy si oblečete co?
4: Tohle.
5: Ale ta košile byla drahá. Nemůžu si ji nechat.
4: Když ji nebudete potřebovat, najdete mě a vrátíte mi ji.
0: Sebral moje mokré šaty a otevřel dveře kabinky. Strčil je pod sušák na ruce. Držel je pod horkým vzduchem a nikdo. Nikdo z čoklu u pisoáru si ho nevšímal. Toho italskýho kluka v trenkách. Protože všechny hlavy se otočily a dívali se na mě.
4: Vidíte, slečno, říkal jsem to. OK, užijte si hezký večer a bavte se.
2: Vy taky.
0: Věnovala jsem těm čoklům velký kočičí úsměv. Labuťák netrpělivě poposedával u stolu.
1: Kde jsi byla? Ztratila ses mi. Vypadáš jak uzená makrela. Kdo ti to dal?
2: Jeden kluk.
1: Kdo?
2: Záleží na tom.
1: Potřebuju další panáky. Zmastíme se.
0: Čoklové visely na baru. Na zadních se jim stálo dost blbě. Dopadali na všechny čtyři. Už bylo pozdě. Byla jsem opilá. A už zase unavená. Svět se točil moc rychle. Labuťák se měl k odchodu.
2: Kam jdeš? Neopouštěj mě, labuťáku. Neopouštěj mě.
1: Jdu na záchod pro invalidy. Počkej přesně minutu. A pak přijď za mnou.
0: Vnořil se do davu. Kolébal se jim mezi nohama. Proplétal se skrze ně. Tak elegantní mezi těmi čokly. Tak krásný.

0: co je?
1: Dej mi kreditku. Sehnal jsem nějaký zboží.
0: Cože?
1: Trocha potěšení pro tvoji poslední noc na zemi. Koks. Snížek pro moji sexy lady.
0: Nejsem žádná tvoje sexy lady.
1: Co na ní může být?
0: Já vážně nevím. Koks jsem nikdy neskoušela.
1: A co ti to jako udělá? Zabije tě to.
2: Vzal kreditku do zobáku a rozdělil prášek do 4 lajn.
1: Smotej bankovku.
2: Naporcoval ho jako středověký obchodník odměřující koření. Cítila jsem, jak mi buší srdce.
0: Co když nás někdo chytí?
2: Držel srolovanou bankovku v zobáku.
1: Teď ty. Tak jo, jdeme. Nejdřív já, pak ty.
2: Na záchodě bylo ostré světlo. Nos mě bolel. Hořká chuť. Nic jsem necítila. Odešel. Podlaha v kabince. Záchodová mísa. Údery hudby, hlasy davu zvenku. Znělo to jako moře. Sedla jsem si. Nikdo nevěděl, že jsem tady. Nikdo se nestaral. Nikdo se o mě nebál. Zvedla jsem ruku. Prsty nachystané k lusknutí.
3: Ježiši! Promiň. Promiň, nebylo zamčeno.
0: To je dobrý. Už jsem hotová.
2: Odešli jsme z baru.
4: Proč si to neudělala?
0: Vzpomněla jsem si, že jsem slíbila někomu zavolat.
4: Ne kvůli mě.
0: Co?
4: Ne, nic. Jak se cítíš?
0: Co bych měla cítit?
4: Pocit neuvěřitelný pohody.
0: Jseš fakt dobrý.
2: V teplé a příjemné košili z rybí kůže jsem se snažila vzpomenout si na telefonní číslo.
5: Prosím.
0: Chci mluvit s paní Grangerovou.
5: Je už opravdu pozdě, kdo volá?
0: Jsem její vnučka, je to moc důležité, prosím.
5: Zavolejte si zítra.
0: Žádné zítra už nemusí být, musím s ní mluvit.
5: Počkejte, prosím.
1: Tak dělej.
0: Chviličku.
1: Chci tě někam vzít.
6: Haló?
0: Babi?
6: Ano.
0: To jsem já, babičko Betty. Lydia. Šla jsem ven a vzpomněla jsem si, že jsem ti řekla, že ti zavolám.
6: Ano.
0: Pamatuješ si? Na tátově pohřbu. Tak volám. Volám ti, abych ti řekla ahoj.
6: Ano, ahoj.
0: Jak se máš?
6: Příšerně mě bolí nohy, miláčku. Příšerně. Ano.
0: To mě vážně mrzí, babi.
6: Bolí, ano.
0: Poslyš, babi. Chtěla jsem ti říct, protože ty jsi o mě vždycky měla starost, že jo?
6: Ano.
0: Víš, od tátova pohřbu se stalo hodně věcí. Potkala jsem jednoho hodného kluka. A mám se vážně fajn. A jsem plná pocitu neuvěřitelný pohody. Jsem šťastná. To jsem ti chtěla říct.
6: Aha, ano. Ano. To je hezké.
0: Takže o mě nemusíš mít starost. Nemusíš se bát. Protože jsem absolutně šťastná. Rozumíš?
6: Ano.
0: Posílám ti pusu.
6: Ano.
0: Tak dobrou. Dobrou.
6: Hezky se vyspí, drahoušku.
0: Ano.
1: Já tady zmrznu, tak dělej.
0: Vždyť už jdu.
1: Tak pojď, pojď za mnou.
0: Mohla by mít starost. Mohla by mít o mě starost. Nechci, aby měl někdo starosti, to je všechno.
1: Je fakt dojemný.
0: Nebuď cynický. Je to stará paní. Už by se neměla o nic strachovat. To je všechno.
1: A co já?
0: Ty. Proč ty bys měl mít o mě starost? Vždyť jsme se právě potkali.
1: Přirostla jsi mi k srdci.
0: Ne. To ne. To neříkej, prosím. Labuťáku.
2: Zase ty jeho oči. Pak otočil hlavu a vykročil. Šla jsem za ním. Zavedl mě do go-go baru. Tančící páry. V klecích nad našimi hlavami se svlékaly holky. Vlnili se jak hadi. Kobry, co se zvedají z prachu, aby mohly plivnout. Kývali se a kroutili se ne podle úderů hudby, ale do nějakého pomalého rytmu. Rytmu srdce.
7: Jo, jo. Tady je to. Sem vždycky chodil. Zatancuješ si se mnou?
0: Neumím tančit.
7: Pojď.
0: Neumím to.
2: Vzal mi ruku do zobáku a táhl mě na parket. Podlomily se mi nohy. Všichni se na mě dívali. Místo nohou jsem měla pytle s pískem. Zvedla jsem ruku, abych mohla lusknout. On se díval na go-go tanečnice. Pohupoval krkem do jejich pomalého rytmu.
7: Tancuj. Tancuj. Pomalu. Pomaleji.
2: Pohybovala jsem boky. Pomalu. Nohy přibité k zemi. Kývala jsem boky, zvedala jsem ruce, kopírovala jsem go-go tanečnice.
7: To je ono.
2: Labutí krk. Moje tělo se kývalo. Nějaká energie, nějaká síla mi stoupala do těla, do stehen, do mě.
7: Pomalu. Pomalu.
2: Jednu ruku jsem držela nad sebou, prsty nachystané k lusknutí. Dráždila jsem ho. Lusknu, nelusknu, lusknu, nelusknu. Labutí oči, vyděšené, chtivé, sledovali mě. Natahoval ke mně krk, já se odtahovala od něj. Lusknu, nelusknu.
7: Co to děláš, nech toho?
2: Všechny oči sledovaly, jak tančím ve třpitivé košili z rybí kůže. Nikdo se nedíval na go-go tanečnice. Bezzubé kobry. Slepé hady tančící v koši. Bez jedu. Všechny oči se dívaly na mě. Labutí oči plné hněvu.
7: Hraješ tady pěkný divadlo.
2: Prsty nachystané k lusknutí. Druhou rukou jsem si rozepnula košili z rybí kůže.
7: Přestaň!
2: Byla jsem ryba. Se třpitivými šupinami. Plavala jsem tím zírajícím mořem. Přestal tančit, stáhnul se. Sednul si na lavici do kouta pod červené světlo. Viděla jsem ho. Ptáka na hřadě. S červenýma očima.
7: Krávo.
2: Nevím, jak dlouho jsem tančila. Hodinu? Pod země lil. Tančila jsem s právníky, instalatéry, pokrývači, odhadci, doktory, gangstry a bankéři. Každý z nich se pokoušel chytit tuhle rybku. Ale červená rybka plavala příliš rychle.
0: Kde je labuťák?
8: Co?
0: Labuťák! Kde je? Teď tady byl?
8: Co?
0: Labuť!
8: A jak vypadá?
0: Nic, dobrý.
2: Lavice byla prázdná. Prohledala jsem parket. Labuťák nikde.
0: Labuťáku!
2: Spanikařila jsem.
0: Labuťáku!
2: Všichni se na mě dívali. Ten chlap se na mě pořád lepil. Vyběhla jsem ven z klubu na ulici. Pršelo.
0: Labuťáku! Labuťáku!
8: Hej! Vrať se!
7: ji na pokoji.
9: Hej, holčičko! Nezdrhej mi! Čupko, drza!
0: Au!
2: Labuťák na toho chlapa zaútočil, ale ten ho kopnul do hlavy. Svalil se na dlažbu. Krk mu poklesnul. Chlapek vytáhl nůž a hnal se mu po krku.
0: Ne!
9: Se mnou žádná čupka ani žádnej pták nebude vyjebávat.
2: Nůž měl v sodíkovém světle oranžovou barvu. Labutí krk na řezníkově špalku. Láhev od piva u mojí nohy. Zvedla jsem ji.
0: Nech ho!
9: Co? Jdeš po mě s flaškou, holčičko? Co? Co? Nádherná kočičko.
2: Mohla jsem lusknout prsty nebo... Labuťák ležel zraněný na dlažbě. Mohla jsem mu vrazit rozbitou flašku do toho jeho měkkýho ksichtu. Zavřela jsem oči. Labuťák zvedl schlíplý krk.
7: Zachránila jsi mě.
0: Ale prosím tě, padáme odsaď.
7: Počkej.
0: Co to děláš?
7: Co asi?
2: Vzal ten nůž. Ten jeho světlej, bílej krk. Chtěl mu proříznout hrdlo.
7: Sráč jeden.
0: Počkej, ne! Nezabíjej ho.
7: Proč ne? Co je?
0: Jenom prostě ne.
7: Jak je libo.
0: Můžeš chodit?
7: Jo, dobrý.
0: Seš zraněný.
7: Jsem v pohodě. Nikdo nesmí ublížit labuti. Labuť je královské zvíře. Labuť je majetek královny.
2: Zvedla jsem ho. Byl těžší, než jsem čekala. Vzala jsem ho do náručí. Šli jsme pryč.
0: Co teď budeme dělat? Možná bychom to měli nahlásit.
7: Ne, rozhodně ne. Nepůjdu do vězení. Musíme vypadnout z města, Lidie. Musím se dostat do Španělska. Policajti teď po mně půjdou. Když odtáhnu, nedostanou mě.
0: Půjdou po mně. Budou si myslet, že jsem to udělala já.
7: Byla to sebeobrana.
0: Byla to sebeobrana.
7: Musím se dostat do Španělska. Pust mě.
2: Položila jsem ho na trávník u krajnice. Snažil se rozběhnout. Ale křídla měl slabá.
7: Dělej. Dělej, nasedni mi na záda.
0: Dneska už nikam nepoletíš.
7: Musím. Poletím sám.
0: Chci s tebou zůstat.
7: Nechci jít do vězení.
0: Nikdo do žádného vězení nepůjde.
7: Jak to víš?
0: Něco vymyslím, slibuju. Zůstaň se mnou.
10: Vlak směr Londýn-Houston s pravidelným odjezdem ve 23 hodin 55 minut je přistaven na nástupišti číslo 15.
0: Musíme si pospíšit.
10: Vlak je vybaven pouze spacími vagóny. Vlak staví pouze ve stanici Londýn-Houston.
7: Vem dva. Budeme mít kupé pro sebe.
0: Dvakrát na lůžkový vlak do Londýna.
11: Na kdy?
0: Na teď.
11: Kuřák nebo nekuřák?
7: Kuřák.
0: Kuřák.
7: Pověš.
0: Zvládli jsme to.
7: Pojď, jdeme do baru.
0: Tady je bar?
7: Skoro jako v hotelu.
0: Ve vlaku? To je nádhera, labuťáku. To je úžasný. Vlak s hospodou.
7: Jdu pro pití. Máš hlad?
0: Ani ne.
7: Já si dám sendvič.
2: Rozhlížela jsem se po vagónu. Uháněli jsme nocí. Za oknem světla East Lothianu padající hvězdy. Ve skle jsem viděla odrazu labuťáka. Přinesl dvě lahvičky whisky a sendvič se šunkou. Šunku vyndal, chleba snědl.
0: Ty už jsi takhle někdy jel?
7: Mockrát.
0: Ty seš divnej ptáče.
7: Víš, já jsem nebyl vždycky labuť.
0: A co jsi byl předtím? Vejce?
7: Prodával jsem ojetý auta. Ve Five, v Kirkcaldy.
0: Ty jsi z Five?
7: Bejvávalo. Žena a dítě, prachy, dovolená v cizině. Všechno. Už je to dávno.
2: Tak co se stalo?
7: Ženská. Ženská, kterou jsem chtěl. Byl jsem idiot.
2: Povídej.
7: Čím víc jsem chtěl tuhle ženskou, tím míň jsem stál o svoji ženu. Já jsem nemohl vystát, když se mě dotýkala. Pak jednou Billy, můj syn, odešel z domu. Ona mě opustila. A já jsem začal žít s tou druhou. Když jsem ji měl, tak už jsem ji nechtěl. Začal jsem chlastat. Kašlal jsem na sebe, kašlal jsem na práci. Lidi ode mě přestali kupovat auta. Rozkřiklo se to, přestal jsem být důvěryhodnej. Dobrá pověst je ve kšeftu s ojetinama úplně všechno. Všechno se mi rozpadalo. Ale mě to bylo jedno. Vzdal jsem to. A jeden večer trochu jsem pil. Přišel jsem o starýho kámoše, protože jsem si začal s jeho ženou. Šel jsem do garáže s flaškou whisky. Nasedl do starého Fordu Fiesta, zavřel dveře, nastartoval. Opil jsem se. Usnul jsem. A už se nikdy neprobral.
2: A teď si co? Duch?
7: Ne. Nic tak úžasného.
2: Co teda? Reinkarnace?
7: Je to spíš takovej dočasnej stav.
2: Nerozumím.
7: Sebevrazy, zavraždění. Kdokoliv, kdo odejde před tím, než je jeho čas. Potřebuješ místo, kde můžeš počkat. Tělo. Počkat, dokud...
2: Dokud co?
7: A co já vím.
2: To jste všichni labutě?
7: Ne. Můžeš být, co se ti líbí. Fakt. Já bych akorát nevydržel být zase člověk. Projít si tím celým životem.
2: Chápu.
7: Jedna známá, její manžel jí byl. Vrátila se jako jeho pes. On to zvíře miloval. Absolutně. Bral ho všude sebou. Pak jeden večer vyrazil s tímhle psem, proměnila se ve vlčáka. Na procházku na Silisberský útesy. Úplně nahoře na skále mu podrazila nohy. Rozsápala krk. A tělo schodila dolů. Na vrcholku útesu seděl pes. A vítězně vyl.
2: Tak proč jsi vybral zrovna labuť?
7: Kachní jezírko. Tam chodí rodiny, že jo? Krmit ptáky. Berou sebou děti, asi z nostalgie.
2: Na co čekáš?
7: To kdybych věděl. Jdu si lehnout. Jdeš taky?
2: Za chvilku. Jenom to dopiju. Dívala jsem se na něj. Tlustá labuť v křesle, opile klimbající, s hlavou položenou na složeném krku. A tma, co čekala, mě obestřela. Jako černá clona. Podívala jsem se na červenou košili z rybí kůže. V tu chvíli vypadala jako tmavě hnědá. Byla na ní krev toho chlápka. Světla města za oknem. Nemohla jsem se přimět podívat se sobě samotné do tváře. Nechtěla jsem být mrtvá, ale taky jsem nechtěla být živá. Osamělá. Najednou jsem byla strašně osamělá.
7: Nemyslíš to vážně?
0: Myslím.
7: Pojď spát.
2: Dívala jsem se, jak se klátí přes vagón. Kýval se ve stejném rytmu jako vlak. Proč se na mě naštval? Seděla jsem a zírala z okna. Oči se mi zalily slzami. Labuťáku. Labuťáku. Jsi vzhůru?
7: Lidie.
2: Nemůžeš spát?
7: Čekal jsem na tebe. Bál jsem se, že se nevrátíš.
2: Ale jsem tady.
7: Měl jsem strach.
2: Labuťáku, ty ses do mě zamiloval?
7: Ano. Promiň.
2: To nedělej. Svlékla jsem se.
7: Nečekal jsem, že tohle ucítím. To jsem ještě nezažil.
2: Já taky ne.
7: To je dobře.
2: Díval se na mě. Rozepnula jsem si červenou košili. Přiklekla jsem k lůžku.
7: Není tu moc místa.
2: To zvládneme. Pohladil mě krkem na krku. Políbila jsem ho ústy na bílé peří.
7: Musíme být tiše, ať nevzbudíme sousedy.
2: Lehla jsem si na lůžko. Jeho křídla se pomalu pohybovala. Stoupala. Klesala. Rytmus vlaku. Rytmus jeho těla. Rytmus mého těla. Prsty zabořené v peří. Jednu ruku sevřenou v pěst, druhou s prsty připravenými k lusknutí, jsem ležela přehnutá přes okraj lůžka. Labuťáku.
7: Co?
2: Cítím bušení srdce. To je tvoje?
7: Tvoje.
2: Pořád můžu odejít, že ano?
7: Kdykoliv chceš.
2: Kdykoliv.
7: Ty chceš?
2: Ještě ne. Ještě ne.

0: Kdo je?
1: Káva, madam.
0: Cože?
1: Káva a pomerančový džus. Během 10 minut musíte opustit vlak, madam. Všechno v pořádku?
0: Ano. Labuťáku, musíme vstávat. Labuťáku. Labuťáku.
2: Kupé bylo prázdné. Byl pryč. Oblékla jsem se a vystoupila z vlaku. Prošla jsem celé nádraží. Byla jsem i na Houston Road. Nikde ani stopy. Určitě odletěl. Odtáhnul. Možná odjel Eurostarem. Nevím. Se mnou ale nebyl. Vracela jsem se zpátky na nádraží.
3: Slečno! Slečno! Hej! Hej! Co tu děláte, slečno?
4: To jste vy?
3: Jo. Sednul jsem do vlaku do Londýna, abych přestal myslet na svého přítele. Celou cestu jsem probračel. Proč se tohle vždycky stane mně? Vystoupil jsem z vlaku, přemýšlím. To prdele, já chci zpátky. Chci zpátky a chci ho vidět. Miluju ho. Víte, půjdu do nemocnice. Abych věděl, prej už jsou dobrý léky na HIV. Ale nemám peníze na lístek. Žádný. Tak zkouším žebrat. Máte pořád moji košili, slečno. Pomohla vám?
4: Jo? Vypadá to, že jo. Dokáže zázraky.
3: Vždycky dokázala. Já se jmenuji Dario. A vy?
4: Lydia.
3: Fajn. Rád jsem vás viděl, Lydie.
4: Chcete ji vrátit?
3: To je dobrý. Nechte si ji. Sluší vám.
4: Víte co, Dario? Já ji od vás koupím.
3: To rozhodně ne.
2: Vyndala jsem peníze, co mi zbyly. Vzala jsem si 20 liber. Tak akorát na den. A zbytek jsem mu dala.
3: Hej, Lydie. To si nemůžu vzít.
4: Vemte si to. Když vám je nedám já, tak kdo?
3: Jste hodná.
4: Nějak zvlášť.
3: Ne. Jste vážně hodná.
4: Poslyšte, Dario. Chcete se vrátit do Edinburgu hned teď?
3: Nevím. Asi jo.
4: Můžete tady jeden den zůstat? Se mnou.
3: Jasně. Co chcete dělat?
4: Chtěla bych jít do parku k jezeru Serpentine. Půjdete se mnou?
3: Jasně. Chcete se podívat na obrazy?
4: Chci krmit ptáky.
3: Fajn. Budeme krmit ptáky.

Kdyby na to, aby se člověk zabil, stačilo jedno lusknutí prsty. Kolik z nás by pořád ještě bylo naživu? Kolik z nás by přežilo jeden týden? Kolik z nás by přežilo tenhle večer? Já mám tu moc. Mám tu schopnost. Vydala jsem se na břeh jezera a strávila nějaký čas ve společnosti labutě. A ta mě naučila umění labutí písně. Umění, jak zůstat naživu, s tím, že víte, že to můžete kdykoliv.

Na Vltavě jste poslouchali rozhlasovou hru, která se jmenovala Labutí píseň, a tenhle seriální příběh, vtipný a mrazivý zároveň, napsal současný skotský dramatik David Gregg. Jeho hru v překladu a dramaturgii Marka Horoščáka natočila v roce 2008 režisérka Hana Mikolášková. Hudbu složil David Smečka, mistrem zvuku byl Lukáš Dolejší. A my jsme ve hře Davida Gregga Labutí píseň poslouchali Ivu Pazderkovou a Zdeňka Marišku v hlavních rolích. A dále účinkoval Petr Panzenberger a Martin Siničák. Tolik na Vltavě úterní večerní drama a už za 5 minut otevřeme rozhlasovou akademii, která nám dnes nechá nahlédnout do života, ale především umělecké dráhy velikána klasické hudby, dirigenta Rafaela Kubelíka.

Žánrovým kategoriím se vymyká tvorba pražského klarinetového kvarteta Clarinet Factory. Čtyři muzikanti se pohybují na pomezí současné vážné hudby, jazzu a experimentu a my jsme právě sáhli po jejich albu z roku 2020 s názvem Papers a vybrali jsme skladbu What a Love. A minimalistická až hypnotická hudba Clarinet Factory nás dovedla k dalšímu pořadu úterního večera. Posloucháte Vltavu, Martina Kolajová vám přeje dál pěkný poslech a teď otevíráme Akademii. Letos 11. srpna uplyne 30 let od smrti velkého českého dirigenta Rafaela Kubelíka. Pro několik generací se zapsal svým vystoupením na zahajovacím koncertu Pražského jara v roce 1990, kdy se mohl po dlouhých 40 letech emigrace vrátit domů. Následující pořad ale připomene celou jeho mimořádnou domácí i zahraniční kariéru, od jeho prvních válečných nahrávek až po velké nahrávací projekty pro světová vydavatelství. V druhé polovině 20. století byl Kubelík jednou z nejvýraznějších osobností, která v zahraničí propagovala nejen českou hudbu, ale také ideu svobody a demokracie. A více už autor a průvodce pořadem Jindřich Bálek.

Očekává, aby syn geniálního umělce byl podobně výraznou osobností. Vzácné spojení lásky, vysokých nároků, uměleckého zázemí, inspirace i pevných mravních zásad postupně ale vydalo své plody. Svá setkání s otcem, který zemřel už v roce 1940, považoval Rafael Kubelík vždy za nejdůležitější školu hudby a vzpomínky na něj ho provázely na všech dalších uměleckých cestách. V letech 1929 až 1933 studoval na Pražské konzervatoři skladbu, housle a dirigování. Kulturní život v meziválečném Československu vnímal jako jednu velkou duchovní pospolitost v demokratickém ovzduší. Později vzpomínal, žili jsme českou, slovanskou, německou, italskou a také francouzskou kulturou a naši profesoři i žáci byli skutečnou rodinou, která usilovala o to, aby dosáhla něčeho nového. Chtěli jsme něco nového, protože naše republika byla tehdy nová a mladá. Byla to doba soužití Čechů a Němců. Chodil jsem do německého divadla a poslouchal tam české opery, které se zpívaly německy. A naopak v Národním divadle jsem slyšel česky zpívaného Lohengrína a Tannhäusera. Byla to tak samozřejmá harmonie, že jsem si prostě nedovedl představit nic jiného. Setkával se s řadou předních osobností, například s Erichem Kleibrem, když uváděl Mahlerovu 7. symfonii u příležitosti 30. výročí její pražské premiéry. O mnoho let později se právě Mahler stane pro Kubelíka erbovním skladatelem. V dirigování nebyl žákem Václava Talicha, ale byl do značné míry žákem Talichovy České filharmonie. Když ji poprvé dirigoval na svém absolventském koncertě, ještě mu nebylo 20. V roce 1935 odjel s otcem na turné do Ameriky, kde ho doprovázel na klavír a už v září následujícího roku podnikl s Českou filharmonií zájezd po Čechách, kdy v 10 dnech po sobě hrál každý den jiný program. Rychle si budoval repertoár, filharmonie byla zvyklá tvrdě pracovat a mladého dirigenta podporovala. Když na podzim roku 1937 úspěšně zaskočil za Talicha na zájezdu do Anglie, Skotska a Belgie 20 koncertů v rozmezí jediného měsíce, o jeho dispozicích nebylo sporu. Díky otevřenosti, přátelské pracovní atmosféře, kterou dokázal navodit, ale i díky čistým morálním zásadám, účetnická léta výborně zvládl. Z předválečné doby existuje jen jediná unikátní nahrávka, kterou diriguje Rafael Kubelík. Jsou to dvě symfonické básně Z mé vlasti, Vltava a Z českých luhů a hájů v podání České filharmonie, tak jak je zaznamenal His Master's Voice v roce 1937 právě v Anglii. My si poslechneme část Českých luhů a hájů.

První válečná léta prožil Rafael Kubelík jako šéfdirigent Janáčkovy opery Zemského divadla v Brně. Nicméně velkou část děl, která později hrál se světovými orchestry, nastudoval poprvé s Českou filharmonií. Když se v roce 1941 stal jejím šéfdirigentem, byl ve velmi těžké situaci. Nesměla být uváděna díla židovských autorů a postupně také ruských, anglických a francouzských. Z německých autorů tedy hrál nejčastěji Mozarta a Beethovena a pokud jde o českou hudbu, je až neuvěřitelné, co všechno nacistické cenzuře uniklo. Programy s českou hudbou tvořily víc jak polovinu Kubelíkova repertoáru. Opakovaně uvádí Josefa Suka, Vítězslava Nováka, ale i Leoše Janáčka, Otakara Ostrčila, samozřejmě Bedřicha Smetanu i Antonína Dvořáka. Z roku 1944 pochází i jeho první snímek Dvořákovi Osmé. Kubelík má z váleční doby ještě dvě různé nahrávky. Na jedné je program ze starší české hudby, hudby českého baroka a klasicismu, který je spíš zajímavým historickým dokumentem. Vznikl, aby se nehrála jen exponovaná hudba 19. století. A pak Kubelík natočil

tři Smetanovy švédské symfonické básně už v roce 1943. To muselo být za války velmi symbolické. Nebyla to ostře střežená Má vlast, ale dvě z těchto básní pojednávají o tyranovi, který má být poražen. Jak Richard III., tak Hákon Jarl. A poslechněte si, s jakou dramatickou vervou řídil 30-letý Kubelík právě tyto skladby. Uslyšíme část Richarda III. Hraje Česká filharmonie, řídí Rafael Kubelík.

Už na konci května roku 1945 řídil Kubelík první koncert České filharmonie v Osvobozené vlasti a 21. června Mou vlast na Staroměstském náměstí v Praze. Po 45 letech ji zde dirigoval znovu 9. června roku 1990 v den prvních svobodných voleb po pádu komunismu. Už na podzim roku 1945 uvedl českou premiéru Šostakovičovy 7. symfonie Leningradské a jeho 9. symfonii jako horkou novinku už 13. prosince 1945. A v dalších sezónách jedno nové dílo za druhým. Památník lidicím a 4. symfonii Bohuslava Martinů už v roce 1946. Dále například Vicpálkovo české Requiem, Bartókův koncert pro orchestr, Britnovu symfonii da Requiem a další. Desítky koncertů řídil při nejrůznějších společenských událostech a zařazoval díla, co nejtěsněji spojená se společenskou atmosférou, k níž patří i Dobijášova kantáta Stalingrad, premiérovaná 7. listopadu roku 1945 u příležitosti výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Jistá politizace umění je tu od začátku nápadná, ale v dané situaci neviděl možné důsledky nikdo. Teď si poslechneme alespoň ukázku ze 4. symfonie Bohuslava Martinů na vůbec první nahrávce tohoto díla z roku 1948. Českou filharmonii řídí Rafael Kubelík.

A po ukázce ze 4. symfonie Bohuslava Martinů ještě krátká ukázka z Šostakovičovy 9. symfonie. Ta je velmi krátká a není tak monumentální jako leningradská. Jakoby Šostakovič reflektoval jistou únavu, která provázela okamžiky osvobození. Je to symfonie parodická, stručná, ale také velmi výstižná a bytostně šostakovičovská. Kubelík s Českou filharmonií prováděl takto.

V roce 1946 Rafael Kubelík spoluzakládal festival Pražské jaro se snahou dát mu opravdu světový rozlet. Hned na jeho prvních třech ročnících vystoupili Yehudi Menuhin i David Oistrakh, Pierre Fournier i Charles Mingh, ale i tehdy málo známý nadaný Američan Leonard Bernstein. Šlo o jeho první vystoupení v Evropě. Strhující atmosféru prvního ročníku festivalu stělesňuje i provedení Dvořákova klavírního koncertu G-moll společně s Rudolfem Firkušným. Z dalších dobových snímků je tu ještě několik dalších poměrně technicky špatných snímků z prvních ročníků Pražského jara. Rozhlas tedy zaznamenával výhradně sovětské umělce, ačkoliv mohl natočit i americké a francouzské. A tak máme z prvních ročníků Pražských jar ještě dva snímky, kde Kubelík doprovází Davida Oistracha v Prokofjevovi a Chačaturianovi. A pak ten, kde doprovází Rudolfa Firkušného ve Dvořákově klavírním koncertu.

To byl tedy euforický závěr Pražského jara v roce 1946. Připomeňme, že v období mezi koncem druhé světové války a odchodem do emigrace v létě roku 1948 natočil Kubelík ještě Firstovu čtvrtou symfonii, Novákovu jihočeskou svitu, Sukův vlastenecký triptych, tedy meditace na chorál svatý Václave, legendu o mrtvých vítězích a pochod v nový život. Právě tento triptych hrál vedle mé vlasti na koncertech nejčastěji. Za pozornost tohoto období ovšem stojí dvě nahrávky, které významný anglický producent Walter Legge natočil pro His Master's Voice přímo v Praze v roce 1946. Walter Legge začal hned po válce spolupracovat s nejlepšími dirigenty své doby, nejvíc s Karajanem a Klempererem. A nezapomněl ani na Kubelíka. Máme tak nahrávku Janáčkovy symfoniety a tří Dvořákových koncertních předeher Příroda, život, láska z tohoto období. Tohle je pravděpodobně první nahrávka Janáčkovy symfoniety s Českou filharmonií, pořízenou anglickým producentem v Praze v roce 1946.

Na Kubelíkovy koncerty z let 1945 až 1948 vzpomíná hudební skladatel a publicista Oldřich František Korte takto. Svým zjevem Kubelík stělesňoval na pódiu trochu archaizující prototyp romantického kumštíře a při dramatických orchestrálních vrcholech dával svému biblickému jménu adekvátní podobu rozhořčeného archanděla z velkých pláten či stropních alegorií barokních mistrů. V roce své emigrace 1948 měl 34-letý dirigent už velmi bohatou životní zkušenost a s Českou filharmonií měl za sebou více než 400 koncertů. Nesl v sobě otisk toho nejlepšího, co česká kultura v první polovině 20. století vytvořila a po celý další život hledal způsoby, jak to rozvinout a naplnit. Kubelíkovo rozhodnutí emigrovat mělo své obecnější filozofické zakotvení, které formuloval například v rozhlasovém pořadu Svobodné Evropy v 70. letech takto. Pokládám se za člena velké umělecké rodiny lidstva, která 2000 let bojuje o svobodu ducha na humanisticko-křesťanských základech. Tuto rodinu nesmí zradit žádný umělec, musí pro ní dýchat, žít. Posláním každého umělce je pronášet kréda vlastního přesvědčení a jednat podle vlastního svědomí. V tomto přesvědčení považuje Kubelíka za svůj vzor jeho mladší kolega a přítel Daniel Barenboim. I proto se stal v roce 1968 jedním z prvních, kdo spolu s desítkami světových hudebníků podepsali Kubelíkovou petici proti vpádu vojsk Sovětského svazu do Československa. Biblické jméno archanděla Rafaela se ke Kubelíkovi hodí ještě v jiném smyslu. Nebál se mravní vážnosti a silných jednoznačných slov. Kubelík emigroval v létě roku 1948, tedy poté, co ještě stihl dirigovat Dvořákovo oratorium svatá Ludmila na Pražském hradě v rámci třetího ročníku Pražského jara. V Anglii mohl Kubelík velmi rychle řídit vynikající orchestry a je zajímavé, že hned jeho první nahrávky tvoří česká hudba, opět díky producentovi Waltru Legemu. Všimněme si skvělého výkonu orchestru Filharmonia ve skercu kapričózu Antonína Dvořáka.

Hned na počátku 50. let pořídil Kubelík i nahrávku Martinů předválečného dvojkoncertu pro klavír, tympány a smyčce a třeba i virtuózní Prodanou nevěstu. Zde alespoň krátké ukázky. Nejprve Bohuslav Martinů.

Dvakrát jsme slyšeli anglický Philharmonia Orchestra, který byl založen jen pro gramofonové nahrávání. Je to vůbec první snímek Martinů dvojkoncertu z roku 1950. A ještě Prodaná nevěsta z roku 1951, alespoň začátek předehry. Opět Philharmonia Orchestra s Rafaelem Kubelíkem.

Po začátcích v Londýně následovaly 3 roky v Chicagu, které byly neobyčejně zajímavou kapitolou v Kubelíkově kariéře. Hráči byl uznáván jako hudebník, ale neměl zrovna štěstí na kritiky. Jeho odchod je přímo spojován s osobou jedné hudební kritičky, která ho nikdy nepochválila. Jeho dramaturgický akcent byl jednoznačný – česká hudba a hudba 20. století. Z Kubelíkova období v Chicagu tedy máme unikátní nahrávku Mé vlasti s tímto orchestrem, nahrávku Dvořákovi Novosvětské, ale též Musorského Kartínky, Bartóka a Hindemita a z klasického repertoáru jen Mozartovu Pražskou symfonii. Skutečně se zdá, že sebevědomý český akcent trochu přehnal, ale dosáhl skvělého výsledku. Zde alespoň krátká ukázka z Dvořákovi Novosvětské.

To tedy byla ukázka z Dvořákovy Novosvětské s Chicagským symfonickým orchestrem, kde byl Kubelík šéfdirigentem v letech 1950 až 1953. Návrat do Evropy mu přinesl další prestižní post, na kterém je dnes Jakub Hruša. Kubelík se tehdy skvěle uvedl na studování Verdiho Otela v Covent Garden a pak uvedl v britské premiéře například Berliozovi Trojany a nezapomněl ani na Janáčka. Jeho působení ale přerušil nevybíravý útok dirigenta starší generace Sira Thomase Beachema. Ten měl v podstatě nacionalistický podtext, nepřál si v čele klíčové národní instituce cizince. Ale jinak v druhé polovině 50. let ještě vzrostla Kubelíkova nahrávací činnost s anglickými orchestry. Natočil Bartolkův koncert pro orchestr, Martinův fresky Piera della Francesca, které předtím premiéroval v Salzburku, a na festivalu v Edinburgu doprovázel Rudolfa Firkušného v Martinu čtvrtém klavírním koncertu. Co vybrat? Pravděpodobně fresky Piera della Francesca, které Kubelík v Salzburku premiéroval a pak v Londýně v roce 1958 nahrál z Royal Philharmonic Orchestra.

Během 40 let, kdy se jméno Rafaela Kubelíka nesmělo v jeho rodné zemi nikde oficiálně objevit, udělal naprosto mimořádnou světovou kariéru. V roce 1948 odešel do Anglie, kde začal dirigovat přední orchestry a nahrávat pro His Master's Voice, nejčastěji z Filharmonia Orchestra. V roce 1950 přijal nabídku stát se šéfem Chicagského symfonického orchestru, kterým byl 3 sezóny. Po návratu do Anglie na sebe upoutal pozornost provedením Janáčkovi Káti Kabanové v opeře Sadler's Wellsu a krátce na to byl roku 1955 jmenován do funkce hudebního ředitele královské opery Covent Garden. Jak už jsme zmínili. Od 60. let byl ovšem Kubelík velmi žádaným hostujícím dirigentem. S vídeňskými filharmoniky tak mohl natočit pro sebe podruhé Smetanovou Mou vlast, ale i Mozartovi a Čajkovského symfonie. I ve studiu se snažil dosáhnout stejné bezprostřednosti jako na koncertech. Takto hrál v roce 1960 Čajkovského 5. s vídeňskými filharmoniky.

Evropské hostování je pro Kubelíka dlouhodobě nejdůležitější několik referenčních nahrávek s Karajanovými berlínskými filharmoniky. Mohl s nimi natočit Mozartův klarinetový koncert, všechny 4 Schumannovy symfonie, ale především všech 9 symfonií Antonína Dvořáka, tedy i 2 první málo uváděné symfonie. Preciznost orchestru a hudební živelnost jeho interpretací si ukážeme na 3. větě Dvořákovy 6. symfonie D-dur. Hrají berlínští filharmonikové, řídí Rafael Kubelík.

O šíři Kubelíkova hostování svědčí i to, že 9 Beethovenových symfonií nahrál s 9 různými světovými orchestry. Zde je seznam. První symfonii s londýnským symfonickým orchestrem, druhou s orchestrem Concertgebouw Amsterdam, třetí s berlínskou filharmonií, čtvrtou s izraelskou filharmonií, pátou s bostonským symfonickým orchestrem, šestou s orchestrem de Paris, sedmou s vídeňskými filharmoniky, osmou s clevelandským symfonickým orchestrem a devátou se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, kde nakonec zakotvil. My si poslechneme ukázku z druhé symfonie Ludwiga van Beethovena a uslyšíme Concertgebouw Orchestr Amsterdam, kde Kubelík také často hostoval, zejména v 50. letech, ale tato nahrávka je z roku 1974.

V roce 1973 byl Kubelík jmenován také šéfdirigentem Metropolitní opery v New Yorku v době, kdy se nově hledala identita této instituce. A Kubelík se nabízel právě jako zajímavá možnost díky neotřelým dramaturgickým vizím. Kubelík v Met nakonec uvedl jen své Berliozovi Trojany a Wagnerův Soumrak bohů a operní dům se po roce vydal jinou cestou klasického repertoáru a pěveckých hvězd pod vedením Jamesa Levina. Zájem o něj jako o operního dirigenta ale zůstal a svědčí o tom postupně 10 zajímavých a pěvecky skvostně obsazených kompletů oper. Začněme dvěma vzorovými snímky oper Karla Marie von Webera, Čarostřelec a Oberon. Oberon dokonce s Birgit Nilsson a mladým Plácidem Domingem. Ten ve svých pamětech říká, škoda, že jsem s tímto skvělým dirigentem nemohl spolupracovat častěji. A vedle Webera připomeňme ještě Veselé paničky Windsorské, Otto Nikolaje. Z díla Richarda Wagnera natočil Kubelík 3 velmi ceněné operní komplety. Lohengrina, Mistry pěvce Norimberské a Parsifala. Z této obsáhlé wagnerovské diskografie si připomeneme alespoň nahrávku Parsifala, která vznikala v pozdním období Kubelíkova působení v Mnichově a kde slyšíme France Mazuru v roli Klingzora. Uslyšíme začátek druhého dějství.

To byla ukázka z druhého dějství Wagnerova Parsifala, kterého Kubelík natočil se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Je to velmi ceněná nahrávka. Připomeňme, že z operního repertoáru 20. století natočil v Německu velmi ceněnou nahrávku opery Palestrina Hanse Pfitznera a také operu Malíř Matisse Paula Hindemitha. A z italského repertoáru musíme zmínit dva tituly. Je zajímavé, že Kubelík natočil málo známou a trochu neobvyklou nahrávku Verdiho Rigoletta s Dietrichem Fischerem Dieskauem v titulní roli. Dietrich Fischer Dieskau je spíše písňový interpret, úplně jiný typ hlasu, ale také on si chtěl zkusit zaspívat Rigoletta. Dále zde zpívá Carlo Bergonzi a Edith Matisse. Kubelík tady diriguje orchestr Milánské Skaly. Symbolickou tečkou za operními nahrávkami byl ovšem pro Kubelíka Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, tedy opera oper premiérovaná v Praze, kterou natočil v roce 1985, tedy v posledním roce svého zahraničního působení. Je zajímavé, že zde zpívá Alan Titus roli Giovanniho, Julia Varady Donu Anu, Thomas Moser Dona Ottavia, Arlen Auger Donu Elvíru nebo Rainer Scholze Masseta. Právě z této nahrávky si teď poslechneme část prvního dějství. Čeká nás ukázka, kde Don Giovanni pořádá ples a vítá hosty a je zde pozoruhodná přípitková scéna na text Viva la libertà, ať žije svoboda. Toto heslo mělo v Mozartově době klíčový politický podtext a bylo významné i pro Kubelíka. Tak tedy ukázka z Dona Giovanniho hraje Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, řídí Rafael Kubelík.

Nahrávkou Dona Giovanniho jsme se dostali až na závěr závěrečné kapitoly Kubelíkova životního působení. V roce 1960 poprvé dirigoval symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a byl nadšen jeho měkkým zvukem. V roce 1961 se rozhodl stát jeho šéfdirigentem. Po letech v Anglii a Americe tedy zakotvil v Německu a ve spolkové zemi nejvíce propojené s Čechami. A mělo to pro něj i silný směřující humanistický náboj, protože bylo teprve 15 let po skončení války. Bylo to velké gesto důvěry a smíření. Rafael Kubelík jasně řekl, zamiloval jsem se do zvuku tohoto orchestru a o Mnichově mluvil jako o Urmusikalische Stadt, tedy o městě, které je jakoby původně muzikální, původně hudební. Na Kubelíkovu éru se v orchestru dodnes vzpomíná a ještě mnoho let po jeho smrti vyšla kniha Zlatá éra s Kubelíkem. Šéfdirigentem symfonického orchestru Bavorského rozhlasu byl do roku 1979 a stálým hostem do roku 1985, kdy ukončil aktivní dráhu. Velká tečka ale přišla o 5 let později, protože Kubelíka listopadové události v Praze roku 1989 do té míry fascinovaly a naplnily energií, že znovu začal trénovat a v roce 1990 naprosto fenomenálním způsobem zahájil Pražské jaro Mou vlastí. To je celkem obecně známo, méně známé už je, jak velká kariéra tomu předcházela. Když budeme bilancovat, můžeme začít právě u Mé vlasti. Tu totiž natočil poprvé v Chicagu, pak s vídeňskými filharmoniky, pak na počátku 70. let s bostonským symfonickým orchestrem a nakonec se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Jeho nahrávka s Českou filharmonií, ta živá, je tedy 5. Celkově se dá říct, že Kubelík má štěstí na nahrávky, protože žil ve zlaté éře nahrávání desek. Klíčový byl kontrakt s Deutsche Grammophon, největší firmou na vážnou hudbu, která má světový význam. Ta v roce 2018 vydala Kubelíkovy nahrávky dokonce kompletně na 660 kompaktních discích. Ale Dvořákovy symfonie s Berlínskou filharmonií vydala předtím mnohokrát samostatně. A stejně tak první velký komplet Mahlerových symfonií se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu z počátku 70. let. Pozdější Mahlerovské komplety jsou možná s trochu lepšími orchestry, ale Kubelíkovo pojetí je tak živé a tak strhující, že nahrávka dodnes působí na každého Mahlerovského posluchače a znovu vychází. Vedle toho Kubelík v Mnichově natočil všechna důležitá díla české hudby, rovněž pro Deutsche Grammophon, Dvořákovy slovanské tance i symfonické básně, Janáčkova hlavní díla, Smetanovy švédské symfonické básně, dále například Gurelieder nebo zmíněné Beethovenovy symfonie s 9 orchestry, všechny Schumannovy symfonie s berlínskými filharmoniky, což je dodnes ceněná nahrávka pro svou živou muzikálnost. Bavorský orchestr je rozhlasový, takže vzniklo i mnoho snímků z živých koncertů, znovu velký průřez symfonickým repertoárem. Dvořákovy poslední symfonie, Brahmsovy symfonie, Berlioz, Mozart a Beethoven. Tyto snímky většinou vyšly na labelu Orfeo. Významná je také kolekce pro firmu Decca a mnoho dalších jednotlivých snímků, které po Kubelíkově smrti všechny znovu vyšly a sběratelé je dodnes obdivují. Co z této bohaté diskografie ještě na závěr vybrat? Začneme tím, jak si Kubelík vybíral mezi solisty. Často spolupracoval s blízkými přáteli, mezi které patřil houslista Henrik Schering nebo Pinkas Zuckermann, dále klavíristé Daniel Barenboim, Clifford Curzon nebo Rudolf Serkin, anebo pěvkyně Janet Baker a další významní pěvci němečtí. V roce 1970 vystoupil v Mnichově právě s Danielem Barenboimem v klavírním koncertu A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Právě přátelství s Kubelíkem přivedlo Daniela Barenboima po mnoha letech k tomu, že na konci své dráhy nastudoval s vídeňskými filharmoniky Smetanovou Mou vlast a provedli ji mimo jiné na zahajovacím koncertě Pražského jara. Ale my si poslechneme snímek z roku 1970, začátek Mozartova klavírního koncertu číslo 23 A-dur. Hraje Daniel Barenboim a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

A po Danielu Barenboimovi ještě houslista Henrik Schering, se kterým Kubelík natočil studiově Bergův houslový koncert, ale živě také koncert Johannesa Brahmse.

A po ukázce z Brahmsova houslového koncertu teď ukázka Mahlerovská. Dotkneme se významného Mahlerovského kompletu, jednoho z nejvýznamnějších v dějinách Mahlerovské interpretace. Zazní ukázka z 6. symfonie, část monumentální 4. věty se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Současný šéf tohoto orchestru, Sir Simon Rattle, také na Kubelíka vzpomíná jako na mimořádnou osobnost a jeho Mahler je skutečně strhující.

To byla ukázka z 6. symfonie Gustava Mahlera. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. A teď si ještě připomeneme, že to byl také velký mozartovský dirigent, když v závěru své dráhy pro Sony BMG nakonec natočil posledních 6 Mozartových symfonií. My si poslechneme alespoň ukázku ze slavné první věty symfonie číslo 40 G-moll.

I v záplavě gramofonových desek je Kubelík dodnes živý interpret a i když to nebyl perfekcionista studiového nahrávání, jeho nahrávky mají obrovskou hudební duši a citový náboj. Rafael Kubelík dodnes žije stejně jako jeho silný závěr Smetanova Blaníku na Pražském jaru roku 1990. Jeho hudební řeč je oceňována stejně jako jeho osobní integrita.

0: Tak to byl závěr Blaníku z mé vlasti Bedřicha Smetany ze zahajovacího koncertu Pražského jara 1990, kdy Českou filharmonii řídil Rafael Kubelík. A právě jeho zcela mimořádné umělecké dráze byla věnována dnešní akademie, kterou připravil a uváděl Jindřich Pálek.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna, Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Četba s hvězdičkou.
0: Po čtyřech románech napsal americký spisovatel John Irving v roce 1978 román Svět podle Garpa a prorazil s ním do celého světa. Jeho román se stal bestsellerem a byl přeložen do řady jazyků. A my si teď poslechneme další část 31. dílné četby na pokračování, kterou z Irvingova kultovního tragického románu připravil Ludvík Němec. Čte Michal Bumbálek.

Garpova matka Jenny Fieldsová jednou napsala: Nesnáším, že mi říkají feministka. Protože to je nálepka, jakou jsem své city vůči mužům označit nechtěla. A vůbec to nevystihuje způsob, jakým píšu. Ovšem teď, když byla zavražděna, jí feministické hnutí chystalo okázalý pohřeb. Hned po svém spěšném návratu z Evropy Garb seděl s Robertou u svého nakladatele Johna Wolfa v jeho newyorské redakci a snažil se to pochopit. Já přece k žádnému pohřbu svolení nedal. Hlavně proto, že matka žádný pohřeb nechtěla. Tak jak se tedy může nějaký pohřeb konat? Kde je vůbec její tělo, Roberto? Roberta Maldůnová odpověděla trpělivým tónem, že tělo je na lékařské fakultě, jak si to Jenny přála. Ale o tělo přece vůbec nejde. Bude se konat jenom jakýsi obřad k uctění její památky. Snad bude lepší vůbec o něm jako o pohřbu neuvažovat. Noviny ovšem psaly, že je to první feministický pohřeb v New Yorku. A policie se vyjadřovala, že očekává projevy násilí. První feministický pohřeb? Žasl Garb. Copak jste nikdy nečetli, co napsala o tom, že jí říkají feministka? Nechci se s tebou přijít, Garbe, řekla Roberta. Aspoň teď ne. Feministka opravdu byla, ať už se jí ta nálepka líbila nebo ne. Ukazovala na nespravedlnosti, jaké se dějí ženám. Znamenala tolik pro takovou spoustu žen. A nebyla tvůj majetek, víš? Tak dobře, prohlásil Garb pomalu. Ty víš, že to neschvaluju, Roberto. Ale já na ten pohřeb tady půjdu. John Wolf vyvrátil oči v sloup a řekl, že to je vyloučeno. Půjdu, opakoval Garb. Byla to přece moje matka. Ne, to nesmíš, ozvala se rozhodně Roberta. Je to feministický pohřeb. Četl jsi sakra vůbec noviny? Je to pohřeb jen pro ženy. Ženy ji milovaly a ženy pro ní budou truchlit. Garb se upřeně podíval na Robertu Maldunovou, která ještě před pár lety byla Robert Maldun, skvělé křídlo mužstva Philadelphia Eagles, a řekl: Jestli tam nesmí chlapi, tak to, abys doufala, že ti nebudou u vchodu do kostela dělat chromozomové testy. I hned však svých slov litoval. Viděl, že sebou Roberta trhla, jako by jí dal políček, a tak uchopil ty její velké ruce a tiskl, dokud necítil, že stisk opětovala. Já ji přece miloval, Roberto. Jsem její jediné dítě. Takže na ten feministický cirkus půjdu, i kdybych se měl kvůli tomu převléct do ženských šatů. John Wolf se zasmál, ale když pohlédl do Garpovy a pak Robertiny tváře, hned toho nechal. Takže jen řekl: Vím, že jen žertuješ. Vždyť, kdyby tě tam ty ženské poznali, rozsápou tě úd po údu.

Kdyby byla v New Yorku Helena, nic podobného by se nestalo. Ale ta zrovna v Bostonu organizovala jiný pohřeb. Pohřeb svého otce Ernieho Holma. Starý trenér zápasu nezemřel na žíněnce, ale ve své osamělé posteli. Masturboval nad erotickým časopisem Doní, kde otiskli první kapitolu Garpova románu Svět podle Bensonhavera. Lze jen doufat, že srdce mu neselhalo nad Garpovým textem, ale nad obrázky rozevřených bobříků. Za Garpových dnů na Steeringu se vyprávěl vtip, že tohle je nejlepší způsob, jak zaklepat bačkorama. Garpa při té zprávě samozřejmě hned napadlo, jak je tato smrt symbolicky propojena se smrtí jeho matky. Protože Jenny Fieldsová by si možná pomyslela, hle, chlípnost sráží dalšího muže na kolena.

Smuteční hosté na prvním feministickém pohřbu v New Yorku očividně nevěděli, jak se mají chovat. Snad i proto, že se shromáždění nekonalo v kostele, ale v auditoriu největší zdravotnické školy ve městě. Garb vztekle syčel na Robertu. Já ti říkal, že jsem se měl oblíknout za zdravotní sestru. Mohl jsem být daleko nenápadnější. Ale pak radši zmlkl a celý se vedle Roberty schoulil, protože měl pocit, že se na něho všichni dívají a nějak tuší jeho mužskou podstatu. Seděli jen tři řady od jeviště. Za ně se nahrnulo celé moře žen a pořád přicházeli další a další. Garb měl samozřejmě pocit, že jej všechny ty ženy pozorují, jeho bledost, odstíny jeho tváře a jeho nesmyslné přestrojení. Podezíral Robertu, že ho schválně vystrojila jako stárnoucí prostitutku, a to zemsty za ten krutý vtip o jejich chromozomech. Oblékla totiž Garpa do laciné dámské tyrkysové kombinézy se zlatým zipem, který Garpovi sahal od rozkroku až ke krku. Mohutné falešné prsy, které mu Roberta vyrobila a nainstalovala, nebezpečně napínaly kapsy na patentky. Ramínka olbřímí ohyzdné podprsenky se mu zarývala do ramen. Pod zlatou parukou ho svěděla kůže. Úzké rty měl namalovány třešňovou červení, ale neustále si je olizoval a u jednoho koutku si rtěnku rozmazal. Vypadáš svůdně, jako by tě právě někdo políbil, ujišťovala ho Roberta. A tak se Garb vrtěl na sedadle a poslouchal jednotlivé řečnice z feministického hnutí. Proslovy se pohybovaly ve škále od vřeštivých politických výzev k jednotě až po zítřené, bolestné osobní vzpomínky na Jenny Fieldsovou. Publikum nevědělo, jestli má tleskat nebo se má modlit. Jednu významnou aktivistku doprovodila na pódium velice mohutná žena, zřejmě její osobní stráž. A když řečnici zabránilo pohnutí pokračovat v smutečním proslovu, ta mohutná, drsně vypadající žena se ocitla náhle sama před mikrofonem. Publikum tiše vyčkávalo na její slova. Ale čekali by věčnost, než by od ní uslyšeli jediné slovo. Roberta, která ji znala, zašeptala Garpovi. Je to stoupenkyně Ellen Jamesové. Vyřízla si jazyk, takže nemůže vůbec nic říct. Mohutná žena na pódiu otevřela pusu, jako by zpívala, ale zvuk se neozval žádný. Garb si vzpomněl, jak je matka napřed podporovala tyhle šílené ženy. Ale časem Jenny přece jen přiznala, i když nejspíš jen před Garpem, že s jejich konáním nesouhlasí. Dělají sami ze sebe oběti, pravila Jenny. A přitom je to úplně totéž, co jim provádějí muži a za co jsou na ně tak rozezlené. Proč třeba jenom nesloží přísahu mlčení? Roberta se zvedla a začala to mlčení mohutné ženy odtleskávat. Ostatní se k Robertině potlesku připojili. Dokonce i Garb, i když neměl ponětí, proč tleská. Publikum pod dojmem té bolestivé a rozlítostněné tváře zíhlo. Garb cítil v tu chvíli celé dějiny světa mrzačícího sám sebe a ta veliká tvář zmrzačené ženy se před ním rozpíjela v jeho vlastních slzách.

0: Garb samozřejmě nebyl se svým žalem sám. Ucítil na rameni lehkou ruku. Nějaká žena za ním se asi o někoho potřebovala opřít. V tom okamžiku Garb pochopil, že všechny se zřejmě cítí jako sestry, ne? Málem se také cítil sestrou, asi jako Roberta. V poslední chvíli si uvědomil sám sebe. Muže přítomného na obřadu, určeném jenom ženám, a otočil se a uviděl za sebou unaveně vypadající mladou ženu. Obličej mu připadal známý, ale nepoznával ji. Ale ona mu pošeptala: já vás znám. Neznělo to však, jako by jí ta známost působila potěšení. Ale protože Roberta ho už ráno varovala před jakýmkoliv mluvením, Garb byl připraven takový problém zvládnout. Zavrtěl hlavou. Vyndal z kapsy na obřích ňadrech blok a napsal do něj: dobrý den, jsem stoupenkyně Ellen Jamesové. Ale ona odstrčila jeho ruku s blokem a zasyčela: ale hovno, vy jste T.S. Garb. Tichem trpícího auditoria, stále ještě ovládaného mlčící stoupenkyní Ellen Jamesové na pódiu, se rozlehlo slovo Garb jako říhnutí neznámého živočicha. Roberta Muldoonová se s panickým výrazem ve tváři ohlédla za sebe. Tu mladou ženu v životě neviděla. Nevím, jestli je tahle gorila váš spoluviník, pravila mladá žena záštiplně, ale vy jste T.S. Garb. Nevím, kde jste sebral tu pitomou paruku a ty obrovský kozy, ale já bych vás poznala všude. Ani trochu jste se nezměnil od té doby, co jste si to rozdával s mou sestrou, až z toho umřela. A teprve tehdy Garb poznal, kdo je ten zavilý a nebezpečný nepřítel. Poslední a nejmladší z rodinné hordy Persiů, Plína Pů. Malá Pů Persiová, která ještě když jí bylo přes 10 let, nosila plenky a možná je nosí ještě i teď. Každopádně vypadala míň žensky než Garb. Měla menší prsa než on, na armádní košili měla odznak volební kampaně ženy, která před chvílí plakala na pódiu. Ahoj Pů, řekl Garb a viděl, jak sebou trhla při té nenáviděné přezdívce, kterou už ji asi nikdo nejmenoval. Pardon, Bainbridge, zablekotal Garb. Ale na přátelství už bylo pozdě. Roky pozdě. Ať už měla Pů Persiová proti Garpovi cokoliv, teď držela svého nepřítele v hrsti a očividně ji mínila zmáčknout. Paralizovaný Garb ucítil v kříži Robertinu velkou teplou tlapu a uslyšel její těžký hlas. Uteč odsud, Garpe, dělej, rychle, neříkej ani slovo. Ale Bainbridge Persiová už křičela do žaluplného ticha auditoria. Je tady muž! Její slova dokonce vynutila na oné němé stoupenkyni Ellen Jamesové na pódiu jakýsi drobný zvuk, spíš zamručení šelmy. Je tady muž, ječela Plína Pů. A je to T.S. Garb. Roberta se pokusila vyvést Garpa do uličky. Fotbalové křídlo dovede většinou dobře blokovat a také dobře brát přihrávky, ale dokonce ani někdejší Robert Muldoon by nebyl s to všemi těmi ženami pohnout. A tak to Roberta radši zkoušela po dobrém. Prosím vás, promiňte nám, prosím, byla to jeho matka. To přece musíte pochopit, on byl její jediné dítě. Garb se dral kupředu, téměř přitisknut k Robertině rameni. Cítil, jak mu jehlovité drápy Pů Persiové rozrývají tvář. Strhla mu paruku. Vytrhl jí Pů z ruky a přitiskl si ji k mohutným prsům, jako by mu na ní strašně záleželo. Usouložil mou sestru k smrti, ječela Pů Persiová. Jak mohla dojít k takovému absurdnímu závěru, to se Garb nikdy nedověděl. Ale její přesvědčení bylo zřejmě nezvratné. Postupovala za ním a za Robertou do uličky. Ne všechny ženy byly nenávistné. Některé dokonce vykřikovaly, že syn má právo tam být. Ale ozývaly se výkřiky také jiného rázu, v nichž po žádných sympatiích nebylo ani stopy. O kousek dál v uličce Garb cítil, že mu někdo propíchl falešné poprsí. Natáhl ruku po Robertě, ale uvědomil si, že Robertu už vyšachovali ze hry. Byla na zemi. Garb viděl, že na ní sedí několik mladých žen v tmavomodrých námořnických kabátech. Nejspíš si o ní myslí, že je taky přestrojený chlap, napadlo ho. Zjištění, že Roberta je pravá, pro ně možná bude bolestné.
1: Uteč, Karpe!
0: Křičela Roberta.
1: Uteč! Ano, utíkej, ty schlíplá sračko!
0: Zasyčala na něho jedna žena v modrém kabátě. A tak Garp utíkal. Utíkal jako o život, přesněji doslova utíkal o život. T.S. Garp utíkal z pohřbu své matky, která nikdy před ničím neutekla.

T.S. Garp jednou napsal. Smrt si občas ráda libuje v dramatičnosti. Ale teď si na svá slova ku podivu nevzpomněl. Vzpomněl si ale na časy zápasení na steeringu. Protože když doběhl až k hemžícím se ženám v zadní části auditoria, ucítil ránu, která dopadla přesně tam, kam mířila. Od školních bojů na Žiněnkách ho nikdo do varlat nekopl. Takže Garp úplně zapomněl, jak taková rána člověka totálně znemožní a ochromí. Chytil se za klín a zůstal ležet schoulený na boku. Snažili se mu vyrvat z ruky paruku a také dámskou kabelku. Úporně vše držel, jako by šlo o přepadení. Ucítil několik kopanců, několik facek a pak peppermintový dech starší ženy, která mu dýchala do obličeje. Zkuste se zvednout, naléhala na něho laskavě. Viděl, že je to zdravotní sestra. Skutečná sestra. Na prsou neměla našité žádné módní srdíčko, jen mosaznou sesterskou jmenovku. Já jsem Doty, řekla mu ta sestra. Bylo jí nejméně 60. Díky, Doty, vypravil ze sebe Garp. Díky, asi jste mi zachránila život. Držela ho za ruku a rychlým krokem ho vyvedla davem. Když byl s ní, zřejmě mu nikdo nehodlal ublížit. Na pohřbu nejslavnější americké zdravotní sestry byly živé zdravotní sestry téměř posvátné. Máte peníze na taxíka? Zeptala se ho před školou. A radši si nasaďte tu paruku, nebo vás budou pokládat za nějakého transvestitu. Na transvestity jsou lidé šíleně suroví. Na mě taky, stěžoval si Garp. Vyndala si z šedivých vlasů několik vlásenek a paruku mu srovnala na třeštící hlavě.

anebo někoho, kdo musel dlouho a úporně plakat. Garp zůstal pohledem těch očí přimražen a naplněn strachem. Působila, jako by byla skutečně šílená, možná s revolverem v obrovité kabelce. Sevřel v ruce svou vlastní ohyznou kabelku, protože si uvědomil, že tam má kreditky a dost hotovosti, aby si mohl na letišti koupit letenku do Bostonu. Dívka s pronikavýma očima na něj zamávala. A on v poslední chvíli naskočil do taxíku.

0: Na letišti neměl čas se ani převléct. A třeba že ženě za přepážkou aerolinií bylo jeho kurví vzezření očividně odporné, letenku mu prodala. Jenom se zeptala, co znamená to TS ve vašem jméně, madam? Truda Sarach, odpověděl Garp vysokým hláskem. Jediné spoluzavazadlo, které sebou měl, byly jeho obrovské falešné prsy. Ale asi nevypadaly zase tak falešně, protože když si vybral sedadlo, ihned si k němu přisedl nějaký muž. Garp hleděl okénkem ven. K letadlu ještě pospíchali pasažéři. Uviděl mezi nimi tu přízračnou pískově plavou dívku. Ani ona neměla žádné zavazadlo, jen tu obrovitou kabelku. Tak velkou, že by v ní mohla být ukrytá i bomba. Chlap vedle Garpa mu mlaskal do ucha. Až poletíme, snad bych vám mohl objednat něco k pití. Co vy na to? Máte ohromně sexy vohos. Ale T.S. Garp byl synem ženy, která za války skalpelem pořezala dotěru v bostonském biografu. Takže zavrčel k muži hrozivě. Až poletíme za Jochu, můžeš si ho sám vyhulit na hajzlu. Muž skutečně odešel a už se nevrátil. Ale Garp si moc nepomohl, protože volné místo záhy obsadila ta podivná dívka s velkou kabelkou. Spodní vír toho dne vypadal jako velice hubená dívka. Ani se Garpa nejdřív nedovolila, prostě si vedle něho sedla a hned sáhla do kabelky. Garp čekal revolver. Spatřil však jen blok a tušku s gumou okousanou až téměř na dřevo. Co si spěšně napsala na lístek, který mu podala. Ano, ano, řekl unaveně a rezignovaně. Já vím, jste stoupenkyně Ellen Jamesové. Ale dívka se kousla do rtu a zavrtěla hlavou. Vtiskla mu papír do ruky. Bylo tam napsáno. Jmenuji se Ellen Jamesová. A nejsem stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové. Nenávidím stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové. Já sama bych to nikdy neudělala. Teď nedokázal mluvit ani Garp. V takovém byl šoku. Tohle by se spisovateli stávat nemělo. Vždyť se stačilo na ní pozorněji podívat a Bill by ji poznal. Věk odpovídal. Ještě nedávno to bylo 11leté dítě, které znásilnili a zbavili jazyka. Teď psala a psala do svého notýsku. Přijela jsem z Illinois. Rodiče zahynuli nedávno při autohavárii. Přijela jsem na východ, abych se setkala s vaší matkou. Napsala jsem jí dopis a ona mi napsala úžasnou odpověď. Pozvala mě, abych zůstala s ní. Taky mi řekla, abych si přečetla všechny vaše knihy. Garp obracel ty titěrné stránečky z poznámkového bloku a jen přikyvoval a slaboduše se usmíval. Čím dál víc vypadal jako svetovaná prostitutka. A Ellen Jamesová psala a psala. Ale pak vaši matku zabili. Šla jsem samozřejmě i na pohřeb. Šla jsem, protože jsem myslela, že tam budete. Věděla jsem, že přijdete. Poprvé se na něho usmála. To Garpa vyděsilo ještě víc. Tenkým ženským hláskem se zeptal.
1: Tak vy jste mě chtěla vidět?
0: Ellen Jamesová zuřivě přikyvovala. Vytáhla z obrovité kabelky pomačkaný výtisk světa podle Bensenhavera a psala do svého notýsku nejlepší příběh znásilnění, jaký jsem v životě četla. Četla jsem ho 8krát. 8krát, zašeptal Garp. Nevěřil, že by to číslo mohl někdo někdy překonat. Jedině snad ta hrozná Jill Sloup.

0: Jamesová. Ellen Jamesová se na Garpa usmála. V jejich očích se mísil obdiv a slzy. Garpova falešná ženská prsa se dmula dojetím. Věděl, co by udělala jeho matka. Věděl také, že Helena nebude nic namítat. Takže nakonec to byl pro Jenny ten pravý pohřeb. Od matky jakoby k synovi došlo jakési poselství. On je najednou tady místo ní a dělá někomu zdravotní sestru a matku současně.
1: Garp.
2: John Irving, Svět podle Garpa na Vltavě, jako 31-dílná četba na pokračování. A my jsme si v dnešní předpůlnoční četbě s Hvězdičkou poslechli 27. kapitolu, a to v podání Michala Bumbálka. Četbu z románu Johna Irvinga z překladu Radoslava Nenadála připravil Ludvík Němec a natočil režisér Radim Nejedlý.

0: Norský jazzman a trumpetista Matthias Eik a jeho skladba Williamsburg z alba The Door.
1: Osudy.
0: Jeho expresivní malby jsou zastoupeny v mnoha významných sbírkách a mohli jsme je vidět na desítkách samostatných výstav. V Osudech celý tento týden vzpomíná výtvarník a pedagog Michael Richtein a my si teď poslechneme druhou část jeho rozhlasového vzpomínkového vyprávění, které pro Osudy připravila Petra Hinčíková za technické spolupráce Ondřeje Franka.

Otec, když viděl, že kreslím, tak mi dal na kurzy. A to byly takový soukromý kurzy, kousek dál na Žižkově, to věd, já už si nepamatuju, myslím, že se jmenoval Sempner, nějaký malíř, ne, zapsal se nějak do historie. No a tam jsem se naučil takový to základní kreslení toho zátiší a tak dále. Ale na tu holarku bylo tak nějak dobrý ještě chodit do nějaký lidové školy umění, že jo. Tak jsem pak rok chodil do lidové školy umění, což jako mě moc nebavilo, protože co se dělalo, tak jako se to dělá, no takový ty umělecký různý cvičeníčka a tohle. Tak jsem tam chodil a otec potom mě vzal k nějakému malíři, já už nevím, jak se jmenoval, přines mu kafe a říká, aby se podíval na mý práce. A on říkal, já bych ho tam nedával, ten nemá žádný talent. Jo. Hele, a jde na nějakou rozumnou školu. Jo. A já jsem říkal, já tam půjdu. Ty zkoušky jsem udělal, jo, normálně bez jakýkoliv to. Tam berou vlastně 20 lidí ročně, že jo. No a tím vlastně začal takovej vážný nějakým způsobem, tam nás učili různý techniky, figuru a tak dále. No a zároveň tam ve vyšších ročnících už byli kluci, kteří o to měli vážný zájem, že jo. Moji pozdější jako vrstevníci a souputníci tím uměleckým světem. A zároveň pozdější třeba profesoři dějin umění, kteří pak šli třeba na dějin umění, a ty už se jako rozhlíželi a říkali mi, hele, znáš tohohle, znáš tohohle, a už to začalo být něco jiného. My jsme sháněli knížky, že jo, o tom v německé kultuře mají knížku, tak jsem si tam šel koupit. No a teď okolo mě dělali talentovaní lidi, že jo, tak už jsem se rozhlížel, ten uměl akvarel, že jo, tak prostě už se mi nechtělo jít plavat, že si to doma budu zkoušet taky, že jo, si to postavím a pak třeba mě šla zase třeba kresba Rudkou nebo něco a zase, no tak už pomalu jsem začal flinkat to plavání, že jo, a v tom věku musíte trénovat furt, jo. Čili já jsem byl ve Slavii vysoké školy a to znamenalo ráno a 3 hodiny odpoledne. Já bych nemohl malovat vůbec, jo. No tak jsem to tak pindal, pak jsem přestoupil do vodílu, kde se nemuselo tolik trénovat. To byl stadion mládeže, tam jsem tak jako dodoutnal, no. A pak jsem začal na vysoký zase plavat, tam jsme měli normálně tréninky, měli jsme vodíl plavecký, jo. No. Ale nahradilo toto malování. Asi naštěstí otec to byl učňovský závod a ty učňové měli 2x týdně plavání. Tak díky otci jsem se tam s nima svést, takže jsem to nemusel úplně opustit tu vodu. Ale trošku jsem schloust, jako a ta výuka na té akademii, pak my jsme měli ten tělocvik, že jo. Takže jsem tam přišel a první se plavala 100 na čas. No tak on, když to věděl, tak říkal, tak jdeš do vodíru, ten pupíček ztratíš za 2 měsíce. Taky jsem ho ztratil, že jo. A začal jsem tam prostě chodit na tréninky, jsme měli v sobotu a přes týden. A takže plavání mi tak nějak jako provázelo, no. Ale první se stalo to malování.

Ta škola měla vlastně propagační grafika výstavnictví. Zároveň se tam dalo připravit na akademii, jo, protože všechny ty předměty tam byly. Jo, takže někdo mohl dělat všechny ty předměty, třeba spousta děvčat pak se vdalo a tohle a zůstali v takový ty normální běžný grafice. No a my jsme se jako furt jsme měli to, že jako budeme umělci takovou představu. To bylo spíš, ono to je takový instinkt, ono ještě to nemáte nějak přesně srovnaný, no. Takže pak napříč ručníkama se vytvořila taková skupinka, že jo, která pak jsme byli i v jednom ateliéru, zase jsme se sešli na akademii, jsme chtěli být spolu. No a pak jsme spolu třeba založili 12-15 a vlastně jsme spolu komunikovali celý život. No, už ty holárky. Václav Bláha z 12-15, Hláďa Novák, potom tam byl Pavlas, ilustrátor a Sivka syn, který zase z toho uměleckého prostředí. Venca Bláha taky měl tátu umělce, takže měli doma velkou knihovnu, že jo, takže jsme se scházeli třeba u nich nebo takhle a už jsme si jeli vlastní takovou linii, takže někdy docházelo pak zase k nesrovnalostem s takovýma rigidnějšíma těma vyučujícíma, že jo, protože jsme měli trošku jiný představy, že jo. Třeba jsme měli na grafiku normálního umělce, že jo, který dělá grafiku a věnoval se zemědělskému prostředí, tak vždycky nejradši měli se udělali nějaký stromy, u toho třeba kachna nebo takhle, to bych mu nebral. Ale mě tehdy zajímal surrealismus, že jo, expresivní to. A když jsem něco udělal, tak mu říkal, jako, co mu to tam děláme. Ty naše dialogy byly teda strašný, jo. On říkal, jako, co tady děláte, teď vy vůbec máte vztah k tomu materiálu, jako k té desce zinkový. Já jsem říkal, moc ne. No a co to vlastně děláte? Já jsem říkal, no to je takový jako zvláštní stroj, který tady plave na lodi, trošku jako od Verna. A on říkal, no a to nemůžete jako dělat něco pořádného? Já jsem říkal, no tak můžu, ale zatím tu grafiku neznám. A on říkal, baví vás to tady? Já jsem říkal, no moc ne, no. Tak si vemte čepici a jděte doma. Já jsem říkal, tak já jdu. Já jdu dělat něco pořádného, jsem mu ještě řekl. No takže trojčička zase byla, no. Občas se to takhle stalo, no. Byl jsem drzej, měl by mi asi každý dost, no. Když mu holky udělali přesně, co chtěl, tak on je tak jako vždycky podívejte se tady na to. A ty holky potom třeba šli dělat na akademii, zkouška neudělali. Jo. A teďkon, já jsem tam měl velký problém, já už jim domácí práce neukazoval ani. Jo. No a teďkon najednou zrovna tenhle přišel a no Evička se nedostala. A vy jo, pane Richtstein, no holt asi nějaký talent, ale já o něm nevím.

Musím říct, že hlubotisk nebo suchou jehlu nebo tohle to nedělám, jo. Ale dělám litografii, že jo, protože je příbuzná malbě, tam vlastně jedete ty barvy a pracujete se soutiskem s určitým kalkulem dopředu. Litografie mi bavila, ale na škole jsem s tím měl taky potíže, že jo, protože taky jsem si chtěl udělat jako to. My jsme byli kamarádi tam s Michalem Skalníkem, už je neboštík. A já jsem udělal takovou cikánku, někde jsem ji viděl. A on udělal takovou docela pěknou věc. A teď ten litograf, on neměl umělecký zájem, on byl jako litograf a mluvil hodně do těch věcí výtvarných. A teď on říká, litograf, vy to máte černý. Já jsem říkal, no přehnal jsem to trochu. Víte, že litografie má být taková stříbřitá, jako šedivá. Jo? Podívejte se tady třeba na Helenku, jo. Ona měla tato grafika. Já jsem říkal, no, má i stříbřitou, no. A co tomu říkáte? No, že kromě stříbřitou tam nic nebaví. A já mu říkal, a co vás jako baví teda tady za litografii, která se mi líbí? Já jsem říkal, tady kamarád, jo, na mě baví. A on říkal, no tak podívejte se. Já vám dám 4 z té litografie, jo. A jemu jsem chtěl dát 1, a když se vám to líbí, tak mu dám 2, jo. A potom jsem musel už všechny návrhy na litografii, já jsem tam měl zpřízněnýho profesora malíře, s kterým jsme vždycky se bavili, tak mu říkal, každý návrh mi přinesete od profesora Nováka podepsaný. A dělej se ty už pak, co chcete. Tak on mi to vždycky podepsal. Ne? No tak prostě takovýhle. Neničím se, já vlastně to říkám, protože je to takový pestrý, jo, a vlastně to ilustruje jednu věc, jak člověk vlastně taky mohl mít takový průser, který nemusel přežít, jo. Já jsem pak měl jeden průser, takový markantní prostě, porval jsem se ve vlaku a měl jsem být vyloučený před maturitou ze všech středních škol a to mě mohlo zlomit vás úplně. To bylo v 68. Oni mi nevyloučili a akademie byla taková jako otevřená, nakloněná takovým typům, jo. A já, jak přišel na akademii a začal jsem malovat obrazy, tak jsem s ním měl takový problém, že já byl hodňoučkej, úplně miláček, protože furt jsem maloval a teď jako mi to nešlo, že jo. Tak jsem neměl žádný tyhle ty, už puberta odezněla, že jo. Úplně v klidu jsem vycházel se všema, úplně bez problémů. Ale mě se rozváděli v té době rodiče, že jo, no a puberta a tyhle excesy tam byly docela... To, tam jako to vyloučení, to bylo tak bohužel, že jsem se tam popral vlastně na patměre, nebo oni nás zavřeli v kupé, no. Prostě jsme se tam prali přes míru, no. No takže byl problém, že on byl zbušený, no, protože já měl nějakou kondici z toho plavání, no. A tam je nenapadlo nic jiného, než odvez doktorovi, že jo, no. No, tak, že budu vyloučený ze všech středních škol na 3 roky. No zachránilo mi jedině, že inspektorka chodila s tátou do školy, která mě měla vyloučit a protože tam byl o 10 minut dřív než ředitel. Takže je to hrozný teda, no. A říkal, teď na něj měli dohlídnout a ne, nechat ožrat a rvát. Ne. Takže z toho se to smetlo ze stolu, jo. S tím člověkem, kdo se normálně kamarádíme, no, exces mládí, no, on byl ožralej, že jo. Napad mi, že se mu líbila moje holka, no. To se jelo do Bardějova na mistra z Levoče. Takže tam on chodil zboulovaný, no, pak musel jít z domu. Já takhle v celku neměl na sobě nic, no, ale to bylo tím, že nás zavřeli v tom kupé, no. On furt si nedal říct, aby toho nechal, no. Pak nastala zajímavá doba. Svaz spisovatelů a tohle začal obrodný proces. My jsme chodili na ty meetingy, nás to hrozně zajímalo, protože jsme byli 3., 4. ročník, takže jsme chodili na velký meetingy tehdy do fučíkárny, tam byly 100 lidí, že jo. No a teď jsme poslouchali všecko, jak by se mělo, cenzura do hajzlu a tohleto, že jo. Ještě tam seděl mezi nimi Gustav Husák, který tehdy jako byl součást obrodného procesu, no a my jsme vlastně hrozně jako vožili, jo. Jsme říkali, začneme vydávat časopis, jo, a pak jsme zjistili, že je to těžší než to, no, měli jsme velký plány, kupovali jsme si takový ty časopisy, co tehdy vycházely, Divoký víno a tak,
vlastně ta alternativní kultura tady trochu byla, tak už jsme to začali nějakým způsobem sledovat, ale ještě jsem tomu nerozuměl, jako tomu výtvarnému umění, jako modernímu, to jsem pochopil až později, jo, to jako jsem, ale už jsem na to chodil, nějakým způsobem jsem o tom přemýšlel, už byly výstavy i světového umění, že jo, v Praze, takže ty jsem navštěvoval a tak dále, takže se úplně se změnila doba. Absolutně, jo. No a s tím jsem šel vlastně na akademii, že jo. Ale se strašným posudkem teda, jako jo. Tenkrát se ještě psali posudky, takže třeba při zkouškách mi profesor Smetana mi říká, pane Ryštěni, četste ten posudek. A já jsem říkal, no to nám nedávají číst. On říká, to byste se neodvážil tady odevřít dveře. Rváč opilosti a drzej, slabej ve všem úplně, jo. A byla tam jedna věta, do dneška si pamatuju, nevím, proč ji tam dali. Nelze však říci, že by byl bez talentu. Konec tohohle toho všeho. Někdo to tam musel propašovat. Jo. No, tak mě jako v podstatě vzali, ale byla to taková jako podivná doba. Tehdy ještě i u těch zkoušek trošku figuroval, jako by svaz mládeže. A to mě bylo jedno. Já jsem dělal normálně týden zkoušky, že jo, no, ty jsem udělal domácí práce. Oni se mi ptali, viděli, proč nás ty domácí práce tady? Když já jsem říkal, já měl problémy, já už jsem je tam pak neukazoval, že jo. No, tak byl 68. tak to prošlo, jo. No, pak v normalizaci by byl konec, že jo, no, s takovýmhle dárečkem. Práce jsem si pochopitelně chystal na přijímací zkoušky, protože mě nic jiného nenapadlo, co bych měl dělat, než být na AVU, že jo, no. Tam je jenom jedna pozoruhodná věc, taková geneze jedné osoby. Já jsem, když jsem se ptal tam na AVU, prostě celý nedočkavej, jak to dopadlo, tak se tam pojíbal takový chlapec, ke kterému se všichni obraceli, a to byl předseda Svazu mládeže, který tam měl taky slovo, chodil s tou hodnotící komisí. Já říkám, když jsem říkal, asi ne, já nevím, to asi to jméno mu to. No tak jsem měl za to, že se neudělal, tak jsme šli s kamarádem se ožrat, jo. No a potom se zjistilo, že na té nástěnce jsem a že ty zkoušky jsem udělal. A tohle chlapce jsem si zapamatoval. No a prostě uplynuli prázdniny radostný, že jo, tady na Šumavě v Brnířově se svou partičkou chlapců a rockerů místních. A po prázdninách prostě najednou byl 21. srpen. A najednou tady, já si jdu ráno vyčistit zuby, už babi ráno, protože děda cvičil tělovýchovnou chvilku, Jana Kalába, a už přitom hlásili, že přistávají ruský letadla. Takže ten náš obrodný proces, co jsme i na té škole cítili, byl ohrožen. Takže já jsem si tady čistil, tady jsme se měli u pumpy v trenýrkách zuby a najednou jsem najeli tady okolo tanky a transportéry, který tady museli zastavit, protože se nesměli přiblížit k německé hranici. No tak co mě jiného nenapadlo, než v těch trenýrkách jsem běžel honem k těm vojákům a ruštinu jsem měl a říkám jim, co tady jako děláte, a oni přijeli jsme potračit kontrrevoluci, oni byli někde v těch táborech, kde jim řekli jedno a já říkám, tady žádná nebyla. Docela jsem tehdy tou ruštinou vládnul, takže my jsme se setkávali s politikama a tak, a tady je pořád socialismus. No a pak přiběh najednou nějaký politruk, když mě viděl u tanku kolem mě 20 lidí, no a zahnal mě, jo. No tak oni to tady otočili a zase odjeli, protože tady byly velký kasárna, na kopci byli zakopaní naši vojáci, obráceni do vnitrozemí, aby nemohli k hranici, a Bundeswehr měl manévry, že jo, za hranicí. No tak tady bylo takový neurčitý pásmo, tak první, co jsme vzali, jsme kýble, že jo, s vápnem, tady s jednou ještě paní učitelko z Nový Vsi. Ona tu azbuku mi opravovala, že jo, a já to tady celý popsal od lidi, až to jděte domů, Ivani, a podobně, no. Hned jsem se jako spakoval a vlesem nastopal do Prahy. Tam jsem se motal jako v těch centrech té divočiny, protože mi to nedalo, takže takhle jsem pozoroval vlastně příjezd těch Rusů. No a v zápětí vlastně začínala v září, tady prostě jezdili pořád po těch silnicích, hlavně jezdili na pole, že jo, protože neměli proviant, takže pole z mrkví a takové věci, to byl jejich základ, takže s tím nakládali nákladňáky.
A já jsem tady tak nějak dodělal ty prázdniny a přišel jsem na školu, no tak tam pochopitelně velký halo, že jo, celá Praha na nohou, vysokoškolská a tak dále. No a že bude teda stávka, že budeme ve škole první týden a i s profesorama. No a najednou teda ten předseda těch svazáků byl předseda stávkového výboru proti Rusům, no. Tak to je zase geneze osobnosti, no tak to jako všecko šéfoval, ty profesoři stávkovali s náma. No a my jsme tam nějak spali v těch spacácích, tam nám vozili jídlo, byly nějaký jídelny, které vařili zadarmo polivky a takhle a herci ze Semaforu, na, aby nám nebyla dlouhá chvíle, tam chodili Šimek s Grossmanem a tak dále. No a bylo mělo to takový to revoluční vzepětí, který pozvolna tak jako, když to trvalo dlouho a začaly se objevovat tyhle, ty, pochopitelně se vrátili ty naši chlapci z Ruska a začaly už tyhle ty normalizační keci, no tak ten aparát té školy jakoby začal nějakým povolovat způsobem a přecházet jakoby na normální výuku, ale ještě furt jako se myslelo, že půjdou domů a my to tady vyhrajeme, protože máme pravdu a tak dále, no a začal mě první ročník v podstatě, no. První ročník je přípravka, kde se dělala studie a tak dále. Rok se to dělá, dneska můžou do přípravky taky dobrovolně. Vlastně ta studie je takový základ. Ono to není ani kvůli tomu, jestli se vám povede nakreslit toho člověka úplně nádherně. Každý nemá ty schopnosti. Ale je to o tom, abyste si propojila ruku s očima. No. Prostě, že když si něco zaznamenáváte, vidíte to, tak prostě ta ruka to zobrazí, nebo když chcete něco zobrazit, tak vlastně... No a to byl poměrně drill, který trval v podstatě rok, že jo. Já jsem bohužel měl teda profesora Opleta, italského komunistu, asistenta, a oni měli takovou jako jinou představu o té figuře, no. Měl jsem asi trojku, jedinou trojku mojí v životě z výtvarného, protože oni mysleli, že bych měl malovat malířský pojetí a já jsem dělal takový naturalistický, protože jsem měli byly raný kresby různých naturalistů a tak. No, tak jsem to nějak tak dopindal do konce a tady jsem si už maloval vlastně na půdě. No a součástí vlastně té závěreční práce už byly expozice, podle které jsme byli hodnoceni, tak jsme si mohli přinést i obrazy, co jsme namalovali. No. No a tam už byly první slepice a já sám už lepil peří do toho a tak dále. No a nebyly to takový ty typický náměty, no prostě zabodnutý nůž, tam se odráželo slunce ve ostří a tak dále. No, nebylo to dobře udělané, protože v té době to byly první voleje. No ale jako zbudilo to jako pozornost i starších lidí na té akademii, co je to za blba, maluje slepice, lepí tam peří. No tak se mě povšimli záhy velice na té škole. No dostal jsem trojku, protože ty kresby byly absolutně proti vkusu těch pedagogů. No a kam teda půjdu, jako, jo? Protože pak se šlo do speciálky. Takže tam bylo několik škol a můj právě vzor, takový přítel z té výtvarky, s kterým už jsme tam jako dělali to umění, Láďa Novák, kterého jsem tady jmenoval, byl vedle ve škole u profesora Paderlíka, ne? Tak jsme se tam šli podívat, Vence Bláha byl taky v tom prvním ročníku se mnou, povídáme tam, jdeme, tam je místo, kde byli nacpaný, on tehdy tam nějak měnil posluchače, mu odešlo hodně diplomantů, tak tam jdem. No tak ten profesor Paderlík mě vzal, ale moc jako nadšenej ze mě nebyl, protože první jako zátiší jsem si udělal pytel s peřím igelitovej, jo, když jsem si měl postavit nějaký rozumný věci. Pytel s peřím a takovou nějakou rudou knihu, což se nedalo vůbec namalovat v podstatě. Jo, a Moufru chodil a říkal, ježišmarja, tu červenou, bílou a igelit, jo. Takže první semestr, teď jsem měl různý nějaký jako vzory, já měl rád Maxe Ernsta už od střední školy a tak dále. Výuka ještě byla volná, protože my jsme měli prakticky, oni taky s náma stávkovali a věděli, po Praze bylo moderní umění všude, že jo, předtím. Americký umění třeba ve Valštejnské jízdárně a Špálovka běžela, kterou ve Chalupecký. Takový ty avantgardní věci byly a my jsme to považovali za úplnou samozřejmost, že to je to umění, protože jsme na ty výstavy chodili.
byli tady a byl jsem jako mladý, to nebylo o nějaký angažovanosti, ale tohle mi zajímalo prostě, jo. Protože já jsem v podstatě napřed se maloval takový, jako jsem si cucal z prstu, trošku takový jako výjevy. No a potom pozvolna celá ta naše parta, četli jsme filozofický literaturu a takovou tu býtnickou, to byl vlastně náš ideál. Takže jsme byli orientovaní takovým tím progresivním, ale v podstatě ta inspirace přicházela ze směru, který tehdy už přestával být nějakým způsobem populární a začínala pozvolna normalizace. Takže už koncem toho prvního ročníku už vyzývali studenty na pobyty, malířský pobyty třeba na Kladně, že do Hutí a tak dále, orientovat je, patrně přišly nějaký příkazy. Objevili se tam noví pedagogové, kteří sice neučili, na té škole byli, ale byli to starí bolševici, který dohlíželi na to, aby to všechno probíhalo dobře. Profesor Jurek, který tam učil, ten měl manželku, ty se říkalo Rudá Kamila, a ten byl vysloveně orientovaný tímhle směrem. A ta škola začínala prostě jít do těch normalizačních let.

No a já v té době vlastně tady v prázdninách jsem namaloval první nějaký obrazy, které za to stály. Měl jsem tady taky děvče, a takže se objevilo na těch mých obrazech a nějaký jakoby přírodní motiv, ale furt inspirovaný fantastickým uměním. No a když jsem je přinesl, tak najednou ten profesor se všiml, že to kvalitativně někam skočilo. Pochopil jsem, jak tu malbu tím olejem, takže ta kvalita stoupala a stoupala celá kvalita jakoby toho ateliéru, protože my jsme tam měli skutečně dobrý podhoubí. A ještě tam původně byly třeba dneska, je známá Marie Blábolová, Svatopluklý myš, tam Dajudl tam pak přišel. Tyhle lidi všichni pak se trošku objevili na té scéně, takže ten ateliér měl o čem. A já jsem potom se začal filozoficky orientovat takový prehistorie, chodil jsem do muzea. A po tou filozofii hippies, jak byly takový ty volné komunity, tak jsem začal studovat pravěk jako život člověka v klupě. Jo. No to víte, jako teď jako máte malovat hutě a malujete pravěk, že jo. Fosilní lebky a ty lidi. Dokonce ještě profesor mi dal speciální modelku, musel jsem jí za stěnu, protože oni nechtěli. Ona neměla kšeft a říkala, já mu klidně budu stát. Ona ty pravěký pozy, prostě oni byli beze studu. Že jo? Takže ten akt mi pozoval. Já jsem si dělal kresby, já podle ní nemaloval, ale pozoval mi v takových podivných pozicích, tak bylo to docela humorný. No a prostě potom jsem říkal, v té škole on tam mi do toho les do kecák, jsem začal šíleně malovat doma. Jo. Já měl malý pokoj, musel jsem se lehat na gauče, já dělal 2 metry normálně doma v malém pokojíku, abych to vůbec viděl. No ale dělal jsem vydatně a ta školní produkce se tak jako začala zúčovat a já víceméně jsem se přemysťoval domů. A ten profesor mi začal důvěřovat a věděl, že se vždycky něco objeví. A teď i ty mý kamarádi, ten Láďa a ten Václav Bláha se přemyslili taky domů. A my jsme vlastně se školili vzájemně po telefonu dopoledne a malovali. Že jo? A na konci vlastně toho roku v tomhle byl ten Padelík docela dobrý, dal mi spoustu jako dobrých rad. Nebylo toho moc, ale do dneška vlastně si to pamatuju. On neměl mindráky, on to byl normální chlap, že jo, a s náma jednal na rovinu, my s ním taky, občas jako udělal nějakou menší oslavičku, něco dal do placu, vyprávil o Paříži a vlastně to dopadlo tak, že vždycky jsme na konci semestru dostali školní auto a to objelo ty naše domovy a tam jsme to naložili a on to do té doby neviděl, jo. No a vždycky jsme to tam přivezli, no tak prohodil několik takových slov, jakože hodně překvapený, ale pověsil nám to tam všecko v tom ateliéru a ten ateliér najednou začínal být jiný. Jo. A už jako se tam chodili dívat z jiných ateliérů a bylo tam pár lidí rozumných, třeba profesor Smetana, že jo, nebo tak. No a ten třeba už jako i na chodbě mi potkal a bavil se mnou a tom, tak vznikla takováhle atmosféra, že on ten Padelík, potom probíhalo to hodnocení a já mu říkám, jak to dopadalo, pane profesore. On povídá, no, tak tyhle ty, tam byl Kolumek a tyhle ty neučili teda, jo. Ty vás chtěli vyhodit. A pak tam byla druhá půlka, ty vám chtěli dát jedničku. No tak jsem to rozhodoval já, tak jsem vám dal jedničku, jo. Tak já jsem si říkal, no to je dobrý, no. A pak jdu ještě po chodbě a on najednou se takhle z dálky, on tam chodil v Bačkorách a profesoři tam měli ateliér, když se ke mně přibíš, jakýma krouživýma pohybama a povídá, srte na ně. A šel, jo, takže tohle pokynu jsem se řídil do konce studia. A během té doby už prostě vznikala situace, kdy i ty profesoři měli nanormovaný, že by měli mít třeba čekatele do KSČ v ateliéru, že založil se tam svaz mládeže. A se ještě tam cituju toho Padelíka, který přišel za tou naší patičku, když jsme seděli a říká, helejte, já vám ani neříkám, vy jste prožili cenu 68. Já vám ani neříkám. Ale už přišli noví studenti, s kterýma jednal úplně jinak. A v závěru studia, když já končil, tak ti, co byli za mnou, už byli 2 čekatelé do strany. A ten čekatel do strany, nebudu ho jmenovat, když Padelík odcházel, tak dostal ten ateliér jako vedoucí pedagog, jo, který tohle to udělal. Takže pak ty kritéria, a to nám bylo úplně jedno. Jo. O to jsme se vůbec nezajímali. My jsme měli jiný starosti, my jsme sledovali jiný umělce a bavili jsme se o něčem úplně jiným, jo. Tak hodně nás zajímala třeba dekadence a takovýhle věci. Prostě vždycky to bylo takový jako zrušivý.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysíláním stanice D-dur vás teď provází Petr Weber, vážení přátelé, a máme před sebou vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Projekt věnovaný pravidelně historicky poučené interpretaci starší hudby. Budeme dnes poslouchat široké spektrum od Mozarta po Beethovena, od Bacha po další barokní autory, například Porporu Marcella. Nejprve tedy Wolfgang Amadeus Mozart, vídeňský klasik, a sice v historicky poučené interpretaci barokního orchestru Stuttgart a komorního sboru Stuttgart pod taktovkou Friedra Berniuse. Uslyšíme Mozartovo Requiem.

Na stanici D-Dur, vážení přátelé, dozněla nahrávka dvou souborů ze Stuttgartu, Kammerchor Stuttgart a Barockorchester Stuttgart. Frieder Bernius je založil v roce 1985 a soustřeďuje se s nimi na repertoár z 18. století. My jsme v jejich podání poslouchali Mozartovo slavné Requiem D-moll. Solisty byli Vasilka Jezovšek, Claudia Schubert, Markus Ullmann a Michael Fole.

Salve Regina, zdráva z královno, matko milosrdenství, naděje naše buď zdráva. To je text, který zhudebnil i Nicola Porpora. Uslyšíme jeho antifonu pro alt a smyčce, a sice v podání souboru Stile Galante, založeného v roce 2010, italsko-nizozemského souboru zaměřeného na italskou hudbu 18. století. Solistkou je José María Lo Monaco.

Na stanici D-dur dozněla antifona Salve Regina s duchovním textem Zdravas královno, jejímž autorem byl Nicola Porpora a interprety mezzosopranistka José María Lo Monaco a soubor Stile Galante, který řídil Stefano Arezzi. A obraťme teď pozornost k historickému nástroji kladívkovému klavíru. Hrát na ní bude Christian Bezuidenhout, s ním účinkuje Freiburský barokní orchestr, řízený Gottfriedem von der Goltzem, a v jejich podání uslyšíme koncert číslo 25 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Freiburg Baroque Orchestra a Christian Bezuidenhout, hrající na kladívkový klavír. To byli interpreti Mozartova koncertu C-dur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď nás čekají tři árie napsané pro druhou verzi Janových paší Johanna Sebastiana Bacha z roku 1725. Pěveckými interprety budou Petr Koy, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a s nimi bude hrát japonský soubor Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki.

Ve vysílacím projektu stanice D dur od Klaudia Kludvigovi, věnovaném historicky poučené interpretaci staré hudby, jsme společně nahlédli do diskografie japonského souboru Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki. Solisty byli Peter Koi, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a poslouchali jsme v jejich podání tři árie z Janových paší Johanna Sebastiana Bacha. Michal Schneider teď pro nás rozezní altovou zobcovou flétnu, a to sice v sonátě B-dur Johanna Adolfa Haseho. Hraje společně se souborem Kapela Akademika Frankfurt.

To byla, vážení přátelé, nahrávka souboru Kapela Akademika Frankfurt a jeho uměleckého vedoucího Michaela Schneidera, zároveň solisty. Dozněla sonáta pro altovou zobcovou flétnu a